0: Nějakým takovýmhle bláznem to nemá cenu teda. To. Ale vidíte, že Hanka je profesionál, je tady. Srdečně tě vítám, zdravím. A chtěl bych popřát k tomu poslednímu CDčku. Chci říct jednu věc. Zpěváci jsou občas dotlačeni do situace, že v pořadech, do kterých jsou zváni, tak v podstatě stačí říct jenom, no, já jsem natočil CDčko, naaranžoval to támhleten a naspíval to se mnou ještě támhleten, nahrála tadle kapela. A možná to nejzajímavější se vlastně nedovíme, takže já bych chtěl, aby dnes to šlo jiným směrem. A to téma si zvolila Anna Zagorová sama. Já už v podstatě přestanu hovořit, protože to CDčko se jmenuje Já, ale pozor, ne Já, konstatování, super ego, mé sebestředné já, ale je tam já, otázka, pochybnost. To je to, co žene každého interpreta dopředu a pochybnost je vlastně tvůrčím prvkem. Teďka, jak k tomu došlo? Vyšlo to z písníček samotných, z textů, z nálady, která se objevuje v té muzice? Nebo to je i rekapitulace třeba tvých životních pocitů, názorů a postojů?
1: Nemyslím, že je to rekapitulace, i když samozřejmě se tam nemůže neobjevit, že jo. Ale všimla jsem si, že vlastně ve všech textech se slovo já objevuje v některých písních dokonce mnohokrát, tak jsem si řekla, a to by byl možná docela dobrý název, ale když napíšu já s tečkou, tak to bude, nevím, jestli se můžu vyjádřit, tak to bude samožerský. Jako a to jsem já.
0: Tak to ne.
1: Sebestředně, to je správný. Tak ne, tak jsem tam dala tu pochybnost ve formě otazníku a myslím si, že protože je to taková, jak s láskou říkám, koláž pocitů, tak si myslím, že ten otazník se k tomu hodí, protože ty pocity v podstatě takové jsou.
0: Posloucháte v přímém přenosu Tobogán, vysíláme z divadla U hasičů a je jasné, že se budou zpívat nejen písničky z tohoto nového CDčka, ale že se vrátíme i ke starším písničkám. O tu první bych Hanku poprosil. Chci také uvítat i její fanklub, ale přesně musím říct fanklub Hany Zagorové a Štefana Margity, takže to je bezvadný, že jedno manželství má svůj vlastní fanklub.
1: No, Štefan vlastně se přidal, nebo teda mý věrní fanoušci, které samozřejmě zdravím a mám moc ráda, tak to jsou Skalní a ty už znám spoustu let. A Štefan vlastně, o Štefana se fanklub rozšířil, takže jsem měla velkou radost, že ho vlastně přijali pod svá ochranná křídla.
0: Takové hloupé otázky, máte předsednictvo, vybíráte členské příspěvky?
1: To nevím, předsednictvo ano, ale příspěvky nemám nejmenší potuchu.
0: Nemáš potuchu? No ne, já by třeba vás někdo nevytunoloval, nebo něco takového.
1: Ne.
0: Zmizel fanklub Hany Zagorové, teď velké palcové titulky, no, to by jsem, ne, že by se mě to líbilo, ale ty titulky, to by se mě líbilo, jako. Tak, dobrá, můžeme si poslechnout některou ze starších písniček?
1: Můžeme, ale k ní musím něco říct, ano. Protože zase to vypadá, že ten tvůj telefon mě vůbec nevykolejil, ale já si myslím, že přeci jenom trošku, protože já nemývám noční děsy, ale přiznávám se, že dnes v noci jsem se dívala každou čtvrt hodinu na budíka, protože já bez hodin neumím spát. Normálně se dívám tak třikrát nebo kolikrát za noc a dneska jsem byla každou čtvrt hodinu vzhůru. A dívala jsem se, kolik je hodin a vím, že mezi tím vždycky tu čtvrt hodinu párkrát jsem se vzbudila s tím, že si opakuju text právě té písničky, kterou vám teď chci zaspívat. Tak doufám, že to nebylo nějaké špatné znamení.
0: Já jsem ještě myslel, že co čtvrt hodiny jsem se tam objevoval já v tom obrázku. Jako to ne, nebo aspoň co hodinu, mě by to stačilo.
1: Ne. Naopak asi víš ten pocit zodpovědnosti, ale nestává se mi to, aby se mi celou noc vlastně s přestávkami zdálo o jedné písničce.
0: Dobře, mě taky ne, ale já neumím ani zpívat. No, děkuji ti, že jsi přišla, já už jsem to vysvětlil a beru to tedy jako velkou odvahu, dámy a pánové, Hana Zagorová.
1: A ráda bych vám zaspívala písničku, ke které jsem napsala dokonce text. O to by to bylo pikantnější, kdybych ho zapomenula. To ťukám na dřevo a jmenuje se Hany.

0: Děkuju.
1: Hana Zagorová v přímém přenosu z divadla U hasičů, posloucháte Tobogána. Já bych teď poprosil fanklub Hany Zagorové a Štefana Margity, aby neukazovali své zkušenosti a znalosti, protože my teď chceme vyhlásit anketní otázku. Já jsem vlastně byl postaven pro to, jak dál, a teď jsem si řekl, udělám dobrý skutek pro naše posluchače a jednu zlomyslnost pro Hanu Zagorovou. Začínám dobrým skutkem.
0: Chtěl jsi říct další zlomyslnost.
1: Další zlomyslnost. Dokonce já jsem si našel teď v knížce, a to ti řeknu jako závěrečné motto, jak přistupovat k lidem, jako jsem já, který vždycky něco provedou, který provedou nějakou kalamitu. A jsme u filmu Trhák, přátelé. Před námi je právě čerstvý kompakt z filmu Trhák a my se vás ptáme, tedy rozhlasových posluchačů, který herec naspíval s Hanou Zagorovou ve filmu Trhák písničku Lásko Amore. A můžete nám telefonovat na známé číslo 24 23 07 23, který herec naspíval písničku Lásko Amore s Hanou Zagorovou ve filmu Trhák. A teď ta zlomyslnost. Hanka mě řekla těsně před vysíláním, že Štefana bolejí zuby.
0: A tak jeden.
1: Jeden. No to stačí. To stačí na to, aby si těch zkazil celé dopoledne. A protože máme i telefon na Štefana domů a jeli doma, tak poprosím Sašu Vebrou, zkuste pana Margitu zavolat a že základní otázka bude, jak se mu zpívá s bolavým zubem. Tak a budeme pokračovat dál. Uvidíme.
0: Ten bude rád.
1: No ale zažila jsi někdy, že třeba Štefan při nějakém vystoupení, když jste byli v zahraničí, měl indispozici, nejen, že bolely zuby, bolela hlava, nebo samozřejmě u takhle vrcholného umění, kterým se projevuje Štefan, tak se může stát, že přijde hlasová indispozice.
0: Nevím, jestli mám právo o tom hovořit já, ale víš, ono tím, že divadlo je kolektivní záležitost, tak tam vlastně stačí, když tu virózu chytne někdo jiný. A jak oni furt mají ty otevřený, hodně otevřený pusy a teď samozřejmě se tam dostanou asi snadněji ty bacily a ty viry a to všechno. A když někdo onemocní, tak to je jako lavina a teď uléhají v tom, já nevím, po těch rozmezí dvou
1: třídů. Nepřímo na jevišti, postupně doma.
0: No, postupně doma uléhají prostě další a další a já vím, že Štefan přišel právě teď v Paříži, ze které jsme se minulý týden vrátili, tak Štefan přišel ze zkoušky a říkal, že hlavní představitelka prostě Vojtska Albana Berga je nemocná. A říkal, no to já určitě dostanu, protože spolu měli takové objímací scény, protože on dělal tambor majora. No a skutečně ho za dva dny začalo bolet trošičku v krku, ale zahnal to naštěstí, takže nic se nestalo a neonemocněl, což jsem mu hrozně přála, protože to by byla smůla, když věnuje, to určitě všichni znáte, když se na něco těšíte a věnujete té práci značný čas, veliké úsilí a když najednou by to, což bývá ovšem hra osudu, že na vás pošle nějakou jobovku.
1: Dobře, ty jsi se zmínila o Paříži, když odjíždíte na některé zahraniční vystoupení a ty třeba děláš jenom doprovod, i když to samozřejmě je někdy důležitější než to samotné zpívání pro mě. Mě by zajímalo, jestli Štefan dává pokyny, co vzít sebou třeba do Paříže, co vzít sebou do New Yorku, co vzít třeba sebou do Dallasu, jestli už postupuje podle znalostí těch jednotlivých operních scén, na kterých vystupoval.
0: Ne.
1: Abych to zkrátil prostě.
0: Kdo balí?
1: Umíš fungovat doma jako manželka, která zabalí, vypere, nažehlí?
0: Umím. A hlavně poskládá košile, takže jo. Potom už se nemusí žehlit, víš, to je hrozně důležitý.
1: No, to rád slyším, to
0: mě velmi
1: zajímá.
0: Když pak vytáhneš z toho pytlíku, kde jsou naskládaný ve štosu, tak to musí být tak malý pytlík, aby neměli možnost se tam zmačkat.
1: Dobře.
0: Ale jinak Štefan balení nechává na mě, protože celá rodina to velmi ráda nechává na mě, i máma a táta z Košic, teda Štefanovi rodiče, protože já balím I takže do bod dávám nějaké prádlo a prostě a ponožky a takové věci. Takže když jede třeba na 2 měsíce, tak balím, jako ne, takže ne, se mu tam ne, všechno vejde. Aha,
1: do bod, který jsou v kufru, to je pravda, ne, že bys v tom chodila třeba.
0: No, to je dobrý nápad, to jsem ještě neskusila, ale můžete jednou zkusit.
1: Takhle se pašovaly věci přeci, že se dávaly, já nevím, $10 se dávalo do ludičky a pak jako se musel ukecat celník, jako to je náhoda, $10 máme tady v patě zrovna.
0: Asi jsem špatný pašerák, neskoušela jsem to.
1: Hanko, já jsem z toho nového CDčka vybral několik pojmů, které mě zajímají. Oni se tam stále a stále opakují. Je to ale jenom potvrzení toho, že se zabýváš nějak osudem člověka a možná bych řekl, je tady Stáňa Růvková z rozhlasu, tak musím dávat pozor, mezními situacemi. Jsou tam slova a pojmy, jako je slovo, naděje, dětství. Zkusně rozklít třeba tyhle ty základní věci. Co pro tebe znamená slovo? Jako pro textařskou a pro Hanu Zagorovou.
0: Jako slovo vůbec, nebo myslíš
1: jako
0: naději?
1: Jako slovo, práce se slovem.
0: No, úplně to nejkrásnější. Já zaprvé mám strašně ráda češtinu, strašně ráda mám slova, bohužel taky ráda mluvím. A slovo jako takové, to je hudba, to je nádhera.
1: Dobře. Naděje, co se ti vybaví pod pojmem naděje?
0: Jako něco, bez čeho vlastně nemůžeš, ale to měřím přes sebe, ano. Bez čeho já bych nemohla vlastně žít.
1: Dobře, pokud je o dětství, tak samozřejmě já zaprvé jsem četl tvoji knížku, za druhé se známe velmi dlouho a vím o tom tvém dětství v Krnkovicích. Takže
0: Petřkovicích,
1: takže co to dětství teda je?
0: To dětství, to je něco krásného, co mě díky mým rodičům potkalo, mě i moji sestřičku, ale je to v hlavě prostě tak zabaleno do růžového papíru, převázáno mašlí a nerada bych v podstatě do toho nějakým způsobem zasahovala ani tím, že bych se vracela po stopách, víš. Já nesem ten vracecí typ a mám strašně ráda to čisté uchování toho krásného, protože selekcí samozřejmě vyhazuješ z hlavy ty věci, které se ti nelíbí nebo které tě poznamenaly špatně, takže já tam mám opravdu nádherný růžový balíček, který se jmenuje dětství.
1: A doba dospívání, kdy člověk nasával jako houba všechny informace o divadle, o muzice, kolem tebe byla řada vynikajících lidí, pan dirigent a skladatel a aranžér Trnka, pan Volejníček, další a další lidi. A figurovala tam i taková malinká zvláštní postava, už tehdy plešatá Tomáš Sláma, kolem jednoho divadelka. Jsem zvědav, jak odpovíš, pače, já pak ještě bych k tomu měl připomínku. Tak doba dospívání. Chovala ses podle sebe třeba seriózně, vzhledem ke svému talentu?
0: No, ta Ostrava je takové zvláštní město, kde v podstatě projdeš mnoha věcmi. A je to takové město, kde je buď všechno, buď je to bílé nebo černé, a já si myslím, že to je pro zrání nebo pro dobu dospívání bezvadné, protože potom už tě málo co v životě dál překvapí. Ale já mám ráda takové ty jak ty jsi říkal, mezní pocity, mezní zážitky. Myslím, že jsem si své dospívání užila velmi hezky oproti těm druhým, kterých se to týkalo, což si myslím, že byli mý rodiče, protože myslím si, že i párkrát oni měli zamotanou ze mě hlavu, dokonce i moje sestřička.
1: Nebyli se jenom rodiče teda, že jo? Tak třeba jsem to byl právě já a po 25 letech ti sděluju, že jsi od mě půjčila knížky o absolutním divadle Evžena Joneska a Edvarda Olbího. Dodnes jsou nevrátila ty knížky. Čekám, kdy se tak stane.
0: Ale teď se drž. No. Já ti můžu vrátit, protože já mám doma v pražské knihovně.
1: No to ovšem, teď mě, tak to já musím, teď vůbec nevím, jak na to reagovat, pač jsem myslel, že se ty knížky ztratily. A abych se ti vnutil, tak já ti tady přináším svůj nový dárek. To je vlastně teď už moje kniha, víš, takže teď si to tam můžeš dát do knihy. A tu mě nemusíš vracet, ale tam ty ano.
0: Dobře, co víš, třeba za 20 let, no, až se takhle sejdeme, ty budeš dělat tobogán a řekneš mi, já jsem ti půjčil
1: Jestli za 20 let budu dělat...
0: Před 20 lety knihu a koukej mi vrátit.
1: Jestli za 20 let budu dělat tobogán, tak bude asi o 4 hodiny delší, pač to už nebudu umět mluvit ani. Takže Tomáš Sláma věnuje Haně Zagorové knížku svoji vlastní Nahoru a dolů tobogánem, protože předpokládá, že už mu ji nikdy nevrátí. Děkuju, tak. A já bych jenom chtěl ukončit tu naši telefonní anketu, kterou jsme dělali. Správná odpověď je, že tu písničku Hanko Zagorová s tebou naspíval ve filmu Trhák. Kdo? Teď vlastně já tě vyzkouším.
0: No, slovenský
1: takový hezký, skoro jako já, velký, štíhlej.
0: Juraj Kukura.
1: Juraj Kukura. A já
0: ten
1: bych chtěl
0: se mi
1: říct,
0: moc líbil.
1: První správné odpovědi napsala paní Dana Tkadlecová, Marie Susíková z Brna, Jitka Matějů a Andrea Velcová z Pardubic. Všichni dostanete CDčko Hany Zagorové, které jsme slíbili, a bude to i ten Trhák, i to CDčko já. Poprosil bych o druhou písničku. Připomínám, že zpívá Hana Zagorová a že v přímém přenosu z divadla U hasičů, kromě našich milých diváků a posluchačů, je zde i fanklub Štefana Margity a Hany Zagorové. Štefana bolejí zuby, ale vydrží to. Tak.
0: No, dělej si z něj legraci, mu to bude určitě líto.
1: Já ho znám, ten si to se mnou vyřídí, je to jednoduchý.
0: Však jsme ten, taky volali.
1: Ten mě nemusí dávat ani pohlavek, ten jenom spustí jako silnej velký tón a já jsem odfouknutý až,
0: to je pravda,
1: až
0: to je
1: na
0: pravda.
1: Hvězdárnu.
0: Víš, máme smůlu, že naše zubařka je u svého tatínka někde v Turnově nebo Trutnově, takže jsme ji už bombardovali, jestli by se nemohla vrátit dřív, a ona je tak hodná, že se vrátí. Takže myslím, že nebezpečí už je zažehnáno.
1: To se vrátí kvůli tomu? Ježiš, já bych chtěl být operním pěvcem. Dobře, tak poprosím, kdyby jsi uvedla i tu písničku.
0: To je písnička Nešlap nelámej, napsali Jiří Zmožek a text Zdeněk Borovec.

Procípalo slepým očím jas. Žili pro nikoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, proč by hlavní roli

0: Hana Zagorová, popíšu jenom situaci v průběhu písničky, kdy Hanka takhle ukázala na čelo. Já jsem si říkal asi, že ukazuje, že jsem nějaký mešuge, ale ono to bylo něco úplně jiného. Abych si všiml, jak si dobře pamatuje. A věřte mi, že já toto ocením. Mluvit někdy z patra z paměti, to jste vystaven v situaci, že přeci jenom občas se přeřeknete a neřeknete něco přesně, ale... Není to tak svébytná profese, jako když musí zpěvák se vracet ke starším písničkám nebo si zafixovat text třeba divadelní role a podobně. Čili ta paměť, která musí být přesná, a samozřejmě na muziku je to nejtěžší, tak to je obdivuhodné. Našim zvukařům připomínám, že přicházím k druhému mikrofonu, a to záměrně ze dvou prostých důvodů. Chtěl bych se zeptat pana Richtaříka, když tedy dnes dostanou rozhlasový posluchači ten kompakt Trhák, proč se vracíte vůbec k filmovým melodiím? Má to úspěch u posluchačů? Jsou to věci, které přeci už jenom na obrazovce potom nebo v kině už skoro málo kdy vidíme?
1: Já myslím, že to má cenu a ten zájem je veliký. Já bych to nechtěl odvádět, ten rozhovor od paní Zagorové, ale tohle je taková problematika, už jsem udělal několik těch soundtracků a má to jednu specifiku českou. Většinou soundtracky jsou dělaný jenom muzika, že se dělá hudba. Většina světových soundtracků je takhle dělaná, ale ono dělejte takového Rockyho s mluveným slovem nebo nějakého Terminátora, tam je akorát ten kravál, když to ty český filmy má jednu obrovský kouzlo. Je tam mluvený slovo, vemte si Karlštejn, Vrchlickýho a Trhá konkrétně pana Svěráka, tam je obrovský nádherný mluvený slovo, který se dá do té muziky vyložit a udělat se skutečný soundtrack. To znamená, já převádím na tu desku ten film jako takový pro audio, pro posluchače, kteří se do toho kina nedostanou, obzvlášť ty, kteří se ho pamatují, se ho můžou pustit doma a celý si ho připomenout, včetně toho povídání.
0: Dobře, to mě napadá, že by mě zajímalo, jestli Hanka třeba nebo Štefan si desky podobného typu kupují a poslouchají je. Donutilo tě to někdy, že jsi skoupila nějaké CDčko nebo gramofonovou desku s nějakými filmovými melodiemi?
2: S filmovými melodiemi v poslední době míň, jenom to byly muzikálové Leonu Machálkovou, protože mě se líbí, jak zpívá, ale aby byly provázeny i textem, tak nepamatuju si teď v poslední době, ale určitě je to velmi zajímavý nápad a zajímavý počin. Těším se na Trhák.
0: Děkuji, já se vrátím. Anketa skončila, ale posluchačům sděluji, že mohou na to samé telefonní číslo telefonovat a mít dotazy na Hanku. Docela bych rád vyspovídal členy fanklubu Hany Zagorové, ale to bych vás pak poprosil, kdybyste se přihlásili, do toho fanklubu třeba patříte, čili já jenom teď hádám. Jste členy fanklubu?
3: Ano, jsme.
0: Řekněte mi teda, Hanka neodpověděla na tu otázku, členské příspěvky,
3: Členský příspěvky platíme vyloženě symbolicky kvůli rozesílání informačních materiálů a každoročně přichází Hanka se Štefanem na takový vánoční setkání, který je vlastně odměnou každému členovi.
0: Vy jste dva lidé, kteří patří k sobě bezesporu, možná manželé, možná jenom přítel, přítelkyně. U koho převažuje větší nápor, jakože třeba přemlouvá vás přítelkyně, že musíte chodit na koncerty, že vy třeba byste měl radši heavy metal, nevím, jak to je?
4: Ne, u nás je to opačně, já poslouchám rockovou muziku, i když Hanku Zagorovou mám samozřejmě hrozně ráda, ale přišla jsem na to svánoční setkání a do fanklubu jedině díky Michalovi.
0: Tato tolerance mě překvapuje a myslíte si, že i u většiny členů klubu také je, nebo funguje to?
4: To byste se musel zeptat, já netuším.
0: Dobře, tak to se zeptáme později. Čili Hanko, co pro tebe, takhle, když jdete na, prosím.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že si myslím, že určitě ta tolerance existuje, protože teďka po letech, jelikož do fanklubu chodím už poměrně dlouho, tak právě ten fanklub navštěvují už celý rodiny, že opravdu tam chodí už i ty malinký děti, který vlastně poslouchají tu Hanku už od malinka, co se narodili a vlastně tak teprve se o ní dozvídají.
0: Aha, tak to je takové setkání mládežníků a klubu důchodců zároveň. ale já to neříkám, mně se to líbí, já to neříkám hanlivě, věřte mi, že nejlepší publikum na světě je rozvrstvené publikum, mladí lidé, starší, i ty nejstarší, protože nejstarší si váží určitých věcí a dokáže možná přenést zase to fluidum na mladou generaci a já jsem tomu rád a dokonce dneska bych řekl, že díky Hance Zagorové toto publikum tady je někde Stáňa Dufková, prosím, já bych ji chtěl, aby se dostavila k mikrofonu, mě by zajímal její názor na projev Hanky Zagorové a já se ještě zeptám, když kupujete třeba kytku pro Hanu Zagorovou, já už to vidím, prozradím to, dostaneš kytku, Hanko.
2: Jo.
0: Víte třeba, nebo dočetla jste se někde, jaké kytky Hanka má třeba ráda?
5: No, já jsem se jednou dočetla, myslím, že jsou to frezie.
0: Je to pravda, Hanko?
2: Ty mám taky hrozně ráda, ale mám ráda úplně všechny kytky, které jsou vůbec všecko, co roste, co je živé, mám ráda.
0: Máš nějakou zahrádku nebo někde možnost třeba, že bys zasadila z kytičky, zalejvala, nebo i za oknem u tebe doma?
2: No, na takové terásce, kterou máme doma, tam jsou teď čerstvě kytičky a jinak na chalupě, kam ale vůbec nemám čas jezdit. Uhum. Takže tam je to s těma kytičkama horší.
0: Dobře, děkuju. Máme první telefonát, zároveň se dostavila do první řady Stáňa Dufková, tu znáte z pořadu Host do domu, ale jestli dovolíte obě, milé dámy, Hanko i Stáňo, vyřídíme nejdřív telefonát. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Pavel.
0: Ano.
6: Já volám z Mostecka, já bych chtěl moc pozdravit vás tam všechny. Mrzí mě, že tam nemůžu být s váma, ale bohužel jsem to nestih, protože jsem ponoční, takže bych tam nestihl ani takhle dojet.
0: No to já vám musím blahopřát, že jste ponoční, to znamená, že na Mostecku máte práci.
6: Ano, no. Ano, to je velká výhoda v dnešní době.
0: No.
6: A chtěl bych se zeptat Hanky a využít i přítomnosti pana Richtaříka, který je z Bontonu, jestli budou ještě pokračovat tak nějak pozemní dohodě ve vydávání těch starých věcí, LPček nebo i singlů.
0: Dobře, odpoví Hanka, děkuju a mějte se hezky v Mostě a kež se to tam všechno dá zase do pořádku, prosím.
2: No, já si myslím, že ano, i když děláme výběry, ale možná ještě lepší nebo takovou pravdivější odpověď by vám řekl pan Richtařík, v jehož plánu se právě ty desky asi nacházejí.
0: Tak jednou větou, prosím, dvěma.
1: Budou pochopitelně vycházet. Dneska je tady další dvě LPčka na CDčko, Ohním duším na střípky a budeme v tom pokračovat každoročně. Jenom jsem chtěl, ten telefonát jsem si neobjednal.
0: Jo, dobře. My bychom to nebrali, ale vy jste si ho objednal, tak odsud ten odejdete. Tak, Stáňo, já tě představím i divákům, protože oni tě znají. Z pořadu Host do domu. Nevím, zdali jste se někdy setkali s Hankou, pokud ne, je to ideální šance. Co tebe zajímá, když přijdeš a sedíš najednou v Lidišti, slyšíš živé zpívání Hanky?
7: Dobré dopoledne, paní Zagorová. Ahoj Tomáši. Paní Zagorová, já vás vidím poprvé živě zpívat. Znám vás z rozhlasu, z televize a líbí se mi na vás, že máte takový dobrý standard. Nejdete pod ten svůj standard a jste dobrá, pořád.
2: Děkuji.
0: Téma bude standard, ale hned za Stáňou Dufkovou je možná podle mě jeden z nejmladších diváků nebo posluchačů, který přišel se podívat na Haničku Zagorovou a jak vy jste říkal, že tam chodí celé rodiny, tak to je typický příklad. Já se tě jenom chci zeptat, jak se jmenuješ a jestli se ti ta líbí.
8: Mirek.
0: Mirek, jo. Mirku, a posloucháš ty písničky, které zpívá paní Zagorová?
8: Ano.
0: Ano. A chtěl bys někdy třeba sám být zpívákem? No, víš, co to je zpívat? To je to, co jsme tady před chvílí slyšeli. Co bys chtěl v životě dělat? Zpívat, nebo nosit pivo, nebo jezdit tramvají, nebo skákat padákem?
8: Jezdit tramvají.
0: Jezdit tramvají. Děkuju. No, Mirko, to jsi nahrál, já vám musím říct, je to reklama, která vlastně ale sem patří, že zítra v nedělním televizním ránu je možná tvůj kamarád, který má 8,5 let, jmenuje se Derek Dulík a ten vám vykládá o tom, jak miluje tramvaj a zná všechny cílové stanice, všechny trasy metra, všechny trasy tramvají, je to neuvěřitelný a on s maminkou jezdí vždycky místo na víkend do přírody, do vozovny. Takže to je Derek Dulík. Děkuji ti a Hanka se ti jinak líbí jako žena, jako dívka. No tak to bys měl říct.
2: Řekni, kolik mu je, prosím tě, takový miminko.
0: Miminko.
2: Ani neví, na co se ho ptáš.
0: Aha. Tak dobře, ale děkuji, ale jsem rád, že budeš jezdit tramvají. Tak děkuji, co to je, děkuji také Stáně, co to je pro tebe standard teda?
2: Co je pro mě?
0: Ten pojem, který vyslovila Stáňa Dufková,
2: standard.
0: Ten patří do...
2: To je dobrý vkus, to je takový... Uh-huh. Bych to spojila s dobrým vkusem. Je to takové to, co... nevím, jak je to směrem nahoru, ale rozhodně směrem dolů je to limitováno.
0: Dobře, já bych ti poprosil o třetí písničku. Pokud nás poslouchá Štefan Margita, věřím, že už zub pomalu přestává bolet.
2: Bože, to já si vypiju, až přijdu domů.
0: Ne, to je, takové drobnosti přibližují velké operní pěvce prostému obyčejnému lidu, jako jsem já. Věř mi tomu, že naopak budeš pochválena doma.
2: Můžu ještě něco říct?
0: Ano, řekni jenom, jestli to je sedmička vlevo nebo osmička vpravo.
2: Nevím, ale chtěla jsem říct něco jiného. Ty jsi hovořil o té škále nebo o tom věkovém rozpětí diváku. Já bych chtěla poděkovat za Lucernu, kterou jsme měli vlastně před měsícem. A kde přesně takové to zastoupení diváků od těch malých, od čtyřletých dětí až po paní v nějakém, já nevím, kolem, dejme tomu 65, 70 let, to všechno tam bylo a ta Lucerna byla úžasná, dělali jsme ji se Stanou Hloškem, Petrem Kotwaldem a byl to tak nádherný zážitek, že opravdu za něj děkuju.
0: Dobře, děkuju a já už se těším na písničku a máš tady nachystaný další pak dárek, jsou to vlastně fotografické vzpomínky z tvých předcházejících účastí na tobogánu, seš tady se Štefanem, on má zdravý zuby, přitom seš tady s Petrem, seš tady se Standou, takže myslím, že to můžeš přinést domů a budeš pochválena. Dámy a pánové, Hana Zagorová, přímý přenos tobogánu z divadla u hasičů.

0: Děkuji Hance za tuhle nádhernou písničku. Ona v podstatě jakoby dokumentuje, nemyslím si návrat k těm beatovým šanzonům z těch 60. 70. let, ale myslím si, že potvrzuje, že neustále v tom výběru těch témat a ve spolupráci s řadou nových zajímavých muzikantů Hanka pokračuje. A to je velmi sympatické na tom novém CDčku a já myslím, že i přísun. Zkusme jmenovat třeba někoho z těch mladých, tam dokonce jeden muzikant i napsal text písničky a je to vlastně pro mnohé překvapení, bych řekl.
1: To je právě ta, kterou jsem teď zaspívala. Tu písničku napsal celou Jirka Březík. A jestli dovolíš, tak řeknu ten malounkatý příběh, ano, protože si myslím, že stojí za to. Karel Wagner mi čas od času přináší. I přinášel písničky a řekne, to si musíš poslechnout, to je nabídka toho a toho autora, toho a toho nového autora. A já jsem k tomu někdy skeptická. A tuhle tu písničku na kazetě přinesl taky Karel a říkal, prosím tě, napsal to Jirka Březík, pust si to, jenom si to pust, o nic tě nežádám. Já jsem přišla domů, pustila jsem si písničku, dole pod tím textem, který on napsal taky, jsem objevila telefonní číslo a hned jsem toho pana Březíka zatelefonovala a řekla jsem, že to je nádhera, že okamžitě tu písničku se vším všudy beru tak, jak je, že je senzační a jestli nemá ještě jednu, jsem se ptala. Takže já si myslím, že někdy to štěstí nebo ta šťastná ruka hraje velkou roli a já jsem moc ráda, že jsem Jirku Březíka poznala, protože doma už mám další krásnou písničku a už se na ní taky moc těší.
0: Já jsem byl rád, že ten telefonát s Březíkem byl úplně jiný než ten telefonát se mnou, ale k tomu už se vracet nebudu. Já ti tady dávám na památku fotky, na kterých seš vyfocena se Štefanem, s Petrem Kotvaldem a se Standou Hloškem. Nech ti připomínají všechna setkání v tobogánu. A když tady malý Mirek mluvil o tom, že by chtěl být tramvajákem a čím by chtěl být, tak mě jenom napadlo a dělám to velmi rád, že upozorním i na třeba jiný pořad, který na Českém rozhlasu 2 stanice v Hrách můžete uslyšet, protože dneska odpoledne v 15.04 je střihový pořad z Pražské Ypsilonky a je to bezvadně udělaný střihák, musím říct, a tam je nádherné vyprávění pana Luďka Munzara, čím on chtěl být, když bylo přesně jemu tolik let jako tobě, takže pokud máte chuť a čas, tak si dneska poslechněte tenhle ten pořad. Čím ty jsi chtěla být?
1: Já jsem chtěla jít k cirkusu.
0: Jo.
1: Chtěla jsem být plastickou akrobatkou. A už tehdy jsem měla tu tendenci se předvádět, protože já si myslím, když vystupujeme před lidmi, tak tu tendenci nebo ten povahový rys tam musíme všichni mít určitou míru exhibice. A tehdy já si pamatuju, že jsme na letní chatě, kam jsme jezdívali, jsem metala salta. Metala se mě vždycky nejvíc a přemety v době, kdy jsem viděla, že se na mě někdo dívá. No prostě hrozně jsem se předváděla. Prostě takový malý děvčátko určitě na zabití.
0: Měnilo se to hodně potom ty další plány. Samozřejmě v Ostravě, tam já už jsem stačil zaregistrovat

0: ještě stupuje na jeviště. No tak
1: to... Víš, já se docela ráda učím nové věci. Já jsem jednou dokonce přemýšlela, že bych si udělala ještě další vysokou školu, že bych udělala medicínu, a pak jsem si řekla, tak to už je na tu hlavu možná přece jenom velká nálož. Tak pak jsem říkala, tak medicínu ne, ale teď se přiznávám, že mám takový jeden plán, něco takovou jednu disciplínu, kterou se naučím. Nemůžu ti říct, bohužel ti nemůžu říct, ale jestli se sejdeme třeba za rok,
0: jo,
1: tak
0: tedy ano, pardon,
1: už ji určitě uvidíš, protože já jsem rozhodnutá, že ji zvládnu, že to udělám.
0: Dobře, uděláme tu takovou
1: hádanku. Není sportovní.
0: Není sportovní, nemusí říct, o co jde.
1: Nemůžu.
0: Ale budu tě malinko sondovat, je to, není to tedy sportovní, z jakého je to prostředí, dá to hodně práce, zapotí se člověk přitom?
1: Strašně moc práce.
0: Potřebuje u toho cvičební úbor?
1: Ne.
0: Nepotřebuje. Potřebuje i nadále pít pivo, jako piješ ty před vystoupením Staropramen, prozradím taková maličkost na Hanu Zagorovou. No.
1: Ale ještě, když už prozrazuješ, tak musíš říct, že tam je tak jako jedna třetina piva a zbytek je dolitý sodovkou, takže všichni piva, že
0: viděl...
1: v této chvíli právě, když si na to vzpomenou, tak určitě si jim udělalo špatně.
0: Já jsem viděl jenom jiné poměry, jako jo, dvě třetiny, jedna třetina, opačně, ale nevadí, dobře.
1: Ale...
0: No, to samozřejmě není pravda, ale zároveň, když to teďka takhle vyřknu, tak teďka půlka národa přemýšlí, jak to je vlastně ta Hana Zagorováno, tak jestli by nechtěla jít doktoru Skálovi, nebo rozumíš, tajemno to přitahuje ty lidi k tomu pořadu.
1: Víš, já už jsem naučila spoustu kolegyň právě na to ředěné pivo, protože to ti uvolňuje to, čemu se říká hleny, že potom nesi tady u mikrofonu a když zpíváš, neděláš pořád, víš, že ono to tak jako to dělá dobře. I když točím ve studiu desku, tak tam vždycky mám pivo právě se sodovkou.
0: Dobře, to je potřebné ke zpívání, ale ty jsi zabrousila i do profese moderátorské a tam se také velmi zdařile uplatňuješ, takže tam používáš stejné prvky, protože já vím, že to je tak problémový někdy občas.
1: Ne, tam ne, protože tam se přiznávám, mám daleko menší trému, než když zpívám. Mm-hmm. Víš, když...
0: Tam je menší téma.
1: Ano, já miluju live pořady. Je. Opravdu miluju. A když mluvím, tak mám pocit, že nemám vůbec trému. A když zpívám, tak mám trému vždycky.
0: A tak to je pro mě zajímavá informace. Já si myslím, že je to opačně, že při zpívání, které děláš tolik let, už je člověk, už zná určitá úskalí a je v tom pevně zakotven. A...
1: Když mluvíš, tak se z toho vždycky můžeš dostat. A vždycky můžeš cokoliv říct, nebo to obsat, nebo říct, promiňte, ale když zapomeneš text, tak ta hudba běží dál a už to se může taky stát, že už to nikdy v životě nechytíš. Já jsem měla jednoho spolupracovníka zpěváka, nemůžu říct samozřejmě, kdo to byl, který jednou začal jednu písničku. Já vím, že jsem měla takový záchvat smíchu, než bych mu to přála, ale myslela jsem, že už vůbec po něm na to jeviště nevyjdu, protože on začal, zaspěl jednu sloku, potom najednou měl výpadek, jak já říkám, elektrické energie, zapomněl text a už dělal až do konce la la la la la la.
0: To je lepší, než když si vymýšlí úplně jiný text.
1: To já dělám, no, když zapomenu.
0: To Karel Hovorka zpíval nějakou písničku o nosičích kávy z Brazílie, o umorném vedru a všechno a najednou mu vypadla paměť a on začal zpívat, přitom zpíval o Brazílii, že 40 stupňů vedra a začal zpívat a všude nám sněží a já jsem na něj koukal jak blázen, ale nikdo si toho kromě mě nepovšiml, takže to jako umět z toho takhle vybruslit je nádherné. Hanko, náš čas se pomalu naplnil. Já bych chtěl poděkovat divákům, poděkovat těm, kteří zavolali, poděkovat Štefanovi, pač zub už ho nebolí, pač ho máme na dálku strašně rádi a věřím na telepatii. A aby jsi nabila dojmu, že jsi nemluvila s takovým bláznem, který se ti jevil včera ráno v 10 hodin dopoledne, tak bych to sám za sebe uzavřel před poslední písničkou, že spisovatel Mann řekl při rozhovoru s Masarykem, máme-li něco od lidí do síci, je dobře, jednáme-li s nimi, jako by byli lepší, než snad ve skutečnosti jsou. A to je o mě, prosím. Tak,
1: děkuju.
0: Dámy a pánové, dnešní čas se naplnil, poslední písničkou se s vámi loučí Hana Zagorová.

0: Vítku ještě jednou. Děkuju vám, děkuju fanklubu, děkuju malému Mirkovi. A na dálku zdravím Štefana Margitu. Přátelé, moc vám děkuju. Viděli jste, že to místy bylo rozpustilé, ale pro mě třeba najednou jsem se dozvěděl některé nové věci, zajímavé. A to, že mě Hanka řekla, že je klidná při moderování a neklidná při zpívání, na tom se dá rozvinout krásná povídka nebo úvaha, pokud na to máte v hlavě. Tak Mirkovi přeju, aby se mu splnila ta tramvaj. Ale není to perspektivní zaměstnání, chlapče. Brzy bys poznal slova, co je tripartita a takový věci, víš. Vám děkuju a máme před sebou poslední dva tobogány. Pokud si najdete čas, budu rád a my se k vám budeme snažit chovat ohleduplně jako každý tobogán. Děkuju a naschranu.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
3: Meteor.
4: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: K sobotnímu ránu patří meteor.
1: A k meteoru zase věda a příroda.
0: Tak tomu bude i dnes. Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Posluchači Meteoru na expedici v amatérské jeskyni.
1: Vzniká největší dalekohled světa.
0: Čeština a slovenština v mozku.
1: Tučňáci a manželství na dálku.
0: A je to tady. Dnes ukončíme naši letní soutěž Zlatým hřebem, návštěvou amatérské jeskyně.
1: Přesně tak, na 60 z vás se rozhodlo vydat se o letních prázdninách po českých a moravských jeskyních.
0: Říkali jsme si, když jsme soutěž vyhlašovali, jestli vůbec někdo dokáže navštívit úplně všech 14 zpřístupněných jeskyní.
1: A dokázal. Hned 14 z vás se to podařilo. Máte náš obdiv.
0: Slíbili jsme, že 15 finalistů se spolu s námi bude moci vydat do veřejnosti nepřístupné amatérské jeskyně.
1: A vydalo. Minulou sobotu 12. září. I s doprovodem jeskyňáři, pracovníky chráněné krajinné oblasti Moravský kras nás šlo do jeskyně přes 30.
0: Když jsme s Petrem přišli ke vchodu do jeskyně, už tam na nás všichni posluchači čekali a byla to příležitost se jich zeptat.
2: Kolik jste navštívil jeskyní?
3: Navštívili jsme, jako rodina jsme navštívili vše 14.
2: Takže jste zvládli všechny?
3: Zvládli jsme všechny a bylo to moc pěkné.
2: A která se vám líbila nejvíc?
3: Jestli bych měl říct, která se mi nejvíc líbila, tak hodně se mi líbila Javořická jeskyně, protože měla takovou jako tu bohatou výzdobu, hodně pěkných krápníků. A potom mě zaujala jeskyně Na Špičáku, tím, že byla taková úzká, tak se šlo jako tak blízko těch skal, takže to se mi taky líbilo.
2: Kolik jeskyní jste navštívili?
4: 12.
2: A které ne?
4: Punkevní.
3: Ty máme nejbliž.
2: A chystáte se ještě dneska tam jít?
3: My jsme tam byli aspoň pětkrát, ale jako během života hodněkrát.
4: Během teď soutěže ne. A ty koně prusky, to je prusky. Nás moc daleko.
2: Daleko, takže odkud jste?
3: Boskovic.
4: Z Boskovic, to je 20 kilometrů.
2: Máte jeskyně za barákem, to je no.
3: Máme.
2: Je tady někdo z doma Žlic?
5: No.
2: Jo, dobrý, to jste vy. To jsem si pamatoval, ale vy jste skoro u hranic republiky na druhé straně, no. Takže vy jste putovali asi nejdál za jeskyněmi.
5: No.
6: To pravda.
5: No, bylo to docela, já jsem právě měla jenom týden dovolený, takže jsme se museli snažit nahustit tak, jak aby jsme to stihli za ten týden.
2: Vy jste to opravdu stihli za jeden týden?
6: Za no, šest dní. Necelých.
5: 14.
6: Ještě jsme měli nějaký firemní povinnosti no, svoje, takže jsem
5: no,
6: to ještě stihl.
5: A já jsem měla štěstí, že jsem měla hlídání, protože mám 7letou dceru, takže jsme měli hlídání, tak to bylo úplně, jsme, jako nejdřív jsme mysleli, že to fakt nepůjde, že to nestihneme, ale fakt teda, jako ten zážitek a stejně samozřejmě, to stojí za to. A to jsme si právě ten plán snažili se udělat přesně tak, aby jsme navozovali, aby jsme to stihli, no to bylo docela, byla to zábava,
6: ano.
5: Určitě.
6: Ale užili jsme si to,
5: jo,
6: to bylo
5: nejdůležitější.
2: Já myslím, že během 6 dnů to opravdu nikdo nezvládnu.
0: A protože jsme byli všichni připraveni, nebyl důvod otálet.
1: Exkurze do amatérské jeskyně mohla začít.
7: Vítám vás u amatérské jeskyně. Provázet vás budu já, Antonín Tůma, jsem geologem správy chráněné krajinné oblasti Moravský krás. Dále nás tady ještě doprovází kolegové ze správy jeskyní České republiky. Jejichž jeskyně jste v rámci té akce, té soutěže vlastně navštěvovali. No a teďkom budete mít možnost vstoupit do trvale uzavřené, pro veřejnost trvale uzavřené jeskyně amatérské, o které vám potom budu dál říkat něco uvnitř. Vchod, kterým vcházíme, je vchod umělý, který byl vyražený v letech 73-74. Je to štola, která má 65 metrů a umožnila výzkum amatérské jeskyně bez rizika ztráty životu. Tak a teď ještě důležitá věc, v jeskyni se pohybujeme v zástupu, jeden za druhým, jdeme za sebou, hlídejte si toho před sebou a nevybočujete z řady.
0: Upřímně řečeno, zatím je chodba tak úzká, že to ani nejde.
1: Jdeme po schodech dolů, kolem nás betonová klenba, jako bychom šli někam do sklepa.
7: Tak dojděte tady v té chodbě až ke mně. Jsme ještě v horní části té štoly. Tady teď procházíme dvěma plnými dveřmi, sami ucítíte průván. Ty dveře tady se zavírají samozřejmě a fungují jako klimatická bariéra.
0: Už jdeme docela dlouho. Pořád jsme v uměle vybudované štole. Jakže má být dlouhá?
1: Asi 60 metrů. Ono to tady v podzemí jde dost pomalu. Nahoře bychom 60 metrů ušli raz, dva.
7: Takže teď bude ještě krátká štola. Dávejte pozor, pro vyšší už bude občas snížený, bude nižší strop. Jsou tam brčka, to znamená ty tenký krápničky, ať je neurazíte. A hlavně se držte v tom zástupu jeden za druhým. Tak, pojďme. Takže máte jistě holínky, nebojte se tou cestou šlápnout do kaluží.
0: Vybetonovaná cesta skončila.
7: Pravo a vlevo jsou hlíny. Ty hlíny jsem samozřejmě nanesla řeka, podzemní řeka v dávné minulosti. A na hlínách se vytvořily povlaky minerálu kalcitu, takzvané sintry.
1: No, moc mě ta čelovka nesvítí.
7: Nezapomeňte všichni, hlídejte si toho před váma, abyste neodbočili náhodou špatně. Postoupíme ještě. Před váma je první, po pravé straně, první taková větší, sintrová, respektive krápníková výzdoba. Vidíte takové dlouhé stalaktity od stropu, proti ním moutná stalagmitová kupa. Útvary této velikosti jsou v amatérské jeskyni celkem běžné. Nicméně v délce amatérské jeskyně, která má 20 km chodeb, jsou ty krápníkové útvary rozptýleny. Nejsou na jednom místě nahloučeny, takže ta krápníková výzdoba vám může připadat, že není tak bohatá, jako třeba v nějaké přístupné jeskyni, kterou jste už viděli. Takže zde v amatérské jeskyni je rovněž bohatství výzdoby, akorát je v délce těch chodeb poměrně rozptýlená.
0: To mi vůbec nevadí. I tak je tu ta pravá jeskyní atmosféra, výzdoba.
7: A nyní procházíme úsekem, kde už nejsou žádné úpravy, žádné schody nebo žádné zábradlí. Čistě jste tady teď, jako byste byli speleologové.
1: Právě na to se určitě všichni výherci těší nejvíc.
7: Teď bude snížený strop. Dejte si pozor, hodně se ohněte.
1: Teď jsem slyšel vzadu ráno. Někdo se asi praštil do hlavy.
0: Nedivím se. Jsme tak blízko stropu, že si tady i já připadám jako obr.
1: Podívejte se tady na zemi takový bílý pás.
0: Ten nemáme překračovat.
1: No ale z jaké strany? Jo, už to poznám. Jste nepošlapaný.
7: Tak, pojďte až ke mně, ať dobře vidíte na tu mapku, která je bohužel taková drobná. Pojďte co nejblíž. Tak. Je potřeba, abych vám vysvětlil, co to je amatérská jeskyně a co to je systém amatérské jeskyně a jak to asi tak vypadá v půdorysu. Na to území přitíkají dva vodní toky. U sloupu je to sloupský potok, tam jsou sloupské jeskyně, on tam vteče do podzemí. U toho Holštejna přitíká říčka Bílá voda, ta tam přiteče na Vápence a rovněž vtíká do podzemí. Oba tyto vodní toky vytvořily samostatné jeskyní chodby, načež pod Krasovou plošinou se setkali, mířili k sobě, tam vzniká soutok těch dvou vodních toků a tento soutok můžeme považovat jako zrod říčky Punkvy a odsud už jenom jeden jediný vodní tok míří k propasti Macocha, k punkevním jeskyním, které asi znáte, tam vyteče ven a potom míří na ten skalní mlýn a do Blanska k řece Svitavě. Takže když vidíte ten půdorys chodeb, tak jak to jednak ty dva vodní toky a posléze po soutoku ten jediný vodní tok řeky Punkvy, jak to vytvořili, tak vidíte půdorys písmene Y. Přičemž dvě ramena Y jsou chodby, které vytvořily sloupský potok a Bílá voda a potom nohu Y tvoří už říčka Punkva. Celý tento systém dneska odhadujeme, není to zcela úplně přesně změřeno, ale že má okolo 40 km chodeb a skládá se z řady dílčích jeskyní. Ty dílčí jeskyně mají svoje názvy, to podle toho, jak byly postupně objevovány jeskyňáři, čili jeskyňáři u nějaké skály objevili jeskyni, nazvali například jeskyně Spirálka. O kilometr dál objevili jinou jeskyni, tu třeba nazvali Píková dáma. No a pak zjistili, že je to propojeno. Propojili to dokonce v hloubce, zjistili, že to i protíká jeden jediný vodní tok. Tyto dílčí jeskyně tvoří ten systém. Odedávna byly známy jeskyně u sloupu, to znamená na těch ponorech Sloupského potoka, a u toho Holštejna. Když tam jeskyňáři vešli, tak tekly tam vodní, ty dva vodní toky, a v dalším postupu v těch chodbách jim bránili vodní sifony, to znamená chodby, které se uzavřely do vody. Potom znali jeskyně punkevní, které objevil pan profesor Absolon na začátku 20. století, že zřídil tam tu vodní plavbu, což byl vlastně vývěr, výtok té říčky Punkvy, ale zase směrem třeba proti proudu ten postup uzavíraly sifony. Ty sifony se nedařilo překonat, místy tam byly třeba i závaly, to znamená zavalená chodba. Takovým případem zřícení jeskyního stropu je propast Macocha. Takže až v roce 1969 jeskyňáři na povrchu Krasové plošiny prokopali závrt, to je taková prohlubeň, na povrchu Krasu, a v hloubce 110 metrů pod povrchem narazili na podzemní říčku Bílou vodu a po té podzemní říčce mohli postupovat někam. Takže objev nazvali Amatérská jeskyně. V cestě jim ovšem bránil jeden sifon a ten povodňový sifon museli potápět. Oni ho potápěli a za tím sifonem objevili, a teď můžu říct vyloženě, kilometry volných chodeb. Nic jim nebránilo. Žádný zával, žádný sifon, prostě tam mohli volně procházet. To byly chodby ve směru k Macoše. Ale pokud chtěli jít zpátky, zase museli potápět ten sifon a vylíst nahoru ten vertikální rozdíl 110 metrů. Rok po objevu se právě v tom sifonu dva jeskyňáři utopili, to byla prostě letní přívalová povodeň, tak jak to známe nakonec i ze současnosti. Nicméně, aby se tam nemuseli ti badatelé potápět, tak se hledalo místo, kde ty další chodby, které míří k Macoše, jsou nejblíže k povrchu. Takže pomocí radiomajáku se zjistilo, že je to v místech, kde jsme my do jeskyně vešli, a tam teda geografický ústav nechal vystřílet tu štolu, kterou jsme sem vstoupili.
1: Tak tady jdeme po balvanech.
0: Zřejmě popadali ze stropu.
1: Je, vidíte to? To je snad dvoumetrový zmrzlinový pohár, celý z vápence.
0: Je, a podívejte, tamhle visí ze stropu třímetrový stalaktit.
7: Já se vás teď zeptám, myslíte, že tady můžeme v nové amatérské jeskyni, kde jsme teďkom, potkat netopíry? Myslíte, že tady můžeme potkat? Správná odpověď. Já jsem vám říkal, že nová amatérská jeskyně, nebo vůbec celá ta amatérská jeskyně, část stará i nová, je od těch předchozích oddělena závaly nebo sifony. To znamená, že tady není přirozený volný vchod. Pokud by ho naši předchůdci znali, tak by volným vchodem velice snadno asi tu jeskyni objevili. Takže netopíři tady nejsou. Existuje výjimka. Já jsem tady za ty léta, co sem chodím, dvakrát netopíra viděl proletět. Tamhle kolega ze správy jeskyní Roman Mlejnek by nám mohl říct, jak je možné, že se tady nějaký netopír objevil. Je možný, že Romane se můžou některé druhy třeba projít přes sutě, jakože prolezou?
8: Jsou druhy, které oblibou se nějakým způsobem protahují přes sutě, a to jsou tím určité možnosti přes ty závrty, ale pak je ještě prostě možnost, že někdo nechal chvilku otevřený dveře a mezi tím prolít netopír. Takže to jsou tyto dvě možnosti. Ale když už jsme u těch živáčků, tak sice netopíři tady nebyli a v podstatě nejsou, ale je tady ta jeskyně oživená, nedá se říct, že je sterilní, a je tady množství drobných bezobratlých živočichů, a kdybych to měl říct úplně ve stručnosti, tak to jsou třeba pavoučci, nějaký brouci, především kolembula, to jsou chvostoskoci, se to česky řekne, samozřejmě celá řada půdních roztočů. A řádově, aby jsme si dostali do obrazu, kolik takovýchto živáčků tady je, tak to jsou desítky druhů, až stovky druhů. Takže ta jeskyně je oživená, a ona je také oživená především tím, že je zde aktivní vodní tok, že se částečně ta jeskyně zaplavuje, a to je obrovský zdroj vlastně přísunu, stálého přísunu těchto drobných bezobratlých živočichů. Mnohonožky, velmi zajímavé druhy tady jsou, ale nejsou to holtné topíři. Tak to je nové stručnost.
7: Ty bezobratlý živočichy, jak jmenoval kolega, tak neuvidíte, ale ten největší, který tady v jeskyni je, to jsou žížaly, které žijí na hlínách. Hlín jste tady viděli spoustu. Ty hlíny jsou bohatým zdrojem živin pro žížaly, navíc každá povodeň přinese v té suspenzi, v tom kalu, další nové živiny. Ty žížalky jsou schopny krátkodobě samozřejmě v tom sedimentu přežít, takže ty generace tady neustále pokračují a v jeskyních se jim velmi líbí. Tak, můžeme se posunout.
0: Jsem zvědavá, jestli na nějakou žížalu narazíme.
7: Jsme v prostoru, kde se zřítil strop. I cestou jste viděli samozřejmě někde nějaké balvany. Zřícení stropu je ovšem dávnou geologickou minulostí, takže nemusíte mít obavu, že by nás něco takového zaskočilo. Nebojte se opírat o kameny a držet se, ať si nevymknete kotníky.
1: Jo, tady to klouže. Vlhké balvany, po těch se moc špatně chodí. Když jsme navíc takhle skrčení.
0: Je, podívejte, ta barva. To je jak s karamelovou polevou. Jo, konečně velký prostor.
7: Zvláštností této prostory je rovný strop a potom samozřejmě hromada balvanů, na kterých ty stalagmity vyrůstají. Tak to je pro nás signál, že balvany signalizují samozřejmě řícení stropu. I ten rovný strop signalizuje, že se tady odlomil strop, protože běžné jeskyní chodby, které vytvořila podzemní řeka, mají samozřejmě oblé tvary, nikoliv rovné. Došlo tady po mezivrstevní spáře k odlomení vápenců a dokonce můžeme říct, kdy to asi tak teoreticky mohlo být, nebo před jakým časem. Z této prostory byl jeden ten stalagmit, ten hůlkový stalagmit, datovaný. A zjistilo se, že začal na těch kamenech růst před 12 000 lety. To znamená, že můžeme říct, že to nebylo později než před 12 000 lety zřícení toho stropu. Tak to můžeme být celkem v klidu, čili nám to tak nějak tady signalizuje, že nějaké převratné změny v jeskyni se nedějí tak často. Navíc to období 10 až 12 000 let je období přechodu starších čtvrtohor do mladších čtvrtohor, čili to je období, kdy skončila poslední doba ledová a začala naše dnešní doba meziledová.
1: Vidíte ty děravé krápníky? To určitě udělala povodňová voda.
7: A další fenomén, kterého si všimněte, že některé krápníky jsou velmi bizarní. Nejsou rovné, jsou klikaté na všechny strany. Podle vás, čím je to způsobeno? Jaký byste na to měli názor? Voda na to válí, ale jak?
9: No těma proudama.
7: Proudama, ale když si ho prohlídnete, jak tam před váma je ten klikatý krápník, tak je zakroucený na všechny strany. Pokud by to bylo proudem, tak bude jenom na jednu stranu vychýlený.
10: Vír ne,
7: tady plyne voda. Plyne voda normálně po proudu. Ta voda sebou něco přináší. Podívejte se tady na ty brčka, drobný brčka, které jsou tady níž a najdete odpověď. Co vidíte na těch brčkách? No? Nečistoty. Voda nese kořínky, listí, ale samozřejmě i igelity a obaly od bonbonů. A to se na ty krápníky, na ty stalaktity u toho stropu přichytí. A jakmile přesto teda přechází potom ta skapová voda, která v sobě nese rozpuštěný minerál kalcit, tak minerál krystalizuje na povrchu těchto nečistot, obaluje je a potom vy k tomuto místu přijdete a vidíte, že ten krápník má naprosto bizarní tvar, prostě je klikatý na všechny strany a sami jste si nevěděli rady, jak to asi vzniklo. Čili jsou to vlastně zasintrované, můžu říct, skamenělé nečistoty, které přinesla ta povodňová řeka.
1: Zdá se, že jsme na konci.
0: Asi ano. Tady to jde strmě dolů. Není se tu čeho držet. Dole jen tma.
7: Takže jsme teď na konci trasy, protože dál už je to jen pro speleology s výstrojí, v kombinézách, tak samozřejmě přilby tak, jak máte vy. Ale ty chodby tam dál ještě dlouhou dobu nemají žádný sifon. Tady je jenom zával, kterým se musí prolíst a jsou volné. Tak a dívejte, teď ještě, teď jdeme zpátky, ale úplně jsme neskončili. Půjdeme, teď se nebudeme tak zastavovat, jak jsme se zastavovali, takže půjdeme plynule jeden za druhým a potom nás ještě čeká pěkná velká prostora, která se jmenuje Absalonův dům. Tak, pojďte za mnou.
0: Poslední zastávka a bude konec.
1: Ne, ještě počkejte, tady něco je.
7: Tak, tady se zastavíme a srazte se co nejblíž zase k nám tady dopředu. A podívejte se vpravo, díváme se na ty hlíny. Jednak jsou tady hlíny, jsou tady nějaké praskliny, jak ta hlína vysychá. Ale všimněte si, že ta hlína, že na tom povrchu jsou takové hromádky, různě zakulacené, jako by to byly slepené kuličky. To je trus žížal. Takže celá tahle plocha těch hlín je osídlená žížalkama, akorát teda tady teď vy hned naživo asi žádnou nevidíte. A jak jsem říkal, je to teda jediný bezobratlý živočich, který je velký, kterého bychom tu mohli vidět, byť ho teda dneska nevidíme. A osídluje velké části těch povodňových choreb, kde jsou hlíny, protože se mu to prostě těm žížalkám ideálně daří. Někdy jeskyňáři říkají, že když by tady náhodou museli nějakou dobu přežívat, takže by se těma žížalkama mohli živit. Poslouchíme.
0: Uf, schody na závěr.
1: No, Absalonův dům, snad za to bude stát.
0: Páni, tady je místa.
7: Takže jsme v prostoře, která sloužila čemu? Kontrolní otázka.
10: Léčebně,
7: speleoterapii, správně. I sem chodí lidé v rámci těch dnů otevřených dveří, tuto prostor jim ukazujeme. Jste v domu, který se jmenuje Absalonův dům, podle profesora Absalona, který Moravský kras objevoval hlavně na začátku 20. století. Ale on ho objevoval tak, že co objevoval, se pokoušel i zpřístupnit. A jsme rádi, že amatérskou jeskyni neobjevil, protože by ji také zpřístupnil nepochybně. Tak amatérská jeskyně je natolik významný fenomén, že ochrana přírody zatím nemá představu, že by sem pouštěla veřejnost i ve formě takových nějakých specializovaných speleologických exkurzí nebo speleologických kurzů. Aspoň zatím si to nepředstavujeme. Je to proto, že poznání té jeskyně a možná především i poznání té živé složky, o které jsme se bavili, že to jsou mikroorganismy, že jsou to bezobratlí, které ani nevidíme, tak ještě pořád v takové počáteční fázi. Tady nás ještě čeká obrovské pole výzkumu a bádání. A jsme přesvědčeni, že pokud by sem veřejnost měla chodit nějak častěji, formou právě třeba jenom nějakých speleologických exkurzí, tak by mohlo dojít ke změnám, k nevratným změnám právě na té živé přírodě, kterou tady nevidíme. Takže i z těchto jaksi z preventivních důvodů o zpřístupnění amatérské jeskyně neuvažuje ochrana přírody. No a ještě naposledy, co jsem vám neřekl, tak bych chtěl říct něco ke vzniku, k časovému vzniku jeskyní. Je to problém. Uvědomte si, že jeskyně je vlastně prázdná dutina. A jak datovat prázdnou dutinu? Tak se předpokládá, že jeskyně se vyvíjely v celém dlouhém období třetihor. A samozřejmě pokračovaly do současnosti do čtvrtohor. No a jenom si řekněme, abyste orientačně si uvědomili, kdy začaly třetihory, nějaké to absolutní číslo, kdy končily druhohory, období dinosaurů, a začaly třetí hory? Tak, jo, jste na tom velmi dobře, řekněme cca těch 60 milionů let, nebo někde se říká 65 milionů let, nebudem si o milion handrkovat. Celé dlouhé období těch 60 milionů let je období vývoje současné krajiny a vzniku jeskyní.
0: A už jen závěrečný výstup štolou, zavřít za sebou dveře a zasloužený potlesk pro průvodce.
1: A přeci jenom ještě něco. Zeptal jsem se mladého vášnivého posluchače Meteoru, jak se mu líbila amatérská jeskyně.
11: No, tohle se mi líbila asi nejvíc ze všech jeskyní.
1: A proč?
11: Protože to byla jako neobvyklá trasa, že tam třeba nebyly takový chodníky a bylo to jako třeba uměle vytvořený chodníky.
1: Tak to s tebou souhlasím. A musel si svítit sám taky, že?
11: Mm-hmm.
1: Tak jo, ahoj.
0: Kapitola s názvem Jeskyně je uzavřena. Děkujeme všem, kteří s námi soutěžili.
1: A také všem výhercům za to, jak se v jeskyni chovali a jaký opravdový zájem projevili.
0: A co slib?
1: Máte pravdu. Slíbil jsem, že všem výhercům pošlu ve vysílání společnou fotografii, kterou jsme si tam udělali. Takže tady ji máte. Podívejte se do svých mailových schránek.
0: Všichni ostatní ji mohou najít na webu Meteoru po skončení pořadu s dalšími snímky z amatérské jeskyně.

0: Kolik je to let od prvního použití dalekohledu k pozorování vesmíru?
1: No, je to už 406. Galileo Galilei koncem roku 1609 pohledl dalekohledem na oblohu a viděl to, co nikdo předtím.
0: Předpokládám, že to byl hodně malý dalekohled.
1: To ano, s čočkou srovnatelnou s dnešními brýlemi. Ten pokrok od té doby je obrovský.
0: Ano, největší dalekohledy světa mají průměr zrcadla 10 metrů. Plánují se i mnohem větší.
1: O titul největšího dalekohledu světa se v příštích letech svede lítý boj. Prakticky ve stejnou dobu by měly být dokončeny hned 3.
0: Velký Magellanův dalekohled o průměru 25 metrů bude postaven pod vedením USA v Chile. 30-metrový dalekohled, který má svůj rozměr už v názvu, bude stát na Havajských ostrovech a postaví ho USA, Japonsko, Indie a Kanada.
1: A konečně evropský extrémně velký dalekohled, což je jeho název, bude mít průměr 39 metrů. Všechny tyto 3 obří dalekohledy mají být dokončeny přibližně za 9 let.
0: Minulý týden přednášela na letní astronomické škole v Brně britská astronomka Susan Ramsayová, která se na vývoji evropského dalekohledu podílí.
1: Skvělá příležitost, aby nám o něm řekla něco víc.
2: The European extremely large telescope is extremely large, right? And this is the fact that we will have 25.
3: Evropský extrémně velký dalekohled je extrémně veliký. To už vyplývá z názvu. Bude mít 25x větší plochu zrcadla než současný největší dalekohled světa. Určitě bude znamenat pro astronomii obrovský skok. Jedním z hnacích motorů výstavby dalekohledu jsou planety u cizích hvězd. První byla objevena roku 1995 a dnes už jich známe stovky. A to probouzí fantazii všech astronomů. No, zkuste si představit tyto cizí světy. My máme u Slunce 8 planet, každá je jiná. Jak to asi vypadá u jiných hvězd? Jistě budou tyto exoplanety, jak jim říkáme, velmi rozmanité. My exoplanety sice už dnes pozorujeme, ale jen nepřímo. Jsou na tu dálku příliš slabě viditelné, pouze odrážejí světlo své hvězdy a toto světlo není snadné zachytit. Často světlo exoplanet nevidíme vůbec. Jen sledujeme, jak gravitačně lomcují se svou hvězdou, tedy jak během obíhání dokáží vychylovat svou hvězdu z polohy, ve které by měla být, kdyby kolem ní žádná planeta neobíhala. S evropským extrémně velkým dalekohledem ale tyto exoplanety přímo uvidíme. Budeme si je moci vyfotografovat, studovat jejich atmosféry. Dozvíme se o nich hodně, jen musíme vybudovat dostatečně velký dalekohled.
0: Vy fotografujete si je? To opravdu půjde. Hvězdy svítí tak jasně, že své planety úplně přesvítí.
1: Je to jako fotografovat, já nevím, třeba světlušku vedle silné pouliční lampy.
2: Exactly, the star is shining extremely brightly and this is the main technical challenge. So one thing.
3: Je to tak. Hvězda svítí velmi jasně. A je to pro nás technologická výzva. To, co nám pomůže, je velikost ELT. Dalekohled bude mít průměr zrcadla 39 metrů. To je o 29 metrů více než dosavadní rekordmani. Díky tomu dokáže pořídit velmi ostré a detailní fotografie. Představte si to tak. Na dnešních fotografiích jsou hvězdy rozmazané, roztřepené a slabá planeta se v tom ztrácí. Ale na ostrém snímku není problém oddělit jasný a velký kotouč hvězdy od malé slabé tečky reprezentující exoplanetu. I tak ale bude fotografování nesmírně náročné. Musíme si uvědomit, že planeta velikosti Země září i miliardkrát méně než hvězda.
0: Kde bude dalekohled ELT? Jaké místo jste vybrali?
2: The telescope is going to be located in Chile on a hill called Amazonas, Cerro Amazonas.
3: Dalekohled bude umístěn v Chile nahoře Cerro Amazonas. Je to velmi blízko místa, kde už má Evropa své jiné velké optické a infračervené dalekohledy na Cerro Paranal. Obě místa jsou od sebe vzdálena jen asi půl druhé hodiny jízdy autem. To je veliká výhoda. Astronomové budou jezdit prakticky na stejné místo, do prostředí, které už důvěrně znají, a za stejných pozorovacích podmínek. Zde v Chile jsou nejlepší pozorovací podmínky na světě. Téměř stále jasno a v nadmořské výšce 3 kilometrů už je hřitší atmosféra, která tolik nekazí ostrost fotografií. Připravit nové místo pro stavbu tak obrovského dalekohledu ale nebylo lehké. Museli jsme zarovnat vrchol hory, tedy pomocí výbušnin prakticky ustřelit její špičku. V současné chvíli už tyto hrubé základy stavby stojí a od úpatí k vrcholu hory také vede silnice, po které budou dopravováni jak astronomové, tak součásti dalekohledu.
0: Mluvíte o částech dalekohledu, kde se budou vyrábět?
2: All over. So the optics will come from different places in Europe. We're signing
3: some contracts. Optické součásti se budou vyrábět po celé Evropě. Právě podepisujeme smlouvy na dodávky částí kopule, segmentů speciálních zrcadel. Vybíráme dodavatele měřících přístrojů, mezi kterými je i skupina evropských univerzit. Jde tedy o projekt rozdělený mezi všechny členské státy ESO.
1: Takže až bude teleskop hotov, budete moci říct, toto je německá část, toto španělská.
3: Ano, tak to bude. Jsem si jistá, že si na ty součásti dalekohledu nalepí vlajky.
1: Proč ne? Ale hlavně nesmí polepit zrcadlo.
3: Ne, na zrcadlo ne, to by byl špatný nápad.
1: Mimochodem, zrcadlo samo o sobě nestačí. To jenom soustředí světlo do přístrojů. Teprve ty dokáží něco měřit, fotografovat. Kolik přístrojů bude na dalekohledu?
3: Víme, že jich bude 6. Mnoho evropských institucí poslalo své návrhy. Probíhá výběr, které z přístrojů budou nejlepší. Na 3 už byly podepsány smlouvy. Jedním z prvních je infračervená kamera. Ta nám umožní měřit velmi přesně polohy objektů ve vesmíru. Zajímá nás například střed naší galaxie. V něm je velmi hmotná černá veledíra. Tu přímo nevidíme, ale když průběžně během měsíců pořizujeme snímky jejího okolí, vidíme hvězdy, jak kolem ní obíhají. Z jejich pohybu můžeme vypočítat například to, že hmotnost této obří černé díry je stejná, jako bychom naskládali k sobě 4 miliony sluncí. Tato měření nám také pomáhají upřesňovat vlastnosti gravitace jako takové. S dalekohledem ELT se všechna pozorování neuvěřitelně zpřesní. A to je další důležitý úkol dalekohledu.
0: Když se na něm podílí tolik států, nebudou se hádat o to, kdo s ním bude pozorovat? Jak se to bude řešit? Soutěží?
2: Yes, so everybody can ask for time and then it will happen for this telescope.
3: Ano, každý astronom může požádat o pozorovací čas. Systém bude stejný jako u dnešních velkých dalekohledů. Astronom se píše stručnou žádost. Stačí jedna strana A4, kde shrne, co všechno chce pozorovat a proč je to důležité. Každého půl roku proběhne konkurs, ve kterém komise odborníků rozhodne, která ze žádostí může mít největší přínos pro poznání vesmíru. Těch žádostí budou jistě tisíce. Jde tedy o volnou soutěž a myslím si, že je spravedlivá, jak jen to jde.
1: Asi ano. Lepší způsob ještě stejně nikdo nevymyslel.
0: V každém případě dalekohled o průměru 39 metrů bude znamenat obrovský pokrok pro astronomii.
1: Můžeme se těšit na řadu objevů. Jen musíme být trpěliví. Dokončen bude až roku 2024.

0: U astronomie ještě zůstaneme, i když něco podobného, co uslyšíme, se může přihodit i v jiném vědním oboru.
1: Jiří Grygar a jeho dnešní příspěvek ze sbírky citátů.
2: Když jsem měl možnost setkat se s prezidentem Mezinárodní astronomické unie, který se jmenoval Jean-Paul Sfinks, byl to Belgičan, byl to francouzsky mluvící Belgičan a měl francouzské žáky. A jeden z jeho aspirantů, který připravoval vědeckou práci, to znamená doktorskou disertaci, se jmenoval Sir Desch. A on byl v té době čerstvě ženatý, když právě tu práci dokončoval. A tak, když napsali pan profesor Sfinks právě s tím Sir Deschem společnou práci v roce 1977, tak na konci bývá zvykem, že se píše také poděkování. A to poděkování končilo takhle. Laskavost, z níž Anna Sir Deschová dovolila svému manželovi, aby pozoroval na observatoři Haute Provence během jejich líbánek, je ovšem zvláště pozoruhodná.
0: Manželky vědců to mají těžké. To dovedu moc dobře pochopit.
1: Musí se vžít do jejich uvažování a do toho, co jejich vědecký mozek potřebuje. A když už jsme u mozku, přišel zajímavý dotaz pro Františka Koukolíka. Pan Mirko Navara se ptá.
0: Funkční zobrazovací metody dovedou odlišit činnost mozku při komunikaci v mateřském a v cizím jazyku. Co ukáží, když poslouchá Čech slovenštinu nebo Slovák češtinu? Vnímá je jako vlastní nebo cizí jazyk?
3: Experiment, který by zkoumal rozlišování češtiny od slovenštiny v mozku Čecha a Slováka, u nás, pokud je mi známo, proveden nebyl. Ale výsledek lze s nějakou pravděpodobností předpovědět z experimentů s jinými jazyky, byť je jejich vzdálenost větší. Otázka je, co má pan Navara na mysli komunikací. To je složitější než jen rozlišení jazyka.
1: Experiment tedy neproběhl. Kdyby ho někdo chtěl udělat, jak by vypadal?
3: Rodilí Češi s nějakou jazykovou úrovní, ženy a muži stejného věku, se stejnou kvalitou sluchu, stejně vysokým inteligenčním kvocientem, stejným počtem roků strávených ve škole a mnoha dalšími vlastnostmi, které je nutné vyšetřit, by naslouchali neutrálně, to znamená bez citového přídechu čtenému českému a slovenskému textu. Rodilí Slováci se stejnými znaky rovněž. Kromě toho by obě skupiny měly naslouchat témuž textu ve vzdálenějším jazyce, který by neznali, dejme tomu v rumunštině.
0: Jak myslíte, že by to dopadlo?
3: Obě skupiny by jazyk té druhé skupiny odlišovaly od jazyka vlastního. Míra odlišování by přitom měla být menší než míra odlišování vzdálenějšího jazyka.
1: Proč vlastně neurologové podobné experimenty dělají?
3: Jazyk a řeč jsou v plně vyvinuté podobě pouze lidskou vymožeností. Jednou z nejzajímavějších otázek je, kdy, jak a proč se jazyk vyvinul.
0: To určitě. Tak tedy, kdy, jak a proč se jazyk vyvinul? Víme to?
3: V plně vyvinuté podobě mu nemusí být víc než, dejme tomu, 80 a 100 tisíc let. Pravděpodobně nejstarším jazykovým fosílím bude kolem 70 tisíc let. Najdete je v Africe, v kolebce lidstva. Ale plně vyvinutému jazyku předcházely jednodušší vývojové fáze. Vysoce pravděpodobné je, že se jazyk vyvíjel úměrně počtu a složitosti skupin našich vývojových předků. Jazyk je komunikační nástroj. Pomáhal i v nejjednodušší předpokládané podobě držet skupinu našich vývojových předků pohromadě. A také je pravděpodobné, že se rozvíjel společně s tím, čemu se říká praxie. Praxie je soubor naučených dovedností, třeba schopnosti otesávat pazourek. Jestliže Homo habilis před 2 miliony let opracovával nástroje mohl být nositelem primitivní podoby jazyka. Homo erectus, jeho vývojový následovník, vyráběl před 700 000 lety podstatně dokonalejší nástroje. A předpokládá se, že i jeho pravděpodobný jednoduchý jazyk byl dokonalejší, byť velmi daleko od jazyka anatomicky moderních lidí.
1: Prý existují experimentální archeologové, kteří zkoušejí osekávat pazourky podobně, jako to dělal Homo habilis a Homo erectus.
3: Jsou to stateční lidé. Prvním krokem jsou do krve odlučené klouby na rukou. Ale když přitom strčí hlavu do skeneru, je vidět, jak se jim v mozku namáhají oblasti, které jsou blízké oblastem jazykovým a řečovým. Vývoj byl asi společný. Proto většina z nás při řeči gestikuluje.
1: Zajímavé.
0: Všimla jsem si, že důsledně rozlišujete pojmy řeč a jazyk.
3: Řeč je jeden z prostředků vyjadřování jazyka. Jiným může být Morzeova abeceda, nebo africký buben, vlajková nebo kouřová signalizace, případně uzlíky na vláknech.
1: Na Kanárských ostrovech existuje jazyk, kterým se sice dorozumívají lidé, ale řeč připomíná velmi vzdáleně.
3: Existuje ostrov La Gomera. Pastevci na něm užívali hvízdaný jazyk. Můžete si ho poslechnout?

0: Je to jeden z asi 30 hvízdaných jazyků světa. S nástupem telefonu mohl vymizet, ale pro španělskou vládu je kulturním pokladem. Takže se ho děti na tomto ostrově učí ve škole. A lidem, kteří ho umí, se říká silvádoři.
1: Opravdu zvláštní jazyk. Jak funguje?
0: Silbo převádí španělské hlásky do dvou kontrastních samohlásek a čtyř souhlásek. Ty překóduje do tónů různé výšky, od nízké po vysokou a do melodické linie souvislé nebo přerušované. Poslech silba aktivuje řečové oblasti a oblasti rozlišující tóny a melodie. Silbo přenáší jednoduché rutinní zprávy. Vyšetření funkční magnetickou rezonancí porovnalo činnost mozku silbádorů a kontrol a pokus velmi přispěl k rozlišování vztahu řeči a jazyka.
2: Když se vrátíme zpět k češtině a slovenštině, přestože jde o dva velmi podobné jazyky a během 70 let společného státu jsme slýchali od malička oba dva,
1: stejně Čechům zůstala čeština mateřským jazykem a Slovákům slovenština. A v mozku by to tak určitě bylo při experimentu vidět.

0: Manželství, to není jen výsada lidí.
1: To ne, ale jenom málo živočišných druhů žije trvale v páru. S opravdovou věrností se setkáme hlavně u ptáků, i když ani tady nejde o lásku až za hrob.
0: Jestliže se trvale spolužijící páry, například u labutí nebo jeřábů, přece jen rozpadnou, pak zbylý partner nehyne steskem, jak se traduje, ale obvykle si v příští sezóně najde náhradu.
1: Velmi zajímavý svazek spolu udržují tučňáci. Podle nového výzkumu bychom to mohli nazvat manželství na dálku.
0: Profesor Jaroslav Petr nám představí tučňáka skalního.
2: Tučňák skalní, on vypadá trošku jako punker. On má takovou zvláštní chocholku černých pér, která mu stojí tady na hlavě a ještě tam má do toho vlastně, z toho mu vyrůstají žlutě zbarvená pera, takže vypadá jako punker, který má jakýsi melír nebo něco takového. A je to malý tučňák, je to jeden z nejmenších tučňáků ze všech těch druhů. On je vysoký asi 50 cm a váží tak kolem 2,5 kg. A tihleti tučňáci žijí v jižních mořích, to znamená, žijí v Jižní Americe, v Patagonii, na Falklandských ostrovech, žijí i na Novém Zélandu například a na řadě ostrovů, které jsou při pobřeží Antarktidy. Tam měli často obrovské kolonie, například na těch Falklandách, tam byla kolonie, která se počítala na 2,5 milionu kusů. Tam ti tučňáci přicházejí hnízdit. Oni hnízdí na takových skaliscích, na stráních, kde se vlastně mezi trávou, z kamínků, trávy, rašeliny a z takových materiálů si staví hnízda. A je zajímavé, že jsou monogamní, přísně monogamní. To znamená, tihleti tučňáci uzavírají manželství na celý život.
1: Tučňáčí pár se každoročně schází na hnízdišti.
0: S jediným cílem, postarat se o další pokolení.
2: To jejich potomstvo není nikdy nějak početné, oni většinou kladou dvě vajíčka. To první bývá poměrně malé, váží tak kolem 80 gramů. To druhé je výrazně těžší, má přes 100 gramů. A většinou to mládě, které přežije, které se dožije dospělosti, tak je z toho druhého vejce. A oni se o něj velmi intenzivně starají. Jeden vždycky hlídá a druhý vyrazí na lov. Ten lov trvá několik dní nebo i týden. Často to mládě musí vydržet týden bez potravy, než se ten rodič vrátí a nakrmí ho a vystřídají se rodiče v péči.
0: Ano, to je společný úkol rodičů. A když mládě odchovají, zase se rozejdou.
1: Dlouho se nevědělo, kde tučňáčí pár tráví zbytek roku, když nehnízdí.
2: Vědělo se, že oni se dostávají na volné moře, tam rybaří a chytají sepy a korýše a živí se, ale nevědělo se, jak se pohybují, jak tráví tuhletu část roku. A to se podařilo teďka odhalit a to odhalení je velmi zajímavé. Ti vědci je připnuli jim takové zvláštní zařízení, které snímá polohu a takhle si vybavili vždycky pár těch tučňáků a udělali to u 16 párů a teďka zjišťovali, kde se ti tučňáci pohybují. A ukázalo se, že vlastně oni se sejdou akorát na tom hnízdišti, ti manželé. Tam teda se postarají o to potomstvo, ale zbytek roku jsou daleko od sebe. Je to vlastně manželství na dálku.
0: Když na dálku, tak na pořádnou dálku. Běžně jsou od sebe vzdáleni 600 kilometrů, ale některé páry dosáhnou vzdálenosti až 2,5 tisíce kilometrů.
1: Nemají tedy žádnou šanci se potkat. Díky svým vnitřním hodinám, kdy podle délky dne a dalších indicí poznají, že se mají vrátit, se scházejí až na hnízdě a jsou přitom velmi dochvilní.
2: Když přijde ta doba hnízdění, tak nejdřív na to hnízdiště přijde samec, opraví tam to hnízdo, oni se vracejí do svého hnízda, přesně na tu svoji adresu, na to trvalé bydliště. Pak přijde samička, zhruba týden po něm, a pak tedy nastane páření, námluvy a péče o potomstvo. Ale proč se tihleti tučňáci vlastně po zbytek roku spolu nedrží, je trochu záhada. My známe z přírody příklady ptáků, kteří se rozcházejí třeba na zimu. Takový klasický příklad jsou obyčejné pěnkavy, které my známe. Latinské jméno té pěnkavy je Fringilla celebs. A to celebs znamená neoženěný nebo starý mládenec, bychom to mohli přeložit volně. Jak tohle jméno, které má souvislost se slovem celibát, jak vlastně vzniklo? Když to Karl Linné popisoval vlastně tuhletu pěnkavu, tak koukal kolem sebe a protože to byl Švéd, tak sledoval švédské pěnkavy a tam vlastně na zimu zůstávají jenom samečci a samičky švédských pěnkav odlétají na jih, odlétají do Belgie, některé až do Itálie. A tady se dá vysledovat ten důvod, proč k tomuhle tomu dochází. Samičky jsou slabší, samci jsou dominantní, to znamená v zimě, když je nedostatek potravy,

0: co nejblíž, aby jim ho nikdo neobsadil a oni ho nemuseli potom z jara znova dobývat. Takže zřejmě z těchto důvodů se pěnkavčí populace rozdělí na samce, kteří zůstávají, a samice, které se stěhují.
1: To jsou pěnkavy, ale co tučňáci skalní? Také to pro ně platí?
2: Neplatí.
0: Ku podivu, areály výskytu samic a samců se překrývají. I když ten pár je od sebe oddělený, tak vlastně není důvod, proč by nemohli být na jednom místě, protože evidentně jsou lokality, které vyhovují jak samicím, tak samcům. Není to ani otázka potravy, protože se ukazuje, že vlastně živočichové, kterými se ti tučňáci živí, se vyskytují v celém tom areálu, kde ti tučňáci zimují. A skutečně to se dá zjistit třeba z poměru izotopů v těle těch ptáků. Se ukazuje, že jak samice, tak samci přes tu zimu konzumují jedno a totéž. Takže proč se rozcházejí? Je to zřejmě v tom, že ty samičky nejenže přicházejí na to hnízdiště déle o ten týden, ale oni i o týden dřív odcházejí, protože samci tam ještě se jako dokončují péči o tu mládež. A za ten týden ta samička se v těch mořských dálavách kolem těch ostrovů prostě dostane někam. V podstatě se tomu samci ztratí. A ten samec, když by měl hledat, tak by to pro něj bylo strašně složité, strašně náročné. Je pro něj jednodušší prostě jí nechat, ať se toulá, kde chce, a spolehnout se na to, že se zase znovu sejdou na tom hnízdě, na té jejich trvalé adrese, a prostě neřešit tohleto odloučení. Je to asi jako když půjdete s manželkou nebo s přítelkyní do velkého města, každý se vydá někam za nákupy nebo za vyřizováním různých věcí a pak si dáte sraz někde na rohu té a té ulice nebo v Praze na Václaváku pod koněm, prostě víte, že tam se sejdete, a kde jste se předtím pohybovali, jestli se náhodou potkáte nebo nepotkáte, to už necháte náhodě, to už neřešíte.
2: Většinu doby se nevidět a potkat se až na hnízdě, no, nevím, jestli by se mi to líbilo.
1: A víte, že to děláte?
2: Jak to?
1: No, jen to není hnízdo, ale studio. A není to rok, ale týden.
2: Ano, i my dva se scházíme u mikrofonu Meteoru a když skončí, letíme, totiž jdeme každý jinam.
1: Přesně tak, týden co týden. A posluchači Meteoru také. Každý týden se setkávají u radiopřijímačů kvůli Meteoru a když skončí, žije si každý dál svůj život.
2: Tak, naši posluchači, ať se vám následující doba, než se opět potkáme a uslyšíme, vydaří. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
1: a samozřejmě i Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová by v těchto dnech oslavila 80. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná. A my jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Hanu Zagorovou.

0: Vítám vás u pořadu, který nese název Hvězdy vinilu. Je to vzpomínkový, ale ne sentimentální program o hudbě a dění v minulém století. Minulé století bylo pro mě nádherný. Navzdory tomu, že byl útlak, teror, perzekuce a nikam se nesmělo. Dokonce v začátku tohoto století se popravovalo. Pro mě prostě to století, když se otočím, bylo krásný. A víte proč, vážení posluchači? Bylo nám 20. A mládí to je zázračná věc, která vám dovolí zapomenout na všechny útrapy. Zapať pámbu, už jsou za náma. Dnes si budeme povídat s Hankou Zagorovou. Bezesporu jednou z nejlepších zpěvaček, jaký jsme kdy měli. Hanko, buď vítána mezi námi.
1: Dobrý den, já bych tě, můžu tě trošinku opravit?
0: Ty můžeš, Hanko, všechno.
1: Víš, já bych neřekla jednou z nejlepších, ale
0: nejlepší.
1: Možná nejpopulárnějších a s takovou, kterou třeba mají lidi rádi, ale znám spoustu lepších zpěvaček, musím říct.
0: Vtělená skromnost. Zase Hanka ukázala, jak to má být. Tam jsi zdvořilá, slušná, prostě můžu o tobě říct jen to nejlepší, ale k tomu se ještě dostaneme. Hanko, my začínáme Karlem Gottem. Každý, je to takový klišé, bych řekl už dneska. Nějakýho Gotta nám doporuč, který ho miluješ.
1: No, já ho zbožňuju. Já ho mám hrozně ráda, takže já znám strašně moc jeho písniček, strašně moc jich mám ráda, ale samozřejmě si pamatuju toho Karla z té takový té první éry, kdy začínal, kdy já jsem byla studentka, kdy jsem bydlela na koleji a kdy jsme tam měli zhasnuto, hrál dráťák, což už nikdo neví, co to je dráťák, a tam zpíval Karel Gott třeba Proč ptáci zpívají, a my jsme všichni plakali, teda všechny holky, protože jsme tam tři bydleli na pokoji, jsme plakali do polštáře, takže to byly písničky mých studentských let. Proč?

0: Aničko, z jaký seš rodiny? Intelektuálský, si dělnického původu?
1: Já jsem z nádherný rodiny. Bohužel rodiče nežijí, můj tatínek byl inženýr, maminka učitelka gymnastiky, dokonce stepovat učila, měla v Německu dokonce školu.
0: Po ní si pobrala krásu. To, co mi říkáš, maminka musela mít nádhernou figuru, musela být krásná, když si ji tvůj tatínek inža vybral.
1: Víš co, moje maminka byla asi o 3 hlavy menší než můj tatínek a byla černovláska s takovýma kudrnatýma hodně teda vlasama, myslím, že moje sestřička je po ní, ale měla jsem opravdu senzační rodiče, kteří mě hrozně dobře vybavili do života, takže v podstatě mě nic nemohlo překvapit.
0: Hrála si jako každý dítě. Ne, já jsem obsahoval to kolečko, housle, klavír, nic z toho se nechytlo, než přišly bubny. Prosím tě, ty jsi klavír, housle, bylo něco takového, kytara?
1: Klavír a nějak mi to šlo a dokonce jsem dělala 2 roky v jednom, představ si.
0: Tak jsi byla dobrá.
1: No, možná jako dítě, ale moc mi z toho nezůstalo, teda musím říct právě, protože to bylo asi takovým velkým
0: tempem. A není ti to líto?
1: Nemůžu říct, já nejsem litovací typ. Víš.
0: No ale člověk si říká, sakra, kdybych byl důslednější, kdybych ten klavír dotáhla, dneska jsem... Ale ty si zahraješ na klavír, ne? Bez problémů.
1: No, moc si nehraju na klavír.
0: No, to
1: opravdu. Já jsem ho dotáhla, skončila jsem tu hudební školu, ale to bylo všechno. Pak už mě chytlo divadlo, chytly mě dramatické kroužky a každý den jsem chodila cvičit do Sokola. A
0: teď mluvíme o puberťačce, Haničce.
1: Ne,
0: je to,
1: to
0: tak?
1: Bylo ještě dítě ještě školačka.
0: No, máš sestru, se kterou si trávila teda mládí. Jak dopadla sestra? Dělá do kumštu něco nebo po mamince tančí?
1: Ne. Vůbec ne. Ona pracovala v hydrometeorologickém ústavu. Má syna, ten už má další děti a máme moc hezký vztah. Opravdu bezvadnou sestru má.
0: Nikdy, když jsi s ní mluvila, nikdy trošku jí nezamrzelo sakryš mít takhle slavnou ségru. To je prostě, když to bylo všechno na vrcholu. Nemrzelo jí někdy trochu, že to neskusila, že to zpívání na té střeše, jak jsi říkala, ve dvou, že na to nenavázala, že to opustila? Mimochodem, ona má určitě stejně dobrý hlas jako ty. Myslím, to znamená, intonuje, má hudební talent, je to tak?
1: Určitě ano. Určitě ano. Je pravda, že jsem ji dlouho neslyšela zpívat. Opravdu nevím, ale ona mi vždycky fandila a já jsem docela trémista i bejvala i teď si tak jako potřebuji mít klid před vystoupením, abych se tak jako zhaltla, abych se soustředila.
0: Tréma je věc inteligence, Hanko, jenom blbec je sebejistý. Já mám taky vždycky strach, když jdu na jeviště, ale spadne to ze mě, jak vkročím tak, do těch světel. Tak.
1: Ale já jsem ti chtěla říct, ta moje sestra, to byl první můj fanoušek, která vždycky, když třeba i byla kola tehdy té soutěže Hledáme nové talenty, tak ona tam všude byla a vždycky stála tak, abych na ní viděla. A to já jsem vyžadovala, říkala jsem, Evelinko, vždycky si stoupni, tak ať tě vidím. A ona už vždycky takhle
0: velká
1: mávala.
0: Velká podpora, ano.
1: Úžasný, opravdu, hrozně mi pomohla. Úplně
0: dneska
1: v těch
0: už
1: začátcích.
0: Nemusí stát v hledišti. Dneska už jedeš, Hanko, jako Fredka na vrcholný úrovni.
1: Dneska bych ji neviděla.
0: To je krásný.
1: Je to tak.
0: Scházíte se?
1: Scházíme se, samozřejmě ne moc často, telefonujeme si docela hodně, docela často a máme se rádi.
0: To je krásný. Teď trošku humoru. Řekla ti sestra někdy, Hanko, ty se znáš s tím Gotem, seznam mě s ním.
1: Ne, neřekla. Nikdy. Víš co, ona byla když mimořádně pěkná. Když byla mladěnkatá. Takže já si ještě pamatuju, kdy Valda, ona jednu dobu pracovala v Paláci kultury, to asi nebyl Palác kultury, ale Dům kultury v Ostravě a tam v nějaký produkci, kde vždycky ty umělci všichni jezdili. A
0: třeba
1: ona
0: jsem
1: byla...
0: jí balil tvojí sestru a nevím
1: já
0: o tom.
1: Já si myslím, že určitě,
0: no,
1: to ona se nedala nebalit.
0: Kolem, no, kolie si byla takhle krásná.
1: Opravdu krásná.
0: Zeptejte si, až se setkáte, balil tě Ringo?
1: Jo, určitě. Jestli si na ní nemluvil sprostě, což bývalo tvým zbykem tehdy.
0: Sprostě ne, ale tvrdě.
1: No, jako používal
0: si... Já jsem nelhal ženským, Hanko, nikdy.
1: Ne, ale používal si docela taková jako slova ze slovníku, který nebyl zase až tak zvykem před dámami.
0: To je shocking. Shocking. No. Já zastávám Děvče, musíš vylekat, promiň, tobě, ty jsi zkušená žena na vrcholu, tebe nemůžu poučovat, ale já mám takovou zásadu, je to vlastně během toho dlouhého života, bohužel teda už, se dostaneš k holým větám. I ve větech citovej. Takže já, kdyby se mi tvoje sestra líbila, jakože jo, tak půjdu a řeknu, jsi šťastná? A když řekne ano, tak řeknu, tak jdi do háje. Konec, jdu domů. Je to vyřešený velmi rychle, ušetříš si čas a když řekne nejsem, tak je to vlastně šance navázat přátelství. Čili já myslím, že to je takováhle moje upřímnost. Mm-hmm. Fakt je, že ženský to rádi nemají. Ne. Přišel jsem o spoustu nádherných vztahů právě jenom touhletou praktickou stručností, nedočkavostí. Jsem nikdy, já jsem musel mít všechno hnedánko, ty ne?
1: Ne.
0: Jsi trpělivá?
1: Umím být trpělivá.
0: Vzácná vlastnost.
1: Ale to tě život tě vyučí.
0: První láska, Hanko, prozrad něco.
1: No.
0: Bylo to na vysoký?
1: Ne, to bylo na gymplu.
0: No samozřejmě, ale takový ty vážnější už.
1: Ale tohle bylo taky docela vážný a byl to nejkrásnější kluk ze školy a byl mu o rok míň než mě. A všechny holky po něm šílely.
0: Potkala jsi ho teďka někdy?
1: Ne, on umřel.
0: Oh, ale vidím, že jsi na něj nezapomněla.
1: Ne, tak třeba za pár let.
0: Co na výšce, Hanko? Tam byla velká láska taky?
1: No jej, tam jich bylo.
0: Jež. Hanko, ty seš mi, já tě mám velmi rád, to ty víš, ale teď se objevují tvoje tak nádherné stránky, o kterých jsem předtím nevěděl. Kdy jsi natočila první věc a s kým?
1: S ostravským rozhlasovým orchestrem, protože tehdy se všichni těšili, až budou mít svoji první desku. A to byl takový ten malej single v tom papírovém obalu. A já si pamatuju, že jsem, když jsem dostala nabídku, tak jsem se hrozně těšila. Opravdu, protože to byla velmi dobrá éra tehdy v ostravském rozhlasu. Tam byl Pavel Novák, Maruška Rotrová,
0: ano.
1: Kryl. Víš, to bylo, tam byla opravdu velmi dobrá Věra Špinárová.
0: Co to
1: Špinárová.
0: Bylo za písničku?
1: Já už ti, myslím, že ani...
0: Měli bychom jí pustit, Hanko. Přemýšlej, nebo to necháme zase na Jirkovi, aby mě...
1: Jo, ať vybere. Víš, ono, já si myslím, že ono je lepší, když někdo to vybere sám, protože já jsem natočila...
0: Tak mu pomozme tematicky, o čem to tak mohlo být?
1: Třeba Richarda Kovalčíka Svatý kluk. Já si dokonce myslím, že to byl, že to byla jedna strana toho singlu. Richard Kovalčík to napsal, jmenoval se to Svatý kluk, napsala jsem si text sama.
0: Pustíme Kovalčíka, dobře. Jo?

0: Dnes je mým hostem zpěvačka, kterou velice miluju, obdivuju, Hana Zagorová. Jak dlouho byla ta ostravská éra a moravská? Kdy jsi se vrátila do hlavního města? Už jako star, předpokládám.
1: Ne. To už se tak prolínalo celý, víš. Já jsem absolvovala ve škole, to bylo 68-69 a v podstatě už jsem bydlela v Praze a už jsem tady dělala televize, už jsem dostala lano, jak se říkalo, od Evy Pilarové, dělala jsem s Pepičkem Obrubou. No, už to jelo. A předtím, před Evou Pilarovou, ještě jsem dělala s Václavem Zahradníkem, s Viktorem Sodomou a s Jirkou Štědroněm.
0: Měli rodiče radost?
1: Ano, měli. Opravdu velikou radost a sledovali to. Já jsem si ani nemyslela, že to tak moc sledujou, ale takový přesně ty rodičovský řeči, kdy můj tatínek říkal, nemáš ty tam nějakého nepřítele v tom rádiu? Nějak tě málo hrajou?
0: To je nádhera. Ano, správný rodičovský přístup. Já to zažil, maminka krásný. Říkala, fanoušku, víš, že jsi byl minulý týden v televizi, říkám, maminko, vím. No a díval se, říkám, ne, maminko, já jsem hrál někde. Tak maminka měla takovej a babička. Všichni, no. Teď je mi líto, že jsem s nima o tom moc nemluvil. Vždycky jsem mi tak jako odbyl. Říkám, no, mami, tak to víš, tak. A letěl jsem zase někam za nějakou naprostou zbytečností. Jak rád bych dneska si s babičkou a s dědečkem promluvil, no.
1: Přesně tak.
0: Kdeže ty loňský sněhy jsou?
1: No už i předloňský.
0: Ano, jsi vtipná. Já teda, když ti tady vysvětlávám ty poklony, já jsem dvakrát přehodnotil svůj vztah k tobě. Já jako rocker, když jsem tě poprvé slyšel, já byl prostě to Janis Joplin a chraptící Stewart, to byli Schillinger. A najednou přišla dívenka, která, já měl pocit, že jako mňoukáš. Já jsem říkal, pane bože, co to je za kňourání? Ale pomalu jsem si zvyk. Zvyk jsem si a dneska, když to zhodnotím zpátky, musím říct, prostě našla jsi si svojí parketu. To je to, co já vždycky říkám, odlišit se od ostatních, vybočit ze stáda, čili to byl takový můj první omyl, já se k ním pokorně přiznávám. A druhý bylo, když jsem, ale celá ta slavná trojice, to znamená ty, Helena Vondráčková, Naďa Urbánková, když jsem zjistil, jak jste seriózní ženský, jak prostě, já jsem vždycky říkal, ty holky mají mužské vlastnosti, dochvilný, přesný, pravdomluvný, nenafoukaný, skromný, tohle všechno bylo pro mě, můžu ti říct, příjemný překvapení, takže teď ti dodatečně přiznávám, jak se vždycky, když jsme spolu někde byli, jak to pro mě bylo, Hanko, příjemný.
1: Je to, děkuji. Víš, možná jsem měla jednu ještě takovou maličkost, které samozřejmě, nechci říct, využívala, ale já jsem vždycky v těch chlapech, to je zajímavý, jsem budila touhu mě ochraňovat. Víš, jak je to fajn? Víš, jak je to bezvadný,
0: ano,
1: když
0: ano,
1: chlap, který ho potká, že ty řekneš mužský vlastnosti. Já jich moc nemám, teda musím říct, ale vždycky jsem byla ráda, že ti chlapi říkali, ježiš, to jim musíme, ty by se mohlo něco stát. To je moc fajn, když ti chlapi ochraňují. Vlastně mi ochraňují celý život.
0: A ochraňoval tě i Wagner, nebo tě mlátil?
1: Strašně mě ochraňoval.
0: Jo.
1: A v podstatě
0: on je takový násilník. My jsme ho tady měli. Já jsem páčil o tobě nějaký internosti. Lezlo to teda z něj jak z chlupatý deky. Ale on, já ho znám, on je rabiák. Prostě my jsme hráli spolu fotbal a on prostě ten šel jak sentinel tou nepřátelskou obranou. A on se takhle choval i v životě.
1: Ale ne ke mně.
0: Ne ke mně.
1: Opravdu ne. Musím říct, že já ho znám jako okouzlujícího, mužskýho, dokonce láskyplnýho.
0: Nemluvíme o někom jiným?
1: Ne, představ si, nemluvíme. A je to v podstatě můj nejstarší, nejlepší kamarád, protože my se známe i v tom dobrým, i v tom horším, ale víš, nikdy jsme nenechali ten náš vztah dojít do takového stádia, kde už není návratu. A to já vždycky říkám, to i ve vztahu s normálně s chlapem, to, co vyřkneš, to už vždycky příště už řekneš o jedno slovíčko navíc, ale nikdy to není tak, že by si zůstal někde zpátky.
0: Člověk musí vážit. Jak dlouho
1: jste spolu dělali? Ježiš, my jsme ještě poslední desku spolu točili možná před tak 5 lety. My pořád se stýkáme, pořád se víme o sobě, tak ne, stýkáme se málo, ale víme o sobě.
0: Pusme toho průděse. Co pro tebe napsal? Vzpomeň si něco z té doby.
1: Karel?
0: No?
1: Třeba Duhovou vílu.
0: Výborně.

0: Hani, rozloučíme se tak, spousta mladých lidí tě obdivuje a co by si jim, Hanko, vzkázala do života? Tak nějaký moudro teď, ať z tebe vypadne.
1: Na moudra vůbec nejsem. V první řadě jsem strašně ráda, že ti lidi, ty mladí lidi chodí. Já vůbec nechápu, kde se ty písničky naučili. To se museli učit už od rodičů nebo od prarodičů.
0: Vyrostli na nich, Hanko, vyrostli na nich.
1: Ale ne, to ještě je o další generaci, teď to museli babičky si pouštět, teď je nám tolik, kolik nám je, ale já si to nesmírně vážím. Moc jim za to děkuju. A kdybych něco chtěla vzkazovat, tak v podstatě nevím co. Já si myslím, že každý ten svůj život si musí zařídit, jak chce. Zkušenosti jsou nepřenosné. Oni nechtějí tvoje zkušenosti, oni chtějí svoje zkušenosti.
0: Ano.
1: Takže bych jim možná přála, aby dělali to, co unese jejich svědomí. A to je v podstatě i moje motto.
0: Prostě dělejte si mizerové, co chcete, tak, ale buďte slušný a opatrný. Hani, já ti děkuju a na brzkou viděnou.
1: Ahoj, děkuju.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Od chvíle, kdy jsem pochopila smysl svého bytí a předsevzala si pomoci lásce v rodinách, jsem hledala jen vhodné metody. Hledala jsem psychoterapii, která pomůže naplnit zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného obětí. Jiřina Prekopová, psycholožka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, paní Jiřino?
1: Pane Jaromír, můžu tak vám říct?
0: Můžete mě klidně tak říct.
1: Ne, protože to je úžasné, co to říkáte. To je, jo?
0: No to je vaše myšlenka, aby to nebylo úžasné.
1: Že to je také spočítáte. To jsme už jako přátelé, bych řekl. Posluchači ještě nevědí, že mám tady jako afázie, já mám tady řečový poruchy. Doufám, že to...
0: To budeme stříhat, nebojte se.
1: Ano, ale jako do úvodu.
0: Jo.
1: Musí to říkat.
0: Paní Jiřino, vy jste studovala psychologii v 50. letech.
1: Ano.
0: To jsem neměla ani vytahovat.
1: Ne, to je zbytečné, opravdu škoda té energie. Teda, protože to bylo strašné. Tam byli tvrzetí ti profesoři, jako je J.L. Fisher, známý filozof, teda... Ti byli vyhazováni, rozumíte, a ovládali se tam prostě ti korytáři rudí, kteří prostě to vyčistili, že jo. I ty knihovny byly vyhazovány, to bylo hrozné. Ty knihy teda, já jsem ještě zachránila nějaké knížky, které byly opravdu ještě dostoupy. To bylo hrozné. To se nedalo. Učili jsme se tam pitovat žaby, teda jaký mají teda reflexy. Fanatomy. To je hrozné. To může jako se zapomenout.
0: Vy jste potom nastoupila do Sudet v 50. letech jako psycholožka.
1: Ano.
0: Co byl tehdy mezi těmi lidmi psychologicky největší problém?
1: Jako v tom, v těch...
0: Sudetech.
1: Ne, jako v těch Sudetech, nebo vůbec teda.
0: No tak v tom místě, kam jste nastoupila.
1: Tam byla taková míchaná společnost, teda tam byly třetina, byly cigánsky teda, že jo. To bylo ještě tak nejlepší, bych řekl, jo. Lepší volba, protože... Oni dělají jenom to, co
0: cítí.
1: Potřebuje ty děti, se poslouchají velmi dobře teda těch rodičů. Čili já, když jsem získala ty dospělí, ale ne tím, že jim poradím, jak se píše teda, nebo čte, to se nedalo tohleto, že jo. Ale jsem založila si pěvecký taneční soubor, cigánské, kde jsme tam měli cymbál teda, a ty cigáni šli za to učitelkou, že jo? Jo? Takže to bylo to nejlepší. Ale třetina tam, teda další třetina, byli ti zlatokopí, kteří tam vyvraždili nebo vyhladili ty Němce teda, a těm už odsunul, nebo tam byly opravdu vraždy hrozny. A ta třetina, že byli teda ti Němci, kteří byli jako teda jako v potichu a pořád ještě v tom strachu, jo. Rozumíte, a napadání. Takže Michanina, to je velmi zajímavý. Bych řekla, že to vzpomínám jako velice ráda, co jsem tam všechno jako prožila. No jo.
0: Vy jste tam taky málem umřela, že jo?
1: Ta jsem měla difus. Ano. No,
0: a bylo to opravdu tak na kraji až života?
1: Ano, já jsem měla jenom obavu, že když si nesednu, jako v těch horečkách teda, že umřu teda v sedě, že prostě tam se musím se pořád držet té postele teda zádama, abych neumřel. Ale tam to bylo úžasné, protože tam řádová sestra, která nebyla, to byla jako bílá, řekla vlaštovka, jo. To byly už jako byly tyhle ty řádové sestry byly zlikvidovány hlavně teda, ale mohli ještě sloužit jako v těch domovech důchodců, jo. A tahle ta sestra, která věděla dobře teda, jako jak se tím umírající modlila teda, tak ona tam celý dně, která byla jako už jako pacientka teda, nositelka těch bacilů teda, jako co se... Poslouchejte. byla teda u mě a klečela se u mě teda a modlila se a modlila a modlila se modlila a mohla jsem jako mluvit potom, tak mě říkal, že to se opravdu by vše byl, jak i ten, prostě i ta vizáž teda a to zabarvení, že a ten to špiče, ten teda špičatí, že to bylo, já jsem jako bylo to bylo o tom umírání, no.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval psycholožku Jiřinu Prekopovou. Jak jste se potkala se svým budoucím manželem Valentínem? Jak to bylo tehdy?
1: Jak to bylo v rychlíku.
0: V rychlíku?
1: Jo. A sice teda to je jako příhoda. Teda jako
0: no řekněte.
1: To by možná potřebujeme ještě je další jako pokračování té relace. Teda. Zkrátka, moje sestra, teda jako v Praze, jo, lékařka, ne, to je takový kapitál sama na sobě, teda. Moje maminka teda byla ve Vánoce tohoto roku, teda 66, měla nějaký infarkt teda a musela být do špitálu teda, ale měla sebou našeho psa, kolí, jo, to je můj pes to byl, jo. Tak já jsem musela, ale ten pes se musela jako z Prachy převzít tam, kde jsem byla, tenkrát jsem byla jako zaměstnaná u ČSD 7 roků, to ještě nepíšu nikde, to bylo, ale to byla jedna ta blažená doba, kdy tam prostě to politický, tam se vůbec nemluvilo o politice, u těch Eisenboňáků, tak jo. Čili já jsem dělala tu operátorku, teda, co obsluhuje teda toho výpravčího z té červené čepici. Já jsem bohužel neměla žádnou, ale prostě já jsem to dělala moc krát a nejraději v noci teda, protože jsem tam měla čas číst. Jo? Hlavně jsem se tam Hermana Hesse v Prostějově, na hlavním nádraží. Ale pro mě tam bylo velmi dobře. Tak s tím psem...
0: Jste jela rychlíkem.
1: A musím to říct, že tam jsem měl německýho ctitele, ale to mě žal na nervy. Ten,
0: a čím?
1: No ne, to zbyto...
0: Zbytečný.
1: Ne, jako takový intelektuál, jako muzikolog, to jako střelený, bych řekl. Jo. To jako nebylo nic pro mě. A já jsem chtěla domluvit teda mé přítelkyni teda, která se mnou spolu, tak bychom byli celá jako parta teda, ten ctitel, který mě šel na nervy teda.
0: Jo.
1: A ta Alexandra teda jako moje velká přítelkyně a ten pes, jo. A ten mě unavoval, ten člověk, jo. Jako, třeba chtěl vědět, jako, jak se to říká, to, jak ty po slovensky, jak jsou ty tyto navěštění, jako se nevyhýbejte se.
0: Z okna.
1: Tak, jak se to, že to je
0: po slovensky. Nevím.
1: Nebo něhý. Nevím.
0: No to je jedno.
1: Já jsem zkrátka to chtěl ještě taky ještě z hymnu tedy českou teda, tak kde domovuje, to se dá, řekněme, jako řekla v té lidové teda němčině, že se to dá jako přeložit, ale ta slovenská teda
0: na Tatru sa blízka.
1: Je to prostě ten Donaveta.
0: A počkejte, tak jste jeli tím vlakem a jo. Ten Valentín se objevil kde?
1: Tak on tam seděl úplně skrytý z košich, to byl druhá ledna, teda posile vestru. Jo. S košichem a neviděl, jsem ho ještě neviděl vůbec. Teda, jo. Až teda tento pán teda se tam začal nahlas smát, že to s těma ta trou teda se dovedl. Tak to se prostě ukázalo se, že ten pán prostě umí po slovensky a je Slovák teda. A převzal tu konverzaci. Tak jsem se mohla vydýchnout.
0: Jo.
1: Rozumíte? A poslouchám teda toho pána, to mě jako fascinovalo, že teda byl 15 v kriminálu.
0: Aha.
1: Hlavně teda v Jáchymově na Uranu. A to už byl jako můj, tak bych řekl. To už jako...
0: A čím si vás získal?
1: No tak právě o tom hrdinství a to mm-hmm. prostě tím, že to vydržel teda 15 let teda jako v tom ponížení a útlaku a to prostě to je pro mě je prostě hrdina.
0: Mm-hmm. Jaký měl oči?
1: Modrý. Že blond, jako Němec, by se řeklo.
0: Mm-hmm. A paní Jiřino, už tehdy jste myslela na nějaké pevné oběti, nebo?
1: No tak to, že to erotika, tak se to je asociace, ta asociace je vůči hledná, že jo. Ale já bych řekl, že když ty hormony jsou, prostě, že ten stříbrný vítr, to patří k tomu. Teda, že...
0: V čem byl výjimečný Valentín?
1: No to protože on byl skutečně, jako muž je slovo. Ta ženská je jako spíš taková jako ambivalentní, že možná jo, možná ne, jo, že tak jak se vábí teda, že jo. Patří to k tomu teda, jo. Mm-hmm. Aby ten muž to musí nějak, teda bojuje, že jo, jako za lásku, podle toho, jako o co jde, ale ta mužská teda energie, jak vy to znáte, sám, to dělá slovo teda. Mm-hmm. Rozumíte? Takže to bylo něco, co můj tatínek mě to nedal, protože byl takový bohem, architekt vždycky, rozumíte, takový jako dobrák a všechno, ale jako něco ženského takového, jako ani ryba, ani rak, rozumíte? Mm-hmm. Takže to on mě prostě fascinoval, že konečně mám teda mužského, které stojí za slovama.

0: Jiřina Prekopová, psycholožka, přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Rok 68. Vzpomenete si ještě, jak jste prožívala ty srpnové události?
1: Ano, to jsem velmi zapsáno. Je to teda v mým jako srdci i teda v mozku. Tak já v té době jsem v Prostějově pracovala jako pro kulturu, jako náborářka stále divadelní scény, tedy, ale ochotnický divadlo, i s Eduardem Cupákem, které jsme hostovali a tak dále. Ten vítr tam vál, teda, jo, té svobody. A tak jako my jsme okamžitě, teda Valentina už byl jako přítel stabilní. My jsme si, jako až potom jsme se museli oženit, aby jsme se neměli, nemohli jsme najít teda byt teda jenom, z toho důvodu. Jinak my jsme byli jako v tom volném manželství, by byli i do teďka, kdyby to šlo. Kdyby teda ještě žil. Co jako padli první vystřely teda vír, jo. Tak jsme hned šli do toho, prostě do boje pro demokracii, jo. A dělali jsme co všechno, co bylo možné teda. V té době jsem byla odpovědná redaktorka štafetu, to jsme jako založila jsem tohle tu štafetu. To bylo nultý číslo teda, jo. 68.
0: A měl jste pocit, že to může skončit nějak dobře pro ten národ?
1: No já to jsem měl pořád jako naději, že ti spojenci teda jako nám pomůžou. To by se byla jako ta naděj teda, ale byl prostě jeden nejlepší přítel, bych řekla, v roce teda 1070, jo? Jako dva roky, když jsme měli příležitost teda jako, aby jsme se obrátili. Že nás někdo zaváděl, že jo. Tak tenhle ten pan, nechci ani jmenovat, a on říkal, ptal se mě, co budeme dělat. Takže musíme opravdu někoho udat, někoho znáš, jako svedl, jo. Říkám, a koho myslíš? Říkám, no tebe, Jiří. Musíte už být pryč. To není možné, že... Já už jsem si říkal, tak můžu ještě jít třeba do JZD, do Stíhrny, aby to jako Českomoravská Vysočina, že jsem si využil, že můžu to pás krávy třeba, že jo.
0: Tak to není špatné, já jsem jako dítě pásával krávy na Českomoravské Vysočině. Rád na to vzpomínám.
1: Já třeba ještě tu hanáckého kroj k tomu teda...
0: Paní Jiřínko.
1: Že to vemu, ale prostě utekli, tak jsme, ano.
0: Bylo to těžké rozhodnutí odejít z republiky?
1: No tak, protože nebylo co dělat, prostě nebylo možné bojovat, rozumíte, čili tomu Valentinovi by hrozilo možná znova vězení. To je možný, protože to se ještě, když se to spočítá, tak to bylo třeba do životí, že jo. Protože já při každém průser je vždycky to vzkříšení, to je po latinsky, že přes průser ku hvězdám.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.
2: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, psycholožka Jiřina Prekopová. Zase vás zacituji s dovolením. Obětí v náručí je pevné, přesto měkké a vcitující se. Čím hlubší je bolest, tím více vyžaduje člověk pevnosti, žádá více jistoty v obětí. Obrázky šokovaných teroristických obětí v New Yorku nebo obětí tsunami v jihovýchodní Asii máme čerstvě v paměti. Pojďme si něco říct k té vaší terapii pevného obětí. Jak jste na to vlastně přišla, že to funguje?
3: Tak já jsem v Německu. Konečně jsem mohla opravdu se realizovat jako psycholožnice, teda. Ale neměla jsem ještě tu řeč, takže bylo nejlepší jít těm postiženým. A tam jsem se realizovala jako expertka. Hlavně to zajímalo mě, co ti autisti, psychologický problémy zásadně řeším jako ta kriminalista, jak se jmenuje, ta Agatha Christie. Jako v tohleto myšlení prostě mě pomáháte jako najít tu, kde je pachatel to, a to, najít to řešení, jo. Takže jsem prostě ty příčiny těch, oni jako vůbec třeba nemluví, nebo nedotýkají se, strach z toho blízkosti. Takže to bylo pro mě ta hádanka teda vyřešit tohle. Tak se mě to podařilo, jo?
2: A teď si to teda představme, že to dítě autistické, no, které nekomunikuje, a vy k němu přijdete a pevně ho obejmete.
3: To už se nedá. To dítě je úplně jako extazí, ale pryč.
2: A tak jak to děláte?
3: No to nelze. Já jsem jako tam jsem prostě jsem vyvinul ty metody teda nějak, aby přiblížili teda aspoň ti rodiče, nebo ti pedagogové. To ne, ale ti rodiče to musí udělat. Uh-huh. Je maminka, že jo. Třeba má strach žít se teda, jo? Že se mohla porodila, že ať prostě to dělá opravdu tak jako nenápadně, že je za ním, a ne mezi oči do očí, to ne, ale jako diskrétně, bez osobního teda jako
2: kontaktu.
3: Ano, aby prostě to vzali jako ta blízkost prostě, aby šetřila se.
2: A funguje to?
3: Ty matky dělali zoufaly všechno možné pro to, aby dítě dostal ten vztah, teda jako, ale on pořád má vztah k těm neživým
2: věcem.
3: Ano, hlavně řekněme počítači, teda, rozumíte, nebo, nebo stavební kostky, nebo tak. Žije pouze s tím neživými
2: předměty.
3: Objekty, teda, rozumíte. To je hrozná.
2: A dá se to zlomit něčím?
3: No tak právě, poslouchejte. No. Tak já jsem v žádné rozhodně bych svobod jako fanoušce pro osobní svobodu bych nebyla nikdy nedoporučila to dítě prostě obejmout, ať je to jak chce, to prostě to se nesmí, tohleto, jo. To já jsem byl jako proti pevnému obětí, jo. Všechno možný dělat, jenom to tak, nedělat tohleto. Jak jsem k tomu přišla, jo. Můj pacient, mnoha z toho, ale bych řekla, že ta rodina selská, taková jako instinktivní, takové velmi dobří lidi teda, jo. Mají ještě pořád teda tohoto syna. Dneska už má teda 40 let, ale v té době, tenkrát byl, oni přišli jako do ambulance ke mně, aby tam se poradili, jako co všechno se dá dělat, teda, aby jsme mohli s ním žít. Jediný syn teda tohoto selského hospodářství na Bohdamském jezeru. Mm-hmm. Jo? A já jsem tam jezdila k ním, teda i s Valentinem, když jsme jeli jako do Alp, tak to by moje byla štace. A tihle ti lidi, protože věděli, že já jsem prostě proti tomu pevného obětí. To se tam tenkrát ještě se o tom jako hodně často mluvilo teda. Mm-hmm. A oni se přečetli v denním tisku, že tam je kongres nositelové
2: Nobelové ceny.
3: Mm-hmm. Jo? Nějaký Tinbergen, který jako zoolog a vytvořil učení o instinktech. To je něco pro mě. Podle toho Tinbergena, když je ten adrenalin je vypěněný, ano, tak buď teda ten člověk, ten člověk, i toto zvíře, rozumíte, podle toho teda, jak je myš nebo kočka teda, rozumíte, tak buď uteče teda, nebo je to té agrese, jo? Mm-hmm. A mě to říkáš pravda, je to, protože ti autisti jsou velmi senzitivní a mají ty strachy. A oni to právě pryč od lidí, jo? Mm-hmm. To mě to jako, bylo to pro jazdy. Nevěděla jsem, že ten Tinbergen je tady v tom Lindau teda zrovna. Rozumíte, a kdybych to bývala věděla, tak jsem to bývala, já se zúčastnila asi z toho kongresu, jo. Mm-hmm. To jsem já toho nevěděla, ale ti lidi četli teda v
2: novinách,
3: ano, že ten nějaký Tinbergen, že ten má přednášku o pevném obětí, metoda nějak i Marty Welshové, Američanky z New Yorku, je to 100% naděje pro ty autistické lidi. Poslouchejte, šli jsem objednat v to hotelu a oni to vysvětovali právě těm sedlákům, což bylo úplně zřetelné, teda, že to jako chápíte, že je ten instinkt, který prostě musí se opravdu pevně právě v tam, když je to dítě prostě jsou plný toho, že to, ať prostě se vykřičí a vypláče, nebo, rozumíte, a tak dlouho, až se, když prostě to vypění, ten adrenalin. Mm-hmm. A ten serotonin, tedy jako ten hormon lásky se uvolní. Já bych to vývojitě nepřipustil. Ale stalo se to ještěno pod mýma zádama. Mm-hmm. Báli se, mě to řekl, že se naučili teda prostě to pevné oběti. Já jsem se to dověděla teda až při další návštěvě s Valentinou, když jsme jeli jako toho Alp teda.
2: A co konkrétně teda jste viděl, nebo co jste konkrétně udělal?
3: Já jsem prostě, když přišli jako ti lidi, já jsem říkal, co se tady děje vlastně u vás, jako, tam byla taková skoro až posvátná ticho, tak jako když Mikuláš přijde, jo? Mm-hmm. Nebo Ježíšek teda, rozumíte, jako, že přijde něco zvláštního. Říkal, co se stalo? Tak my jsme byli tady u toho Tinbergena, že on nás vysvětlil, co má dělat to pevné obětí, a manželka jeho a ta paní Asensteinová přišli hned odpoledne k nám do tu statku a byli tak dlouho, až prostě se musela toho chlapce poprvnit. Protože jako dítě, tedy jako kojenec, odolává teda to mezi lidským
2: kontaktu.
3: Rozumíte? Poprvé odrazila se a já jsem myslel, že zešílím teda, on šílí teda, já, že bych to byla, nevydržela tohle to všechno, jo. Ale oni ty ženský prostě říkají, no to víte, to musíš vydržet, nevím, jak to bylo dlouho, ta Birgitka, když on se vykřičel, tak poprvé se na mě podíval z očí do očí, a spolčilu si takhle jako na rameně, ale z očí do očí a spočínal. Já jsem poprvé se cítila, že to dítě potřebuje maminku. Protože A jsem byla tak šťastná, blažená, tak já to dělám každý den, aspoň dvakrát, třikrát, když prostě na nějaké ty staré křičí, tak já to prodělám a podívejte se, když ono se to polepšilo. On už se dokonce držel ruku rád. Moje ty zábrany byly ještě pořád, jo? Ale poslouchejte. Potom ale co se stalo? Tak asi tak 2 měsíce jako...
2: Potom?
3: Ano. Stalo se mě teda, prostě jsem dostal do konfliktu teda s mým mužem. V té době on byl teda jako předčasný invalida, následek jako to té kriminálu. A já jsem se teda jako realizovala na klinice teda jako dětské ve Stuttgartu a jezdila jsem pravidelně, jinak to nelze, protože ty autobusové spoje jsou jako líp v Česku než tam. Musela jsem opravdu tam jezdit s autem, ale já to jsem ráda, jako, ale můj Valentín měl pořád hrozně obavy, že mně se něco stane, protože jsem jako střelená, jako nekouká, nebezpečí a tak dále, jo, a ženská zkrátka, to prostě jedna doprava, doleva, rozumíte? Tak on prostě v této nedůvěře musel to tolerovat, teda, že to, ale trval na tom teda, ať přijdu vždycky včas, jo. A já jsem velmi často jako překročila a z toho jsme měli konflikt, jo. Ale to bylo vždycky kvůli tomu autu nějak, jo. Tak já jsem ten den, to historické teda, co se stalo, jo. Jsem to přetáhla, zapomněla jsem mu zatelefonovat teda, jo. To auto bylo tak rozžhené, to bylo srpen, jo.
2: Čili rozžhavené.
3: Ten hněv teda jako proti němu.
2: A co se stalo teda?
3: Nepozřejmě, já mě takhle jsem si pěnila, jo. Mhm. A s tím prostě tom útoku, ta síla k tomu prostě to jako probojovat, jo?
2: Jo.
3: Tak rychle teda je to jako jediná jako řešení. Nechám teda to Valenta jako se vynadávat nějak, nebudu ignorovat, ne prostě já to ignoruju, neodpoví. A rovnou teda do koupelně a ve sprchu studenou a až potom teda udělám teda pro něho ten
2: večeři a tak.
3: Rozumím, jo? Až potom, jo. To jako nevyšlo, protože je... On byl velmi milý, vůbec ne, proti mému očekávání teda, byl velmi jako milý a hlásil mě teda, že prostě on se koupil teda jako mesiára játra, pečienku, teliaců teda, a že teda to můžem si teda usmažat teda upražují ty játra, no.
2: Jo.
3: To pro mě znamenalo, že teda, že já pro ně musím ty játra osmažit teda a já jsem prostě upustila teda ty sprchy, že ještě si říkám tak, já to ještě vydržím, teda, aspoň teda jako ty játra jako, a potom si dám teda tu sprchu. On byl pořád jako v nejlepší náladě a přišel ke mně do té kuchyně a něco říkal, já jsem říkal, táhni zavři ty dveře. Já bych říkal, a co se stalo? No, co se stalo? Budeš té kuchyně pryč, jo? A on přišel teda ke mně a objel mě teda tako...
2: Pevně.
3: No, v té kuchyni.
2: Jo.
3: Při této, teda u té teliací, že tam smažila teda a říkal, vykryč se. Říkám, já nekryčím, pust mě, ale okamžitě. Já tě budem tak držet, až se ti bude dobré. Až ti bude dobré, tak můžu tě pustit.
2: A tam jste pochopila, že to funguje.
3: A skutečně, no. Až to žádná učebně, co nebyla, to byla opravdu ta škola, ta života. Mm-hmm. Tak to jenom... Kdyby toho nebylo, tak jsem to nikdy nepřevzal.

0: Stříbrný vítr, psycholožka Jiřina Prekopová, Jaromír Ostrý. Paní Jiřino, vy taky píšete, co si o tom, že muži degenerují. Jak jste, prosím vás, na to přišla takhle?
1: Ano.
0: Taky dokud při nějakém tak obětí, nebo?
1: Pozíte, tak ono to se ví, jako velmi věcně, jo.
0: Počkejte, a ženy ne, jenom muži?
1: Ne, tak řekněme, ta žena má jiný jako prostředky, že třeba tomu, třeba může tak něco předstírat, něco, co není, rozumíte? On má jinou jako uhybky,
0: uchylný,
1: ano, ano. Ale ten mužský prostě, to co dočinu, jo. Ty hormony prostě, když ta potence je jako zmenšená, tak prostě co má dělat, jo. Takže to jako je potom bezbranné, takže to je, dneska opravdu je to tak, že ty spermie se jako degenerujou, a ta potenci opravdu si jako umenšuje teda, jo.
0: A co s tím dál, paní
1: Jiřina? Tak...
0: Víte, to mě zajímá i osobně.
1: Ano.
0: Přiznejme to.
1: Pocítíte, ono to opravdu technokratickým životního teda slohu, jo. To je mnoha strana příčinnost. Že už ty děti, ti chlapci hlavně na tom jako v tom nadání toho technika, jo. Spíš ta holčička ještě se kouká, teda jako hraje se teda s těma panenkama, jo. Zatímco teda ti chlapci jsou jako už ti autističky, teda jako, že to prostě
0: zaměření na výkon.
1: Spolehne se prostě, ano, na ten stroj, jo. A ne na lásku. Rozumíte? Čili a ty počítače, ty opravdu jsou, a to je vlastně jako závislost mnoha, je víc než u ženských. Jo?
0: Paní Jiřino, a co je to ta láska teda?
1: Já bohužel teda mám obavu teda, že ta degenerace jako hlavně v těch odcizení, to je odcizení, tak musíme to udělat tak, aby se prostě už ty děti teda v tom břiše teda té maminky, aby ona už teda vnímá to spojení, co to dítě potřebuje teda, rozumíte? A to potřebuje hlavně ten vztah teda jako, ty první tři roky jsou to jako osudový teda, jako prostě tam celá ta osobnost se tvoří teda jako včetně toho citového života, rozumíte? Tak potom jsou ty děti mají jako předpoklad, že teda budou jako vztahoví lidi, jo? Rozumíte? Ale ti děti, když dneska koukám si, mají zase svoje ty hračenky, které jsou jako technicky, tak tam je spíš ta zkáza opravdu hrozí nám, že pocítíte, ty ženský nabili sílu, jo? Jako i v tom područí těch patriarchů to bývalo, ještě u našich babiček, jo? Že to tak bylo takhle. To tempo teda časový je tím dál rychlejší.
0: No ale co bude s námi muži?
1: No ano, no tak jde o toho teda, aby ta žena muže teda jako
0: deteranizovala a pečovala o něj.
1: Ale s tím teda řekněme, když on řekl, jako je to rovnoprávnost, jo, tak ona nesmí být jako ta imperátorka teda. A potom teda ta celá energie jako vadne mu toho muže, tak co mu dělat? To má počítač potom, že jo?
0: A když se podíváte do budoucnosti, budou v budoucnosti vůbec muži?
1: No to ne, to ještě nejsou všichni lidi. Ještě jsou teda jako Afrika, ještě pořád, ještě ta Jižní Amerika, nerozumíte?
0: Čili to je naše naděje?
1: No je to, ano, protože řekněme, ta apokalypse je teda jako zánik celé země koule, teda jako se smyslí, že to je jedna část teda toho lidstva degeneruje a je ta další lidstvo vyvíjí se. zase, mm-hmm. rozumíte? Ono to bývalo vždycky, poslouchujete, v těch společnost, těch, jako těch starých Egypťanů nebo Asiřanů, rozumíte? To se bylo vždycky tak. I ti staří Řekové a Římané, jo.
0: Takže se k tomu akorát blížíme.
1: Právě v tom blahopitu, mm-hmm. rozumíte? Mm-hmm. Ja, v tom vrchol té blahopity bylo právě zánik té římské říše. Rozumíte, to je zákonitost.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval psycholožku Jiřinu Prekopovou. Paní Jiřino, co je to štěstí?
1: To jsou takové těžké, že jo? Jako láska. Tak ta láska je láska zkrátka. Štěstí zkrátka je štěstí, jo? Když je ten člověk jako se má rád sám a má ty blížní a je to v pohodě, tak to je štěstí. A to tam musí být té dvojici, to je prostě ta polarita, ta láska k sobě i láska k těm

0: zákony, že já jsem po mnoho letech, ano, jsem ta přišla do hotelu teda a koukám před recepci, tam řeka, tam je řeka, jak se tady ta řeka jmenuje vlastně, jak se to jmenuje, ona, Otava, je Otava, je po řece, že Otavě, zavorem vor, jak se to jmenuje, tady ta báseň o tom stříbrným vítr, že jo? Mm-hmm. Tak říkám tady ženském, které jako, jestli máte počítač, neprosíme na ten někde, to tam je v toho Google, tam musí být někde Fráňa Šrámek, stříbrný vítr, jo? Hned to měli hotově, hned mě to vytiskli, teda říkám, je, to si musím, jako, to úplně to, u mě to ten, jako to mládí a to a ta atmosféra, písek, jak ty fanfáry věže, je, fanfáry z věže vyhrávají, že jo. Mm-hmm. Stříbrný větřej, jak blažený kout, jo. Je, blažený kout. Tak já jsem se opravdu, je tady dokonce Tanička Horka, moje teda nejlepší moje žákyně tady v Čechách a ve světě, jsem jí to jako recitovala. Na spaměť, jo? Mm-hmm. Ale mě to všechno vyhořelo po té mrtvici, jo? A i ta Otava, i ten písek, jo? Ten písek jsem si, že teďka konečně mám klid a já budu sjedit ty kníži, teda ty verše, tak já jsem neměla tam počítač žádné, tak já jsem prostě to napsala rukopisně. Když jsem tady, tak to...
1: Přečtete.
0: Já to, ano.
1: Tak pojďte rychle, protože mě už bývá totiž málo času.
0: Už jsem to říkal, že to je stříbrný vítr. Zní vítr stříbrný, jak zníval stříd a slibuje života dar. Tak já prostě, jako, je to zní pořád.
1: Moc děkuju. Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla psycholožka Jiřina Prekopová. Moc děkujeme, ať se daří.
0: Ano, velmi dobře.
1: Ať funguje pevné oběti.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, na shledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
2: Vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Svaz průmyslu to vítá. V Německu zadrželi 17-letého Čecha v kradeném automobilu a bude zataženo během dne, se přidají občasný déšť nebo přehánky. Teploty budou do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Firmy, které investují na Ukrajině, můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. Zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera je už teď o podporu mezi firmami zájem.
3: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
2: Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržený 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Passově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Sklárně Moser v Karlových Varech chybí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří dosud neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, říká personální manažerka firmy Moser Lenka Tomanová.
4: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu, nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
2: Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérka Maj El Tuki. Zvláštní cenu Poroty obdržel izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
5: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost, a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude zataženo, během dne se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku dorazí až později. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic, tam dejte pozor, je neprůjezdná, zaplanou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 osobní auta se stádem divočáků. Sjíždějte nejpozději na 84. kilometru. Na D6 z Karlových Varů do Prahy je nehoda za odbočkou Dolán. Na 25. kilometru havarovala 2 vozidla a je tam omezený průjezd. To byly zprávy, teď má slovo Robert Tamchina.
6: 6 hodin a 4 minuty, neděle 13. září, to byla Mária Kunová a před námi 2 hodiny s nedělním dobrým ránem. Buďte vítáni.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Marné volání Hany Zagorové. Ještě jednou dobré ráno, vážení a milí. V tuhle chvíli, kdy hodiny ukazují už skoro 6 hodin a 8 minut v neděli 13. září na dvojce Českého rozhlasu. Marné volání, marná prosba Hanky Zagorové v té písničce Zůstaň tady léto. I když na druhou stranu, já se vám přiznám, že mám rád ten, jak to říct, tak hezky, no hezky, nehezky česky, ten přechodový čas mezi létem a podzimem. Ještě to není ta plískavicová část podzimu a ještě to, nebo už to zase není takové to mokré jaro, zima jaro, ale je to babí léto nebo pozdní léto. Taky se někdy říká v souvislosti se zářím svatováclavské léto. Suché, slunečné, teplé, ale taky větrné počasí, takže už to nejsou horka. Mám tohle období moc rád. Myslím, že pro Kanadu a Severní Ameriku je ten název Indian Summer, indiánské léto na severoamerickém kontinentu. Vlastně je to totéž pro Severní Ameriku nebo pro Ameriku obecně, no pro Severní Ameriku, ta spodní část by asi z toho indiánského léta moc neměla, ale jmenuje se to jinak, takže ano, co na slovech by řekl Hamlet. Ludvík Aškenazy má taky moc pěknou knížku svých povídek, když pobýval, je to vlastně reportáže, když pobýval v New Yorku, tak to jeho indiánské léto je plné obyčejných New Yorkčanů, taková lidská drobnokresba, jak to dovedl právě a jenom Ludvík Aškenazy. Tak vidíte. Místo, abych vám řekl, o čem si budeme dnes v nedělním Dobrém ránu na dvojce povídat, tak tady se usmívám nebo nějakým způsobem trošku přemýšlím nad počasím, nad obdobím, které mám rád, protože to je to období, o kterém Jiří Voskovec to byl, který říkával, že to je ta vteřinka, to je to místo mezi létem a začátečkem podzimu.
1: Někdy brzy ráno a k večeru se dokonce ozve starosvětský klapot koňských kopyt na dlažbě, jako v Praze, když jsem byl malej. Na jednom konci mé ulice je totiž Central Park, tedy ústřední park, a na druhé stáje. A teď uhodila ona nevyslovitelná hodina, zavěšená na pavučině minut, co drží pohromadě, jen tak drží pohromadě, pozlacené odpoledne s opálovým večerem a konec léta se začátečkem podzimu.

Věřte mi, že tuhle písničku jsem si v hlavě vybral a připomněl pro dnešní ranní setkání s vámi, pro naše vysílání, protože když jsem šel ráno do rozhlasu, tak ten příjemný ranní déšť, nikoli slejvák nebo proud vody, ale spíš takové dotýkání, mrholení, mě tak příjemně doplnilo tu cestu, tak jsem si říkal, dopřejeme si ranní déšť s Pavlem Bobkem. A je to vlastně taková ta atmosféra, abych navázal na to, o čem jsem mluvil, to indiánské léto. Tuhle jsem si psal s jednou posluchačkou, která nás poslouchá až hodně daleko ve Vancouveru v Kanadě. A v jejím mailu právě zaznělo, vám přeji hezký zbytek neděle, teprve tady začíná a konečně s deštěm. Celou noc tu vytrvale pršelo a šumělo. Jsme tohle léto vysušení, i když teploty nepřesahují 30 stupňů a máme tu i vánek, paní Miroslava Vaňková, od oceánu. Indiánské léto je vždycky pohádka, Roberte, speciálně ve Vancouveru. Už se těším. No vidíte, a ono se to tak podává ruku, Amerika, Kanada, třeba z texty mého oblíbeného Henry Davida Thora, jeho Mainské lesy, Maine ve Spojených státech, jeden ze států Severní Ameriky, kde Thoreau píše, mám dojem, že kdybych od nynějška proseděl celý život pod topolem za naším domem, byl bych spokojen. A to je člověk, který se proslavil knihami, jako je třeba Chůze nebo Život v lesích. Člověk, který putoval za Indiány, objevoval neznámé části Ameriky, neznámé kraje a lesy. A v jeho deníkovém zápise z 30. ledna roku 1852 zase stojí. Při cestování zaznamenáváme do jisté míry především tělesné prožitky, avšak sedím-li doma, vnímáme v téže míře jeli duševní. Taková probdělá noc skýtá stejné množství myšlenek jako dlouhá cesta. Poměřují-li myšlenky podle jejich kvality, nikoli množství, možná zjistím, že bezesná noc je větším přínosem nežli ta nejdelší cesta. Moje paní, která mi vždycky říká, když mě to hodně táhne někam ven do světa, tak říká, prosím tě, teď jsme ještě nepoznali tuhle naši zemi, neznáme všechna místa, kam zase chceš cestovat. V tom je mimochodem podobná Václavu Větvičkovi. Tak ta by z téhle úvahy měla radost, shrnula by to jednoduše, řekla by, člověk musí cestovat celý život, aby pochopil, že mu pak stačí sedět doma a poznávat sám sebe nebo jít do sebe. Tak ještě, abych to uzavřel, nebo ještě jedna věc ve scénáři, která se mi k tomu tak hezky přidala. Neznal jsem potulného, já jsem si to napsal, potulného a potutelného japonského básníka Naná Sakakiho, souputníka a přítele Elena Ginsberga, býtníka. Japonský básník, nevázaný divoký duch, obyvatel rybářských vesnic ostrovu jižního Japonska, jak se o něm psalo, horských vesniček, tuláků, podsvětí velkých měst. Člověk, který žil daleko od učesaných čajových salonů vznešené společnosti, který bez peněz a bez domova od konce druhé světové války prochodil velkoměsta, hory a pobřeží oceánu čtyř světadílů, taky poutník, stejně jako David Thoreau. Tak mimochodem byl po roce 1989, předtím opravdu ne, po roce 89 taky návštěvou v Praze společně s Allenem Ginsbergem. Tak jeho jméno jsem neznal, ale moc rád jsem si sehnal knížku, která se jmenuje, vyšla v překladu Jiřího Vajna, jeho přítele, Sasaki, jeho přítele Jiřího Vajna. Jmenuje se Jen tak nalehko. A ta knížka má v sobě jednu básničku nebo jednu úvahu. K níž jsem přišel a přibyl v podstatě úplně náhodou, protože moji dlouholetí kamarádi mají doma přilepenou na lednici magnetem. Já jsem si říkal, co to je? Tady nějaký asi, aha, to bude nějaký recept nebo jaká poznámka, co je potřeba koupit. Ne, je to Sasakiho zamyšlení, které se jmenuje Velkolepý den. A já si myslím, že bychom na svých imaginárních ledničkách je měli mít všichni, nebo si na ní aspoň občas vzpomenout. Přinesl jsem vodu ze studánky. Nazbíral jsem dřevo do kamen, popovídal jsem se sousedem. Slunce zapadá. Velkolepý den.

0: Možná by se dalo taky říct, že ta první hodina našeho dnešního nedělního setkání na dvojce v neděli 13. září bude hodně vzpomínková, ostatně tak už to v mých pořadech bývá. Tentokrát s podtitulem Lidé kolem Václava Havla nebo Václav Havel ve vzpomínkách, protože ten měsíc, který rozhlas pojmenoval Slyšet Havla nebo Svět podle Havla, tak jak už můžete třeba slyšet na stanici, na sesterské stanici Radiožurnál, úryvky ze starých hovorů v Lánech a tak podobně, tak jsem si, také jsem byl osloven a tak jsem si vzpomínal na to, jak to před těmi lety bylo. Já jsem začínal v hovorech v Lánech v roce 1993 a k tomu se váže taková ta raná, ale velmi, velmi silná vzpomínka, protože když jsem byl pozván, nebo když mi bylo nabídnuto, abych ty první hovory v Lánech, tedy nikoli ty první svoje natáčel, tak jsem samozřejmě do tehdejšího, jak se říkalo tehdy ještě Husákova domečku v Královské zahradě na Hradě přišel s kravatou v saku, tak jako decentně, formálně sešněrovaný, utažená kravata. A byl to pan prezident, který krásně tu atmosféru schodil, když řekl tehdejšímu svému mluvčímu Ladislavu Špačkovi, Láďovi Špačkovi, kouknou, řeknou mladýmu, ať si u nás sundá sako. Tohle onikání já už jsem vlastně znal jen jako vzpomínku, když si mi o něj vyprávěli členové orchestru Karla Vlacha a taky Jiřina Fikejzová, že vlastně když se poprvé s Karlem Vlachem potkala, teď nedávno na to vzpomínal v rozhlase Daliborka Pras jako to nástupník Karla Vlacha u jeho orchestru, že Karel Vlach onikal krásně a Jiřina Fikejzová říkala, no když se mu přinesla ten první text, tak on se na to podíval a řekl, kouknou, zkusí tohle přeložit a tak myslím vznikla ta půvabná, nebo ten její první text český, půvabná a svěží pro Vlachovce, pro Vlachův orchestr. No tehdy jsme hovory natočili, pan prezident asi proti mé osobě nic nenamítal, takže jsme pak pokračovali vlastně po léta až do roku 1998 a na to posléze s tehdejším ředitelem Československého rozhlasu, nebo tehdy už jenom Českého rozhlasu, Vlastimilem Ješkem, navazovali rozhovory v Lánech a těch vzpomínek je, já často říkám, o čem se mluvit nesmí, ještě to není promlčené, ale zase jsou věci, které připomínám moc rád, třeba chvíli, kdy jsme seděli na Lánech, točili se hovory, byla tam mísa takových koláčků na Lánech, vždycky pracovali dámy, které se staraly o to prezidentovo zákulisí, počínaje, já nevím, hygiena, úklid, práce a taky samozřejmě kuchyně. No a byla tam mísa koláčků a já jsem položil otázku, pan prezident dlouho odpovídal, pan doktor Špaček to jako přikyvoval a oba jsme tak jako ujídali, nebo jsme si zobali těch koláčků. No a když to uplynulo asi těch 10 minut, nebo kolik hovory se točily většinou 20 minut, tak tam vlastně na té míse zůstaly pouze dva koláčky. A protože tak jako se mluvilo, ale pan prezident si nemohl vzít, protože vlastně odpovídal, já jsem vždycky tak jako jeden, dva uzmul, pak jsem položil otázku, pan doktor Špaček jenom si dělal poznámky, taky uždiboval. No a když tam zůstaly ty dva, tak zrovna byl pan prezident v nějaké úvaze o mezinárodní politice, něco jako je potřeba začlenit naše struktury do... Tyhle ty dva, ty jsou moje, jo? Já si možná říkám, samozřejmě to potom v tom finálním sestřihu hovoru v Lánech nezůstalo, ale já si říkám, že někde v těch originálech to tady v archivu máme, že vlastně se do mezinárodní politiky vloudila ta větička, tyhle dva jsou moje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

dneskas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

někdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: fjädrar. Man var loppen om fjäll och vind.
1: No, byla to zajímavá léta, zajímavá setkání, i když my jsme si nikdy nehráli, my co jsme zpovídali pana prezidenta každý týden a zase by se o tom dalo mluvit hodiny, nehráli na Karla Čapka, nebyly to filozofické, ale spíš zpravodajské rozhovory, kdy člověk musel přijít na hrad a vlastně vědět lecos o tom týdnu v politice, položit správnou otázku. Někdy pan prezident řekl, tohle ještě ne, tohle už ne, tak nějak začneme. Taky si pamatuju jeho větu, že se ty hovory musí sestříhat, jako když pan profesor Lukavský čte šaldu, protože on měl často kašel, rýma, zámlky. Krásný byl takový ten jeho přístavek, přívlastek, promiňte, v apozici, že on neříkal nové domy, ale domy nové, že? A tak to jsme mu tam nechávali. O tom by se skutečně dala napsat knížka, třeba někdy vznikne, kdo ví. Ale já jsem si potom, když ty hovory v Lánech už skončily, tak trochu hrál na střihačském stole v rozhlase a vznikla z toho taková koláž, jmenovalo se Musím už jít. A aspoň kousíček z ní, který ty hovory a cesty pana prezidenta v tehdejší době po republice připomene vám teď nabídnu, s tím, že když to uslyšíte, tak možná se vám taky jakoby zpomalí nebo zastaví čas, protože tehdy to tak bylo, ta doba nebyla tak uspěchaná.
2: Nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem.
3: Vy jste se včera v noci vrátil z té, skoro bych řekl, až pravidelné výjížďky do některého z krajů. Bylo to náročné včera?
4: Ty cesty po republice, stejně jako cesty do zahraničí, jsou samozřejmě náročné, ale jsou popravdě řečeno odpočinkové ve srovnání s tím, co musím dělat v Praze na Hradě, když se v televizi zdá, že nic nedělám.
5: Dva děcka, vy jste z jaké školy? Z obecné školy. A z jaké třídy?
6: Z první A.
5: Z první A. A paní učitelka vás sem... Z první B. A paní učitelka vás sem pustila, abyste sem přišli. Se mnou pozdravit, jo? A vy jste to sami chtěli, nebo vám to nařídila paní učitelka?
6: Sami jsme to chtěli.
5: Nemůžeš?
7: Chtěl bych říct, že jsem byl nesmírně rád, že jste přijel do naší oblasti. Teď to trošku možná, ale neberte to jako impertinenci. Jedna věc se stala pro nás úplně nevídaná. Všechny okolní příkopy kolem cest jsou vysekány. Za to se přimlouvám, kdyby to bylo dvakrát do roka, bylo by to perfektní.
4: Samozřejmě mi to není příliš milé, když se dělají nějaké Potěmkinovy vesnice někam, kam se blíží hlava státu. A to byl ostatně důvod, proč jsem mýval v oblibě takzvané přepadačky. Že jsem někam přijel neohlášen, nikdo to předem nevěděl, žádná policie nemohla dát zprávu jiné policii a tak dále. Na druhé straně, pakliže tam nesekají ty příkopy nikdy, tak aspoň, že posekali, když jsem tam přijel, tak je to dobré spíš pro ty občany, než pro mě. Já jsem si toho ani nevšiml.
8: Ptám se vás, jestli si myslíte, že starosta, politik, prezident má v té své každodenní práci tu pravdu aktivně vyhledávat, anebo jestli má spíše žít a když ta pravda mu přijde do cesty, tak prostě buď to se k ním přiklonit, anebo třeba i raději mlčet. A nebo jestli má nějakým způsobem neustále jít jaksi kupředu i přes, nechci říct mrtvoli svých radních, ale zkrátka přes jistou konfrontaci. Děkuji vám.
4: Já celkem nepředpokládám, že vy nevíte, jak vám odpovím. Samozřejmě, že jsem vždy pro cestu pravdy a mnozí mě za to považují za takového prezidenta, disidenta, neustálého rýpala nebo zneklidňovače.
9: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
3: Nechtěl bych být někým jiným.
9: Čeho si ceníte u svých přátel nejvíc?
4: Věrnosti.
9: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
4: Humoru.
10: Já mám ráda lidi, kteří mají humor, ale to hlavní, když jsou čestní a tolerantní a takové normální vlastnosti, které by měl mít každý z nás.

Měl jsem hodně rád ten dozrávající mužský hlas, tady kolega Petr Sakal v technice řekl až kohenovský hlas Richarda Tesaříka, teď se o něm hodně psalo v souvislosti se skupinou Jojo Band, ale tohle album, ze kterého jsme hráli tu písničku, je trošku pozapomenuté nebo je ve stínu. To bylo takové náhodné setkání nebo náhodné cílené pro to album, ale v podstatě nějak opakované setkání, bohužel. Richarda Tesaříka, ještě jeho brášky Vladimíra a Jindry Malíka, to album se jmenuje Soul a já ho mám rád, moc rád si z něj ty písničky hraju, připomínám, proto si dovolím teď s pohledem na tu krásnou mužskou, mužsky poznamenanou životem tvář Richarda Tesaříka připomenout ještě jednu písničku z toho alba, aby ho připomněl. To album se jmenuje Soul, kdybyste na něj někde narazili, a je plné vlastně těch světových hitů, tak jak si ho ti tři pánové upravili sami pro sebe.

0: To je tak, když se muzikanti jen tak sejdou, sednou si, aby jim to potom takhle krásně sedlo. Ty letošní říjnové devadesátiny Václava Havla sebou samozřejmě nesou nejrůznější konotace souvislosti, tak třeba teď v pátek jsme si připomínali taky stejný ročník nedožitých 90 let Pavla Landovského, o kterém Václav Havel někdy v 70. letech napsal: potkali jsme se v divadle Na zábradlí, kam ho přivedl herec Jaroslav Wiesner, bratr Oldřicha Wiesnera, na nějaký večírek, takový svérázný kamarád. Byl to hromotluk s orlým nosem, choval se neomaleně, neustále žvanil a Wiesner se mi za něj neustále omlouval. Hromotluk se brzy zaměřil na mne a brzy mě zcela dorazil. Prý ho musíme angažovat do našeho divadla jako herce. Pošuk, myslel jsem si. Tak začíná vzpomínkový text Václava Havla Pavel z Teplic, ve kterém moc pěkně a velmi osobně vzpomíná, jak jinak, na Pavla Landovského a přiznává, že časem jsme začali chápat, že Landák navzdory všemu, včetně své nesnesitelnosti, je neobyčejně citlivý, čestný, jemný a dost komplikovaný člověk a že je to navíc skvělý herec. Já si myslím, že ta čestnost a to vnitřní, jak se dá říct, Landákovo já, bude zmiňováno určitě i s koncem roku a začátkem roku příštího, protože se blíží výročí Charty 1977, Charty 77, a tam je nezapomenutelná nejenom účast Pavla Landovského při vzniku toho textu, ale zejména při tom prvním rozvozu, jak popisuje v knížce rozhovorů s Karlem Hvíždělou ten souboj s těmi estébáckými vozy, kdy jim unikali Škodovkou nebo MBčkem, které Pavel Landovský řídil a kázal zamknout všechny dveře, aby na ně příslušníci státní bezpečnosti nemohli. Pavel Landovský.
1: Mohl bych se ptát na nějaký herce?
2: No jo, když nebudu muset říkat, že jsou dobrý nebo špatný.
1: Ne.
2: V tomhle jsem chameleon.
1: Já jsem si všimnul, že často vzpomínáte na pana Jiřího Sováka.
2: Jo,
1: máte jste rád humor pana Sováka?
2: Jo. On má připravovaný humor, rozumíš, jo. On si to nacvičí, i ten for, který, a řekne pak prostě to uplacíruje, přesně, a on to vlastně dělá tak trochu každý, protože improvizovat člověk jako nemůže úplně, že jo, někdy se to podaří, někdy ne. Takže já i tyhle ty věci, co už jsem několikrát povídal, tak je mám jako, ale on má pregnantně ty věci nacvičený i s těma slovama, které jsou komický. Já se pamatuju potom po 69. roce, no 70. už bylo skoro jako už se začínalo nic nemoc, tak on mě říká, Jirka Sovák, ty blbče, to blbneš, co to děláš? Teďka je přesně doba, že si musíš najít dvorek a zobat. A pokud možno gumovým zobáčkem, aby tě nikdo neslyšel. Tak to je třeba Sovák. Dělá si z toho srandu. Mám ho moc rád. Ne?
1: Kamarádil jste s Vladimírem Menšíkem?
2: Jo.
1: Způsobem, jako že i jste třeba trávili večery, nemyslím jenom pouze na place.
2: I,
1: že
2: i večery jsme trávili, protože já jsem byl majitelem takového ateliéru po Karešovi, Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jak jsem ostávo zubě říkal, jsem Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jo, levou falší potyč, když volej, tak nahlas. No a ten mě malíř. A ten mě, já jsem měl po něm takový ateliér, že jo, protože on se odstěhoval do jiného. No, čili jsem byl vážená osoba mezi těma ženatýma hercema, že jo.
1: Hodil se.
2: Hodil se, no.

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: Ještě jednou k Pavlovi Landovskému. Víte, že má svou alej? Skutečně. Má svou alej v místě, kde zemřel, kde žil v posledních letech, totiž na Kytíně, tam je alej Pavla Landovského. Stejně jako před lety tam otevřeli alej Antonína Vítka, který taky ke Kytínu patřil, což byl dlouholetý pracovník Akademie věd České republiky, popularizátor v oboru kosmonautiky. Měl jsem tu čest ho poznat. A přijde mi vám, že kdyby právě takováhle alej měla člověka připomínat, že to je krásná vzpomínka. Víc než truchlení, víc než ten smutek a zármutek z jeho odchodu, je právě ta alej, která zůstává. Tak až se někdy půjdete za Prahou směrem na Cukrák podívat, tak vzpomeňte na alej Pavla Landovského nebo na alej pana doktora Antonína Vítka. No a pokud 20. října zavítáte do Hamzova arboreta v Luži, Košumberku, kousek od Chrudimi, tak vězte, že právě 20. října se tam na veřejné vzpomínkové akci budeme loučit a připomínat jméno našeho kolegy a skvělého spolupracovníka doktora Václava Větvičky, který mimo jiné o alejích řekl. Alej je artefakt a krajinný prvek, který je tu krátkou dobu. Začaly se vysazovat až za Josefa II., jde tedy o záležitost starou maximálně 300 let. Aleje českou krajinu bezesporu nádherně dotvářejí a manifestují. Já si nedovedu naši zem bez alejí představit, ať už jsou ovocné, lipové, anebo voní jinak.
1: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.
0: No a když jsem tu mluvil o Pavlovi Landovském a panu prezidentovi Václavu Havlovi, nemohu vynechat i to jméno, které už jsem připomněl, totiž jméno doktora Ladislava Špačka, tehdejšího tiskového mluvčího pana prezidenta. No a to je ten moment, kdy já tady ve vysílání nedělních Dobrých rán připomínám ta stará vysílání našich pátečníků, jak říkám, lidí, který jsme si osobností, které jsme si zvali, nebo které jsme navštěvovali v pátek u nich doma. Nebo byli taky nedělníky našimi hosty. Zkrátka lidé, kteří vás provázeli společně s námi ranním probuzením ve vysílání Českého rozhlasu. A jedním z nich byl taky doktor Ladislav Špaček. Takže jsem zapátral v rozhlasovém archivu. Našel jsem kousek, který je takový výstižný, popisuje povahu nebo pohled na svět i pohled do zákulisí života a rodinného života doktora Ladislava Špačka. A až to budete poslouchat, tak se moc nepřijde.

0: Takže tahle ta profese přináší sebou tu obrovskou zátěž, ztráty soukromí, ztráty času na osobní život. A to je to, co mi vadí, co mě na tom někdy rmoutí. Takže na přátelé mám hrozně málo času. Nicméně o prázdninách si to vždycky vynahradím a v létě, když mám dovolenou, tak na chalupu za mnou jezdí tolik lidí, že někdy je to až přes příliš.
1: Ztratil jste nějaké přátelé tím, že jste přijal funkci mluvčího prezidenta republiky?
0: Jestli to myslíte tak, že by se někteří lidé ode mě odvrátili kvůli tomu, tak to ne, to ne. Nicméně o některé přátelé jsem přišel přirozenou cestou, protože prostě nemám čas se s nimi scházet, takže se sejdeme jednou za rok, jednou za půl roku a to už není ono.
2: Já jsem učil spolu s doktorem Špačkem jako jeho kolega, sdíleli jsme jednu místnostku a nedávno jsem byl na filozofické fakultě a ta místnost je ještě vyzdobena jeho rytinami.
1: Rytinami?
2: Ano, ano. Tedy ne, že by je doktor Špaček sám ryl, ale přinesl je tehdy na fakultu, nechali zasklít, jsou to poměrně rozměrné obrázky a jsou tam na nich pohledy na Pražský hrad, možná, že už tehdy tušil, kde bude jeho kancelář, ale obdivoval jsem třeba jeho ženu Evu, která se jeho metodickému diktátu podřizovala i v takových méně obvyklých situacích. Vzpomínám si jednou, jak jsme se u nich na návštěvě podivovali nad tím, jak si nechá doslova zasahovat i do takové prachjednoduché situace, jakým je míchání kaše nebo nějaké jížky, protože on vstal od stolu, přiběhl k tomu sporáku a Evě velmi citlivě a něžně vysvětlil a racionálně logicky, proč je lepší míchat tu jížku do osmičky a nikoliv do kroužku ve směru hodinových ručiček.
0: Pan doktor Flegel svým ostrovním humorem, myslím, popsal některé rysy, ke kterým se skutečně musím přiznat. Pokud jde o mou pedantérii, kterou tam dokumentoval na vztahu k mé ženě, tak ta skutečně musím přiznat někdy absurdní. Já si to uvědomuju, ale někdy prostě proti tomu nenacházím obranu. Ale moje žena ano, ta se proti tomu umí bránit. Ne tím způsobem, že by protestovala proti tomu, že jí vysvětluju, jak je třeba míchat jížku, ale protože já od toho sporáku podejdu a ona se to zase míchá po svém. Ona prostě se vzdala toho, že by se mnou urputně hádala, to bychom se museli asi přijít neustále a právě naopak, my se právě nikdy v životě nepřejeme, protože moje žena se naučila prostě žít s těmito svými vlastnostmi. Já si to uvědomím, já po 3 minutách si najednou řeknu, co to má znamenat, proč já vlastně tady zasahuji do něčeho, co mě vůbec nezajímá, do čeho nemám právo zasahovat a umravním se, ale moje žena toto pochopila daleko dřív a ví, jak se mu zacházet.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajně pravicové straně AfD a bude zataženo během dne, se přidají občasný déšť nebo přehánky a teploty budou do 22 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
3: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
4: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 000 korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
5: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali ve spolupráci s obcemi a správci toků, lesů nebo silnic mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Ta usnadní likvidaci nepůvodních druhů například právě obcím nebo vodohospodářům, vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Koucká.
6: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích dvou dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
7: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mazhausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude zataženo během dne, se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku dorazí až později. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovice dejte stále pozor za planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 osobní auta při střetu se stádem divočáků. Místo je průjezdné plynule. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru v mírné zatáčce stojí nepojízdné vozidlo a blokuje odstavný pruh. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je omezení za Kralupy. Na 0,5. kilometru je zavřený pravý pruh. Budou opravovat most. To byly zprávy, teď pokračuje Robert Tamchina.
9: A to byl s nedělním ránem tak laskavý hlas Marie Kunové ve zprávách. 7 hodin a téměř 5 minut, buďte vítáni u nedělního ranního vysílání Dvojky Českého rozhlasu v neděli 13. září.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

jak zněla včera večer v La Défense aréně v Paříži tahle písnička. Tohle je samozřejmě nikoli koncertní, ale studiová nahrávka paní Céline Dion. Ale říkal jsem si dnes po ránu, že na Céline Dion nemohu zapomenout, protože včera si, to není ten důvod, že si ji přišlo poslechnout v Paříži zhruba na 30 000 fanoušků, ale že Céline Dion zpívala poprvé teď tuším asi po 6 letech po dlouhodobých neurologických onemocněních a prý při té první písni Člověk se nemění byla viditelně dojatá. Říkala, slíbila jsem si, že nebudu plakat, ale dnes večer chci zpívat pro vás, zpívat pro sebe a oslavovat život. Tak tolik Céline Dion před svými dalšími asi skoro 20 nebo přes 20 koncertů chystá. Tak ať zdraví vydrží, jsem rád, že jsme si ji mohli připomenout alespoň touhle písničku, která se stala celosvětovým hitem, ještě předtím, než ji samozřejmě zpívala Céline Dion, ale ona jí dala taky svou specifickou barvu. Oslava života. Myslím si, že oslavou života jsou i krásná haiku našeho posluchače, básníka Stanislava Kubína, který vydává knížku, druhou knížku haiku, tak se vlastně jmenuje, protože ta první byla malá knížka haiku, ta druhá má ve svém názvu to pořadí a bude pokřtěna 25. září v 17 hodin v Liberci. A já jsem si tam našel, protože haiku mám rád, takhle po ránu po 7. hodině, něco právě k ránu. Tak třeba tahle tři haiku. Ráno v rozpuku, den si zvolna protírá ospalé oči. Otevři okno, slunce by chtělo vstoupit do temných koutů. A nebo tohle haiku. Slunce vychází, nizoučko nad obzorem. To den se rodí.

0: Nedělní dobré ráno, tak jak si tady s vámi povídám na Dvojce a Pohodě Českého rozhlasu, a tu Pohodu zdůrazňuju, protože tam vlastně reprízujeme pravidelně pořad Láska za lásku Jiřího Anderleho, a už jsem to vlastně řekl. Tak je pro mě tahle ta neděle po ránu vždycky příležitostí připomenout si jména lidí, které mám rád, které jsem při své práci a v životě poznal. A Jiří Anderle, kterému zítra na dálku popřeju všechno dobré, nebo mohu to udělat už teď, proč by ne? Snad nemám být pověrčivý k jeho krásným 90. narozeninám. Jiří se narodil taky, to je ten ročník 1936, už dneska připomínaný a vzývaný Pavlem Landovským a Václavem Havlem. Jiří se narodil 14. září 1936. No kde jinde, než v Pavlíkově, na Rakovnicku. Jako bych ho slyšel, když vypráví V lásce za lásku. Ono se říká malíř, grafik, ilustrátor, hudebník, ale pozor, taky spisovatel. Když třeba otevřete jeho knížku Na Hradčanech, tak to máte pocit, že Jiří opravdu kreslí ve slovech, krásně vzpomíná, popisuje jednotlivé postavy a postavičky, figury a figurky, tak jak je svýma očima a ve svém životě na Novém světě v Praze na Hradčanech poznal. Třeba o Bohumilu Hrabalovi. Jdeme s Boganem zpátky a vidíme, že příroda se chystá k jarnímu útoku. Jívy už mění barvu, něžně šedé kočičky se barví do žluta a Praha se po dlouhé zimě pomalu vzpamatovává. Teplé kabáty zmizely ve skříních, ale u nás ve Dolíku, kde leží Nový svět, přichází jaro pomalu a později, mnohem později než jinde. Sem slunce nepronikne a dlažba je tu stále vlhká. Kočičí hlavy ze žuly nebo ze svoru z těžkého uhlazeného kamene jsou mírně lesklé. Tak zas mám pocit, jako kdyby mi někdo namazal prsa husím sádlem, nebo jako kdyby mi celý den hrál Louis Sečmo Armstrong na trubku. Tak to teď říkám já, pan Hrabal, řekl spisovatel a nabral směr příliš hlučná samota, kterou měl tak rád. No a když budete tou knížkou Na Hradčanech, o které jsem mluvil, Jiřího Anderleho, listovat, tak je tam vlastně i kapitola, která není v textu knížky, je na konci, je to v poznámkách, jak si Jiří maloval vlastně mapu Nového světa a mezi tím si připsal vzpomínku na Jana Třísku. Já jsem vlastně taky Hradečák, Hradčaňák, říká kamarád a herec Jan Tříska. S holčičkami, Kákou a Nánou přeběhli Parčík a byli na to tata na Novém světíčku. Světíčku. Když holky cinkly na náš zvonek, Milada, moje paní, jim dala něco dobrého, pádili dál na dětské hřiště, někdy jsme šli s nimi. Honzu i Káju jsme měli rádi. Měli jsme si o čem povídat. Honza byl spolužák, chodili jsme spolu na vojnu. A pak jsme byli skoro sousedi, Honz Davids. A když s Karlou začali blbnout, s Miladou jsme se mohli potrhat smíchy. Ale to odpoledne na Novém světíčku seděl ve stínu, klacíkem šmátral v písku a tiše říkal, já tady cituju vlastně rukopis Jiřího Anderleho, a tiše říkal, jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí. My bychom vzhůru k nebesům a jsme zde zemí zpětí. Písně kosmické. To je 100 let, kamaráde. Teď máme jaro 1977, říká Honza. A pak jednoletní ráno jsem vezl všechny čtyři na letiště, odlétali na dovolenou na Kypr. A za pár dní na to slyším z hlasu Ameriky, že emigrovali. Ale o 12 let později Honzovi volám do Vídně. Tak kamaráde, co kdybych tě příští týden na Ruzini naložil a přivez, když jsem tě před těmi lety odvezl. To je skvělý nápad, zařval Honza, a tak se i stalo. Jiří Anderle, tak moje přání, hodně zdraví Jiřímu a vzpomínka na setkání, protože jestli bývalo třeba u Kalicha, v hostinci u Kalicha dobře Švejkovi, tak v jeho novodobé historii si tam zase vybranou společnost své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to tam Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jako třeba pan Chesterton svou lampu na plyn, jak by řekl Jiří Suchý.
1: To je neuvěřitelný. Já jsem to poznal, když jsem vlastně 20 let žil na Hradčanech. Měl jsem tam ateliér ve renesanční kovárně 100-metrový a na Novém světě byl takový domek na spadnutí, což nám nabídla jednou taková stařičká paní. Říkala, jestli hledáte domek na prodej, tenhle ten můžete mít hned. A my jsme si řekli, no to je báječný. No jo, ale musíte mě zaplatit. Já jsem říkal, no to zaplatíme. Potom jsem to říkal Jiřímu Trnkovi, že jo. No. Říkal jsem, co mám dělat, pane... Ne, já jsem ho nesměl říkat, pane profesore. Pane Trnko, co mám dělat? No taková nabídka se neodmítá, tak to kupte, ono vám to celý spadne při rekonstrukci, ale vy si vemete půjčku, já vám budu dělat garanta, aby to za chvilku to znovu, splatíte. Ne, ne. Jenomže k tomu už nedošlo k té garanci, neboť pan Trnka zemřel. Ale já jsem nakonec ty garanty sehnal, rekonstruovali jsme to a tam jsme prožili takovou pohádku na Novém světě. A ten Bogan Hrabal to tam miloval. On tam ty lidi miloval a milovali lidi jej, že jo. A jednou se stalo, on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? Mo říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je krásný.
1: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk. Jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady ano. Se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku, to nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju. Škoda, že jsem neměl po ruce magnetofon, že jsem to nenahrával, to by byly
3: zážitky. Archivy. Úžasný.

0: už to byl zmíněn Jiří Seifert ze svého setkání, tak jak na něj vzpomínal Jiří Anderle. Já jsem řekl Jiří Seifert, Jaroslav Seifert. Myslím na spletu si básníka, jméno básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Ano, myslím na Jiřího Anderleho a na jeho setkání s básníkem Jaroslavem Seifertem, protože máme teď v práci s kolegou Martinem Rudovským takový hezký večer, který bude mít svou premiéru právě 23. září, proč pak asi v pražské Viole. Jsou to básně, taková koláž básní a písní Jaroslava Seiferta, respektive tedy zhudebněných básní, protože Jaroslav Seifert se narodil 23. září roku 1901, umírá v lednu roku 1986, takže dvojí to půlené výročí pro letošní rok. A tak jsem si řekl, že právě v tom zářijovém setkání tady v neděli po ránu Jaroslava Seiferta připomenu třeba ukázkou z jeho pamětí Všecky krásy světa, tak jak z nich v rozhlase četl pan Rudolf Hrušinský.
1: Před lety navštívila mě mladička redaktorka obrázkového týdeníku. Ze své kabelky vysypala mi na stůl pudr, labutěnku, tyčinku narty, klíče, blok a pero. Když opět vše naházela nazpět a ponechala na stole jen blok a pero, počala již dříve smluvený rozhovor. Měla do svého listu přinést článek o Praze. První otázka prozradila naráz všechnu její novinářskou neskušenost. Podívala se mi důvěřivě do tváře a nevinně se mě zeptala, od kdy mám vlastně toto město rád. A to je náhoda. Na tuto otázku, až k pláči naivní, mohl jsem jí přesně a dokonce rád odpovědět. Jako chlapec jezdíval jsem k rodině své matky do blízkých Kralup nad Vltavou. Když jedete rychlíkem, nestojí za to ani si sedat. Do Kralup jsem se vždy nesmírně těšil. Když prázdniny však se přechýlily přes svou polovinu, začínalo se mi stýskat po domově a po mamince. A tak se stalo, že jednoho dne rozběhl jsem se kolem kralupského hřbitova k Debrnu a odtud na státní silnici do Turska. I Tursko jsem minul, ale pak už jsem byl tak unaven, že jsem si musel usednout na mez u Škarpy, abych si odpočal. A v té chvíli jsem ji spatřil. Drobnou, ale pro mě v té chvíli radostně překvapivou siluetu Hradčan. Nebyly větší než kresba na škatulce sirek, která v té době bývala na vinětě. Dal jsem se radostí do pláče a slzy mi tekly po zaprášené tváři až za límec košile. A tento pláč, pláč touhy a lásky, spojil tyto dva silné pocity v jediný. I teď se mi stává, že když vyjíždím z Vinohradského tunelu, začne se mi stýskat po Praze. A stýskalo se mi po ní i v Paříži. A to už je co říct.
0: Tuhle jsem si právě nad scénářem toho večera pro pražskou Violu uvědomil, jak si nadálku podali ruce pánové Jaroslav Seifert a Jan Skácel, protože zatímco Jan Skácel obdivuje městečka, názvy míst cestou do Nové Bystřice, kdy píše Ticho je tam sladké a husté, nad ním poletují jiřičky a někdy uzříte z vlaku čápa. A zastávky mají jména jako kamínky. Jindřiš, Blažejov, Malý Ratmírov, Střížovice, Kunžak, Kaproun, Senotín, Hůrky, předposlední Albeř, pak přijde Nová Bystřice. Zkrátka, ta zastavení pro něj nebyla jen tak leciaká, byla důležitá a byla krásná tou češtinou a tím místopisem. A stejně tak to má i Jaroslav Seifert, když píše o cestě do Kralup. Stanice na trati z Prahy, kdysi dlouhé, dnes kratičké, říkával jsem si jako apostrofy loretánské litanie. Bubeneč, Podbaba, Sedlec, Roztoky, Žalov a Podmoráň, jak jsou krásná tato dvě jména. Pak jen Letky, Lipčice a Dolany a už jsem byl na Kralupském nádraží a utíkal do náruče matčina otce, abych až po letech pochopil, že čím byl my tím, čím boženě Němcové, její babička. Jaroslav Seifert a jeho vyznání životu a lásce.
2: Toužil jsem po cizích městech, v neznámých barevných krajích i na pokraji pouště. Už se mi rychle vzdalují jako hvězdy ve starých tmách. V katedrálách je zima a úsměv žen už je mi vzácný, cizí, daleký jako květy pralesa. Jen touha zůstala, abych nebyl tak sám. A zvědavost. Obě pak denně se mě vyptávají. Naštěstí ženy u nás nenosí závoje špokotníky. Však neodbytný čas už dotírá a násilím vede mě jinam. S Bohem. V životě jsem nic nezradil. Tím jsem si jist. A můžete mi věřit. Však nejkrásnější ze všech bohů je láska.

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůběj na prstenu

začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.

0: vzpomínky tak pěkně hladí a někdy zůstane jen harampádi. Ale určitě, teď je 7:35, abych nezapomněl připomenout dnes po ránu, pokud právě vstáváte, neděle 13. září, ale určitě mezi ty vzpomínky, které nejsou harampádím, patří vzpomínky na Jirku Žáka, našeho kolegu, herce, spisovatele, hlavně překladatele z francouzštiny, který by se v tomto týdnu dožil 80 let. A jak se to tak hezky potkává, tak už Jaroslav Seifert ve svých pamětech vzpomínal na to, jak si i v Paříži připomínal Prahu, a to je už co říct, slovy Jaroslava Seiferta. Nevím, jak to měl Jiří, ale určitě pro něj ta Paříž byla ne-li na prvním, tak hned na druhém místě, protože Francii a Paříži věnoval velkou část svého života a taky nám, kteří jsme měli rádi a máme rádi staré francouzské filmy, představoval jejich titulní herce nebo herce, které jsme z těch 70. 80. let z francouzských komedií dobře znali. Patřil mezi ně taky Michel Galabru.
1: À notre époque, c'est ça qui est dramatique.
2: Teď to jde všechno mnohem rychleji, že se objeví hvězda, kterou média tlačí dopředu, a pokud ale nemá úspěch a nepřinese peníze, tak je konec. Všichni si nad ním umejou ruce a je prostě konec hvězdou. Dřív tohle to neexistovalo.
3: U Michela Galabriho jsem si nevěděl jako moderátor ani na suchý krajíc, protože tomu jsem položil otázku a on hodinu odpovídal. Takže my jsme strávili celé odpoledne tím, že já jsem položil asi 3 otázky a on asi 5, 6, 7 hodin mluvil krásně a mluvil zábavně a mluvil bezvadně. Navíc byl hrozně vstřícný, hrozně laskavý člověk, ale mělo to takovou předehru, protože my jsme na něj čekali s televizním štábem a on přijel v malým Fiatku a jeho 2 synové stejných postav, tak vůbec nevím, jak si tam vešli. A on říkal, mám nahoře nepořádek. A když vám někdo řekne, že má nepořádek, tak si představíte, že nemá umytý nádobí a nebo že prostě nemá zameteno. A my jsme vešli do bytu a ten byt byl rozbitej na cimpr-campr. Tam byla vysekaná elektřina a jo, dráty koukaly ze zdi a vykopaný parkety. No strašně, až kameraman Ivan Charvát tam bloudil a říkal, jak my to natočíme, ten rozhovor. A jediné místo, kde jsme našli, našli jsme ho u okna, teď jsme tam snesli nábytek, my jsme si sedli tak v takových rokokových křesílek, ale z nich čouhala sláma, tak na ně jsme si sedli, ale ten výsledek vypadal nádherně, jak když s ním děláme rozhovor někde na zámku, všichni se ptali, na kterém zámku vy jste toho Michela Galabriho točili.
4: Já jsem vždycky toužil si Paříž podmanit. Já myslím, že Paříž už znám tak, že ji nezná Pařížan. Já, když jsem o tom mnohokrát mluvil s Pařížanama, tak jsem zjistil, že oni vůbec nevědí. Já jsem třeba teď našel Manoninu studánku. Našel jsem místo, kam se Manon Lesko chodila mít. Dostal jsem se až k ní, až jsem si takřka nabral vodu. A zase si to promítám zpátky do toho Nezvala kdysi, kterýho jsem objevil, když mi bylo 16. Vlastně jsem si jenom splnil svoje dětské sny. Nic víc, nic méně.

0: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: A to byl pan Claude François, tak si říkám, že tam nahoře mají v dobrém slova smyslu s Jiřím Žákem někde pěkný mejdan. Já tu poslední hodinku zvlášť dneska v nedělním Dobrém ránu trochu fušuju Jiřímu Anderlemu v přeneseném slova smyslu do řemesla, protože si tu tak na plátně svých vzpomínek maluju a připomínám osobnosti a lidi, které mám rád, a taky vybírám z vašich pozdravů a e-mailů vašich pozvánek pro dnešní neděli. Už je to hodně dlouho, co jsem tady mluvil o plátnech a ilustracích malíře a ilustrátora Miloslava Troupa, ohledně jeho výstavy, která byla, no už to bude kolik, 5-6 let v pražském obecním domě. A tak jsem byl moc rád, když mi přišla pozvánka pro dnešek, kterou vám rád teď přečtu. Píše mi pan Zdeněk Troup, takto syn Miloslava Troupa. Vážený pane Tamchino, na kapli narození Panny Marie nad obcí Slavče je nápis tohoto znění. Kaple narození Panny Marie. Kapli nechal tu postavit v roce 1922 Matěj Troup na místě menší kaple z roku 1877. Jeho synové narukovali do první světové války. Když se jich všech šest vrátilo bez úhony z nelítostné válečné vřavy, pochopil otec návrat svých synů jako zvláštní milost boží. Nová kaple byla postavena k uctění tohoto zázraku a také jako poděkování Bohu a Panně Marii, dobrotivé ochránkyni rodu Troupova. Kaple je poutním místem, rodina a její přátelé se zde scházejí každoročně v druhou zářijovou neděli. Připomenutí Marie bylo tedy právě včera, druhá zářijová neděle je právě dnes a i v tento den, tedy dnes v neděli 13. září, si budou u kaple narození Panny Marie nad obcí Slavče v 14:30 odpoledne účastníci pouti připomínat, že jsou v našich životech i těžké chvíle, které mohou dospět ke šťastným koncům. A já jsem tady dnes to ranní vysílání otevíral vzpomínkou a připomenutím veršů potulného japonského básníka Nanao Sakakiho, tak jak jsem ho s jeho velkolepým dnem poznal docela nedávno. Tak jestli dovolíte, ještě jedna nebo dvě. Máš-li čas na mluvení, čti knihy. Máš-li čas na čtení, jdi do hor, pouští a k moři. Máš-li čas na chození, tanči a zpívej. Máš-li čas na tančení, tiše seď, šťastlivý blázne. To stačí. Zem pro nohy, sekera pro ruce, květ pro oči, pták pro uši, houby pro nos, úsměv pro ústa, píseň pro plíce, pot pro kůži, vítr pro mysl. To stačí. A zase. Jakoby si tu Sakaki podával ruce s prévérem. Přes celý svět a hráze času.

Když hlas stárne, tak Jiřina Fikizová by řekla, ten feeling, ten pocit tam zůstává. To byla samozřejmě Dolly Parton a Barry Gibb jako autor té písničky, kterou původně napsal pro skupinu Bee Gees, ale potom pro jedno takové výroční album ji naspíval právě společně už ze stárnoucí Dolly Parton. Byly Patsy Cline, byla Loretta Lynn, ale myslím si, že Dolly Parton patřil ten titul první dáma country v tom nejširším slova smyslu, protože ona sama byla v podstatě už instituce, ale v dobrém slova smyslu. A já jsem moc rád vzpomínám na jednu její poznámku, kterou ona měla, to je takový příběh. Ona je samozřejmě autorkou toho hitu té písničky, kterou nahrála pro svého mentora, spolupracovníka, kamaráda, když od něj odcházela na solovou dráhu, to bylo to Budu tě navždy milovat, nebo seš navždy mou láskou. Písnička, kterou potom po letech proslavil film Osobní strážce a Whitney Houston, dostala za ní Grammy, kterou jim mimochodem předávala právě Dolly Parton. Ale proč o tom mluvím? Protože když se ta písnička stala známou, tak se ozval agent Elvise Presleyho, že by jí Elvis naspíval a Dolly nadšeně souhlasila, proč by ne. Ale noc před tou nahrávkou jí agent zavolal a řekl, ale znamená to, že pan Presley tak to dělá se vším, co nahrává, bude mít 50% z těch práv na tu písničku. A Dolly řekla ne. To nedovolím. Prostě ta písnička v podání Elvise Presleyho nebyla nahrána, nevznikla. No a když po letech se stala hitem díky tomu filmu, o kterém jsem mluvil, tak vydělala jenom na právech Dolly Parton asi 10 milionů dolarů. A Dolly se tak usmála a řekla, a teď si můžu koupit celý Elvisův Graceland.

Tak tady je vidno a slyšno, že Gilbert Beco se nebránil tomu, aby prodal práva na písničku Edmonton Moon, co bude dál, co dál, tak jak ji potom právě anglicky v překladu nahrál pan Elvis Presley a nejenom on. Taky jednou Gilbert Beco řekl v nějakém rozhovoru, já už bych nemusel dělat vůbec nic, ale to by mě vůbec nebavilo. A mě by zase nebavilo, kdybych nevěděl, že se společně potkáme 11. října, protože jsem chtěl říct, že to bude v takový krásný společnosti. Ten říjen bude patřit Jiřímu Suchému, ale také mnoha dalším osobnostem, které si zase do vysílání takhle po ránu v neděli brzo mezi 6. a 8. pozvu. Děkuju, že jsem se vámi mohl být. Děkuju, že vy jste byli posluchači nedělního Dobrého rána na Dvojce. Zůstávejte ve zdraví a já se budu moc těšit. A tahle písnička pořád ještě vlastně patří i ke mně v tomhle roce. 55. Richard Miller. Hezkou neděli.

0: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem KŮŅ26 získáte 25% slevu. KŮŅ 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

vším byl bych rád. Melodie Petra Habky z filmu Růžové sny režiséra Dušana Hanáka, kterou otextoval Zdeněk Borovec, zahájila naše dnešní hudební setkání. Petr Habka mi ji nabídl koncem 70. let minulého století. 14. května letošního roku se v Pražském hudebním divadle Karlín uskutečnil slavnostní večer předávání výročních hudebních cen Anděl 2013, které uděluje Akademie české populární hudby. Zatímco já jsem od pořadatelů obdržel speciální cenu za celoživotní dílo, hudební skladatel Petr Habka, který se den předtím dožil 70 let, vstoupil rozhodnutím akademiků do síně slávy. Celé naše dnešní hudební setkání bude věnováno právě Petrovi Habkovi, úspěšnému skladateli moderních šansonů, filmových melodií a velkých hitů, lvů salonů a výrazné umělecké a lidské osobnosti, jakých naše populární hudba do té doby neměla. Petr Habka je originální, typický, jedinečný, individuální.

Milovník hudby, žen a života Petr Habka se narodil v rodině operetní zpěvačky a malíře. Traduje se, že mezi jeho slavné předky patří slavný operetní skladatel Franz Lehár. Hrát na klavír se díky vrozeným vlohám prý naučil už ve 3 letech a ve 4 se už pokoušel psát první písničky. Jednou mi Petr vyprávěl, že když mu bylo 13, zjistil, že zaujme děvčata daleko víc tím, když jim ve třídě zahraje na klavír, než když jim předvede, jak umí hrát s klukama fotbal. To prý byla ona rozhodující chvíle, kdy se rozhodl pro dráhu hudebního skladatele. Od 10 hrál Petr Habka na violu a v první polovině 60. let právě hru na violu studoval na pražské konzervatoři, aby si posléze k tomuto nástroji přibral ještě zpěv. Na konzervatoři navštěvoval navíc dramatické oddělení našeho velkého oblíbence Oldřicha Nového. Později se Petr Habka přiznal, že do školy chodil vlastně jen kvůli představiteli filmového Kristiána, který mu psával káravé dopisy kvůli jeho špatné školní docházce a ze všech sil se snažil Petra na konzervatoři udržet. Petr Habka je má ve svém domě nedaleko zříceniny hradu Okoř dodnes zarámované. Profesor Oldřich Nový prý ve svém žákovi zanechal pocit, že kdykoliv by snad porušil pravidla noblesy, uvidí profesoru varovný prst. A bylo to právě dodržování těchto pravidel, čím si po celý svůj život Petr Habka získával obdiv žen. V roce 1964 složili Petr Habka s textařem Petrem Radou skladbu nazvanou Malá píseň a poslali ji do tehdejší Československé televize. Tam si poslechl hudební dramaturg, skladatel a pozdější úspěšný klavírista Jiří Malásek a nabídl mi ji k naspívání. Líbila se mi a tak jsem ji nahrál s velkou chutí. A zalíbila se i posluchačům, kteří ji však vzali na vědomí spíše pod náhradním názvem Bach se mi přes rameno dívá.

60. letech začal Petr Habka působit jako klavírista v malých pražských divadlech Proton, divadlo dnešního dne a Paravan. V posledně jmenovaném na sebe vůbec poprvé upozornil jako skladatel. V šesté dekádě minulého století působil ve skupině Tornádo. V letech 1967 až 70 byl dirigentem Krejčova legendárního a hned z kraje normalizace zakázaného divadla Za branou, pro které složil hudbu k inscenacím Provaz, O jednom konci, Hodina lásky, Zelený papoušek a Lorenzaccio. S divadelním souborem podnikl v té době mnoho zahraničních zájezdů. Když jsem v roce 1967 naspíval Habkovu a Borovcovu píseň Oříšek pro popelku, netušil jsem, že mi pak díky filmové pohádce režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro popelku s Libuší Šafránkovou a s Pavlem Trávníčkem a díky písni Kde pak ty ptáčku hnízdo máš vstoupí zřejmě nejslavnější pohádková postava všech dob do života a do repertoáru ještě jednou.

0: Pro naši hudební scénu znamená v případě Petra Habky klíčový přínos především jeho dlouhodobá spolupráce s Hanou Hegerovou, v níž nalezl ideální interpretku svých šansonů a jejíž repertoár obohatil v 60. a 70. letech mimo jiné písněmi Kázání v kapli betlémské, Píseň o malíři, Pohrdání, Být tak Madonou, Penzion na předměstí, Rozvod, Svatební píseň, Hra či Já ráda vzpomínám. Zatímco jiní naši autoři, když napsali melodii, nabízeli textaři a zpěvákovi tu melodii jakousi svahilštinou, jak jsme říkali, takovou angličtinou, jakoby, aby to znělo už mezinárodně, to se to samozřejmě nabízí, tak Petr Habka opět byl typický a originální. On nabízel ty svoje melodie svahilštinou, ale francouzskou. Je me livrezon, livrezon. Aby prostě dokázal, že on je chansonnier, on se liší. Zatímco v 60. letech texty psal na Habkovy melodie vesměs Petr Habka a Pavel Kopta, v následující dekádě Zdeněk Rytíř, album Hany Hegerové Potměšilý host z roku 1987 odstartovalo Habkovu dodnes trvající a mimořádně úspěšnou spolupráci s Michalem Horáčkem. Ze všech písní, které Petr Habka a Michal Horáček pro Hanu Hegerovou napsali, je jim šansonierka nejvíc vděčná za Levandulovou. Podle jejich slov to byl ten správný cajdák, po kterém vždycky toužila. A její první skutečný hit. Do té doby totiž neměla vlastně žádnou píseň, kterou by vysílal rozhlas. Pořád ze všech stran slyšela, že její písně jsou příliš náročné a tudíž se do rozhlasového vysílání moc nehodí. Až Levandulová všechno změnila a hraje se dodnes. Osobně má ale Hana Hegerová z tvorby tandemu Habka Horáček nejraději píseň Kdo by se díval na zpátek z alba Strážce plamene. Ta je podle ní zcela výjimečná.
1: Zas jede jaro v plné slávě, náš zelený a zlatý král, i svaté panny z katedrál už nepláčou tak už sedavě a zhlížejí se ve Vltavě, jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima?

jsou věci, které Petr Habka nadevše miloval a miluje. Zvířata, ženy, motorky, Harley Davidson a stará auta. Staromilcem je i v oblasti filmů pro pamětníky a starých fotografií, které mají patinu zašlých časů. Sám o sobě mnohokrát prohlásil, že je vetešník. Vždycky se rád obklopoval starými věcmi a jeho dům na Okoři na mnoho lidí působí jako muzeum nebo skanzen. Ví se o něm, že historické kousky sbírá, proto mu je lidé často jen tak nosí nebo je dostává jako dárky. Jeho ale stejně nejvíc baví proces jejich objevování. Tedy když někde, kde to nečeká, najde něco krásného. Nejde mu o to, aby to bylo Bůh ví jak vzácné, ale aby to na něj dýchlo atmosférou, duchem nebo příběhem. Když si jezdíval po Čechách a prosil lidi, aby ho pustili na půdy svých domů, jestli tam něco zajímavého nemají. A protože často narazil na zamítavou odpověď, neváhal a udělal si zkoušky na hubení voz a sršňu, aby mohl cizí půdy navštěvovat legálně a hledat, jestli mu tam něco nepadne do oka. Stejně jako půdy miluje Petr Habka bazary. Jeho oblíbeným bazarem byl po dlouhá léta bazar u svaté Kateřiny nedaleko pražské botanické zahrady, s jehož majitelem se dobře znal a s nímž měl ve starých věcech společnou zálibu. Rádi hádali, co na co je, případně proto hledali nové využití. A ještě jedna věc byla pro Petra Habku na bazarech nesmírně přitažlivá. Smlouvá se v nich vášnivě a divoce. Tohle všechno dobře věděl textař Zdeněk Rytíř. A tak mi v roce 1974 napsali s Petrem Habkou nádhernou baladu Dívka z obrazu.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Velmi úspěšná byla spolupráce Petra Habky s filmovou režisérkou Věrou Plívovou Šimkovou. Možná si i vy ještě dnes vzpomenete na jejich filmy Jak se točí rozmaríny, Krakonoš a lyžníci, Brontosaurus, Mrkáček Čiko, Artuš, Merlin a prchlíci nebo Kruh. A nesmím zapomenout na film Páni kluci z roku 1975, ke kterému napsal scénář herec a režisér Vít Olmer. Jde o volné zpracování slavného románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Píseň Petra Habky a Zdeňka Rytíře Nestůj a pojď v interpretaci Václava Neckáře se pak tomuhle půvabnému snímku plnému humoru a letní pohody velice hodí.

0: Petr Hápka byl dvakrát ženatý a už 24 let je mu nejblíže kostýmní výtvarnice Olga Michálková, se kterou má syna Kašpara, jedno ze svých 7 dětí. Ať se ženy po jeho boku velmi často střídaly, podle mne jeho hudbě velmi prospívaly. Petr často říkával, že jediná kritika, která mu pomáhá, je chvála. A té se mu dostávalo vrchovatě od všech. Nejen od jeho přítelkyň. Michal Horáček mi vyprávěl, že ho až zaráží, jak hluboký nezájem má Petr Hápka o politiku. Jednou o něm dokonce prohlásil, Petr měl dobrý nos na politiku, že se do ní nikdy nepustil. Odmítavý postoj měl Petr Hápka po celý život také ke sportu. Jeho dlouholetá partnerka Olga Michálková ho prý viděla sportovat snad jen dvakrát. Jednou, když jel na kole, a jednou, když seděl na koni. Seděl, nikoli jel. Když se ho jeden novinář zeptal, pane Hápko, sportujete? Petr mu pohotově odpověděl, ano. Ovšem jediným mým sportem jsou skoky do tmy. Přesto má spolu s Jiřím Svobodou a Rudolfem Liškou na kontě jednu píseň s ryze sportovní tématikou. Začátkem 80. let napsali totiž pro Jiřího Korna píseň Windsurfing.
1: Já

Od začátku 70. let se začal Petr Hapka výrazně prosazovat jako autor filmové hudby a vedle Zdeňka Lišky a Luboše Fischera se stal v této oblasti jedním z našich vůbec nejplodnějších tvůrců. Dnes má na kontě hudební doprovod k bezmála stovce celovečerních filmů a televizních seriálů. Mimořádně úspěšná byla jeho spolupráce se slovenským režisérem Jurajem Jakubiskem. Napsal hudbu k jeho filmům Nevera po slovensky a Perin Baba, ve které vytvořila hlavní roli Giulietta Masina, vynikající italská herečka a manželka slavného filmového režiséra Federica Felliniho. A nesmím zapomenout na film z roku 1983, Tisícročná včela, velkolepou ságu zednického rodu Pichandovců, odehrávající se na přelomu 19. a 20. století. Tenhle film přinesl Jurej Jakubiskovi s přispěním hudby Petra Hapky a titulní písně Běh času v podání Mariky Gombitové s textem slovenského básníka Lubomíra Feldeka po letech opět mezinárodní uznání. Tisícročná včela byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách oceněna Zlatým fénixem. Federace filmových klubů ve španělské Sevillě filmu udělila cenu za nejlepší film a v roce 1990 vyhlásili českoslovenští novináři tento film nejlepším filmovým dílem 80. let.

0: Už jsem se dnes zmínil o tom, že Petr Habka je známý svým zájmem o říši zvířat, svět hmyzu a motýlů. Má rád všechna zvířata a od dětských let trpěl, že si nějaké zvíře, které si zrovna oblíbil, nemohl vzít domů. Ale stejně nosíval domů kuny i sisly a starala se o ně jeho maminka, byť za to Petra peskovala. První skutečnou písničku prý složil Petr Habka v 5 letech a pojmenoval ji Maminka je kočička. Mamince ji hrával ve chvílích, kdy něco provedl a ona se na něj zlobila. Kočky se staly jeho celoživotní vášní a byly doby, kdy se na zahradě jeho dobového domu s renesančními klenbami na náměstí malebné historické vesničky Okoř proháněl pejsek Josef, Loskuták, Fredka a nějakých 20 koček. Dalším režisérem, jehož filmy si jen těžko umíme představit bez hudby Petra Habky, je Juraj Herz. Na mysli mám filmy Holky z porcelánu, Křehké vztahy, Buldoci a třešně, Gagman, Horor upír z Feratu, nebo pohádky Pana a netvor, Deváté srdce a Císařovy nové šaty. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Goldsticker byl na kompletním lékařském vyšetření. Když se vrátil 3 týdny poté, co byly všechny náročné testy dokončeny, jeho lékař povídá, na váš věk jste na tom velmi dobře. Pan Goldsticker byl těmi slovy poněkud znepokojen a tak se ptá lékaře, myslíte, že budu živ do 80, pane doktore? No, kouříte nebo pijete pivo? Se ptá doktor. O to ne, odpověděl pan Goldsticker, to jsem nikdy nedělal. Poté se lékař ptá, jíte grilované stejky či žebírka? Ne, slyšel jsem, že červené maso je velmi nezdravé, povídá Goldsticker. Trávíte hodně času na slunci, třeba hraním golfu? Ptá se lékař. Ne, to ne, povídá Goldsticker. Pak se lékař zeptá, sázíte, řídíte rychlé vozy nebo běháte za ženskými? Ne, zní odpověď. Nic z toho jsem nikdy nedělal. Lékař se pak podívá na pana Goldstickera a povídá, prosím vás, co je tohle za život? Tak proč teda se chcete dožít 80 let?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se nádherně a nezapomeňte, že zpátky si budeme dávat film mého hudebního života znovu za týden ve stejný čas opět na dvojce Českého rozhlasu. Už teď se na vás těším. Váš Karel Gott.

na burek, a taky porcelán. Jsem odrejný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Kdo má rád jenom sebe, neví, co je štěstí. Lépe s moudrým roztloukat kamení, než s holupákem jíst buchty. Někdo ti může poradit, někdo tě může usměrnit, ale člověka ze sebe musíš učinit sám. Slunce svítí pro každého. Romská přísloví otevřela dnešní setkání s ředitelkou Muzea romské kultury Janou Horvátovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte?
1: Děkuju, dobře, zatím ještě pracovně hodně.
0: Jestli pak umíte romsky?
1: No bohužel, to je docela citlivá otázka. Umím jenom částečně, protože jsem se učila až v dospělosti v našich muzejních kurzech romštiny. Vlastně ani můj otec už neuměl od dětství romsky, není to pro něho mateřský jazyk.
0: A jak je to možné?
1: A to je právě důsledek celkově té státní politiky po roce 1948, kdy komunistický režim se rozhodl vlastně i po vzoru sovětské politiky a známe takové národnostní politiky asimilovat Cikány, takzvaně, nebo občany cikánského původu. Byla to státem řízená asimilace a součástí toho byla tedy taková ideologie, že není dobré mluvit na děti romsky, aby potom neměli problémy ve škole. No a můj dědeček jaksi si myslel, že to tak bude správné, takže na mého otce už romsky nemluvil, ačkoliv on teda byl výborný znalec romštiny. No a nás to teď všechny mrzí a možná i dědeček, kdyby zjistil, jak nás to mrzí, tak by asi taky přehodnotil, ale ta doba byla jiná. A bohužel pozůstatky této ideologie my docela intenzivně vnímáme i dneska, kdy řada romských rodičů, kteří romsky umí, tak na svoje děti nemluví romštinou, ale špatnou češtinou. Ty děti pak neumí žádný jazyk.
0: Raději. Vlastně. Je těžké se naučit romsky?
1: Není to jednoduché. Opravdu by
0: v čem
1: o to...
0: je ten jazyk tak těžký?
1: Tak je to vlastně novoindický jazyk. On má normální gramatiku, lidé se domnívají, že to je nějaká hantýrka, ale není. Tam ty některé gramatické zásady jsou poměrně složité, takže ať to lidé zkusí. No. Aby člověk uměl dobře rozumět a mluvit, tak to není tak jednoduché.
0: Váš dědeček Tomáš byl prvním vystudovaným romským právníkem u nás. Jaký byl Tomáš dědeček?
1: No, on vlastně studoval už za první republiky, byl to takzvaně první cigán vysokoškolák v Československu a pocházel z obyčejné, řekla bych velmi chudé romské osady na Slovácku. Vůbec historie té osady byla velmi zajímavá, protože ta naše rodina, ti předkové, ta velkorodina vlastně, bojovala o to usazení mezi Kyjovem a Svatobořicemi vlastně už od 40. let 19. století a v podstatě víc než 80 let se jim to moc nedařilo. Neměli samozřejmě ti neromští sousedé zájem mít cikánské sousedy, takže nakonec to dopadlo tak, že oni si tu svoji osadu, tu vesnici vlastně mohli založit až v určité vzdálenosti mezi Kyjovem a Svatobořicemi vlastně na místě, které ty dvě obce považovaly za sporné, takže ani jedna se k němu nehlásila. No. A on, když pocházel z takto chudých poměrů, tak ta jeho cesta ke vzdělání byla opravdu hodně složitá a nebýt toho, že ho na té cestě potkalo štěstí a pomoc těch Neromů, tak by to nikdy nedokázal. A tím, co on vlastně překonal, to samozřejmě i určovalo potom, ne možná povahu, to má asi člověk od narození, ale prostě to, jaký byl, že vlastně na jednu stranu to pro něho bylo hodně stresující, ty velké překážky, které on musel překonat. A člověk z majority si to vlastně neumí představit, jaká je ta cesta z toho geta, z toho úplně vyloučeného prostředí, mezi takzvaně normální lidi.
0: Co to bylo to štěstí? Co ho potkalo?
1: Štěstí byly historické okolnosti. Jeho otec byl koňský handlíř, samozřejmě všichni byli negramotní, ale za první světové války měl ten otec to štěstí, že mohl obchodovat zejména s haličskými židy, kteří tam přicházeli do Svatobořic a díky těmto takzvaným kšeftům získal jakýsi větší finanční obnos, díky kterému si mohl koupit domek přímo v obci Svatobořice, byť v chudinské části. Ať ho tam nikdo nechtěl, tak prostě byl to normální. Byla to normální koupě. Koupil si domek a od toho okamžiku, kdy se ta rodina z té romské osady dostala přímo do obce, tak mohla začít jejich integrace, protože v té osadě děti romské do školy chodit nemohly. V té obci už ano a mému dědečkovi zrovna v té době, byl to rok 1917, když se přestěhovali, bylo 6 let. Ideální doba pro nástup do první třídy. Jeho sourozencům bylo více let, ti šli taky s ním do první třídy, ale v 15 letech do první třídy už není ideální věk, takže u něho se to podařilo.
0: Co máte v sobě po dědečkovi?
1: Obávám se, že toho je hodně, právě říkám obávám se, protože dědeček nebyl jednoduchá vlastně povaha, on byl teda výrazná osobnost, toto úplně není můj případ, nicméně měl asi hodně i takových různých negativ.
0: Třeba?
1: No, tak jednak on velmi miloval ženy, to byla asi jeho taková největší negativum.
0: Tak co je to za negativum, že?
1: Tak jak se to vezme, že? No, ale byl taky hodně náladový. Což taky mě potkává, hodně cholerický, což známe v naší rodině Holomku velmi dobře, takovou jako výbušnost, ale spíš cholerismus. A to nevím, jestli je pozitivum nebo negativum, když se zakousl, tak se nepustil. Takže
0: to
1: mám
0: taky.
1: Já i otec, no.

0: Stříbrný vítám. Jaromír Ostrý si pozval ředitelku Muzea romské kultury Janu Horvátovou. Jaké bylo vaše dětství? Poznala jste nějak, že jste trošku jiná než vaši spolužáci?
1: Na dětství vzpomínám hrozně ráda. Byť taky nebylo jednoduché pro mě, protože nejsem jednoduchá povaha a možná až někdy přecitlivěla. A i to asi zapůsobilo, že jsem ten svůj romský původ a vlastně částečně romský původ, ale zejména tmavší vzhled, vnímala jako velkou překážku, protože jsem vlastně se pohybovala i ve školním kolektivu pouze mezi neromskými dětmi. Naše rodina tím, že vlastně byla jaksi výlučná mezi těmi Romy, tak neměla veliké kontakty s Romy, kteří pak přicházeli po válce ze Slovenska. Už to byly jiné skupiny, prostě už to byla jako jiná i kultura, i jiný stupeň integrace. Takže naše rodina udržovala kontakty s Romy pouze v rámci vlastní rodiny, ti, kteří přežili tu válku. A já jsem neměla možnost nějakého takové vlastně identifikace se stejně barevnými dětmi, abych tak řekla. A proto každá narážka na cigánku mě hrozně
0: trápila.
1: Rodiče to vůbec nevěděli. A já jsem vlastně si to ani neuvědomila. To si asi to dítě neuvědomí, že by to těm rodičům mělo říct. Neumí ten problém sdělit. A já jsem ho měla hrozně hluboko v sobě. A byl to opravdu veliký pro mě problém, protože jsem se za ten svůj romský původ styděla až v podstatě do 22 let.
0: A mělo to v sobě i něco motivačního, že když už ti spolužáci na vás pokřikovali, že jste si řekla tak a just.
1: No tak byla to tvrdá motivace, musím říct. Zejména vzhledem k tomu vzdělání, protože já už jsem od první třídy věděla, že chci mít vysokou školu. Právě z toho důvodu, že šly takové řeči debilní cigán, dežo a dežo neumí to a dežo neumí číst. Takže já jsem si říkala, tak já teda musím dokázat, že já nejsem ta debilní cigánka. A tak to byla pro mě velká motivace a musím přiznat, že jsem byla šprt.
0: V čem jste byla šikovná?
1: Na sport. Sport a potom jsem odmala hrála divadlo. To byla jedna z mých dvou vlastně velkých lásek, divadlo a dějiny. No nakonec jsem se rozhodla pro ty dějiny, protože nejsem bohužel kaskadér a někdy toho lituju.
0: V tom sportu to bylo co?
1: No, já jsem začínala se sportovní gymnastikou, pak jsem dělala atletiku, ale nejsem takový ten závodní typ, takže každý závod mě vystresoval a byť jsem na tréninku podávala dobré výsledky, tak na závodě jsem to vždycky pokazila.
0: O čem jste snila jako dítě? Že jednou?
1: Pravda je, že teda ta herecká touha ve mně byla nějak už od doby, kdy jsem artikulovala, takže já jsem chtěla opravdu hrát divadlo, já jsem chtěla prožívat různé osudy, to mě teda neopustilo do dneška, proto jsem taky ochotník, ale to byla teda veliká touha. Pak jsem byla v dětském studiu divadla na Provázku, ale pak když jsem už teda měla po maturitě, tak rodiče taky naznačovali, že to je takový nesolidní a nebudeš úspěšná a jak říkám, já nerada riskuju.
0: Pravda je ta, že neznám větší smutek, než když herec, který miluje svoji profesi, není úspěšný. Dětské studio divadla Husa na Provázku je vyhlášený soubor, kde se potkávaly ty slavné osobnosti. Vy jste tam musela být v době, kdy ještě Miroslav Donutil a spol.
1: Petr Šerhaufr, no. Bolek Polivka, režisér Pospíšil, Eva
0: Nejsilnější Kálska. Vzpomínka na tu dobu.
1: Nejsilnější vzpomínka, no taky tam byli různí mý vrstevníci, kteří se pak různě proslavili, Jakub Špalek a další. Jedna taková asi blbá vzpomínka je, že Eva vybírala do hry, myslím, hra na Indiány a nějak jsem se jí zalíbila typově a dala mě ale těžký úkol, abych předváděla klusajícího koně. A to jsem, myslím, úplně zvrtala.
0: Jaromír Ostrý si pozval do Stříbrného větru ředitelku Muzea romské kultury Janu Horvátovou. Vy už jste to zmínila, že vaším osudem, vedle toho řekněme herectví, byla taky ta historie. Co na té historii vás tak, co vás k ní tak přitahovalo?
1: Já vlastně to neumím asi úplně ani dneska v dospělosti popsat, ale je to opravdu pro mě něco magického, ty dějiny a ta minulost a všechny pozůstatky minulosti, čili i historické objekty a starožitnosti, všechno to, co asi vydává nějakou energii.
0: Co už měl někdo v ruce.
1: Někdo v ruce a my to ještě zatím neumíme změřit, ale jsem přesvědčená, že do budoucna se to určitě ta aura těch předmětů a ty dějiny v ní vlastně zakódovaný, že se to bude dát nějak změřit. Já do dneška miluju prostě dějiny a historické objekty, miluju v České republice zejména památky. Já opravdu nepotřebuju tolik vyrážet do zahraničí. Mám už republiku, teda i Slovensko, do toho pojímám pořád. Jako dítě Československa, tak mám to celý sježděný, ale pořád navštěvuji ta místa dokola, fotím si je a je mi dobře mezi historickými objekty.
0: Věnujete se zejména romské historii? Co je takový největší mýtus té společnosti o Rómech?
1: Tak těch mýtů je teda hodně, ale zmíním aspoň některé, a to je to, že mají takzvané cigáni kočování v krvi, že mají různé věci zakódované v genech. Tak to je plná blbost.
0: Jo. A co vy jako člověk, který celoživotně se tomu věnuje, a taky jste mi naznačila, že máte recept na to, jak vlastně té společnosti romské pomoci dostat se, řekněme, z toho dna společnosti, co by to bylo, co by zaručeně pomohlo?
1: Ano, a já bych to ještě upřesnila, já nemám touhu pomoct jenom takzvaně romské společnosti, ale celé společnosti, protože ta otázka soužití česko-romského není jen otázka Romů, protože to by nefungovalo, pokud by se takzvaně pomohlo jen Romu. On ten problém dneska už má opravdu dvě půlky. Ale co se týče přímo teda té neblahé situace Romů, sociální situace, já to jako hlásám do světa už hrozně dlouho a spolu řada mých spolupracovníků, kteří prostě do té situace Romů ve vyloučených lokalitách vidíme, já teda jenom ve zkratce, jinak bych o tom mohla mluvit dlouho. Věc číslo jedna v integraci je otázka vzdělávání. A tady je velká rezerva i na straně státu, prostě je možno dělat jiné věci. Byla by to samozřejmě menší možná reforma školství, jenomže by pomohla, byla by to věc koncepční. A já nevím, 10-15 let by to trvalo, ale prostě nemuseli by být takové výdaje na sociální přídavky, dávky v nezaměstnanosti, ale i vězeňství. Souvisí s tím všechna další negativa.
0: A byl by o to zájem mezi Romy?
1: 100%, protože máme zkušenosti minimálně 10 let, kdy muzeum kromě své klasické role paměťové instituce taky doučujeme děti z naší vyloučené lokality, jejich asi 60 až 80. A už víme teda, co pomáhá, už víme, jak se k tomu staví rodiče. Přímo teda u nás v Bronxu takzvaně, na ulici Bratislavská a dál, je řada těch romských rodičů, kteří opravdu mají tak nekvalitní vzdělání, že můžeme říct, že jsou negramotní nebo pologramotní, že si prakticky nepřečtou ani titulek v novinách, takže vůbec nemohou číst, nemohou to sdělení z toho čteného textu vnímat. A přesto tito rodiče, když my s nimi pracujeme, tak mají o to naše doučování velký zájem. Já musím říct, že my 20% dětí už nemůžeme přijmout, protože na to už nemáme kapacitu. Ale ty rodiče najednou, když s nimi mluvíme, když jim to vysvětlujeme, tak pochopí, jaký význam to má. Mají dokonce zájem ty maminky o to, aby jejich děti chodily do mateřských školek, ale oni ty děti tam nedostanou, protože ty maminky mají více dětí, jsou na mateřské, tak ty děti jim tam nikdo stejně nevezme. Čili on je to zase takový mýtus, takzvaně cigáni nemají zájem o vzdělání. Ale pokud s těmi lidmi pracujete, oni samozřejmě ty děti svoje milují a chtějí pro ně to nejlepší. Ale pokud s nimi nemluvíte, tak je raději dají do takzvaně zvláštní nebo praktické školy, protože je tam mírnější přístup, mají tam romské spolužáky, učitelé se k ním chovají lépe. A to je to, co je teď zajímá, že za pár let ty děti budou vyřízené na trhu práce. To ještě oni nedokážou tak úplně si dát dohromady a teď je to nezajímá, protože Romové vždycky žili teď tím, těmi historickými okolnostmi se naučili žít tady a teď a neplánovat, co bude, protože týden za týden už nemuseli být na světě.
0: Vy jste vlastně takové štěstí, jaké měl váš dědeček, tak vy jste pro mnohé romské rodiny to štěstí.
1: No, to je otázka, protože ta naše pomoc je jenom kapka v moři. Je to pro nás velmi těžké. Teď máme dvě děti právě z naší vyloučené lokality, na střední škole, na velmi kvalitní střední škole, ale udržet je tam je teda nesmírně náročné. Ty děti jsou nadprůměrně inteligentní, ale ty poměry, co mají doma, jsou prostě tak tíživé, kdy ta rodina je vystěhovávána z bytu, nemá kde bydlet, nemají z čeho žít, prostě matka 7 dětí na mateřské. Takže ta situace je tak neuvěřitelně těžká. Já říkám, já bych to nezvládla, tuhle situaci. Já jsem měla prostě pomoc své rodiny.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.
2: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý a ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová. Vaše studium historie pro vás znamenalo také setkání s mužem, který vás vlastně orientoval v tom, co děláte už teď celý život, to znamená ve studiu romské historie, pan Ctibor Nečas.
3: Ctibor Nečas, ano, to byl můj vyučující profesor na Filozofické fakultě.
2: A čím na vás tak zapůsobil?
3: On totiž, Ctibor Nečas, se dějinami Romů věnoval už, se tomu věnoval 20 let předtím, než já jsem tam nastoupila. A já jsem to nevěděla. On už měl i různé knižní tituly vydané v té době a to já jsem ještě nevěděla. Ale můj, musím říct, asi sečtělejší spolužák Tomáš Knos, jsme byli kamarádi, tak mi to naznačil, že profesor Nečas hledá nějaké pomocné pracovníky vědecké pro právě svoji práci na dějinách Romů. A to mě tak už nějak začala padat brada. Jednak jsem si řekla, tak ten Tomáš ví, že jsem cigánka a kruci. No ale co se dá dělat? No a tak jsem to začala sondovat a najednou jsem zjistila, že ten Nečas nejenom, že se věnuje dějinám Romů, ale v podstatě jako velký zájem má dějiny naší rodiny. No tak to jsem byla z toho neuvěřitelně ohromená. To se mě otevřel nový svět prostě.
2: A v čem jsou dějiny vaší rodiny tak výjimečné?
3: Jo, je to vlastně jakýsi příklad toho, jak ta integrace by mohla fungovat. Opravdu tam teda byly některé momenty, které se dají vstáhnout i do současnosti. Jak jsem řekla, jednak ten skoro stoletý boj té rodiny o usazení na moravském Slovácku a pak, když jim to bylo umožněno, ten raketový nárůst, ta raketová integrace a to teda, co vlastně prošel můj dědeček. Potom teda ta doba holokaustu, bohužel ta zatnula velkou ránu celé rodině. Dědeček se zachránil jen díky pomoci českého četníka, ale jeho otec, bratři byli zahynuli v Osvětimi a vlastně celá široká rodina. Takže ta rodina po válce byla opravdu zdecimovaná a vlastně celou dobu o té válce potom mluvila. Ale co mě ještě teda nadchlo, když jsem začala objevovat dějiny Romů, tak byl zejména indický původ Romů, o kterém jsem vůbec nevěděla. A já jsem na to studium šla jako nadšený milovník indické kultury. Takže to mě úplně vtáhlo. A to, že bych já mohla mít něco společného s touto i starověkou kulturou, no tak to už se nedalo tomu odolat.
2: To jsou geny.
3: Jsou geny.
2: Měla jste pocit, že historie je něco, čím se dá dobře uživit v dnešní době?
3: No, víte, já jsem byla vždycky teda snílek. Můj otec zůstal snílkem až do starého věku, ale my jsme tyhle ekonomické souvislosti, můj otec je nevnímá dodnes, já jsem je začala vnímat možná po 40. Takže kdybych si měla vybrat povolání, které je jako lukrativní, tak bych nešla na Filozofickou fakultu asi.
2: Pojďme ještě představit vaše rodiče. Váš tatínek se hodně angažoval po revoluci, zejména kolem těch různých romských iniciativ. Pojďme ho představit.
3: Ano, můj otec se angažoval už za komunistického režimu, když byla ta chvilka obrodného procesu po 68. tak právě lidi z mé rodiny a jim blízcí prostě zakládali v Brně vlastně celostátní, ale organizaci Svaz cikánů Romů a v Brně měla svoje sídlo. Můj otec už tehdy v tom svazu pracoval. Když stát potom s normalizací ten svaz zlikvidoval, tak samozřejmě na dlouhou dobu až do převratu nikdo z těch vlastně aktivních Romů nemohl se této věci věnovat a naopak byli ještě taky vlastně perzekvováni. Můj otec potom v 80. letech se dokonce připojil k disidentům, protože máme v rodině Milana Šimečku, to byl vlastně jeho švagr, takže ho k tomu přitáhl. Otec vydával exilovou literaturu. Mm-hmm. Dneska docela zajímavý, taky zjišťuju, co všechno vydal za knihy. No a protože se vyjádřil proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území, tak byl velice postižený. On byl původně vědecký pracovník jako inženýr, tak potom byl dělníkem, těžko mohl najít i tu dělnickou práci, ale nakonec ho teda režim šiboval z jedné stavby socialismu na druhou, takže se pohyboval od západu Čech až po východní Slovensko. Takže jsem si ho v dětství moc neužila, ale byl teda jako velmi aktivní jako předák těch dělníků, protože oni chápali, že to je inženýr a že to je intelektuál, takže oni si ho zvolili za předáka a hned po převratu se on stal šéfem Občanského fóra průmyslových staveb, což byl velký teda podnik tady na Moravě. No a pak už to šlo ruku v ruce, stal se poslancem České národní rady a do toho, k tomu romskému tématu jsem ho zpátky vrátila vlastně já, protože jsem byla taková nadšená, úplně hořící, plápolající svíce a tak jsem ho znovu zapálila a začal hořet pak teda taky.
2: Co maminka?
3: Tak maminka je Neromka, ale ona si vzala cigána. Takže,
2: dobrovolně.
3: No samozřejmě z velké lásky, která dodnes trvá. A to už je víc než 50 let, co jsou spolu. Takže ona je velice jako citlivá pro tyhle věci, má hrozný smysl pro spravedlnost a sociální věci. A na druhou stranu některé ty věci samozřejmě, tak jak člověk nežije v té vyloučené lokalitě, i unikají. Takže taky dneska jí spoustu věcí vysvětlujeme. Vždycky jí zajímá, proč náš otec to dokázal, jeho otec to dokázal a proč Romové v getu to nedokážou. Mm-hmm. Ale říkám, to pochopení pro tyhle sociální věci má veliký, ale ve své rodině to taky neměla jednoduchý, protože její maminka byla poměrně maloměšťácká a ta vlastně tu rodinu mýho otce nikdy nepřijala.
2: Takže jste víc tatínek.
3: No, vizuálně teda určitě asi, jo, je toho romského ve mně teda asi hodně, no.

0: Don't worry, be happy.
1: Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury, je hostem Stříbeného větru a Jaromíra Ostrého. Jak jste prožívala revoluci v listopadu 89?
2: Já jsem ji prožívala velmi nadšeně, protože celé moje studium historie na Filozofické fakultě bylo ve znamení velkých chmur. Já jsem nikdy netušila, kolik tam vlastně bude toho marxistického základu, který budu muset absolvovat. A jako z rodiny disidenta jsem tam teda tiše trpěla a neuměla jsem si představit svoji budoucnost.
1: A jak se to projevovalo?
2: To trpění. Já jsem v těch hodinách vůbec se nezapojovala, četla jsem si pod lavicí, to mě jeden teda potom z vědeckého komunismu to dal pocítit, že mě teda trápilo zkoušky, a protože já jsem chtěla studovat na červený diplom právě. A tak jsem musela dvakrát na zkoušku z vědeckého komunismu, takže někteří mě neměli rádi, ale jinak jsem se vůbec do ničeho nezapojovala. Třeba můj spolužák, dneska velmi jako známý historik na odboji středověku, Martin Vihora, ten si dovolil diskutovat třeba s různými teda profesory na dějiny dělnického hnutí, jsme měli pana Grebeníčka, to já jsem ho obdivovala za tu statečnost. Já bych vůbec nemohla jako se k něčemu takovému veřejně přiznat, protože otec byl teda i vyšetřován v roce 81, když se objevil ten kamion s exilovou literaturou, tak pár dnů seděl ve vězení a měli jsme domovní prohlídky a potom teda mu STBáci nedali pokoj dost dlouho. Moje sestra kvůli tomu teda dokonce nemohla studovat. No.
1: Takže mimochodem, jaký byl Miroslav Grebeníček profesor?
2: Nebyl tak špatný, když teda to vezmu takto relativně, a snažil se s námi diskutovat. Ale nedal si sáhnout na Klemu Gottwalda. To ve mně zůstalo hluboko, jak teda ty projevy toho Klemy Gottwalda, ty teda byly výborný, i když ostatní věci naznačoval, že už potom mohly být horší.
1: Co jste dělala, když přišel 17. listopad? Vzpomenete si ještě?
2: No, já si to přesně vzpomenu, protože já jsem 17. listopadu 89 šla na státnice a stávkový výbor mě nepustil do školy.
1: Tak jste byla trošku naštvaná, ne?
2: No, tak malinko, protože jsem byla nadrcená.
1: Na celou revoluci.
2: Ne, to já jsem jako vnímala, my jsme poslouchali Hlas Ameriky celou dobu a já jsem prostě to prožívala s celou rodinou hrozně nadšeně, ale ten týden jsem ještě musela počkat, takže jsem pak státnice dělala 24. listopadu a jak jsem je udělala, tak jsem okamžitě šla lepit letáky a zapojila jsem se do všech možných aktivit. No a pak jsme začali zakládat tady v Brně romskou občanskou iniciativu, která byla součástí občanského fora, takže pak jsem byla hodně aktivní politicky.
1: Vy jste byla ovšem tak aktivní, že jste tam potkala i svoji celoživotní lásku. Jak vypadal ten první dojem?
2: No tak můj manžel Vladimír Horvát byl tehdy studentem druhého ročníku lékařské fakulty a zároveň byl ale z vyhlášené romské rodiny. Jeho otec je známý hudebník. Takže já, než jsem ho poznala, jsem si říkala, no tam bych ani neměla chodit, protože já jsem v té době, víte, se chtěla k Romům opravdu vrátit a byla to pro mě srdeční záležitost, tak jsem si říkala, abych tady nepotkala nějakého osudového muže, ještě jsem mladá. To první setkání tak osudový nebylo, ale už druhý nějak. Myslím si, že obou straně asi jsme se pak snažili se někde potkat.
1: A co vás na něm tak jako?
2: No, jednak on byl a je krásný muž. Tak to teda každopádně.
1: A co to je krásný muž?
2: No, fyzicky krásný.
1: Třeba?
2: Přitažlivý.
1: Něco popisujte jako?
2: Štíhlá atletická postava, že jiskrný zrak. Tak to jsou taky blbosti, ale byl velmi inteligentní. Už to, že studoval lékařskou fakultu, takže to byla opravdu pro mě osudová láska, hodně silná a měli jsme hodně problémů, ale musím říct, protože jsme byli každý z jiného prostředí a už z poměrně velmi integrovaného až asimilovaného. A on byl z rodiny ze slovenských Romů, kteří přišli sem vlastně až v 70. letech, jak se manžel narodil, a ještě žili hodně, bych řekla, takovým tím jakoby tradičním životem, i když oni mysleli, že ne, ale začali skřípat takový ty představy o tom, co by ta mladá nevěsta, takzvaně terní bóry, co by měla a co by neměla. A já jsem si myslela, že jsem intelektuálka, můžu všechno a nemusím se podřizovat muži, a tak to skřípalo prvních 5 let.
1: A co by měla? Podle jejich představy, to nám řekněte.
2: Žena se má hlavně starat o rodinu a o manžela. Vařit, pečovat o děti. No a já jsem chtěla spíš dělat věci intelektuální. To vaření, já jsem ani vařit neuměla, ani mě to nebavilo, přišlo mě to otravný. Neměla by chodit odhalená, já jsem byla zvyklá nosit i minisukně, malovat se, to mě manžel prvních několik let pořád ty malovátka vyhazoval, než si na to zvykl, než jsme se domluvili. A protože je inteligentní, tak jsme se domluvili.
1: Jak vypadá taková romská hádka?
2: No to nevím, jak vypadá romská hádka, ale ta naše byla hodně teda... Hodně,
1: italská,
2: i fyzická, i fyzicky náročná. Mm-hmm. Já jsem se pouštěla s manželem do různých rvaček fyzických, tak to
1: fakt?
2: Už dneska ne. No. Ale já jsem nikdy si nechtěla nechat nic líbit. Já jsem vždycky nějak si myslela, že nevím, jak to říct, ale nevzdávám věci dopředu, takže ani toto. A myslím si, že to vliv mělo, protože manžel pochopil, že taky potřebuju svůj prostor pro život. A jak říkám, je moc chytrej, takže to dokázal pochopit, ale nějakou dobu to trvalo.
1: Takže velká láska.
2: No, asi jo.
1: Na celý život.
2: No tak snad, já nevím.
1: Vystudovala jste historii, našla jste si muže, asi jste žila krásný život. A vy jste se rozhodla ještě pro další dítě, máte 3 děti, to jsem zapomněl říct. A ještě jste se rozhodla pro další dítě, to dítě má takové hezké jméno, Muzeum romské kultury. Nebylo to náhodou nejtěžší porod vašeho života?
2: No, to máte asi pravdu. Hlavně ta péče o to dítě je nejnáročnější a nikdy nekončí. A tady musím říct, že vlastně toto dítě, jak ji to říkáte, tak vlastně ovlivnilo i moji rodinu a moje děti, protože třeba moje nejstarší dcera mi dodnes vyčítá, kolik času jsem v tom muzeu strávila, že to bylo v době, kdy potřebovala, abych byla víc s ní a víc s ní byla babička než já. Mm-hmm. Takže toto mě někdy mrzí, že jsem byla až takto hloupá, ale na druhou stranu bychom to nikdy nevytvořili, nevydupali, protože my jsme to opravdu vydupali ze země.
1: Co všechno v tom muzeu je možno vidět?
2: Musím říct, že jsme v podstatě dosud na světě jediné muzeum, které takto globálně dokumentuje dějiny a kulturu Romů. Už v Evropě to vědí a takto se i vlastně jakoby k nám stahují, že my máme vlastně sbírky, které dneska už nejde na světě zdokumentovat, protože ta kultura opravdu zaniká, každým dnem mizí. Takže my máme bohaté sbírky, které dokumentují tradiční, ale i současnou romskou kulturu. Nás zajímá i dokumentace současnosti, ale z nejvýznamnějších fondů je to zejména Fond dokumentace tradičních romských řemesel, profesí a zaměstnání. Máme rukopisný fond, máme fond výtvarného umění, fond textilu a šperku, vybavení interiéru, dokumentace vývoje romských obydlí, ale máme taky knihovnu, která je i pro veřejnost, byť teda nepůjčujeme absenčně, jen prezenčně na naši pěkně vybavenou studovnu. A těch aktivit je spoustu, vydáváme i hudební CD, vydáváme filmy, protože máme vlastní videodokumentaristy, kteří natáčejí i dokumenty. A děláme filmové čtvrtky, spoustu akcí, módní přehlídky.
1: Všechno, co děláte, děláte rádi.
2: Děláme rádi a ještě bych určitě ráda dala takové avizo na akce, které nás čekají. Uhum. Poslední týden září zahajujeme výstavu A možná přijede na koze. Bude moc pěkná, protože to jsou dřevěné hračky a dřevěné sochy romského výtvarníka řezbáře Martina Matěje Holuba. A celoroční oslavy desetiletého výročí muzea jako státní instituce tak vyvrcholí 28. listopadu plesem v Semilase, který bude spojený s koncertem, na kterém vystoupí hvězdy romské hudební kultury, mimochodem také Monika Bagárová a další.
1: Sledujete to, co se děje v dnešním světě?
2: Tak sleduju, no, trošku.
1: Říká se, že brzy dojde k stěhování národů. Může to nějak ovlivnit život Romů v Čechách a na Moravě?
2: Pokud tak si myslím jenom pozitivně, protože u nás jsme nebyli zvyklí nikdy na barevná etnika. Jinde už třeba ve Vídni člověk vidí, jak ti Romové tam vůbec nemají pro tu společnost tak negativní význam, jak u nás, protože tam jsou jiné problémy. Tak si myslím, že by to takto mohlo trochu zamíchat kartami a Romové už by tady nebyli jako první v pořadí, jako terč, no nevím.
1: O čem sníte dnes?
2: O čem sním? No, jen asi o klidu a o tom, abychom byli všichni zdraví a aby se nic nepokazilo.
1: Jste šťastná?
2: To je těžká otázka. Mně se ani nechce na ní odpovídat. Snad doufám, že ano.
1: Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová. Ať se vám daří. Mějte se moc hezky.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Svět vědy má obrovskou výhodu. Neustále přináší nové objevy.
3: A nová témata pro Meteor, který díky tomu dnes bude obzvláště pestrý.
2: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Jak reaguje mozek ve válce?
3: Jedovatý kyanid na plutu?
2: Jak raci udělali skok v evoluci?
3: Leknín, který unese dítě?
2: Jste vtipní? Počítač vám řekne.
3: Nový materiál pro pěstování lidských buněk.

0: Dnešní Meteor začneme tématem, které nikomu radost neudělá, ale které ovlivňuje osud každého, koho se týká. Válkou.
1: Náš posluchač Václav Bednář se ptá, existují nějaké důkazy, že hrůzy moderních válek i praxe totalitních režimů 20. století vedly k prokazatelným změnám velkých skupin lidí, takzvanému patologickému jednání?
0: Odpovídá neuropatolog František Koukolík.
2: Válka choroba není. Je součástí našich dějin od chvíle, kdy jsme vznikli. Náš druh se vyvíjí souběžně, po dvou kolejích. První kolejí jsou geny, tedy evoluce. Druhou kolejí je kultura. Mluví se o společné evoluci, neboli koevoluci genů a kultury. Kultura je všechno, co získáváme sociálním učením. Zní to paradoxně, ale součástí takto široce definované kultury tedy může být i rituální kanibalismus, stejně jako vybíjení lidských skupin, s nimiž soupeříme o zdroje.
0: Rusův ušlechtilý divoch je tedy mýtus.
2: Chování současných lovců a sběračů se považuje za model chování našich paleolitických předků. Jakmile narazí na soupeřící skupinu, bývá častým výsledkem válka. A ta bývá krutá, může mít znaky genocidy, což dokládají antropologické zprávy o chování inuitů, neboli eskimáků, australských domorodců, čili aboriginů, stejně jako u jihoamerických indiánů. Archeologické nálezy ji dokládají ve všech zkoumaných částech světa.
1: V odborných publikacích o první i druhé světové válce se často konstatuje, že tyto války vyvrátily staleté humanistické zásady evropské morality.
2: Byly dobře míněnou teorií. Moderní humanistické zásady se objevily v průběhu renesance mezi 14. a 16. stoletím. Války probíhaly v té době i po ní. Dobývání obou Amerik i Afriky mělo opět v mnoha dobách a místech znaky genocidy. Dejme tomu, že pobíjené lidi chápali válečníci jako pohany, tedy jako druh podčlověka. Jenže v průběhu 30leté války zacházeli křesťané s jinými křesťany docela stejně. Jádro války, kterým je nejčastěji zisk nebo obrana zdrojů, ale nejen tohle, moderní války nezměnily, ale nové bylo nasazení techniky. Proto byly ztráty armád i civilního obyvatelstva tak rozsáhlé. Ztráty na životech jsou v absolutních číslech ohromné. Jenže lidí bylo ve 20. století na světě podstatně víc než ve stoletích předešlých. Takže i když to vypadá divně, v poměru k počtu lidí, kteří přežili, jsou ztráty podstatně menší, než tomu bylo v dobách minulých. 30letá válka připravila o život 25 až 80% populace koruny české.
0: Pana Václava Bednáře zajímá chování během války, které můžeme označit jako patologické, tedy takové, které se vymyká společensky normálnímu chování.
2: Zabíjení, často velmi kruté, je součástí války. Lze je tedy považovat za statistickou normu. Všechny moderní státy a armády mají řády, které se snaží odlišit zabíjení jako válečnou normu od zabíjení patologického. Do jeho rámce patří například zabíjení zajatců a civilního obyvatelstva, včetně žen a dětí. Tohle zabíjení bylo součástí všech válek, podobně jako znásilňování žen, ale i z toho se v současnosti stala zbraň.
1: Ano, zabíjení ve válce svým způsobem normální je. Válka je ale také příležitost pro psychopaty, sadisty, pro lidi, kteří mají rádi smrt, čili pro lidi s poruchami osobnosti.
2: Je, ale těchto lidí je menšina. Často je zlikvidují příslušníci vlastní jednotky. Dokonce o tom vypráví epizoda ze Švejka. A nebo se sami proti těmto zrůdám postaví, jako se postavil pilot amerického vrtulníku, který zachránil část vietnamských civilistů ve vesnici Mailey, vražděných s divočelou jednotkou americké armády. Svůj stroj zavěsil těsně nad zem mezi útočící vojáky a zbylé civilisty.
0: Větším problémem jsou tedy asi takzvaní normální lidé, kteří dostanou uniformu a stanou se masovými vrahy.
1: Ano, jeden z nejstatističtějších dozorců v německém koncentračním táboře pracoval po válce, než byl dopaden jako ošetřovatel v nemocnici. Byl na pacienty tak dobrotivý, že mu říkali táta.
0: Jak je možné, že se lidé stanou z nenápadných civilistů masovými vrahy a následně se vrátí k nenápadné civilní existenci?
2: Pan profesor Isaac Fried to popsal ve špičkovém světovém anglickém časopisu The Lancet jako syndrom E. To je první písmeno anglického slova, které znamená zlo. Píše se s E, evil. Samozřejmě, že součástí byla ideologická příprava pachatelů. Jak jsme my lidé poslušní? Převezme-li odpovědnost autorita? Nebo jak se docela normální mladí muži začali chovat jako dozorci ve vyhlazovacím táboře díky konformitě, dobře doložili experimenty. Do vraždících komand se hlásili vojáci dobrovolně. Nestvůrné rozkazy jich uposlechly 4/5. To je podobný podíl, jaký je znám z experimentů zjišťujících poslušnost. Tyhle pravděpodobně duševně zcela normální masové vrahy charakterizovaly opakované násilné činy. Měli nutkavou představu o vyčištění území, kam jejich jednotky vpadly. Lidé, kteří tam žili, pro ně byli škodlivý hmyz. Svou činnost setrvačně opakovali a byli při ní nabuzení. Dostávali se do stavu blízkého opojení. Rychle si na to, co dělají, zvykli. A svou činnost dokázali oddělit od života mimo tuto činnost. Byli závislí na prostředí své skupiny, na kázni, na akci neboli vraždění, na denním alkoholu a hlaholném vyprávění mužných historek. Dá se říci, že šlo o skupinovou psychickou infekci, většina podlehla. Řešení problému, jazyk ani paměť, tahle činnost nijak nenarušovala.
0: Může se to opakovat?
2: Opakovalo se to a opakuje. Imunní není žádný národ. Imunních není mnoho duševně zcela normálních lidí.
1: Úplně nejlepší by bylo, kdyby války nebyly, pak bychom nemuseli řešit, jak se během nich člověk chová.
0: Žijeme 70 let v míru, tak ať nám to ještě dlouho vydrží.

0: O kterém kosmickém tělese se letošní léto nejčastěji hovořilo?
1: O největším tělese za Plutem, hovoří astrofyzik Jiří Grigar.
2: V minulých týdnech nebo měsících byla soustředěna pozornost na těleso, které je na periferii planetárního systému, jmenuje se Pluto. O němž si astronomové dlouho mysleli, že to je devátá planeta, a jak známo, tak od roku 2006 už si to oficiálně nemyslíme, ale myslím si, že ty důvody k tomu, abychom si to nemysleli, už byly dávno předtím. Pluto je, jak dneska víme, prvním objeveným tělesem nového komplexu ve sluneční soustavě, kterému říkáme podle těch teoretiků, kteří to předvídali, Edgeworthův Kuiperův pás. A jsou to tělesa, která se nachází tedy za drahou Neptunu ve velkém rozsahu vzdálenosti. Ta minimální vzdálenost je řekněme 35krát větší než je vzdálenost Země Slunce, čili 35 astronomických jednotek. A ta horní mez je vlastně neurčitá, tam to bude kolem 50, možná 60 astronomických jednotek. V každém případě dneska už tam známe, díky právě pokroku pozorovací techniky, tisíce těles. A jejich souhrnná hmotnost je určitě větší než souhrnná hmotnost planetek mezi Marsem a Jupiterem. A to tedy nejméně o řád, ne-li o dva řády. Takže je to daleko významnější součást sluneční soustavy a vždycky zdůrazňuji, že to, co vlastně se podařilo Tombovi v roce 1930, je ne, že objevil titěrnou devátou planetu, ale že objevil první těleso nového komplexu sluneční soustavy, který má velkou důležitost, když chceme pochopit vznik sluneční soustavy v celku. Takže s velkým předstihem 62 let to objevil, takže to byl úžasný pozorovací výkon. Takže toto těleso má přirozeně teď našlápnuto, protože kolem něj proletěla kosmická sonda New Horizons a ta získala mnoho údajů, které postupně se dozvíme. To bude trvat více než rok, než budeme mít všechny údaje z tohoto jako naprosto famózního průletu.
1: Ano, potrvá to ještě rok. Sonda je tak daleko, že s výkonem své antény dokáže posílat data k Zemi jen skutečně šnečí rychlostí, pouhé 4 kilobity za sekundu.
0: Smutní být nemusíme. Astronomové mají další možnosti.
2: Pochopitelně Pluto se dá sledovat také ze Země. Už dlouho se sledoval Hubbleovým kosmickým teleskopem a také zařízeními, která jsou pracují v jiných oborech elektromagnetického spektra. A teď k tomu přišla ta nejvýznamnější observatoř, která pracuje v pásmu mikrovln, jmenuje se ALMA. Je to společný projekt Evropské jižní observatoře, observatoří ve Spojených státech a Kanadě, v Japonsku, na Tajvanu. Takže je to zařízení naprosto úžasné, které bylo uvedeno oficiálně do chodu před 2 lety a produkuje úžasné výsledky už teď. Takže se ALMA věnovala také Plutu a pozoroval ho v pásmu těch mikrovln, kde mohou zářit nebo být spektra různých molekul. A tak se podařilo objevit v atmosféře. Teď už víme, že Pluto má atmosféru, ale to jsme věděli dávno předtím, než tam New Horizons přiletěl. Tak v té atmosféře byl objeven jednak oxid uhelnatý, což se vědělo, že tam oxid uhelnatý je, takže to nebyl tak přímo objev, ale jsou to samozřejmě nejlepší měření. Ale to, co je nové, což se netušilo, že je tam kyanovodík. To je jed, to je prudký jed, takže Pluto je obklopen jedovatou atmosférou.
0: No panečku, to jsou noviny. Když se podívám na příznaky otravy kyanidem, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a v srdeční krajině, pocit horka ve tvářích, hučení v uších, závratě.
1: No já myslím, že to nevadí. Ono by stejně nikoho ani nenapadlo dýchat na Plutu. Bez skafandru se do minus 230 stupňů Celsia jistě nikdo nevydá.
0: A když už má Jiří Grigar slovo, může nám odhalit další citát ze své sbírky.
2: Rakouský filozof Karl Popper, který potom žil dlouhá léta ve Velké Británii, takže se považuje víceméně za britského filozofa, byl velice dobrý autor, který opravdu rozvinul teorii vědy ve filozofii, takže si ho velmi vážíme do dneška. A prohlásil jednou něco pozoruhodného, co platí do dneška. Věda se stává ze všech teorií, jež dosud nebyly jednoznačně vyvráceny.
1: Neuvěřitelná věc se stala jednomu rakovi.
0: Vznik nového živočišného druhu si často představujeme jako proces, který trvá staletí, tisíciletí.
1: Jenže někdy k tomu dojde skokem, ba přímo saltem. Jednomu druhu raka se to povedlo prakticky přes noc.
0: Hovoří biolog profesor Jaroslav Petr.
3: Tenhle ten druh raka původně byl dovážený z Ameriky, kde žije na Floridě nebo na jihu Spojených států. Je to takzvaný rak mramorovaný. A tenhle ten rak se chová jako domácí mazlíček v teráriích a najednou v Německu zjistili ti chovatelé, že i když mají jenom jednoho jediného raka a měli ho vlastně už maličkého, to znamená žádného partnera nemohl nikde potkat, tak ten rak se rozmnožuje. A ukázalo se, že tenhle ten rak se rozmnožuje zvláštním způsobem, kterému se říká partenogeneze. Starší český květnatý název tomu říká panobřezost a my ji dobře známe třeba u mšic. Mšice, když se potřebují ve vegetační sezóně rychle namnožit, tak se nespoléhají na to, až se potká on a ona, ale ta samička vlastně vyrábí dcery z neoplozených vajíček. To samé se zjistilo u tohodle toho raka. Takže najednou jsme tady měli raka, který se v Americe, ta původní populace, rozmnožuje naprosto spořádaně, když se potká on a ona, páří se a mají spolu potomstvo. A najednou v Evropě, v Německu, se objevili dítí šraci, velmi podobní, ale vůbec nepotřebují toho partnera. Jsou to jenom samičky, které se zase plodí dcery a ty plodí další dcery. Tihleti živočichové, kteří se takhle rozmnožují nepohlavně, tak mají samozřejmě obrovský potenciál při průniku do přírody. To znamená, pokud by někdo takovéhleho raka omylem vypustil nebo úmyslně ho někde vysadil, tak stačí, aby tam vysadil jednoho jediného raka a on už se namnoží. A to se také stalo. V tom Německu se ukazuje, že dneska ve spoustě rybníků, jezer nebo pomalu tekoucích řek se tihleti raci vyskytují.
0: To je neuvěřitelné. Představa, že si domů koupím raka a za chvíli zjistím, že mám dva, aniž bych ho dala do kontaktu s jiným rakem. To se přiznám, to mě docela děsí.
1: No, těžko tomu uvěřit, ale je to tak. Navíc, když si uvědomíme, že rak nepotřebuje gen jiného raka a přesto se rozmnožuje, znamená to, že všichni ti raci jsou stejní, podobnější než vejce vejci. Nemůžou se vůbec ničím lišit, jsou to kloni.
3: Evropská populace raka dneska představuje vlastně jeden velký klon. To jsou raci, kteří jsou geneticky naprosto totožní. Můžeme je vysledovat zřejmě k tomu prvnímu rakovi, který sem přišel, nebo který tady někde vzniknul v tom chovu v roce 95 v Německu. A jsou vlastně jednobarevní. Ta populace je naprosto jednobarevná. Všichni mají stejnou dědičnou informaci, byť trojnásobnou.
0: Stále tomu nemohu uvěřit. Jak se něco takového mohlo stát?
1: No ano, jak to, že se z normálně se rozmnožujícího raka stane klonující se rak?
3: Ten původní americký rak, rak mramorovaný, má dědičnou informaci ze dvou sad chromozomů. Má tam dědičnou informaci od tatínka a od maminky. Každý rak dostává po jedné sadě a má dvě. Tenhle ten evropský rak, zvláštní, tak ten má tři sady dědičné informace. Jak k tomu mohlo dojít? K tomu došlo s vysokou pravděpodobností tak, že vajíčko, které mělo původně si zajistit, aby obsahovalo jenom jednu sadu dědičné informace, tak z nějakého důvodu tuhle tu operaci nezvládlo. Ponechalo si dvě sady dědičné informace. A když tam pak přišla spermie, tak samozřejmě tam byly tři sady dědičné informace, z takového vajíčka se vylíhl rak, a ten, když dospěl, tak už nepotřeboval dalšího partnera a byl schopen samostatného rozmnožování. S vysokou pravděpodobností k tomu došlo právě u chovatelů. Tahle ta populace raků nevznikla někde v přírodě. V Americe se hledalo velmi složitě a velmi široce se pátralo, jestli tam není nějaká populace těchto partenogeneticky se rozmnožujících raků. Není, nenašla se. A zřejmě ti chovatelé, kteří převáželi raky, různě je transportovali, posílali si je, tak samozřejmě nemohli zajistit těm rakům optimální podmínky. To znamená, mohlo se stát, že ten rak byl vystaven teplotnímu šoku. A právě my víme, že teplotní šok je to, co zabrání tomu vajíčku, aby zredukovalo svoji dědičnou informaci na jednu sadu. Pokud to vajíčko vystavíme teplotnímu šoku, vajíčko si ponechá obě dvě sady a je hotovo.
0: Takže, když to řeknu bez obalu, stála zatím prostě blbá náhoda.
1: Vlastně ano. Bohužel ostatní raci mají s těmito klony problém. Veliký problém.
3: Oni jsou velmi zdatní. Jednak jsou zdatní reprodukčně. Když je srovnáme s tou původní americkou populací toho raka, tak ta samička má třeba 7x víc vajíček. než ta původní, je také dvakrát větší. To znamená, oni jsou neuvěřitelně zdatní a válcují ty původní populace raků jednak přímou konkurencí, tím, že je vytlačují z těch jejich areálů. A co je nepříjemné, tihleti raci nesou takzvaný račí mor, což je choroba, která ty evropské raky decimuje. Takže jsou velmi nebezpeční a pokud někdo z posluchačů chová tedy doma tyhle ty raky mramorové nebo mramorované, jak se jim dneska říká, těm partenogeneticky se rozmnožujícím, tak by si měl uvědomit, že teda chová raritu, chová nový druh, který vznikl velmi rychle na počkání, a měl by si velmi rozmyslet, jestli náhodou mu nějací raci neutekli ven a už vůbec by je neměl tedy vyhazovat, pokud se mu přemnoží. Měl by je nějakým způsobem zlikvidovat, protože tihle ti raci skutečně mají obrovský potenciál v tom narušit původní přírodu. Povedlo se je zavléct třeba na Madagaskar a tam také páchají tuhletu hrůzu, protože zase vytlačují původní druhy madagaskarských raků a narušují tedy biodiverzitu tamnějších vodních toků a nádrží.
0: To je opravdu jak z nějakého sci-fi. Klony útočí.
1: Stačila jedna náhoda, jedna odchylka a je tu takové nadělení. A až se nám do mysli může vkrádat myšlenka, jestli existuje nějaká biologická zábrana, aby se něco podobného nestalo i člověku.
3: Určitě. Savci se partenogeneticky rozmnožovat nemohou. To víme. Savci skutečně potřebují dědičnou informaci od maminky a od tatínka. A to proto, že máme ty geny různě upravené. My máme stejnou dědičnou informaci, ale tatínek předává tu dědičnou informaci tak, že několik stovek genů dává tatínek buď uspaných, anebo probuzených. A ty samé geny maminka předává v opačném gardu. To znamená, geny, které od tatínka spí, jsou u maminky probuzené. Které jsou u tatínka probuzené, u maminky spí. A to se musí sejít. Nesmí se tam sejít dva geny, které by spaly, to je jasné, potom by ten gen chyběl. Ale i konstelace, kdy se sejdou z těch genů dva, které bdí a pracují na plný výkon, tak se projeví negativně na tom jedinci. To znamená, skutečně není možné, aby tady vzniknul jedinec, který by měl jenom mateřskou dědičnou informaci, protože by tam měl vlastně jednu sadu genů příliš bdělou a druhou skupinu genů, která by spala a nepracovala by. A takový jedinec není životaschopný. To znamená, tato partenogeneze funguje ještě po ptáky. I u ptáků známe třeba takzvané belcvilské kruty, jsou takový příklad, kdy skutečně se narodí ptáci z neoplozených vajíček a jsou životaschopní a jsou schopní mít potomstvo. Ale u savců ne. U savců je tohleto prakticky vyloučené.
0: Člověk může zůstat v klidu.
1: Za to rakům teď kvůli člověku jde prakticky o život.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Léto nám skončilo už před 3 dny, alespoň to astronomické.
1: Příroda se ale neřídí přesně astronomickým kalendářem a taky teď v září můžeme ještě vidět řadu rozkvetlých květin, keře a stromy v zelené svěžesti.
0: A až toto období skončí, tak v botanických zahradách je stále něco k vidění, zejména když mají skleníky.
1: To máte pravdu. Jednou z botanických zahrad, kterou může kdokoliv navštívit celoročně a uvidí jak venkovní, tak skleníkové rostliny, je botanická zahrada přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
0: Myslím, že jsem se v ní kdysi byla podívat, ale je to hodně dávno.
1: Já tam byl teď a s mikrofonem.
0: Výborně, tak mi připomeňte, jak to tam vypadá. Pamatuji si na 5 velkých skleníků, jezírka a také to, že zahrada je obklopena rušnými ulicemi.
1: No, to si pamatujete výborně, všechno to bude v reportáži slyšet. Při prohlídce mě provázela vedoucí botanické zahrady magistra Magdaléna Chytrá.
2: V prvním expozičním skleníku po běžné trase návštěvníka. Je to tedy skleník tropických rostlin, kterému mezi námi říkáme Viktorka.
3: A proč?
2: Protože se tady pěstuje největší tropický leknín světa, Viktorie, kterou ještě i v tuhle dobu můžeme v bazénu vidět. Má obrovské listy, které v přírodě mohou dosahovat až 1,5 metru v průměru.
3: No, ty jsou tady před námi. Kolik jich je? Jich 10 přibližně.
2: No, tuhle roční dobu už nejsou tak velké, jak bývají úplně za toho největšího léta, protože tím, jak se zkracuje den a zmenšuje se intenzita světla, tak se ty listy tady v našich podmínkách zmenšují. Jinak vlastně tam, kde roste, to je v tropech a jiný druh v subtropech Jižní Ameriky, vegetuje prakticky po celý rok, takže tady ji pěstujeme jako jednoletou. Každý rok ze semene znovu. Vlastně naroste takhle obrovská rostlina, která se vysévá do bahna někdy na začátku března, potom se vysadí v květnu jedna ta malá rostlina do tady té velké bedny a přes sezonu ji nalostou tady ty obrovské listy. No a řekněme, koncem října už zase odumírá v našich podmínkách, takže potom ji zlikvidujeme, vyhodíme ji na kompost, bazén vypustíme a na začátku jara začíná všechno znova.
3: Mě ten tvar toho listu připomíná trošičku ten tác, na kterém se nosí chlebíčky. A ten průměr je opravdu veliký a ono to také vypadá, že toho dost udrží. Ale vidím, že padají květy ze stromu, co se tady pne nad letnínem.
2: Máme tady krásnou popínavou rostlinu alamandu, která má žluté obrovské květy. Ta vždycky návštěvníky taky zajímá. No a ty její květy opadávají do bazénu i na listy. Kdybychom si řekli, že plocha listu je 1 metr čtvereční a jeho okraj, který se zvedá kolmo k té ploše listu, je 10 cm, tak by logicky měl unést 100 kg. Ale v tom listu jsou zářezy, do kterých může natékat voda a ta hmotnost by samozřejmě musela být rozložena zcela úplně přesně do celé plochy toho listu. Kdybychom tam nalévali postupně vodu, tak by to teoreticky...
3: Takže člověka neunese, ani dítě.
2: Unese dítě? Unese. Máme tady různé historické i současné fotografie. No, z těch nejstarších to jsou právě ty z toho počátku pěstování Viktorie u nás, což bylo ve 20. letech minulého století. A na té úplně první nejstarší fotografii je syn tehdejšího inspektora botanické zahrady Jiráska. A většina těch fotografií ovšem je naranžovaných. Některé, jako je tady ta poslední, na které je naopak zase dítě současného ředitele zoologické zahrady ve Dvoře Králové, pana Rabase, tak ta je úplně bez jakékoliv pomoci. Jenom vidíme na té fotografii ruku tatínka, který stál v bazénu a bál se, aby se to celé neprotrhlo a dítě teda nezahučilo do vody, ale naštěstí ten list ho teda udržel. Pokud bychom třeba na ten list položili polystyrenovou desku, tak určitě by to dítě tam mohlo i stát a bez problémů prostě by tu hmotnost to udrželo.
3: Takže teď jsme prošli do vedlejšího sousedního skleníku. Na co byste tady upozornila posluchače, co si myslíte, že zaujme nejvíc, když sem přijdou?
2: Tohle je skleník, kde máme hlavně cikasy a kapradiny, ale je tady také expozice masožravých rostlin,
3: tak ke kterým se podíváme.
2: Tady máme na jaře vždycky velkou výstavu. Jednou z nich je například láčkovka, která má část listu přeměněný v láčku. Ta je vlastně lapací láčka, ve které je trávicí tekutina a ta láká hmyz nejčastěji k tomu, aby se utopil v té trávicí tekutině a ona ho mohla rozložit. O tom vlastně z něj využívá živiny stejným způsobem, jako to dělají živočichové. Takže přijímá už hotové látky, jako jsou jednoduché bílkoviny, jednoduché cukry. Jinak ostatní rostliny přijímají výživu kořeny ve formě minerální, ale tyhle ty rostliny jsou schopné přijímat i tu organickou hmotu už hotovou.
3: Já mám takový praktický dotaz, jestli se ta rostlina tady sama uživí, nebo jestli ji musíte krmit.
2: Ona se tady samozřejmě sama uživí, protože tady lítá spousta hmyzu, otvíráme okna, větráme skleníky a jsou tady i různí škůdci, které tady ani moc nechceme. Takže ona se uživí, čím méně ji vlastně hnojíte uměle, tak tím lépe se jí vytvářejí právě ty lapací orgány. Protože je nucena vlastně se nějakým způsobem přiživovat jiným způsobem než z půdy. Takže teď tady vidíme poměrně hodně těch nových láček, které jsou až 20 cm velké. Přes zimu potom zase kvůli nedostatku světla, většinou to těm rostlinám tady moc nesvědčí, protože v podmínkách, kde rostou, tam prakticky se jim ty životní podmínky během roku nemění.
3: Ty láčky mi připomínají prázdný měšec na peníze, jak se to kdysi používalo. Mají takovou záklopku nahoře, jestli vidím skoro všechny. Takže on ten hmyz tam naleze víceméně zvědavostí, nebo je tam lákán něčím?
2: On je tam lákán vůní toho nektaru, nebo té šťávy, které je uvnitř, ale vlastně to není nektar, je to vlastně trávicí tekutina, která si jenom na ten nektar hraje. Takže on si myslí, že tam bude mít nějakou potravu, ale ve skutečnosti se tam potom utopí. To víčko se nezavírá, to slouží jenom k tomu, aby do té láčky nepršelo a nezřeďovala se ta trávicí tekutina a nevyplavilo se to celé ven. Takže prostředkem toho víčka, kde je taková drážka, krásně ten déšť stéká mimo tu láčku a ta trávicí tekutina tam zůstává. Ta se tam vytvoří už v době, kdy ta láčka je ještě malá a kdy to víčko je zavřené pevně. Takže už vidíme, že opravdu se tam ta tekutina vytvořila samovolně a nikoli, že by tam nějak napršelo. Ale zajímavostí tady u tohoto druhu je zrovna to, že některé ty láčky mají u těch víček nektar. Říká se jim taková nektariová víčka. A spousta větších živočichů, jako jsou třeba hlodavci nebo nějaké poloopice, chodí lízat ten nektar a sedají si vlastně na tu láčku jako na záchod. Takže oni potom samozřejmě lížou ten nektar, ale zároveň ten jejich trus padá do té láčky. Takže ta trávicí tekutina rozkládá ten trus a žijí spolu takhle vlastně v symbioze. Ona mu poskytuje nektar, on jí poskytuje ten trus, ze kterého potom bere ty živiny. Není primárně určena některé ty druhy ani k tomu, aby lovili ten hmyz nebo lovili nějaké živočichy, ale k rozkladu vlastně tady tohoto trusu. Sem tam, tam může nějaký ten větší živočich i spadnout, ale to je spíš smůla, že se tam přišel nakrmit a spadnul do té láčky, utopil se a ta rostlina je skutečně schopna rozložit i nějakého menšího obratlovce, žábu, malou myšku, prostě něco takového podobného.
3: Tak to je úžasné. Ty láčky to v podstatě mají také princip okapu.
2: Přesně tak.
3: Když se na to dívám,
2: hlavně
3: je to promyšlený.
2: Teda si musíme uvědomit, že masožravky nikdy neloví pomocí květu, jako to bylo v tom filmu, Adéla ještě nevečeřela, ale vždycky jsou to listy, buď samotné nalepovací listy, anebo listy přeměněné v nějaký takový orgán, jako je ta lapací láčka. Květy prostě slouží k rozmnožování semeny.
3: Tak a jsme venku. Vaše zahrada je v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Poměrně v sousedství Rušné ulice, ale to předpokládám, že těm rostlinám v podstatě vůbec nevadí.
2: Myslím si, že už si na to museli zvyknout. V době, kdy se zahrada stavila, tak to bylo vlastně periferie města. Nebyly tady ještě tady ty okolní budovy nebo jenom některé z nich. A celý areál, který je dnes krásně zrekonstruovaný, je vlastně v původním starobinci nebo městském chudobinci nebo nějakém takovém podobném zařízení, takže tohle byla pravděpodobně zahrada tady k tomuto zařízení a byla zde umístěna jako dočasná. V průběhu těch let se mnohokrát uvažovalo o přestěhování botanické zahrady na jiné místo v Brně, ale nikdy k tomu nedošlo, takže jsme stále tady a přestože tady slyšíme ze všech stran městskou dopravu, tramvaje, teda místní šaliny, trolejbusy a auta, tak zahrada je takovou oázou uprostřed vlastně dnes už centra města.
3: Tak já si myslím, že to naopak spousta lidí, co ve městě žije, přivítá, že mají tuhle tu možnost se sem přijít podívat.
2: Všichni to mají blízko, školy to mají blízko, střední, základní školy, které sem chodí hodně na exkurze. A samozřejmě i lidé z okolí, kteří využívají zahradu jako městský park. Před skleníky vidíme také spoustu uměleckých děl, která sem byla nainstalována v průběhu, řekněme, posledních skoro 25 let. Ale úplně tím nejstarším uměleckým dílem je socha žáby, je to vlastně fontána, která je tady od roku 1947.
3: Ano, už ji vidíme, chrlí vodu.
2: Velmi oblíbená socha dětí, které si na ní sedají a chytají vodu do ručiček. Je to socha od akademického sochaře Františka Kneifla, která byla celá udělaná z betonu a je to vlastně replika skutečného druhu volské řvavé žáby, která pochází z Ameriky.
3: Tak, když půjdeme dál, vidíme tady, zdá se, že vy často obnovujete ty rostliny, které tady pěstujete za nové druhy, nebo?
2: My tady máme před skleníky velké pravidelné záhony. To je takzvaný systém rostlin, kde jsou druhy uspořádané podle čeledí. Tady paní kolegyně, která se zrovna tady stará o jednu z těch čeledí, a to je čeleď lipnicovitých, kam patří trávy. Tak možná bychom se jí mohli zeptat.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já vás se omlouvám, že vás ruším uprostřed činnosti a zeptám se, stojí to hodně úsilí starat se tady o tu zahradu?
4: No, dost. Tak je to namáhavá práce zahradníčina. Tak jak už Čapek to říkal, hlava dolů, zadek pánu bohu.
3: A kolik vás tady na to všechno práce je?
4: Celkově i s vedením nás je 10.
3: Myslíte, že to stačí?
4: No, nějaký brigádník by se nám tady hodil, hlavně přes léto a na výpomoc.
3: Tak, tady se dívám, že máte hořkou okurku. Mm-hmm. Už podle názvu bych ji asi nejedl, ale přesto pěstujete tady něco, co potom konzumujete?
2: No, občas se nám podaří tady vypěstovat nějaké kuličky révy, takže to z té venkovní části, ale to, co vidíme teď tady před sebou, to je vlastně čeleď tykvovitých, tak prakticky jakákoliv úroda, která se tady urodí, je jedla. Tamhle vidíme zrovna patizon, velkou červenou nebo oranžovou dýni, takže v každém případě tohle můžeme sníst. Ale zajímavé je taky to, že i tady na těch záhonech a všude po hradě se rodí spousta hub, které prostě se dají jíst. Jsou to běžné druhy suchohřibů. Měli jsme tady dokonce i jednu práci, která během jedné sezony tady našla kolem 70 různých druhů velkoplodých hub, to znamená takových těch, co tvoří plodnice. Což si myslím, že na to, že jsme uprostřed města, jsou to obdělávané pozemky, tak je neuvěřitelné. Zrovna teďka po těch deštích můžeme i v areálu před děkanátem v parčíku vidět velké porosty nějakých druhů hřibovitých hub, které už jsou v tuhle chvíli teda rozpadlé. Ale je to vlastně další říše, kterou máme v botanické zahradě, protože dneska máme vlastně říši hub, rostlin a živočichů. Tak, ale živočichů těch tady máme teda taky hodně. Hlavně v jezírku, kam bychom se taky mohli jít podívat.
3: Tak máme září, ještě vidím, že spousta rostlin kvete.
2: Teďka ještě jsou tady krásné letničky, které naštěstí přežily to urputné vedro letošního roku. Máme tady takovou jednu z vodních nádrží, ve kterých je přehlídka především tedy jihomoravských druhů vodních a bažinných rostlin. A zároveň tedy i v tom jezírku žije spousta živočichů. Jednak jsou to čolci, potom jsou tam samozřejmě také plovatky a okružáci. Tady vidíme některé i plavat takhle těsně pod hladinou. No a z těch zajímavostí zase masožravá rostlina, bublinatka, která vlastně přeměňuje některé svoje listy na lapací měchýřky. A z těch typických druhů tady vidíme už odkvětající šmel okoličnatý, řezan pilolistý nebo plavín štítnatý.
3: My tady stojíme nedaleko cedule, kde je jasně napsáno, že máte otevřeno prakticky celoročně, takže opravdu může, řekněme, veřejnost, jakýkoliv zájemce se přijít sem podívat kdykoliv během roku?
2: My máme otevřeno celoročně, včetně sobot a nedělí. Jinak pokud je někdy výjimečně zavřeno, tak to každý může na webu najít nebo i na Facebooku. Máme tedy ty výstavy. V zimě samozřejmě je otevřeno kratší dobu, protože se stmívá brzo, takže do 15 hodin. A v letním období máme do 17 hodin.
3: Od 9.
2: Od 9 do 17.
0: Leknín, jehož list unese dítě, masožravé rostliny.
1: Je tam toho k vidění samozřejmě mnohonásobně víc, než se do reportáže vešlo.
0: Kdo nás poslouchá v Brně a okolí, určitě se do zahrady rád podívá.
1: A kdo to tam má daleko, jistě si najde nějakou bližší. Před 10 lety byla založena Unie botanických zahrad, která má dnes 35 členů.

0: Vtip. Toto slovo o čtyřech písmenech budí silné emoce. Vtip dokáže být hrubý, milý, jízlivý, nekorektní, ale to nejdůležitější je, aby byl...
1: vtipný.
0: Přesně tak.
1: Jenže jak poznat, když někdo vymyslí nový vtip, že se zdá vtipný i někomu jinému než autorovi?
0: Může ho zkušebně vyprávět jiným lidem, anebo má novou možnost. Nechá ho otestovat počítačem. Více už Vlado Rýša, šéfredaktor fantasy a sci-fi časopisu XB1.
2: Nepovedené vtipy nadělají víc škody než užitku. Jenže jak má člověk poznat, že jeho vtípek ostatní nenaštve, ale rozesměje? Pomoci by mohl nový počítačový program vyvinutý týmem Justin Kaove ze Stanfordské univerzity. Kaova a její spolupracovníci se snaží najít klíč k odlišení toho, co lidé považují za vtipné a co jim vtipné nepřipadá. Zdá se, že dobrý vtip se vyznačuje dvěma základními rysy. Jeho znění musí být do určité míry nejednoznačné a musí dovolovat různý výklad. Další typický rys dobrého vtipu spočívá v tom, že odlišné výklady se od sebe výrazně liší, nabízejí zcela kontrastní interpretace. Kaova zabudovala oba parametry do programu, kterým nyní hodnotí vtipy. Jako kontrolu používá dobrovolníky, kteří hodnotí stejné vtipy jako počítač. Zatím je celý projekt na samém počátku. V budoucnu by mohli software pro testování vtipu používat například scénáristé filmových komedií. Kaová doufá, že se počítače naučí nejen hodnotit cizí vtipy, ale také si vytvářet svoje vlastní. Na konci tohoto vývoje by mohli roboti získat smysl pro humor. Je však otázka, jestli by pak nevytvářeli vtipy, kterým by se smáli jiní roboti, ale lidem by nějak zvlášť legrační nepřipadali.
1: No nevím, jestli je zrovna mým snem koupit si vtipkujícího robota, aby mi z legrace zalil konví televizi. Toho bych se nerada dočkala.
0: No tak zatím můžeme být v klidu. Tak daleko to není. Je tu ale jiný problém. Přeci nemáme všichni stejný smysl pro humor, jak ostatně dodává Vlado Rýša.
2: Já si myslím, že každý člověk, anebo každý ještě národ, což je ještě větší, má určitý jiný smysl pro humor. Anglický humor, suchý humor, Francouze nerozesměje, ani kdyby se postavil na hlavu. Čecha jo, protože ten má podobný smysl pro humor jako Angličani. Zrovna tak jako ku podivu stejný vtipy fungují v Rusku, jako u nás. Ale třeba s Němcema jsem si vtipy nepopovídal.
0: No, má pravdu. A tak je otázka, jestli zrovna tento vědecký projekt sežene peníze na své pokračování.
1: Sežene.
0: No, to nemůžete vědět.
1: Hollywoodské komedie posledních let by takový test vtipů potřebovali jako sůl.
0: Dobrý nápad. Ať si výzkum zaplatí filmový průmysl.

0: bercové vředy, zužování cév u cukrovkářů, popáleniny.
1: To nám tu jmenujete pěkné věci. Co mají tyto zdravotní problémy společného?
0: Že se zlepší jejich léčba, třeba ty popáleniny. Spálená kůže se nedá opravit, musí se odstranit a na její místo nasadit nová. Pacientovi se z jiné části těla odřízne malá část kůže, ta se nechá v laboratoři namnožit, vyrůst a pak se přenese na popálené místo.
1: Zní to jednoduše, ale není to jednoduché. Je to zdlouhavá léčba. Co nového se podařilo?
0: Dali se dohromady tři české výzkumné týmy. Tým profesora Václava Švorčíka z Vysoké školy chemicko-technologické, docentky Lucie Bačákové z Fyziologického ústavu Akademie věd a docentky Zdeňky Kolské z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Počkejte, o tom jsem slyšela. Právě profesor Václav Švorčík obdržel minulý týden cenu předsedy Grantové agentury České republiky. Podařilo se jim vytvořit nový materiál, na kterém se lidská kůže může pěstovat.
0: Ano, to je ono. Povedlo se jim přesvědčit lidské buňky, aby se rozmnožovaly na polymerním materiálu, který normálně vůbec nemají rády. A výsledkem je nový český patent.
1: Myslím, že je nejvyšší čas, aby nám to někdo vysvětlil.
0: Ten někdo bude osobně profesor Václav Švorčík. Co to vůbec jsou ty polymerní materiály?
2: Materiály obecně, když bychom je chtěli rozdělit, tak se dělí na kovové materiály, skelné keramické materiály a polymérní materiály. Polymérní materiály jsou buďto přírodní, to každý zná, přírodní kaučuk, celulóza a další, nebo polymérní materiály syntetické. A polymérní materiál obecně je, na rozdíl od těch dalších dvou druhů, materiál, v jehož molekule se pravidelně opakují takzvané monomérní jednotky. Každý zná, když si koupí mikroténový sáček, to je polyetylén, a v tom polyetylénu se pravidelně opakuje protopolyetylén, ta etylenová jednotka. A pro vaši představu, těch etylenových jednotek v tom polyetylénu je řádově 10, 20, 30 tisíc. A tím pádem ty polymérní materiály mají naprosto odlišné vlastnosti než ty materiály další.
0: Polymerní materiály mají své výhody, jsou levné, dobře se zpracovávají.
1: Takže stačí vzít lidské kožní buňky, položit je na destičku z tohoto materiálu a buňky se tam začnou množit?
0: To je právě ten problém, že buňky polymery nenávidí. Proto se profesor Švorčík pokusil změnit povrch polymeru tak, aby byl pro buňky přitažlivý. To byl hlavní cíl výzkumu.
1: Jak si to máme představit? Jak reaguje živá lidská buňka položená na neživý materiál?
2: Buňka jako taková, když ten povrch pro ní není atraktivní, tak ta buňka zůstane malá kulatá. My se zaměřujeme na ty kožní buňky, to jsou, když bych to nazval odborně, keratin, to každý zná, jo, lupy, keratin, protokeratinocyty, nebo hladké svalové buňky, a oni na začátku, když se jim někde nedaří, tak jsou malé kulaté. Jak se jim začne dařit, buňka se začne protahovat a když se protáhne do rozumné velikosti, tak se jádro rozdělí na dvě jádra, máme jednu buňku, dvě jádra. Když se jí daří, buňka se opět protáhne, rozdělí se jedna buňka na dvě buňky s jedním jádrem a takhle to běží dál ta řetězová reakce. Ale aby ona se jí tam dobře dařilo, tak ona musí mít ten povrch pro ní atraktivní. Nevím, jestli mám jít do detailu, proto ty biologické experimenty tak dlouho trvají. Na ten povrch materiálu buňka buď to musí vytvořit vrstvu proteinů, to jsou bílkoviny, anebo vy ji tam podstrčíte, vy je tam navážete a tím pádem je ten povrch pro buňku atraktivní. Další důležitou vlastností je, stejně jako nikdo z nás, člověk si nelehne na hladký povrch a na tvrdý povrch. Takže vy a my se snažíme pro tu buňku připravit povrch, který je v uvozovkách rozumně drsný a rozumně tvrdý. A tím pádem na takovýto povrch si ta buňka snadněji lehne. A ona ještě reaguje, protože buňka je negativní, takže pak je dobře, když ten povrch je kladně nabitý. To znamená i vhodnou volbou chemických sloučenin, které na ten povrch chemicky navážeme, tak ten povrch pro ní zatraktivníme.
1: I buňky se tedy řídí heslem, jak si kdo ustele, tak si lehne.
0: A vědci chtějí, aby se buňkám leželo co nejlépe, co nejvíce a nejrychleji rostly, aby je co nejdříve mohli dát pacientovi.
1: Jak přesně udělat povrch buňkám atraktivní? Jak jim připravit pohodlnou postýlku?
0: No, pomocí svazku jontů nebo laserového záření proudícího na povrch polymeru.
2: Nějakými částicemi vysoké energie. My používáme třeba svazek jontů, nebo laserové záření, nebo plazmatické záření. Takže vy z těch dlouhých řetězců můžete tu tam tu vazbu uhlí roštípnout a vzniknou takzvané radikály. ty jsou reaktivní. Protože některé ty operace se provádí na vzduchu, tak dojde v tom místě, buď to v tom reaktoru, nebo když to vytáhnete na vzduch, k interakci s kyslíkem. A už získáme kyslíkové struktury na povrchu a ty jsou polární. A buňka, kromě té drsnosti, má ráda, i když ten povrch je mírně polární. Abych to přiblížil, nikdo z nás neumývá rád nádobí, ale když musíte umýt mastnou pánev, tak tam musíte nalít jar, aby se vám vyrovnala ta polarita. Jo, protože když dáte na mastnou pánev kapku vody, tak ona zůstane kulatá. To znamená, ten povrch je nepolární. Voda je polární, takže vy to musíte podstrčit. To sami s těmi buňkami. A my v tomhle konkrétním případě jsme využili těch chemicky připravených struktur, nepůjdu do detailu, a na povrch jsme navázali nanočástice zlata. Všichni máme za to, že je inertní, ale ono třeba reaguje s tylovými skupiny, Mercaptor skupiny. Ty všichni z nás známe. To je ten smrad, když si koupíte novou pneumatiku, nebo když si koupíte něco gumového, těsnění, tak to vždycky tak zvláštně smrdí. A to jsou právě ty merkaptány. A právě ta skupina SH velice dobře reaguje se zlatem. Takže my jsme navázali na ten povrch toho polymeru něco, z čeho kouká ta SH skupina. A teď jsme to velice jednoduše nechali interagovat se zlatými nanočásticemi. Oni se chemicky navázali na ten povrch a tím pádem jsme ty nanostruktury ukotvili. A oni na tom povrchu jsou chemicky navázané, takže se nemůžou v žádném případě uvolnit. A tím jsme dosáhli toho, že ten povrch, jak jsem říkal, je rozumně drsný, je ten povrch mírně polární a taky buňky mají rády, když ten povrch je mírně elektricky vodivý. Takže to zlato nám zaručuje v tomto případě, i další kovy, to jsme taky zkoušeli, tu zvýšenou atraktivitu pro ty buňky.
1: Výborně. Máme český patent na materiál, na kterém se buňkám líbí. Jak vše probíhá z hlediska pacienta?
2: Jestli jste se někdy, věřím, že ne, v rodině jste měli příběh s těmi popáleninami, vždycky, když pak si to popáleniny vyššího stupně, jo, dvojka, trojka, musí se ta léčba provést těmi dočasnými kryty, třeba zvířecími, prasečími, a na konci, když to je možné, tak se odebere z povrchu těla toho pacienta jeho kůže, jeho štěp, a ten je potřeba někde ty buňky napěstovat, mimo. A právě to je ten substrát, potenciál substrát, kde by se pěstovat mohli. A oni by potom, to je jeden ze způsobů léčby, oni by potom na to poškozené místo, řeknu, přelezli, se přenesli, jo, a tím vlastně by ty pacientové buňky, které je potřeba namnožit, by teda se účastnili ty léčby toho povrchového kožního krytu.
0: To si nějak neumím představit, jak ty buňky přelezou, to se odříznou skalpelem od polymeru a přenesou se na tělo pacienta?
2: Ne, vezmete celou tu folii a takhle jenom obrátíte. A oni ty buňky logicky co by drželi k cizímu polymeru, oni si radši přelezou k tomu biologickému materiálu, k té kůži.
1: A je to. Problém vyřešen.
0: Vypadá to strašně jednoduše, když na to někdo přijde a pak nám to takhle pěkně vysvětlí, že?
1: Přesně tak. Pacienti s popáleninami a vlastně všichni, kteří potřebují k léčbě nechat narůst své buňky, teď budou mít větší šanci, že se to povede.
0: A pozor, to není všechno. Tyto nové polymery s upraveným povrchem se mohou hodit i v elektronice.
2: Ano, to je asi pro veřejnost nejméně atraktivní, ale elektronici chtějí struktury, kde máte na povrchu izolantů kov, vodič. Takže struktura polymer kov je ideální. Jenom má obrovskou nevýhodu. Ty kovy na těch polymerech vůbec nedrží. Takže pro nás je to velice příznivá zpráva, protože alespoň máme co dělat s naší partou. A to nejsme jediný, pochopitelně. A zase stejným postupem, jako jsem říkal, to znamená, ukotvíme na povrch materiálu toho polymerního pevně chemickou vazbou tu tam kovové nanočástice a dalšími způsoby depozice na to, jo, máme takový jako naroubovaný ten povrch. Zatraktivněný. A ty další částice, třeba zlato na zlato, už daleko lépe drží k těm zlatým nanočásticem, než by drželi na tom substrátu.
0: A tak meteor, který začal nevesele válkou, končí vesele úspěchem pro zdravotnictví i elektroniku.
1: Za týden se těšíme na slyšenou a pozor na popáleniny.
0: To vám přejí Kateřina Březinová
1: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu

0: Srdečně vás zdravím, dobrý den, tady je Český rozhlas 2, Praha, tady je divadlo u hasičů, tady je tobogán, první tobogán v roce 2006. Dobrý den. To máme velmi milé a příjemné obecenstvo tady v divadle u hasičů. Jsem rád, že jste si na nás našli čas, že doufám i v roce 2006 nás budete provázet tobogánem, protože já vždycky říkám, ono hodně záleží na tom, jací jsou hosté, ono hodně záleží na tom, jaký je speaker, ale nejvíc záleží na tom, jací jsou diváci a posluchači. Někteří dojetím už pláčou, ano. Vidíte sami, slyšíte. Někteří jsou jenom tak nastydlí. Přátelé, pozor. Já jsem si říkal, my pro vás musíme něco udělat. Je zima, že jo? Teďko ono je to čím dál tím dražší nějak, všechno. Kdo by to chtělo, říká pán. No tak to ne tedy, to nikoli. Chtělo by to teploučko. Ale teploučko takové, které by nás nestálo ani korunu, ani kačku. Teploučko, které je zdravé. Teploučko, které nás možná spíše, než by nás ukolébalo, vybudí k nějaké dobré, příjemné a milé činnosti. Přátelé, my jsme si řekli, že ten první tobogán v roce 2006 věnujeme teplu. A teď si říkají teplárenské společnosti. To je dobrý nápad, panečku. Oh, vás se to netýká teplárenské společnosti. Týká se to těch, kteří mají rádi teplo, kteří rádi cestují za teplem a kteří dokáží třeba hrát a zpívat tak, že se nám rozproudí krev v žilách. Takhle to vždycky uměli, jestli se na ně ještě vzpomenete, legendární Kučerovci. Ano, já tady mám šéfa Kučerovců, Honza Hromas, Hroma AS. Jan Hromas. Honzo, ještě než pozveme zpěvačku, a je to zpěvačka par excellence, tak musím říci, že Kučerovci už jsou tady na naší scéně nějaký ten pátek, že jo?
1: No, myslím taky, protože vlastně tento rok, 1.11. budou Kučerovci slavit velice kulaté výročí, neboť byli založeni 1.11.1946, takže to bude letos 60 let.
0: Neuvěřitelné. Kučerovci nás rozehřívají už několik desítek let. Nemohu říci, že by u vzniku Kučerovců byla zpěvačka, která přijde teď na jeviště, že jo?
1: Ani já jsem u toho nebyl. Já jsem ještě ani nebyl na světě.
0: Ale je to škoda. Podívej se, já jsem si říkal, já bych založil Kučerovce. Hele, tohle, co to mám v ruce? Je to sombrero?
1: To je sombrero a to v podstatě provází Kučerovce takřka celou tu dobu, protože tohle sombrero přivezl Kučerovcům Hanzelka se Zikmundem. Respektive ne tohle. Všechny ty sombrera, které Kučerovci dodneška nosejí na hlavách, přivezli tihleti dva cestovatelé.
0: A teď se podívejte, všem to sluší, jo? Ovšem najdou se jedinci. Já bych s Kučerovci asi tolik desítek let nevydržel.
1: A hlavně teda netočit moc rychle hlavou, protože on jak je těžký ten klobouk, tak působí jako setrvačník a člověk by si mohl udělat úraz páteře tady v ty.
0: Já ten klobouk zase sundávám to sombrero,
1: no,
0: smekám.
1: Já bych si ho vzal, aby...
0: Vezmi.
1: Aby kapelník Kučerovců vypadal aspoň jako Mexičan.
0: Tak. A do potlesku pro tebe se prolíná potlesk pro Milenu Soukupovou.
2: Krásný den.

0: Tak co, rozehřáli jste se, doufám, že ano, doufám, že i vy, kteří nás posloucháte, posloucháte Český rozhlas 2, Prahu, tady je Tobogán, tady je Milena Soukupová. Mileno, já k tobě na chviličku takhle půjdu, abych zjistil, jestli máš ráda teplo, jestli máš raději zimu nebo léto.
1: No já jsem vyloženě letní typ, já zimu přímo nesnáším, protože neližuju, nejezdím nahory, protože na to není čas, protože sezóna v plném proudu a jelikož hraju v divadle Julinky Juryštový krásný pohádkový muzikály, tak tam máme tepla, to bys viděl, protože tam hraju čerta, takovýho dementního. Jmenuje se Plivaj z nich, co já jinýho můžu hrát, že jo. No ale jsme v pekle, takže tam je teplo taky, ale já miluju Španělsko, protože mám španělskou babičku, teda už nemám, ale měla jsem. A tak samozřejmě Španělsko, španělský rytmy, Havaj, Tahiti, to všechno prostě je moje láska a hlavně já už na jaře vytahuju očima trávu ze země, aby už bylo zeleno a aby už bylo teplíčko, abych odjela na svoji krásnou chatičku.
0: Co děláš tady teda, prosím tě, tady takové plískanice a tohle, měla si španělskou babičku, proč nejsi někde v Madridu? Nebo?
1: To je těžký, já jsem se tu narodila, tak ten hračanismus mě tady spoutal a prostě nedokážu někde zůstat. To víš, jako samozřejmě jsme procestovali spoustu zemí, spoustu nádherných měst jsme viděli a když jsem byla ve Španělsku, tak jsem denně byla na Flamengu. A je, víte, co je zajímavé?
0: Na Flámu, že
1: na Flámu taky byla. Samozřejmě. Ve Španělsku piňa koláda tekla proudem, tam jo. Je úžasný, ty koktejly jsou tam báječný, ale hlavně, my jsme prolezli spousta takových těch i tavern. A co bylo nejkrásnější? Takový to cikánský, španělský flamengo, takový to katalánský, protože to jsou opravdu baby, kde já jsem ztratila mindráky, oni jsou tři těle, mají krátký těla, dlouhý nohy, což já mám taky celý život a vůbec jim nevadí, že mají nějaký to kilo navíc, ale ona už se postaví a už je to tam prostě, není to žádný takový to vyumělkovaný taneční flamengo, který vidějí turisti, ale prostě tyhle ty katalánský hospody, to je to správný flamengo.
0: No škoda, že třeba posluchači nemohou mít taky ten vjem divácký, protože možná, že dneska na to flamengo tady dojde. Nevíš, jestli kolegyně Bartuňková flamengo umí?
1: No, kolegyně Bartuňková je hlavně takovej živel, protože to je nejenom výborná herečka, ale je to autorka všech našich pohádek, které hrajeme v divadle, v našem pohádkovém divadle Julinky Juryštový. Jo, mimo jiné se můžete přijít podívat, že taky občas hrajeme v Praze v divadle Metro, což je na Národní třídě. No a všechny ty pohádky, co my tam hrajeme, tak ona je nejenom napsala, ona je režírovala, ona je oblíkala, prostě je to živel, je to sopka, musíte se na ní podívat.
0: Je tady Dana Bartuňková, náš další host. Dana Bartuňková, herečka, režisérka. Dobrý den, Dano.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak vy prý taky ráda teplíčko.
2: Já mám ráda hodně teplíčka, já jsem i taková teploučka, teda všichni to aspoň říkají, šáhněte si.
0: Ano, dobře. Ano, děkuji.
2: Já jsem furt horká.
1: To je tím temperamentem, to se nedivím.
2: A prý rozdávám i teplo kolem sebe, takže doufám, že je to pozitivní.
0: Ano, já se chci zeptat, vy jste začínala jako herečka?
2: Já jsem začínala jako herečka a vlastně jsem stále herečka.
0: Vím,
2: hraju u Pavla Trávnička v souboru, i tady kolikrát tak si zahrajeme,
0: u hasičů,
2: ano, třeba 25. tady je Bastardi, krásná situační komedie, detektivní.
0: Ano, ano. Vy máte takový hlas, spíše bych řekl zimní.
2: No tak jak kdy? Já trošku někdy já mám pocit, že na mě brzo. Já se rozpovídám vždycky tak až kolem čtvrté.
1: To řekl před představením krásně tady Honza Hromad, říkal, že takhle pozdě v noci jsme ještě nikdy nehráli.
0: No tak zase pozdě v noci, máme lehce po 11. hodině, takových 16 minut po 11. hodině, běží Tobogán, povídáme si tentokrát s Danou Bartuňkovou. Jaké byly vaše první kroky po jevišti nebo ve filmu, v seriálu?
2: Tak já nevím, určitě si mě někdo ještě pamatuje, protože já jsem začínala Zkouškama z dospělosti, ta Milina Moutelíková blondýna, třídní sexbomba, režie Jiří Adamec, pak teda Čertův švagr, Hynek Bočán, Princezna Angelína a tak dále. Ještě tam bylo spousta jiných seriálů, Druhý dech, Srdcová sedma a tak dále, Sůl země s Kratinou. Takže jako bylo toho dost, pak ale samozřejmě přišlo miminko, že jo, malinko odstavení a já jsem si to chtěla vychutnat, takže jsem nespěchala jako každá. Teda měla jsem názor, že vemu dítě do tašky a budu zkoušet, ale pak ty komplikace jsou jiný, že jo, samozřejmě člověk to míní a potom ta situace jinak mění. Takže pak jsem si dala 3 roky oddych a ono se prostě jakoby trošku odstřihnete, jo. Takže zavalí vás další lidi, další talenty a tak dále. Takže malinko jsem
3: čili zavalí spíš převálcujou, jako.
2: No a pak jsem se začala věnovat i režii a psaní a to mi začalo strašně bavit a tady s Milenkou dokonce spolupracujeme.
0: No všichni vás chválí, co se týká režie, psaní a vůbec, ale víte, vy máte asi jednu velkou výhodu, protože dneska, když se chce člověk prosadit, tak musí na konkurs, jo. Ať je to herec velký či menší, prostě musí na konkurs. A byste byla někdy na konkurzu? Já mám pocit, že vy, kdybyste přišla na nějaký konkurs, že ho musíte vyhrát, protože vy spustíte a jestli mě nevezmete, tak uvidíte.
2: Ne, každý režisér to má rád. Jsou režiséři, kteří naopak ty intelektuálnější typy, kteří mlčej, mají brýle, vzdychají. Jo, a když já jsem ukecená strašně moc a mluvím, tak říkají, že Šekr, jste tam mě ukecela, možná by mě ještě režírovala, to bych z toho potom měl, takže jdou radši od toho. Nevyhraju každý konkurs.
1: Ne, ale škoda, že nemůžeš říct, že to je nepřístupný, bohužel, jak jsi vyhrála konkurs na princeznu Angelínu, no, ale tak dalo by se to.
2: Já to řeknu poslušně. Velmi lehonce jenom, skutečně tam byly jako krásný holky, jako byla Libuška Šafránková, Dáda Patrasová, tyhle ty typy princeznovský, Ivanka Andrlová. A já jsem tam si sedla takhle v tom hostivaři na tom konkurzu a říkala jsem, na mě nezbyly už žádný šaty ani paruka. A oni říkali, no ono to je tak málo, oni si to holky rozebrali. A já jsem říkala, no tak pok nic, tak mě dejte kafe. Tak jsem si takhle sedla, dala jsem tam to kafe, čekala jsem. A pak říkali, je tu ještě někdo na tu princeznu? A jsem říkala, no tak já už ani tak to je tady Dáda Patrasová, Šafránková, to už snad ani není nutný. A oni říkali, no pojďte. Já jsem říkala, no ale já nemám paruku, já nemám nic. A on říká, to nevadí, dejte si takhle ty vlasy. Tak mi to takhle zapli sponkama, tady to chmíříčko mi trčelo, já jsem vypadala opravdu jak nějaká selka, jo, nebo něco takového. No a vlezla jsem tomu Hinkovi tam do té kamery a ona mě kouká a říká, Hrko, to budete vy, vy jste Angelínka. A já jsem říkala, no, a pak jsem samozřejmě následovala, že jsem zakopla o kabely, upadla jsem a říkala, no, to je jasný, no, tak to s tomu musíte být vy, no. Takže,
1: no, protože řekla takový správný jaderní ještě slovo, že jo, to, a to se mu líbilo, panu režisérovi.
2: To by spíš bylo role pro tu Jirku Krečmerovou, ale spíš ta Dorota.
0: Vy jste prostě zaklela a on si řekl, aha, to je moje
2: prostě
0: princeznička.
2: Zaklela,
0: děkuju, potles pro vás, díky. Dana Bartuňková. No a pojďme pozvat taky nějaké chlapy. Já vám rovnou prozradím, že mám v zásobě ještě 2 a v tuto chvíli pozvu muže, který vždycky udivoval tím, jak je technicky zdatný, jak je dokonalý, jak umí věci rozhýbat. Inženýr Pavel Pavel. Pavel, pojďte takhle, ano, tady už někdo říká sochy, jo. Jak se řekne Pavel, tak hned sochy. Řekněte něco k sochám. Dobrý den a vítejte v tobogánu.
4: Dobrý den, všichni vás zdravím. Mám začít se sochami?
0: No jasně.
4: Dobře. Sochy jsme rozpohybovali před 20 lety. Zrovna tento měsíc, to je 20 let, co jsme stěhovali na Velikonočním ostrově sochy Moai, tak jak vykládali staré domorodé legendy. Takže ne mimozemšťané, ale šikovní domorodci. Šikovní domorodci a vlastně skoro před 25 lety i šikovní kamarádi ve Strakonicích, kteří mi pomohli sochu vyrobit z betonu a pak ji rozpohybovali tak, jak to vykládala stará domorodá legenda, že se sochy kymáceli, nakláněli, otáčeli a kráčeli takto.
0: Pro naše posluchače tobogánu jenom musím říct, že právě předvádíte jeden z těch kolosů, že jste tak trošičku, ano, takhle jste s nima mával? Takhle?
4: Ano, a v podstatě proč řešení přišlo z České republiky nebo z Československa tehdejšího? To, co jsem vám teď tady divákům předváděl, tak to je kráčení našeho goléma z krásného filmu Císařův pekař, takže nic nového pod sluncem.
0: Pavel. A teď přijde ještě jeden chlapík do té naší party lidí, kteří mají rádi slunce a teplo. Mimochodem, pane inženýre, já jsem se nezeptal, vemte si ještě mikrofon, máte vůbec rád teplo, sluníčko a zapotil jste se při tom, když jste ty sochy rozpohybovával?
4: Já mám rád i teplo, i sluníčko, ale i zimu. Když někdo nadává na počasí, já říkám, buďte rádi, že vůbec nějaké je. A samozřejmě přistěhování, co jsem se velice zapotil, protože domorodci uměli dobře španělsky, což jsem já neuměl, uměli špatně anglicky, což jsem také uměl stejně špatně jako oni. Takže ta komunikace byla úžasná. Oni nehleděli na žádné bezpečnostní opatření. Oni stáli přímo u sochy. Já říkal, bacha, když ta socha spadne na vás. Oni chtěli být ve filmu, oni chtěli být v záběru fotoaparátu. Takže jsem se skutečně zapotil a když ten pokus skončil, tak jsem si odehl několikanásobně, že se nikomu nic nestalo, že nám socha nespadla a že se pokus podařil.
0: Tak já vám moc krát děkuju. My se na Velikonoční ostrov ještě dneska určitě podíváme a teď přichází chlapík, na kterého jsem se moc těšil, který má úžasné jméno a úžasnou profesi a vůbec je to famózní člověk. Pane řediteli, doufám, že mě slyšíte v zákulisí. Hlásí se pan ředitel Pražské botanické zahrady Václav Větvička.

0: Nechte mě pozdravit aspoň. Dobrý den, dobré krásné sobotní dopoledne, které tady v tomto prostředí a v této společnosti je povídce teplé, zatímco venku to klouže a je ošklivo, ale můžu vás ujistit, že přesto, že jsem někdejší lyžařský instruktor a strávil jsem v dobách svých studií od takového začátku prosince do března, fláka je studium přitom na horách, tak teď ve stejné době, možná už od října střihá metr, jenom aby už to teplo bylo.
1: No a řekněte mi, Václave, pane řediteli, kdy vám bylo v životě nejvíc horko? Kdy jste se nejvíc zapotil?
0: Každou chvilku. Každou chvilku. Já, kdybych si koupil trpaslíka, tak mi vyroste. A když to řeším, tak jsem spocený jak myš.
1: Tak já doufám, že u nás se zapotíte jen tak jako mile a hezky, že vám tady bude příjemně, jako je příjemně nám, kteří občas přijdeme do toho vašeho království Pražské botanické zahrady. Václave, vy chcete něco říct ještě?
0: Určitě ano, hned tak si nezahraju, já když mám mikrofon v ruce.
1: Já vidím, tady jsem skončil.
0: Tak si nikdo neškrtne, ale já bych to jenom maličko opravil, protože bych byl potom plísněn. Aha. Praha, stejně jako jiná města, má víc botanických zahrad. Naše botanická zahrada je botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Druhá zahrada pražská je oficiálně nyní botanická zahrada hlavního města Prahy. Dříve se nám oběma říkalo stejně, jejich účty chodily na naší adresu a vice versa. Takže jsme se dohodli, že budeme přiznávat svého zřizovatele a mecenáše a slovo pražská, pokud vůbec někdy bude použito, tak s malým p.
1: Děkuju. Myslím, že účty, posaďte se tady, Václave, budou chodit na tu správnou adresu. A my vám teď do vaší botanické zahrady Univerzity Karlovy pošleme tuhle písničku.

0: Mně se líbí, jak Václav Větvička okamžitě, jakmile dohrává muzika, už si bere mikrofon a samozřejmě dělá dobře, ano. Tak.
1: No, vy jste to viděli, dobří svědkové. Ukázal mi, abych si ho vzal.
0: Kdybyste třeba náhodou, zcela náhodou měl v lednu narozeniny, jo?
1: Teď... Ani náhodou.
0: Ne? Ne, ne. Kdybyste měl narozeniny nějak jako... Vzal byste si třeba takovouhle kapelu, která rozehřála by vás tahle muzika?
1: Já jsem, když jsem je viděl teďko, tak jsem skutečně, mě hlavou běžel takový film, jak tam které kytky rozmístit a přemístit, abych je tam pozval a aby tam mohli mít v tom prostředí koncert. Ovšem...
2: Můžu?
1: No samo.
2: Jestli pak víte, pane řediteli, že jeden z našich plakátů byl pořízen právě ve vaší botanické zahradě, který mám na mysli plakát Kučerovců.
1: Ano, ano.
2: To tam ještě u vás sloužil Honza Mašek, který už ano. Je po smrti. Ale tenkrát nám na černo, abyste to nevěděl, tak nám umožnil, aby jsme se tam vyfotovali.
0: To byly ty účty, co potom chodili, no.
1: Ne, ale...
3: Já musím říct, že mě taky z Havaj Melody. Že my jsme si tenkrát konkurovali, dneska už jsme spolu taky na černo.
1: No, nebylo by to špatné tam takový koncert udělat. Možná třeba právě na paměť vynikajícího kreslíře, úžasného zahradníka, zejména tropického zahradníka a bandžisty. On přece nádherně hrál.
2: Jste kytarista byl.
1: A kytarist nebo kytaristy Honzy Maška. A já zneužiju této příležitosti a dovolím si vás pozvat k ranému brzkému vstávání v neděli 15. ledna, to je ta přes příští neděle od zítřka za týden, kdy budu mít na této rozhlasové stanici pořad Dobré jitro od 5 hodin ráno do 8 a ten bude věnován brodům a brodům s malým a velkým B od toho uherského až po Oxford. A protože Honza Mašek byl z Českého brodu, tak celý jeden vstup bude věnován tomuto úžasnému člověku, který přišel bohužel o život lidskou jaksi nedbalostí.
0: Děkuju za pozvánku, děkuju. Já si přivstanu. Tak Pavel, jakou má rád muziku Pavel?
4: Hlavně dobrou,
0: ano?
4: Ale samozřejmě veselou muziku. Moji rodiče, hlavně maminka, mě ta brala, malé jsem řekl, tahla na divadla, na operetky, takže jsem i trochu tohle, ale jinak táboráky, kytary a jak cestuju po světě, tak vždycky rád poslouchám to, co je produkt té země, to, co tam vykrystalizovalo, takže i Mexiko, když jsem navštívil, úžasný. Milu každou hudbu, ale neumím hrát na nic a mám zakázáno od ženy zpívat, protože...
0: Ani masové písně nesmíte, nic, jo. Pane inženýre, když jste rozpohyboval ony sochy, které vás budou už celý život samozřejmě provázet, jo, nelitujete toho dneska, že jste muž, s kterým je prostě spojován tenhle ohromný čin a vlastně všichni se vás na to ptají už po 20 let a teď po 20 letech tam jedete znovu připomenout. Třeba na vás už tam zapomněli ti domorodci, nebo si říkají, to máme klid, že tady není zase ten chlap z toho tehdejšího Československa. Čili nelitujete toho, že jste se do toho někdy pustil?
4: No tak toho rozhodně nelituji, protože mi to výrazně ovlivnilo život a zažil jsem spousta fantastických zážitků. A to, jak jste říkal, jak mé jméno je spojeno s tím stěhováním, tak protože mám i stěhovací firmu, nebo před lety jsme hodně pracovali, tak když jsme se někde dřeli, tak tam chodili kolem lidi, říkají, helejte, chlapi, pozvěte si toho inženýra z těch Strakonic. Říkám, to jsem já.
0: A jak to přijímali lidé z Velikonočního ostrova, když jste jim tam začali hýbat těmi mohutnými sochami? Jak oni na to koukali? Neříkali si, že jste trochu jako blázon?
4: No, to je skvělá otázka, protože skutečně tam byl určitý vývoj. Oni nejdřív viděli bílého gringa, který je tam něco, jede poučovat, takže taková ta přirozená nedůvěra, co tam chceme dělat. Pak, když jsem je trochu cepoval, aby začali dodržovat ty bezpečnostní opatření, aby se sehráli v rytmu písniček, protože za tu sochu se tahá a ona se rozkývává. A když netaháte ve správném rytmu, tak se ani nehne. Musí se jako zvon třeba a podobně se musí trefit ten správný rytmus a oni dokonce ty písničky znali. Oni nám pak zpívali písničky v určitých rytmech. Takže když se socha konečně po noha a noha nervech a toho mého podcení, že rozpohybovala, tak oni pak začali jásat a říkají, Tukoihu, to jako oni mi dali jméno Tukoihu, jednoho náčelníka, tak oni říkají, tohle budeme dělat příště pro turisty za peníze.
2: Když jste povídal, že jste byl v tom Mexiku, mě by zajímalo, mě říkal můj kamarád Honza Vyčítal, že se tam teda setkal s úžasným úplatkářstvím, jo? Že prostě když odlítával od někud z Mexika naspátek do Spojených států a teď přišli prostě na tom letišti k tomu odbavovacímu pánovi, jo? Tak se podíval do pasu a říkal, halt, vy nemáte vízum. A on říkal, počkejte, ale do Mexika prostě nepotřebuji vízum, tam je bezvízový styk. On říkal, to nevadí. A zkrátka dobře. On říkal, ale mě už za 5 minut letí letadlo. Nevadí, nemáte vízum. Tak prostě pak ten jeho kamarád, se kterým tam byl, tak se trknul do čela a říká, hele, on chce úplatek. Tak šáh do kapsy a vytáhl $50. A ten celník, nebo jak se jmenuje ta služba, tak ten ani nebyl tak slušný, aby šel dozadu a vrátil se říct, tak on to šéf povolil. Ne, rovnou řekl, vamos amigos, vamos, a ušli do letadla.
0: Vy jste se setkal s nějakým úplatkářským na Velikonočním ostrově? Uplácili vás, abyste ušel domů, nebo tak?
4: Na Velikonočním ostrově jsem se setkal s něčím, co mě velice okouzlilo. Když jsme měli najmuté domorodce, protože to bylo za peníze, to není romantika. Kamarádi ve Strakonicích tahali značení, protože je to zajímalo, ale na Velikonočním ostrově se muselo zaplatit. Domorodci napínali lana, hékali, oni ty lana byly prověšený, oni jako dělali, že napínají. Ale co se mi na nich líbilo, že řekli, najměte ještě tamhle kamaráda, přizvali je, aby si i kamarád přivydělal. A to se mi na nich líbilo, protože oni drželi spolu. Co, tak tomhle byl takový zajímavý zážitek, zajímavý suvenýr.
0: Vypilovat to české úplatkářství, ještě o to přizvat kamarády, jako, jo? To je dobrý, tohle.
4: Ne, tohle bych nespovoval. Mě okouzlilo, jak drží domorodci proti zbytku světa pohromadě a podporují jeden druhého navzájem. A to bychom si měli i my.
0: Děkuju. To je, myslím, dobrá připomínka. Tak, Dano.
5: Ano.
0: Bartuňková, kdy vám bylo nejvíc horko v životě? Kdy jste se pořádně zapotila? Kdy jste měla trošku pot na zádech, jako jestli to zvládnete nebo ne? Nebo
5: to je zajímavé. Vůbec... Já tyhle ty trémy moc nějak nemám. Mm-hmm. Já jsem asi zřejmě nějaký takovej, až bych řekla, nenormální typ. Mě to vzrušuje vyloženě, jo. Když je před premiérou nebo před něčím, čeho musím dosáhnout, nebo chci, aby to dopadlo podle mých představ. A naopak jsem jak ty dostihový koněk hrabou před tím startem, jo. A vždycky mám ty kolegy, říkají, ty nejsiš normální, a tam chodí, zvracej různě a podobně, že jo. A já mezi tím teda, počkej, to je dobrý, jo. A mám tyhle ty vlastně pocity. Takže já to nemývám, tu horkou trému, že opravdu ty lidi jsou z toho velmi, velmi špatný někdy a vypadávají jim texty a takhle se třesou, že jo, a mají tenhle ten vibrační. To nemám.
0: A vám se nikdy nestalo něco třeba i na jevišti, kde jste si říkala, a teď jsem v koncích, teda
5: pozor. To jsou legrace nádherný, jo. Mě to naopak, já to dokonce přijímám ráda, když vidím, a vypadl mu text, tak ho začnu provokovat, říkám, nechtěl si náhodou říct, a oni, já začnu tam do toho koktat, ještě se zakoktal, ale maminka přijde, že jo, a oni, ano, to jsem, a říkám, vidíš, dostaneš to ze sebe a naopak takhle improvizuju, jo. A pak si mě říkají, ty blázne, ještě to posunula, on úplně měl blank a nic prostě, jo. Takže naopak mě to baví, no.
0: Já mám takový pocit, že vás člověk opravdu jen tak nedostane. A pozor, Václav Větvička.
1: Já jenom jsem chtěl podotknout, ještě, že není v botanický zahradě.
0: No jako proč?
1: No, tak ten herec, ten brept narovná, jo. Ale kdyby taková situace nastala, my vlečem na zádech 10chlapovou palmu, jo, která váží tunu, jo, tak to se nedovedu představit.
5: No ale zase se říká, pane řediteli, že se na kekytka má mluvit, že jo, tak to abych je ukecala, aby rostly rychleji třeba, nebo ne, že by, nebo aby rozkvetly, když nechtějí kvíst.
1: Poslyšte.
5: Já mám doma kytky a měla jsem přede mnou tam byl nějaký majitel, říkal, tady nic. tady to není na jich, tady se vám nikdy nic prostě nechytne. A já tam mám palmu, mám tam vegetaci, já tam mám malou botanickou zahradu a všichni říkají, jak je to možný. Já furt kecám a mluvím a furt s nima, tak oni to k mě koukají a rostou si prostě. No.
1: V pondělí, toto pondělí.
5: Že bychom to mohli spojit.
1: Ano, no, toto
3: ale to
1: pondělí,
3: já můžu potvrdit, protože já jsem měla doma tchýněný jazyk. Jo, který opravdu byl úplně chudinka, když jsem ho dostala takový chcípnutý a já jsem ho dala na bednu, takže on měl prostě pořád, denně měl strašně muziky a navíc, když jsem ho zalivala, jak jsem mu říkala, to je chudáčku malej, hele, on mi vykvet, no. Já viděla poprvé v životě kvet tchýněný jazyk.
1: To někdy dělají tchýněný jazyk, když jsou v posledním tažení. Ale...
0: No, mně se líbí, jak Václav Větvička se neustále snaží prosadit alespoň jednou větou, ale proti tomu
1: tazemu... Já jsem jí chtěl pozvat v pondělí ráno na poradu, protože pak hned, když se tomu platní, zjistím, kolik lidí můžu uvolnit ze zahrady, jo?
5: My jsme změnili jenom silnej tandem.
0: Tak já se musím ale teď vážně vrátit k Václavovi. Václav Větvička si dal hlavu do dlaní a pláče. Že to je, že jsme měli...
3: My dvě, kdyby jsme tam byli, tak tam budou mít pomeranče jak dýně.
0: Co i tomu citrony. Říkáte? Děvčata, teď necháme mluvit pana ředitele. Co tomu říkáte? Dají se kytky, já nechci použít slova, už ovlivnit mluvení verbálním způsobem?
1: Já tomu nevěřím, ale...
0: No, že rostou ze strachu, rozumíte?
1: Ne,
0: když
1: ne,
0: je poslouchá...
1: ne. Tohle je snadno vysvětlitelné. Lidé, někteří tvrdí, že skutečně s rostlinami hovoří a že oni jim potom dobře rostou kvetou, já nevím co všechno. Ne, je to tak. Ti lidé, kteří komunikují s rostlinami, k ním denně chodí někdy dokonce několikrát. A teď jí říkají Mařenko nebo jakkoliv, tu kytku třeba jí pohladí a mechanicky si všimnou, že je tam první mšice, jo? Tak jí zamáčknou a tak dále. Ty patogeny nemají šanci, ta kytka je permanentně sledovaná, tam stečí prst do země, zjistí, že je suchá, zaleje, jo? Ale pořád k ní mluví a je přesvědčená, že tu kytku ovlivňuje svou řečí. Ne, svou mechanickou péčí, který si vůbec nevšímá, jenom proto, že k té kytce chodí. Moje kytky jsou chudinky, aspoň teda v mé kanceláři. Já tam chodím sice denně, ale vody se jim dostane, až když u jiných orgánů se tomu říká, že je na půl šestou.
0: Posloucháte Tobogán, Český rozhlas 2, Praha. A tady je Václav Větvička, ředitel botanické zahrady Univerzity Karlovy, Praha. Pavel.
6: Možná, že máme...
0: odložil mikrofon, již nechce dnes promluvit.
4: Ty květiny máme možná rádi, protože naopak nám nemůžou nic říct, že s námi nemluví, tudíž ani nevíme, co si o nás myslí.
1: To byl důvod, proč jsem zdrhl ze zoologie k botanice. Protože o ty zvířata se musí starat člověk daleko pečlivěji. O těch kytech můžete odejít na 14 dní a oni to zvládnou.
0: Tak já se teď dívám na Milenu Soukupovou. Mileno, zkuste dát nějakou hezkou píseň. Ta první písnička, já to jenom zrekapituluji, tak, s kterou jste nastoupili do dnešního tobogánu, tak ta byla o koni, že jo? Je to tak?
3: Ano, protože já jsem měla svého koně, to asi ti, co znají moji kariéru country, tak vědí, že jsem měla cirkusovýho koně Bondyho, 4 krásný roky jsem s ním zažila a pak mi zahynul a vznikla nádherná písnička Si v koňském ráji, kterou tenkrát napsal Michal David a Zdeněk Rytíř. A málo kdo věděl, že já už o tom bílém koni jsem zpívala vlastně 20 let s kučerovskými písničkami. Nebudu říkat s kučerovci, že s těma jsem vlastně 2,5 roku, ale předtím zde s mojí Havaj Melody. A ta písnička je vlastně o mém bílém koni, jak se projíždíme prérií a jak je to nádherný. A věřte, že to je skutečně nádherný. Ale teď dáme jinou písničku z filmu Vesničanka. Je to písnička... Lelola, tak nic.
0: No, Lelola je úplně
3: kapelník rozhodl a nebude Vesničanka, ta bude až potom. Takže teď bude písnička ze Španělska, která se jmenuje Lelola, přeloženo.
7: Lelola.
5: Jak zvláštní.

0: Bravo!
1: No, zase musím popsat našim rozhlasovým posluchačům, co se tady děje, protože Honza Hroma z toho využil, že je na jevišti a snaží se diváky přemluvit k tomu, aby mu odpovídali.
0: Ano, samozřejmě, protože my pravidelně vždycky poslední středu měsíci hrajeme v pražském klubu Mánes od 8 hodin a tam naši diváci, ty jsou naprosto nacvičený, že když dospíváme, tak celý sál zařve. Ole! Tam už nemusíme nic říkat.
1: Prosím vás, pojďte mu udělat novoroční radost. 3, 4 a...
2: Ole!
1: Tak. Výborně. A teď my tady budeme mlčet a jenom vy. 3, 4 a...
2: Ole!
1: Paráda, velký potlesk
0: pro
1: vás.
0: Ale ceně ta moje půlka tady vpravo, ta byla lepší teda.
1: Já vím, ty chceš tady způsobit takové davové šílenství, aby se nám tady překřikovali. Nikoli, přáteli. My se vrátíme zase k Pavlu Pavlovi, teda... Pavle, já ne, že bych to chtěl nějak příliš rozpitvávat, protože si myslím, že to je téma, kterým taky musíte dostrpět to jméno. Pavel, že jo?
3: Tatínek mi chtěl ulehčit život, tak mi to zjednodušil. Abych nezapomněl třeba, nebo při vyplňování formulářů, je to úžasný. A váš při jejich předávání se na to podívej, říkají, ty si pleteš příjmení a tak dále s jménem.
1: No, že jo, to celý život musíte vysvětlovat, že jo, Pavel, ale taky ještě Pavel, mimochodem teda, já když jsem vlastně přemýšlel nad tím, že dneska tady budu mít pana inženýra Pavla, tak jsem si vzpomněl na ten vtip, musíte znát, jak přijde ten chlapík vyměnit si občanku a oni mu říkají, jak se jmenujete, a on říká, jo, Josef Kejha. A ten chlapík tam za tím okýnkem říká, promiňte, ale... Já jsem se tak zasmál, ale vy teda koktáte. Říká, ne, já nekoktám. Tatínek koktal. A matrikář byl idiot.
3: Pěkné, mně se to jméno vyplatilo právě na Velikonočním ostrově, protože tam ta domorodá řeč, rapanujština, využívá, když chce něco zesílit, tak se to řekne dvakrát. Takže dobře je ryba a výborně je ryva. Takže bylo ryva, Pavel, jako dobrý.
1: Aha. No, vy prý jste se už ale jednou vrátil na Velikonoční ostrovy, nebo ne? No, Velikonoční ostrov V?
3: Děkuji, ano, já tu musím využít této příležitosti. Ano. Dost často se objevuje název Velikonoční ostrovy. To je omyl, který vznikl, já nevím kde. Velikonoční ostrov je jeden, pouze jeden, je to takové skalisko uprostřed oceánu, naprosto opuštěné, 20x10 kilometrů, takže jeden Velikonoční ostrov. Já jsem se tam dostal poprvé v roce 1986 s expedicí Thora Heyerdahla. Jel tam dělat vykopávky, pozval mě, abych mu pomohl rozpohybovat sochy Moai, ale potom jsme se tam ještě s přáteli dostali v roce 1997 a s doktorkou Janou Smrčkovou jsme se tam dostali v roce 2003, kdy jsme tam jeli už po třetí a Jana měla tehdy skvělý nápad, co tam ještě dělat, proč tam ještě jet. Tak jsme vymysleli, že bychom tam mohli přivést tabulky, které by upozornily na ten experiment, protože mezi tím Thor Heyerdahl již není mezi námi a oni mu tam ty destičky nebo na památku toho experimentu nedali. Tak jsme vyrobili destičky a říkám destičky, protože jsme ji udělali v angličtině, protože to je taková mezinárodní řeč. Jo. Pak jsme řekli, dobře, ale to je úřední řeč, je tam španělština, tak jsme udělali druhou, ta byla ve španělštině. Text český jsem měl původní, tak jsme odlili z bronzu další českou, aby si i čeští turisté početli. No a pak jsme ještě udělali rapanujskou, aby to bylo v té echt místní řeči. Tak jsme vezli 4 destičky, taková česká rozecká deska na Velikonočním ostrově.
1: Ale to se mně líbí, to je dobrý nápad. Vy jste vlastně tam udělali docela velké dílo, nepodepsali jste ho, jenom proto, abyste se tam mohli vrátit ho podepsat. Ano?
3: Ano, je to tak a dokonce ta spolupráce s tím Velikonočním ostrovem výborně pokračuje. Je to 2 roky, co se do České republiky a do Strakonic dostavil guvernér Velikonočního ostrova. Řekl, že navštívil zemi, která má druhá nejvíc soch Moai na světě. Velikonoční ostrovy má asi 900 a tady v Čechách jich je už asi 10-12.
0: Jak se vám líbila muzika v těch zemích?
3: Muzika je tam nádherná. Je to tanec hula, šumění palem, bouření moře a do toho ty krásné zpěvy nádherné.
0: Proč se ptám, protože ta hudba, já ji znám trošku, občas se mi něco dostane do ruky, tak ona je taková zvláštní mixáž. Řekl bych, to je něco mezi havajskou a latinskoamerickou hudbou. Tak mně to připadá.
3: Ale mají úžasné nástroje hudební. Mimo kytar, které tam samozřejmě nevznikly, ty byly dovezeny později, tak mají díru v zemi a přesto tenkou kamennou desku a na to dupou a to je jako takový buben.
0: A tak další... u nás na chatě, když jde pod krovím, tak...
3: Tak, tak, ale další nástroj, který mě fascinoval, je chřestidlo, což taky není nic nového, ale z lidské čelisti.
1: No, panečku.
3: Záleží, kolik měl ten neboštík dobrých zubů, když byl dobrý, jako tak má...
0: Já musím nejdřív neboštík, aby z toho byl chřestidlo, Terek.
1: Václave, myslím, že už vás teď přetrumfli v tom... Co jste tady vy dokázal říct, takže už je to všechno smazané. Oni tady teď dokonce vytáhli velmi zvláštní, podivuhodné nástroje hudební. Někdo vám musí půjčit teď mikrofon, ano. Víte, když je tak poslouchám, tak si říkám, to je nádhera cestovat. Cestovat za sluncem, teď ta mořiska brázdit, jo, ty oceány. A vy prý jste člověk, který zrovna moc nerad cestuje.
4: No, já jsem uvázán, i když jsem to před chvilkou zlehčoval, tím svým rostlinným dobytkem a já se budu opakovat, já už bojte se doma otevřít volejovky nebo ledničku, abych tam náhodou nebyl, jo. Ale já nevím, u koho jsem to utrousil, že ty sedláci od krav taky neodjíždějí a já se o ty kytky přece jenom trochu bojím. Máme být věrni tomu, že tedy jde o teplé rostliny nebo teplomilné rostliny při dnešním teplém posezení, tak čím je technika pokročilejší, my máme teď postaveny skleníky pro 21. století, jak nám řekli technici, kteří je ve 20. stavěli, a tam sebe menší záludnost počítači nebo v čemkoliv znamená, že buď kytky uvaříte, nebo je podchladíte, nebo něco takového. A já se od nich skoro bojím odjet, takže já toho moc nenacestuju.
1: Mm-hmm. Ale kdybyste měl sehrát takový souboj s Pavlem Pavlem, jo, protože jako teď pozvat do botanické zahrady nebo na Velikonoční ostrov. Jo. Teď Pavel, ten samozřejmě má na co nalákat. Teď jsou tam ty cedulky ještě, lidi by si to mohli přečíst tam, že jo?
4: U nás je cedulek víc.
3: Já si musím zalobovat, protože u vás v botanické zahradě už se fotily všechny možné hudební skupiny a Strakonice jsou typické dudáky, dudáctvím. Letos je mimochodem na konci léta Mezinárodní dudácký festival, takže srdečně všechny zvu, tak bychom si mohli domluvit, jestli byste nás tam taky nechal vyfotit naší dudáckou kapelu.
4: Určitě. Dudácká hudba nebo dudy samotné jsou typický nástroj z těch krajin, kde je hodně palem a tropické orchideje, havajští dudáci nebo samojští dudáci jsou proslulí ve světě.
0: Ale...
3: Ano.
1: Samojský dudák, to je úžasná představa.
3: Je pravda, že nejzdálenější dudáci, kteří k nám dojíždějí, jsou z Nového Zélandu.
4: To je úžasný.
0: Pane Pavel, co taky kučerovci, kdyby se u vás vyfotili na třeba nějaký budoucí plagátek, to by šlo?
3: Mám na dvoře jednu sochu Moai, jste zváni.
0: Jak je tak velká, jenom pro představu?
1: No,
0: vejdeme se
1: jako
0: před
1: hromas,
0: ní.
1: Jako... No, to je...
3: Ta je, ve Strakonicích máme vlastně jednu sochu, která má 1,80 m a jednu, která má 4,5 m. Ta se dívá na řeku Otavu naproti Strakonickému pivovaru.
0: To by šlo.
3: Tam byste se vešel, ano. Tam byste se nezakryl.
1: Dano Bartuňková, co byste si vybrala? Riskovala byste cestu na Velikonoční ostrov a nebo raději, jak si, ne do pekla, tady někdo řekl, vyhrajete o těch čertech, já vím, ale cestu do ráje, tedy do botanické zahrady Univerzity Karlovy.
4: Ano, děkuju. Až dáma odpoví.
5: Mě by ten ostrov strašně zajímal, nebyla jsem tam. A fakt je to krásný ty sochy vidět a to rozhejbání vůbec, ty tahy tam, to taky, a ta hula, to taky, to musí být úžasný. Čili to by mě velmi zajímalo, protože botanický jsem každou chvilku, bydlím na Karláku, takže tam dost často chodím, mluvím k těm kytkám, proto vám možná tak kvetou, i když tvrdíte, že ne, ale je to...
1: Ne, počítače, Bartuňková to tam
5: tady
1: dělá.
5: Tady to půjde do takového ostrého konfliktu, no. Ale myslím, že ten ostrov by teda opravdu vyhrál.
1: A vy byste se nebála a vy byste pomáhala třeba těm domorodým obyvatelům tam rozhýbat ty sochy?
5: Určitě, no, to může být nesmírně vzrušivý, že jo, to...
3: Je, já taky mám k tomu pak, když ta socha zrovna nespadne, což se taky občas stane. Oni mi tam, já jsem seděl s ministrem kultury tehdy, na recepci a tak se
1: jak
3: tam vedli.
1: Jo, takhle, na recepci. Takhle,
5: jsme seděli prostě.
3: On, aby řekl něco zajímavého, tak říká, a co se stane, když ta socha spadne? A tak já jako technik v zápalu boje jsem říkal, no, ta socha je zúžená v krku, takže když spadne, tak se přerazí většinou v tomhle místě. A on říká, no, v krku, no. A on říká, no, když se tohle stane, tak vás nechám zastřelit. V Chile tehdy, chilský...
1: Jo, to byl chilský
3: ministr. Ano, chilský ministr.
5: Kolik ta socha váží teda?
3: Ty sochy jsou od metrové výšky, která váží pár desítek kilogramů, až po 22 metrů.
5: Tak když spadne.
3: A tam váží skolem 130 tun.
1: A on říkal, že vás dá zastřelit,
3: když spadne. V té chvíli, dovolte si přece dobu před 20 lety, kdy mě v Chile řekli, že si ta socha spadne, že mě nechají zastřelit, tak to jsem se také ohrosil a říkám, ale to já bych vám poslal tu, co mám ve Strakonicích. A on říká, my střílíme rychle.
5: Má to zase tu výhodu, že by měli hned lom, kdyby to spadlo, ne? Tak, že by se udělala taková jáma.
3: Pak, když byste se mnou jela, my už tento
1: ne, to
3: rok
1: by se ministr
3: nic
1: zastřelil
3: stěhovat
1: sám,
3: nebudeme. My už tam jedeme jenom slavit 20 let, vezeme tam sebou výstavu, promítáme film Návrat na Rapanovi, který jsme tam natočili.
5: Mohli byste s Čertiny jsou žerty třeba taky tam.
3: Tam myslím si, že do té kultury byste nám mohla přispět. Ano. Takže pozvánka.
5: Děkuju.
1: Tak Václav Větvička, jestli pak teď začínám chápat, jo, tu vaši letoru jako spíš necestovat a být jak si doma, protože podívejte se, Pavel chce udělat velmi zajímavou věc. Chce rozhýbat sochy, které nikdy předtím nikdo ještě nerozhýbal. Chce přijít na kloub něčemu zvláštnímu.
3: Vyjma těch domorodců, kteří ano. To kdysi dávno dělali bez problémů.
1: Tak, ale to se vám jako... Ale vám se nakonec potom, jak si povedlo udělat tohle, co ti domorodci před mnoha lety, jo, a teďko vy si říkáte, ne. Já tohle to přece se nenechám zastřelit kvůli nějaké soše, že jo?
4: No mě to zatím nikdo nenabídnul. Tedy z ministru.
1: Co je pro vás, jako pro ředitele botanické zahrady Univerzity Karlovy, největším dobrodružstvím?
4: Já budu velmi skromný. Každý konec ledna, teďko, co jsou ty ledny teplejší, tak... se těším na to, jak rozkvetou jehnědy tureckých lísek, protože v zápětí 10 minut od Václavského náměstí je tam záplava zlatých nebo žlutozlatých talovínů. Tu vystřídá 2500 sněženek a bledulí, pak asi 14 000 ladoniček. A to je pro mě úžasné dobrodružství, protože já jsem konzervativec, nesmírný konzervativec, a to, že je to každým rokem takhle v neměném pořadí, je pro mě jedna z mála životních jistot.
1: A můžeme to brát jako takové vaše osobní poselství třeba do tohoto roku, jako mít takovéhle hezké životní jistoty?
4: V každém případě přál bych to každému a možná, že bychom na sebe byli pak vzájemně hodnější.
1: Václav Větvička. Honzo Hromasi, jaké ty by si měl poselství do roku 2006?
0: Cestujte. Je to krásné, mně se podařilo po té revoluci si splnit několik snů, byl jsem ve Spojených státech, bobil jsem je takhle celý kolem dokola s kytarou a s batohem, byl jsem v Jihoafrické republice, byl jsem v Austrálii, když se tady mluvilo o tom...
1: Ale už ti závidíme dost, tak ztrať to, no.
0: O tom střílení, když jsme přistávali v Singapuru, když jsme letěli do Sydney, tak kapitán to letadla, kapitán Ors se jmenoval, tak říká do toho tlampače, vážení a milí cestující, za 10 minut přistáváme na letišti v Singapuru. Pro vás, kteří zde letíte poprvé, bych rád chtěl říct, že nepomáhejte ani starším lidem se zavazadly, protože pokud u vás bude nalezeno jakékoliv sebemenší množství drogy, budete na místě zastřeleni. A skutečně nám pak v Austrálii říkali, že měsíc předtím tam zastřelili Australana. Vyvlekli ho prostě někam za ten hangár, pokropili ho dávkou a bylo to. Takže prostě oni v těchto zemích, oni s tím nějak nešetří, s tím střílením.
1: Tak vidíš, já jsem tě požádal o nějaké hezké přání do nového
0: roku. Aha, jo, to přání, no já to přání bylo cestujte.
1: Ano.
3: Všichni jsme strnuli dobrodružství botaniků. Teď to je na těch letištích taky. Najdou tu sazeničku, nenajdou tu sazeničku.
1: Ano, ti vaši kolegové často pašujou něco. Václave, no, tak vy už tomu radši nic, jako
6: já
1: ano.
6: Já čekala, že řeknete kveťte, kveťte.
1: Mileno.
4: No, přítomní na jevišti v hledišti kvetou. Tak jako, co bych jim ještě radil?
1: Mileno, ty?
6: No, já bych přála lidem, aby, teda jak říkal Honza, cestovali, aby měli za co. Protože bohužel v téhleté době je to těžký, člověk má sice otevřený hranice, ale v kapse prázdno, že jo, vítr. Takže já vám přeju, abyste měli za co cestovat, ale peníze nejsou všechno. Přeju vám hodně lásky a hodně štěstíčka a hlavně zdraví, protože to ostatní už přijde samo.
1: Děkuju. Vy budete zpívat poslední písničku v tobogánu, Dana Bartuňková.
5: Já bych chtěla popřát všem, aby byli zdraví, to hlavně, a hlavně, aby jsme se všichni měli rádi a byli jsme k sobě tolerantnější.
1: Děkuju, Dana Bartuňková. No a Pavel.
3: Tak samozřejmě hodně zdraví a aby ta naše krásná zem, protože my co cestujeme, vidíme, že ta naše zem je skutečně krásná, aby nám kvetla, aby jsme se tu měli dobře a měli jsme se hlavně rádi a respektovali se.
1: Pavel. Já vám přeju samozřejmě všechno to, co jste teď slyšeli. Přeju vám taky hodně dobré muziky. Poslední písnička v tobogánu. Příště je tady Aleš Cibulka a téma Konec hlasatelů v Čechách. Já myslím, že to bude báječné, tak se zase přijďte podívat a teď už mějte se moc hezky a hezké poledne.
6: A teď ta slíbená, ty jenom ty, tu salatu.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Začíná rozhlasová hra.
4: Chovatelé drobného zvířectva jistě potvrdí, že čekárna u zvěrolékaře je minimálně po sociologické stránce velice zajímavá. A právě tam, do místa, kde se střetávají emoce gradované dlouhým čekáním, zasadila svou hru Hodina mezi psem a andulkou Jana Knitlová. Pěkný poslech.
5: Libu, promiň.
6: No, to je dost.

0: Ty vlastnosti králů.
1: Říkal jsem, že v půl je brzo, když končím ve tři.
0: Jenže ve tři čtvrtě je zase pozdě, když já začínám ve čtyři. Ahoj, bobáko, pušu.
1: Já vím, máš toho taky dost. Tak mi ho dej a běž. Kde pak ho máš?
0: No tady, pojď jezívku, půjdeš k Péťovi. No.
1: Ty ho máš v kabelce? Přece jsem říkal, do krabice odbod. Dírky.
0: Když já žádnou nemohla najít, byl fofr.
1: A v igelitu. Vždyť se zadusí.
0: Bobáku, nezlob. Občanku už mám od polívky a kdyby se mi na ní ještě Josífek
1: by to... Já vím. Tak pojď, Josífku. Dám si tě pěkně pod bundu, no neboj. Tak, pan doktor tě prohlídne a bude.
0: Jsi zlatou Petrášku, já letím, pa.
1: Přinesu ho v sedm. To už budeš doma, ne?
0: Těžko, to víš, na Romanku je nával.
1: Počkej, jak to na Romanku? Máš přednášku, ne?
0: Nekoná se z důvodu mezinárodního sympozia kardiologů. Tak jsem brnkla Romaně, jestli by mě nevzala. Bubáku, co pak nechceš mít pěknou holku? Už měsíc mám hlavu jak koště. To šanci jsem prostě nemohla...
1: Já vím. Takže jdeme, Josívku.
0: No počkej, Apusa. Teda ty seš vážně bubák.
2: Tam se ženeš, blbečku!
1: Dobrý den. Kdo je, prosím vás, poslední? Prosím vás, kdo je poslední?
3: Mám dojem, že tamhle ta hezká slečna s vlčákem.
4: Jo. Má knížku, tak asi neslyší. Ale posaďte se, mladý pane.
1: Děkuju. Jde to rychle?
4: Ne, dost pěkně pomalu. Kolik pásí bude hodin?
1: Pět.
4: A skoro tma. Jo, teďky bude smutno. Večery dlouhý. Víď, bobšo. A kde pak máte pacienta? V tašce? Kanára?
1: Tak nějak.
4: Na Stidlej?
1: Právě, že nevím.
4: A to oni vám ho dají dohromady. Ale ptáčkům to snad napíšou v tabletkách. Přece by nepíchali takový drobátka injekcema.
1: To všechno se ukáže. Promiňte, musím si tu něco dočíst.
3: Ten úraz ale trvá. Asi mu to budou muset fixovat.
5: Prej si to udělal na zahradě.
6: No, Edo, co pak malá. A pak je tam ještě ten váš, ne?
7: Čekám, až se probere z narkózy. Ještě asi hodinu říkali.
4: Ale v oči máte jen jedny, mladý pane. A čtení všeruje na ně mor. Já si je zkazila zrovna takhle, v jedenácti. A od té doby jsem na brejlích. Tamhle ta slečna taky spláče. Drží to skoro u nosu a stejně vidí pendrek.
1: Sednu si k oknu, než rozsvítěj.
4: Vidět není. Topit začnu až v půl šestý. V domě se nájemníci dohodli. Nikdo si nedá říct, až bude pozdě. Proč si nedají poradit? Když co my máme, než tu zkušenost? A oni zas všecko jen to ne.
5: Tímhle se už zabývala fůra lidí a na nic nepřišli.
4: Asi, že hubu si musí každej nabít sám.
3: Jenže oni při tom nabití ještě poraní všechny kolem. A s tím se právě nemůžu smířit. Například můj syn.
8: Další, prosím.
5: Kdo je na řadě? Ten pán v modrém tričku odešel, tak teď tuhle paní s kočkou, ne?
8: Paní Schodná? Zase. Ještě tu bobša něco chytí.
4: Pš, sestří, teď my jsme hodný. Koukejte, teďka někoho pustíme, my se netumlujem, my máme čas. Tady ten pán s jezevčíkem. No, prosím, jděte.
3: No tak pojď, fliku, pojď, pojď. Však jenom pro recept.
4: A jak to bylo, se synem nedopověděl, to jsou lidi. Když se to tak veme, všichni chceme než ten recept, že jo? Co taky jinýho? A kolikrát ho člověk dostane? Snad jsem tak moc neřekla.
1: Promiňte, slečno, ani jsem se nezeptal, jestli je tu volno.
9: Místenky tady nejsou, pokud vím.
1: Už je vážně skoro tma. Jak můžete číst?
9: Těžko.
1: Tak já rozsvítím, jo?
9: Vypínač je u dveří.
1: Abych nepošlapal to vaše zvíře. To je ale kus vlčáka. Má košík? Já ho překročím a pokusím se o světlo.
7: Není tam žárovka nebo co? Před chvílí to někdo zkoušel.
1: Krista pána, hodinu se sem člověk táhne. Tady to vypadá nejmí, na dvě a ještě pod mě. Na jedno světilko bychom snad právo měli, ne?
10: No tak Alane, klid, klid.
1: Aby se neservali. Támhle ten boxer je bez košíku.
5: Ajda se nepere, nikdy.
10: Mladej pane, pes nikdy nenapadne fenku, to si pamatujte.
3: Nasledanou. No to nám pomohli, fliku, co? Zase ty injekce, co těžko seženeme. A zase ti je mám píchat já. Nakonec si budem sami operovat i slepé střevo. No řekněte, slečno, vy byste tomu svýmu píchla?
10: Co? Nikdy.
3: No vidíte. A proč vlastně ne?
10: Určitě bych se bodla.
3: Prosím? Aha. No to leda.
5: Má jít další?
3: Ne. Pustili se zase do toho úrazu, poklona.
5: Klid. Tobě pan doktor napíše jen lísteček. Tebe to bolet nebude.
1: Že jste ho ale usadila. Já taky nesnáším typy, co si myslí, že svět je tu výhradně pro ně.
9: Ale právo máte aspoň na světlo, že?
1: To je snad rozdíl.
9: Vy stojíte o světlo, když to ten pán o někoho, kdo by dal jeho jezevčíkovi injekci.
1: Takže podle vás máme všichni spokojeně čekat, až to ve tmě a zimě tiše dohasnem.
9: Co vám kdo proved, že si to vylejváte na mě? Já si čtu, jestli vám to nevadí.
1: O, pardon. To asi ovládáte Brajovo písmo.
11: Dobrý večer. Maruško.
10: Zavírat, táhne.
11: Když já se prosím jenom rozkoukám.
7: Tady jsem.
11: Nechceš trochu na vzduch?
7: Ne, to je dobré.
10: Tak zavřete už konečně.
11: Pardon. S dovolením. Měli dalamánky. Nemáš chuť?
7: Až pak.
11: Ještě nic.
10: Neboj, Bobšo. Slečna si pejska drží.
9: Ale on nic nedělá, je potichu.
1: Tady ještě nějaký pes. Čí je to pes? Toho pána, co přišel?
11: Ne, my prosím nemáme. My tu máme vevnitř.
10: Kuš! Nuda, no to je snad Bernardi.
1: Zavolejte si někdo toho psa. Prosím vás, udělejte něco s tím psem.
5: Ajdo, ticho.
1: Vás, chyťte si toho psa.
12: Dito, že jsi to ty. No pojď sem.
5: Zůstaň.
12: Hele, Ajdičko, kdo tu je?
5: No, nezlobí. Půjdeš pěkně domů.
1: Konečně. To je taky váš pes?
5: Kde pak můj? Doktoru od vypicha. Ludrá se po celém Břevnově. A domů. Ten, co jsem jen tak zatoulal. Študovaný lidi a nechaj psa toulat. Kdyby ho něco přejelo, tak...
9: Hele. Už je to dobrý.
1: Jo. Vyváděl jsem moc.
5: Čekaj, Radičko. Co lidem zbyde, když se nenaučej milovat zvířátka? Jako ta vzorná maminka, kvůli který jsme tady. Ajda to dítě políbila. Čistě políbila. A ženská se dala do křiku, že musíme na středisko, jestli pes nemá nemoci. A lidi se hned přidali. Jo, lidi jsou zlí. No, aspoň se dáme prohlídnout z gruntu, to nikdy neuškodí. A solux na dutiny, když už jsme tady.
1: A měla ta vaše Ajda košík?
5: Prosím.
1: Ptám se, jestli ten váš boxer měl košík.
5: Ajdička ho hrozně nerada nosí. Je to pro ně jako pro ženskou podprsenka. A je jak za mřížema.
1: Radši za mříže děti.
5: Kdo má rád zvířata, ten to pochopí. Ty jsou náhodou vděčnější než lidi.
1: Pokud se o ně lidi dobře starají.
5: Jak tomu mám rozumět?
1: Proležel jsem tyhle prázdniny na infekci jen proto, že nějaká milovnice psů v Sušici nechala volně pobíhat své miláčky, z nichž někteří měli vzteklinu. A protože nebylo jasný, který z nich mě pokousal, píchali mi měsíc injekce do břicha, aby byla jistota, že ji nedostanu.
5: Ale za to přece nemůžete vinit všechny lidi, co mají psi. No řekněte, slečno.
9: Já myslím, že to muselo být dost příšerný léto.
1: Dík, slečno.
9: Bára.
1: Já jsem Petr. A tohle je Josífek. To je Ondulka.
9: Snad Andulka, ne?
1: Když oni mají jméno podle vlnitých pírek. Papoušek vlnkovaný. La Perriche Ondulée. Trvalá ondulace nebo andulace?
9: Takže Ondulka. To je pěkný.
1: Libunka taky říká, že jsem šílený, ale ona pro tyhle jemnosti nemá pochopení. Větí Josívku. Paní nemá pochopení. Ani si nepřečetla, jaký máš mít vitamíny.
9: To není tvůj?
1: Kdepak. Já nikdy po žádným zvířeti netoužil. Josívku, řekni. Lipu, libu, libunda. Slyšíš? To je talent. Josívku, jaká je libunda? Krásná, viď?
9: Fakt, Josívku?
1: Fakt. Chodím s ní už 2 roky. Ale Josífek je taky ohromnej fešák. Fialová se skořicovou kresbou. Dost vzácný. A libunda má přesně takový oči. Viď, Josívku? Jaký má libunda oči? Jako fiala.
13: Konečně. Teď jdeme my. Pojď, Aido, pojď.
8: Je tu paní Malá.
11: Tady jsme, sestřičko.
8: Pan doktor chce se vámi mluvit.
11: Počkej, Maruško. Já sám.
1: Teď se směla podívat, když bylo světlo z ordinace. Příště se musíš předvíst, Josívku.
9: Představuju si ho podle hlasu. Dělám to tak s lidma. A dost málo se spletu.
13: Teď se to rozhodne, lidi.
10: A jak pak to? No, už jsem si říkala, sedíte tu celý odpoledne.
13: Lišáček je v narkóze.
10: Jděte, paní, vy máte ochočenou lišku.
13: Náš kocour přece. Štíp ho do oka nějakej brouk. Očičko mu pan doktor vyléčil, ale chudák lišáček dostal do hlavy infekci.
10: Brouk do oka? No. To se mimo kocourovi zaplať pambu vyhnulo. Víš, bobšo?
11: Tak půjdeme, Maruško.
13: Jak mu je? Už se probral?
11: Už se neprobere, Maruško.
13: Ne.
11: Infekce byla v celé hlavě. Museli ho utratit.
10: Ale chudák malá.
13: Já chci pít.
11: Radši ne. Pojď, půjdeme. Pro ně je to tak lepší.
13: Pust mě. Já chci pít. Otevřete. Paní malá, prosím vás.
14: Jenom vidět. Pane doktore, vždycky jste na něj byl takovej hodnej.
15: Dělali jsme, co jsme mohli, paní malá.
14: Ano, ale já to vím, já ho chci vidět.
15: Budete ho vidět pořád tak, jak byl s vámi. Ani byste ho teď nepoznala, věřte mi, pane malý.
11: Ano, ano, pane doktore. Pojď, Maruško, pojď. Pojď, opatrně, pojď.
15: Koukám, že ta bába je tady zas. Já se vám divím, sestro. Proč ji tady trpíte?
8: Ale pane doktore, vždyť ona jen sedí, řeje se a povídá.
15: Právě, že povídá.
10: Jo, jo. Tak lišáček už není. Chudáci. Ale aspoň, že jsou 2. Bobšo. Co bych si počala já, kdyby se něco s tebou... Bobšo, už začali? Už to pěj. No jo, bobšo, bude teplíčko, bude veselo.
9: Jak se máš? Josívku, fialo.
1: Spí jako dřevo. On je zvyklý čekat. My 2 spolu vlastně pořád na něco čekáme. Jenže já přitom neusnu, to je ta bída.
9: Proč bída? Jednou se jistě něco krásného stane.
1: Jednou se jistě něco krásného stane?
9: To byla taková knížka. Čekání já mám ráda. Zklamaná jsem vždycky až pak.
1: Když ty myslíš čekání na něco důležitého, já čekám na samý pitomosti. V opravně bod, na poště, v čistírně. Jednou taky na pas. 4 hodiny.
9: A kam jsi jel?
1: Držel jsem místo Libundě, do Francie.
9: Aha. Boty a čistírna. To je taky ona?
1: Nemá čas. První dva roky medicíny jsou nejhorší.
9: A co ty vlastně děláš?
1: Strojárnu. To se nedá srovnat.
9: Ta Libunda je mi nějak povědomá.
1: Nejsi taky na medině? Určitě bys si všimla.
9: Ne. Já už dělám. Sice na vejšce, ale jen u počítače.
1: Libunda totiž fronty nesnáší.
9: Kdežto my se v nich vyžíváme.
1: To zrovna ne, ale všechno má i dobrý stránky. Kdybych to nečekal, nepotkal bych se s tebou.
9: To by mě mrzelo. I když Libundu bych taky ráda poznala.
1: To by sem nikdo nedostal. Ona nesnáší nemocný.
9: To bude teda báječná doktorka. Jeden můj známý zas dělá novinařinu a přitom ho vůbec nezajímají lidi. Taky případ.
1: To se stává. Mně nejdřív zemědělský stroje taky nic neříkali. Ale pak, když mi došlo, že jsou fakticky k něčemu...
9: Jo, ty chceš dělat věci k něčemu. A poctivě.
1: No... Pěkně uhozený, viď?
9: Ba ne. Ale každý to štěstí nemá.
1: Třeba ten tvůj známý změní obor.
9: Těžko. On už tam učí, víš?
1: Tak to je mi ho líto.
9: Cože?
1: Že ho dost lituju. Musí se otravovat.
9: 1-0 vedeš. Člověče, až mu řeknu, že vzbuzuje lítost, tak se zblázní. Alane, to bude gól.
1: Jsem řekl blbost, co? No nic. Zimě si dělá legraci každý.
9: Ne, jenže já se smála jemu. Poprvé. Díky tobě, jsi skvělej, fakt. Poprvé.
1: Co? Poprvé pořád.
9: Nic. Zapomeň na to.
16: Dobrý večer. Kolik je vás tu ještě?
17: Zavírá, topí se. Je nás tu plno.
16: Tak se stavíme radši v pondělí. To se žrá, Ťofino, víc.
17: Co tím vyhrajete, když sem stejně musíte? No řekněte, co tím vyhraje. Musí sem tak jako tak. Víš, Bobšo?
9: Tyhle řeči mám tak ráda. Musíme, musíme. Já jsem tady úplně dobrovolně. Kdybych chtěla, tak se prostě zvednu a... Ty taky, Petře, ne?
1: Jasně.
9: Víš co? Pojď se na to vykašlat. Vlastně... Už se k tomu chystám dlouho, snad půl roku.
1: Snad půl hodiny, ne?
9: Jdeš?
1: Já, Báro...
9: Jdeš nebo ne?
1: Když mě je jí líto.
9: Ty tvý Libundy?
1: Ale ne, Jozívka. On je samička, víš?
9: Jozífek, Ondulka, samička, jo. Některý lidi si teda dovedou komplikovat život.
1: Ale ne. Prostě Libunda se zásadně s ničím nepáře a prohlásila Jozívka, to se ještě nijak nejmenoval za samečka. To až já jsem pak podle ozubí zjistil, že není, chápeš?
9: Jak prostinké. Taky krucina, říkej Pepina. A co je ti vlastně líto?
1: On je totiž, Jozífek, trochu cítit. Tak jako teplem, víš? Já mám strach, že až se nad ním Libunda jednou zhluboka nadechne, vyleje mu brka fiala nefiala.
9: Ti doháje s tím svým soucitem. Nebo se zkus jednou nadechnout ty nad Libundou. Jdeš? Tak jdem sami, Alane.
1: Ale...
9: Náhodou jsem moc ráda, že jsme se tu potkali. Není nad to podívat se v pravou chvíli do zrcadla.
1: Pozor.
17: Žádný strach, Alan je báječný vůdce, s dovolením.
18: Je, co? Proběhnout, co? Proběhnout, no. Tumlovat se nemusíte, ten boxer si tam určitě pobude. To je taky jméno, Aida. To je určitě nějaká protekce.
17: Jaká pak protekce? Mají mu dělat nějaký zkoušky a prohlídnout.
18: Vidíš, Bobšo, na starýho člověka si troufne každej. Co taková žába může vědět? Člověk z penze přece podmazávat nemůže, no nemám pravdu, mladý pane.
1: Ale ten doktor se zdá slušnej.
18: Slušnej. A světlo opravit neopraví. To už je tady třetí den, prosím.
1: Vy jste tady třetí den?
18: Já říkali v krabici, že to nějaký kontrakt.
1: Snad kontakt? To by měla být maličkost.
18: A je. To je vůbec nejhorší. Když padá barák, je naděje, že někdo přijde. Ale na maličkosti se vám každý kraj cvajc.
1: To máte pravdu.
18: No, starý člověk už má zkušenosti. Jen kdyby nás lidi trochu poslouchali, na světě by to vypadalo jinak. Jenže kdo si dá říct? No, kdo? Nikdo. A z toho jsou právě maléry. Je, pojď, Bobšo. My si tady sednem. Pěkně k teplíčku, když ta slečna odešla. No, maléry, maléry. Oh, věčně věku, maléry.
19: Kuš! Co to bylo?
20: Alan, vrací se do fronty.
18: Ale my vám to tu obsadili, slečno. Potřebujeme se s Bobšou trošku prohřát. My mysleli, že jste šla na furt.
20: Já taky. Ale to nevadí. Sedneme si z druhé strany. Snad už to nebude dlouho trvat.
18: Jak je teplo a tma, tak se mi hned chce spát.
20: Ty se zlobíš, Petře?
1: Ale vůbec ne. Já myslel, že ses naštvala ty.
20: Naštvala. Jenže asi málo.
1: Ale já...
20: Na sebe.
1: Přemýšlím, jak ty dva roky s Libundou utekly a...
20: A?
1: A nic.
20: Hele, Petře, můžeme si pustit muziku, chceš? Mám tu Magiča z Brusunovej pásek. Ovšem klasiku, jestli ti to nevadí.
1: Aby nás doktor nevyhodil kvůli Rámusu.
18: A teď si to puste potichu. Já při rádiu vždycky usnu.
20: Mám sluchátka, ne? Budeme dohromady dvě uši. Taky jsem to ještě neslyšela. Beethoven klavírní koncert. Tak poslouchej.

0: teď je pro každého všechno veliký, fantastický, obrovský, neskutečný. A když je pak něco fantastického doopravdy, nemá tomu člověk ani jak říkat.
1: Ze všech lidských výtvorů je hudba asi nejméně lidská. Kdo ji umí poslouchat, je větší a lepší člověk.
0: Teda, ty seš...
1: To nemám ze sebe, ale tady z knížky pana Liserána. Ten se uměl dívat, to taky neviděl.
0: Jak taky?
1: Ty snad tady v té tmě něco vidíš? No? A to je právě šance k podívání zevnitř. Hranice krásy a ošklivosti se najednou úplně promění. Zvuk ti řekne víc než tvář a oči. Je to jako morální hudba. Jsou slyšet všechny hříchy, ať zatloukáš sebe líp.
0: A třeba můj hlas, co přečteš z něj?
1: Že je v tobě hodně lásky, hodně nejistoty, hodně pokory, hodně strachu. Jseš dost správný, jestli o tom nevíš. Přidala bych trochu hrdosti. Proč se pořád s někým srovnávat, když na světě není nic stejného?
0: Máš pravdu. Taky s tou nejistotou. Víš, děsně obdivuju suverény, co vždycky přesně vědí, jak na co. A fakt je to vždycky správný.
1: Fakt?
0: No, někdy třeba ne úplně, ale jde o cíl, ne?
1: Myslíš?
0: Já myslím, že někdo si prostě může dovolit všechno a někdo míň. A třeba hele, Libunda. Tak když si něco umane, nakonec to dostane. Jako tu kombinézu. Děsně jí slušela, vyžebrala ji na jedný holce, co má rodiče někde na ambasádě. A teď, když ji ta kombinéza přestala bavit, prodala ji.
1: Jakože jí měla dát zadar, když ji dostala. No jo, ale na druhé straně.
0: Ale ona ji prodala tý samý holce, od který ji vyžebrala. Sice za stovku, ale stejně. To je, viď?
1: To teda je.
0: Libunda jí vysvětlila, že tu stovku potřebuje a že zájemců je spousta. Holka hadr chtěla pro nějakou známou, tak solila.
1: Petře. Jaký hlas má ta tvoje Libunda?
0: Normální. Teda spíš hlubší, jako naléhavý. Mně se to ale líbí.
1: Jistě, já to chápu. Promiň.
0: Ona si to prostě může dovolit.
2: Tak jak jsme na tom, přátelé? Už jsem na řadě?
3: Kdo to? No přece já.
2: Odskočil jsem si, že Bertík moc štěkal. Čekali jsme ve voze. Byla před námi paní s kocourem. Už šla?
3: Pán v modrém tričku, my už mysleli, že jste pryč, na dobro. To půjdete hned teď po boxerovi. Bobša mi totiž usnul a nechci ho budit. Mám čas.
2: On, když Bertík moc štěká, tak se rozkašle. Ale teď už je tu klid.
3: Tady psi neštěkají, pane. Tady má každý strach.
2: My ne, Bertíku, že ne? Mě jen kašel, že jo? Nechceš bombonek, Bertíku?
1: A Petře, není to zabíračka chodit s takovou holkou?
0: Někdy dost. Jenže já vím, že ona mě vlastně strašně potřebuje. A ona to ví taky.
1: No jistě. Kdo by chodil s Ondulkou k doktorovi?
0: Ba ne. Ona nikoho nemá. Holky závidějí, kluci z ní mají trochu strach... A rodiče ji milujou, ale vůbec nerozumějí.
1: Jak jinak?
0: Fakt. Nic si nezakážou a tak nemá proti čemu bojovat. Víš, co je to dostat se na Medinu? A když toho chtěla za půl roku nechat, jenom pokrčili rameny. Tak přirozeně študuje dál.
1: Pochopitelně. Vorat život sobě už není taková zábava, jako ho vorat rodičům.
0: Ty ale umíš věci pojmenovat.
1: Hodně čtu. A pak cituju bez udání autorů většinou. Taky mám pár chytrých kamarádů. Zvláště jednoho. Ten ti umí řeči plynně o čemkoliv, kdykoliv, s kýmkoliv a s vtipem.
0: Dost pochybný nadání, ne?
1: Někdy slouží líp než jiný.
0: Tohle už jsem Libundu odnaučil.
1: Co?
0: Řečičky kolem, polopravdičky.
1: Vážně?
0: Byla to facha. Odjakživa říkala jen to, co se jí hodilo. Ne vyložený lži, jen tak mírně zkreslený, aby vypadala dobře a nikdo na ní nemohl. Pak jsem byl ve špitále. Ona jela do Francie s ním. A najednou všechny ty kličky a smyčky, kterýma mě omotávala denně v telefonu, luply. A byla z toho jednoduchá šňůra. Tak zrovna namašli.
1: Ty ses chtěl kvůli ní.
0: Ale ber to obrazně. To víš, když zjistíš, že chodíš s holkou, která má dokonalou vexelštube, radosti neskáčeš.
1: Ale jak to, že tu jsi s Josívkem?
0: Pak prosila, že se s ním rozešla, že mě potřebuje, že to beze mě může zabalit a že už nikdy.
1: A vážně nikdy?
0: Tak je to lepší.
1: Aha.
0: Když já jí mám rád. Jsem slaboch, viď?
1: Kdo není?
0: Třeba ty.
1: Nic o mě nevíš.
0: To nic. Bohu tě stačí. Mám oči, ne?
1: Prosím tě, mlč.
4: Tak nashledanou, pane doktore. A děkuju pěkně. Pojď, pojď, Anjičko, pojď, pojď, pojď, malá, no. Pojď.
5: Další, prosím.
6: Ta paní s kocourem? Spí? Tak kde mi, Bertíku? Tak pojď ty do šťáku, pojď. Pojď, pojď, pojď, pojď.
1: Řeknu ti další citát. I cesta dlouhá 1000 mil začíná prvním krokem. Hlavně, když to člověk ví.
0: Pořád musím myslet na tu muziku. Nechtěla bys?
1: Jo, jo, poslechnem si ještě kousek.

0: Já to nepochopím. A to byl snad skoro hluchý.
1: Právě proto mohl něco takového napsat.
0: Začínáš být moc chytrá. Na mě.
1: Mohl se věnovat slyšení zevnitř, když ho nerušilo nic venčí. Za všechny výhody, které nám poskytují smysly, musíme zaplatit. Zříci se jiných, o kterých nemáme ani tušení. Konec citátu.
0: Ale to jsme na tom dost blbě.
1: V jistém smyslu. Třeba dneska, kdyby nebylo rozbitý světlo, ani já, ani ty jsme ten pásek neslyšeli. Koukali bychom do knížek nebo po lidech. Přece, když chceš na něco přijít, zavřeš oči a promítáš si to do hlavy. Máš to taky, že tě třeba ve snu mučej a ty víš, že když zamrkáš, probudíš se a bude to dobrý?
0: Ne. A dost bych to potřeboval. Já skřípu zubama a to mě vzbudí.
1: A největší hrůza je vidět se ve snu. Nebo toho druhýho, jaký opravdu je. Pak se přemlouvám, že to neplatí, že to byl jen sen. Ale něco stejně zůstane.
2: Já! Jdeš!
0: Paní.
2: Už je čas? Už mám jít?
0: Je vám špatně, paní?
2: Je, mně se zdálo o čertech. Bobšo, spí, je čas. O čertech? A děti? Není to sranda?
0: Josívku, ještě chrníš? A máš pravdu.
1: Víš, když jsem v září začala jezdit do práce, vždycky jsem chtěla vystoupit o 2 stanice dřív a projít se alejí kaštanů. Začínala 4 obrovskými stromy, co stoupaly do kopce. Úplnej tunel krásy. Nedávno jsem to konečně udělala a představ si, že alej tou druhou dvojicí končí. Za ní jsou už jen zahrádky s ukoptěnýma boudičkama.
0: To člověk zjistí o dost věcech. I lidech.
1: Jenže na té stanici samozřejmě už nikdy nevystoupím. Kdež to s ním? Promiň. Já se poslední dobou nemám nějak ráda.
0: Moc přemýšlíš. To Libunda, když má špatnou náladu, prostě na pochodu je před zrcadlo, zaraduje se, jak je pěkná a je po splínu.
1: Léčba vlastní krásou. Taky dobrý. Vydrž, Alánku, teď už to přece vydržíme.
2: Aha, ty chceš ven, Bobšo. No tak pojď.
0: Otevřu vám, abyste viděla.
3: Je, to jste hodnej, mladý pane. A počkáte na nás?
4: Děkuju, pane doktore. Děkujeme. Mají další.
1: A šup, Alane, hoď sebou.
2: To je už zima.
3: Děkuju, chlapče, děkuju. Už zavřete, ať mi vyfrcáte teplo. Tady slečně. Slečno. A jo, ona je vevnitř. Ten pes byl ale zvadlej.
0: Zvadlej? Ani nevím, co mu bylo. Ale měla jste jít před nimi, ne?
2: Já mám čas, chlapče. Co pak já? Na mě nezáleží. Ale ona, taková mladá, takový neštěstí.
0: Jaký neštěstí?
2: No jaký? Povídám o té slečně, co nevidí.
0: Co nevidí?
2: No hodinu tu s vámi o tom mluvila.
0: Vy myslíte, že...
2: No, ta se o psa starat musí. To jsou její oči.
0: Ale vždyť si četla a viděla pána v modrém tričku.
2: No, pánovi v modrém tričku se tady mluvilo furt. Na to stačí mít uši. A že si četla? Za mých mladých let se rozmohla móda nosit balíček. Jednou tak vyfotili manekinu do modních rozhledů. A za měsíc už jsme všecky balili prázdné krabičky. Převázali mašličkou a houpali s nima po ulicích. Jo, lidi přijdou na všecko.
0: Já blbec. Mně ale vůbec nenapadlo...
2: Každej má svý trápení, hochu. Každej.
0: Takovýho psa měl u nás pan Sádlo. A ten vážně neviděl.
1: A je to, už sem nemusíme. Naschledanou.
0: Báro.
1: Jo, má jít další.
0: Já... Mohli bychom se někdy vidět.
1: Vidět? A proč? To asi nepůjde.
0: Vlastně nevidět, já jsem přece vůl. Prostě chtěl jsem ti říct, že seš... Že jsem se ještě nesetkal.
1: Hele, já už měla být dávno někde jinde. Třeba se potkáme. A pozdravuj Libundu. Ahoj.
0: Ahoj.
5: Tak, kdo je na řadě?
0: Tady ta paní.
2: Ne, ne, jen jděte, chlapče. No, běžte si.
5: Jděte do ordinace. Já musím zamknout čekárnu, aby nám sem už lidi nechodili.
1: Tak to jsem potřebovala.
5: Tak, paní Schorná, budeme končit.
2: No jo, jo, jo. No tak co naděláme, Bobšo? Domů, zatopit.
3: Ale dneska to krásně uteklo, sestří.
5: Popovídala jste si.
3: Ano, pěkně.
2: Akorát, že žádnej nechce slyšet pravdu. Lidi začnou poslouchat až vejmysly. No, to je baví a tomu taky věří. Nikdo si nedá říct.
5: A co pak jste vymyslela hezkýho?
2: No, dneska smutnýho, sestří. Smutnýho oslepí slečně, sestří.
5: Vy zlobíte, paní Schorná. A když nechcete zůstat doma, měla byste někdy jít do čítárny nebo do klubu důchodců.
2: S Bobšou, nebo... když nás vyhodí.
5: Náš pan doktor se už ptal, proč tady vysedáváte. Tak, Bobšo, dolů stopeň. Musíme větrat.
2: Taky bude jednou starej, pan doktor. Byla to dneska šichta, co?
5: Ale jako každý den. A co pak je to? Knížka, Liserán, Nalezené světlo. No, snad se o ní někdo přihlásí. Tak, dobrou noc, paní Schorná.
2: Tak, v pondělí naschledanou, sestří. Bobšo, pojď.
6: Báro! Báro! No kam koukáš? Mávám na tebe jak blázen. Ahoj, Alane, no pojď ti přijel.
1: Jiří, ty jsi mi přišel naproti.
6: No když tam tvrdneš věčnost, no pojď k pánovi, Alanku.
1: Víš, kolik tam bylo lidí? Dali mi tyhle tabletky a už tam nemusíte.
6: Vážně? No to je paráda, díky. Dneska bych to absolutně nezvládla, Jana už teprve ne.
1: Já jsem ráda, když ti můžu pomoct.
6: Tak ještě jednou díka, pá. V pondělí mám cestu k vám do práce, stavíme se na kafe, ano?
1: Ale Jiří, ta neděle přece, domluvila jsem to sladěnou napevno.
6: Víš, já nebudu moct, Aleš má spalničky.
1: Ale říkal si přece, že...
6: Ale co, pak jsem to mohl tušit, Krista pána.
1: Měli jsme nahrávat, půjčila jsem si toho Rolince a Laděna slíbila, že přijde až večer. Byt na celý odpoledne, chápeš?
6: Vážně to nejde. A stejně nemáš kazetu, já ji taky nesehnám.
1: Mám. Koupila jsem nahranou. Hele, Beethoven, poradil mi to v obchodě. Smažeme to a bude.
6: Jindy, holčičko. No co se tak tváříš? No můžu za to, že jsou děti nemocný. Jana toho má za celý týden taky dost.
1: Ale co já?
6: Ale no tak, malá, no. Aspoň ti zavolám, ano?
1: Zavoláš? A kdy?
6: No někdy v neděli, až budu u telefonu sám.
1: Nebudu doma.
6: No pak ovšem nemusím nic zkoušet a riskovat trapné otázky, no. Tak ahoj, miláčku. Dál už se mnou radši nechoď, však víš, no. Pa, budu na tebe myslet.
1: Jiří!
6: No co pak, Varunko?
1: Tu neděli... Budu čekat, až zavoláš.
6: Tak se mi líbíš. Pa. Tak pojď, Alanku, pojď, no, onem, ale ještě už nevím.
1: Jednou se jistě něco krásného stane.
7: Tam nejráš, káčo blbá!

Milá Libundo, s Josívkem je to tak, jak jsem předpokládal. Musí úplně změnit složení stravy. Jistě nebudeš proti tomu, aby během léčby zůstal u mě. Ty jsi mu neměla čas dát ani napít, natož abys nakličovala zrní. Já sice v životě žádný zvíře nechtěl, ale Josífek... Ne. Až se uzdraví, zavolám a dohodneme se. Peníze za klec i za něj bych ti poslal třeba poštou. I cesta dlouhá... Ne, to ještě ne. Život je příliš krátký a krásný na to, abychom se v něm jenom trápili. Jsou i lidi jiný než ty. Takoví, co opravdu žijou. Je hudba, na kterou jsem vedle tebe úplně zapomněl. Existuje i jiný svět než ten, co je tu k tvojí potřebě a spotřebě. A my se tam s Josívkem vydáme. Jistě ti to nebude vadit. Fialová už stejně vychází z módy. Tak. I cesta dlouhá. 1000 mil. Začíná prvním krokem.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru z prostředí čekárny u zvěrolékaře. V roce 1987 ji podle scénáře Jany Knitlové natočila režisérka Markéta Jahodová. Osoby a obsazení. Petr Karel Riegel, Bára Nataša Kalousová, paní Schorná Helena Trýbová, sestra Eva Hradilová, doktor Jindřich Světnica, pan Malý Jiří Dušek, paní Malá Jiřina Prokšová, pán v modrém tričku Stanislav Zindulka, doktor Ráža Karel Janský a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat. A my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu, 19. září, stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli, 20. září, zamíříme do toboganu Tomáše Slámy. A v pondělí, 21. září, si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý, 22. září, nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

kdybych byl malířem slunečných strání, měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem. A

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvíme si hned naše dnešní milé hosty. Jsou to manželé, znamenitá česká herečka Eva Josefíková-Podzimková a její muž, kreativní producent, scénárista a dramaturg Matěj Podzimek.
4: Dobrý den, děkujeme za pozvání a zdravíme všechny diváky a posluchače.
5: Řekla si to krásně.
3: Za vás oba ano. Mimochodem, Evička není na tomto jevišti poprvé, protože před 7 lety měla v Ungeltu na letní scéně divadla premiéru dramatizace Betty McDonaldové, Kdokoliv může dělat cokoliv, kde Evička přímo excelovala. Tak až ti odrostou děti, třeba se kežby do Ungeltu zase vrátíš.
4: Děkuji.
3: Děti, a co vy dva, jak jste se vůbec poznali? No, předpokládám, že při práci, že jo?
4: Absolutně ne při práci.
3: Prosím,
4: my jsme spolu
3: ne.
4: S Matějem vlastně nikdy nepracovali. Říkám to správně, že?
5: Ano, je to tak.
3: No tak nám prozraďte, jak jste se seznámili.
5: Moje verze první?
4: Tvoje verze první.
5: Dobře, já jsem o Evu dlouho usiloval, ona se dlouho bránila a já jsem to vydržel déle.
4: No, my jsme se chvíli tak míjeli a potom už

0: Také díky našim kamarádům, k našemu kamarádovi Petrovi Buchtovi a mojí sestře Lence Daňkové jsme se už vídali tak často a s takovou kadencí, že ta jiskra prostě, to už bylo absolutní křesadlo.
1: Pardon, ještě tam byla třetí sudička, Martin Hofmann.
0: Martin Hofmann taky.
1: Ano, tyhle tři za to můžou.
0: Vidíte, tak Hofmann to se dozvídám až teď poprvé.
2: Angažoval ve váš nebo v tvůj prospěch?
1: Ano, dělal, co mohl.
0: A vyšlo jim to všem třem a nám dvěma hlavně.
2: No, tahle manželata tam mají dvě krásné malé děti, jsou to dvě dcerušky, jak se jmenují?
0: Lotta a Berta.
2: No a kolik jim je?
0: Lotce budou 4 roky a Bertě bude 1 rok. A vlastně mají od sebe téměř přesně ty 3 roky. Tak nám to nějak vyšlo, že holčičky jsou narozeny jenom 3 dny od sebe. Děkujeme.
2: Takže Evička je teď především šťastná máma, mimochodem vím, že po dětech velmi toužila, takže má slastný domov s dvěma dceruškama, takže momentálně asi ani nehraješ divadlo, nebo vzácně natáčíš.
0: Momentálně nehrají divadlo, vzhledem k tomu, že když byla Lotinka malá, tak jsem naskočila docela brzo na jeviště a zpátky k filmování před kameru, tak jsem tentokrát si říkala, že trošku posečkám, že přece jenom té práce bude o něco víc, určitě se dvěmi dětmi, a tak zatím jsem stále doma. Ale od září, respektive od konce této sezóny, už naskakuju zpátky do her, které jsem již naskoušela, ale na nic nového se zatím necítím.
2: A Matěj bude k použití jako otec, který bude hlídat své potomstvo?
0: Matěj je absolutně k použití. Vlastně je to takové zvláštní slovní spojení, ale řekla bych, že Matěj je opravdu otec svých dcer a právoplatný rodič a který zastane úplně všechno.
2: A kreativní producent předčítá třeba svým holčičkám nějaké pohádky?
1: Tak oni mají buď audioknihy s maminkou, nebo pohádky s maminkou. Ne, čteme jim, protože si myslíme, že je to rozvíjí.
2: A kde bydlíte? Máte domek se zahradou třeba na venkově a holky by tam byly na čerstvém vzduchu?
0: Ne, jsme Pražáci. Nevím, jestli to mý přátelé a známí z Moravy rádi slyší, ale jsme Pražáci, Nuseláci.
2: No a svatba byla na Moravě?
0: Ano, tak to svatba byla na Moravě.
1: My jsme si říkali, že by byla dobrá někde na půli cesty, takže byla na Moravě, no, protože já jsem Pražák teda od narození, ale konala se skutečně, myslím, že 20 kilometrů od Hradiště, odkud je Eva, asi 200 kilometrů od Prahy, odkud jsem já.
2: Tak kamarádi, to bylo zahřívací kolo. K tomuhle pořadu patří písničky. My si teď poslechneme tu první. Je to ústřední píseň z pohádky Čertova nevěsta. Režíroval Zdeněk Troška a Eva Josefíková byla tehdy 20letá naivní krásná princezna v tom filmu. Píseň má název Ve dvou a zaspívá ji Monika Bagárová.

0: Takže to zněla písnička z pohádky Čertova nevěsta. To si asi tenkrát musela dělat jako ta 20letá konkurs a vyhrála si ho.
1: Ano, to byl tehdy můj první konkurs a Zdeněk ho pojal trošku jinak, než konkurzy většinou probíhají, a vlastně to bylo velmi příjemné, protože nás tam bylo neskutečné množství všech možných hereček mé kategorie, vlastně jsme tam byli skoro všechny, které si vybavíte, a on nás tam jenom nechal existovat v prostoru a díval se jak se chováme k sobě, jak kolem sebe chodíme, kdy, jaké místo v prostoru jsme si vybrali a co z nás vyzařuje a tak. Nechápu, jakým způsobem se to stalo, že nakonec teda zavolal mě, že jsem byla jako překvapená. Tak to byl takový příjemný konkurs, protože konkurzy jsou většinou disciplíny, kterých se herci nejvíc bojí hned po talk show v mém případě.
0: Ale jsi velmi dobrá i v talk show.
1: Děkuji.
0: No a jaké máš vzpomínky na tu roli a na ten svůj první film? Alena Vránová, se přiznám, ona to netají, třeba nemá ráda Pyšnou princeznu, protože jí celý život všichni spojují s Pyšnou princeznou, a to je opravdu velká herečka, která zahrála několik nesrovnatelně zajímavějších rolí. Ty vzpomínáš tklivě na tuhle svou...
1: Já vzpomínám radostně, a byl to obrovský zážitek. Natáčeli jsme celé léto. Byl to vlastně můj první a poslední film natáčený na materiál. To znamená, že nešlo o digitální kamery, které se vlastně neustále můžete točit dokola, ale opravdu to byl ještě ten autentický zážitek, kdy se čekalo na světlo, kdy se šetřilo tím materiálem, všechno se zkoušelo a tak. Zdeňkovi záleželo na tom, aby na všechno byl čas a aby na place byla pohoda. Tak to já vzpomínám na to natáčení, které navíc ještě probíhalo v mém rodném kraji, na zámku v Buchlovicích, mimo jiné. Takže pro mě to byl opravdu veliký zážitek se vším všudy a vlastně i s diváctvem takzvaně za kamerou, kteří byli moje rodina, moji kamarádi, tak se tam vždycky šli podívat a zasmát se mi, jak třeba mi nejde jízda na koni a tak.
0: Evičko, tak to mám radost, ty jsi mě přihrála, zůstaneme v tvém rodném kraji, ty jsi u Uherského Hradiště, a tam si vlastně poprvé vstoupila jako taková mladička zapálená ochotnice na jeviště. Chodila jsi tam asi do nějakého hereckého kroužku, předpokládám?
1: Ano, chodila jsem do dramaťáku k Hance a ke Standovi Nemravovým. Ráda bych je zmínila, protože to jsou lidi, kteří mě k divadlu přivedli a kteří mi toho dali do vínku vlastně nejvíc. To, s čím jsem přišla do Prahy, tak na tom se dalo stavět, takže to bylo fajn.
0: No a Evička Josefíková zkusila Damu a vyšlo jí to na první pokus?
1: Je to tak, na první pokus.
0: Takže vstupuješ na Damu, kdo tě učí?
1: Učil nás pan Švehlík.
0: Zatleskáme Alojzi Švehlíkovi.
1: A Eva Salcmanová, Daria Ulrichová a Jan Nebeský, to byly naši vedoucí ročníku.
0: A čím absolvovala Eva na Damu? Komediální roli nebo už?
1: No, já jsem...
0: Tím dramatem vypjatým.
1: Bylo to drama, byla to hra Simona Stephense Punk Rock, a já jsem v ní stvarňovala roli Lily Cahillové, a ta hra je vlastně o takovém, bohužel v těchto končinách už také aktuálním tématu, a to je střelba ve škole. Takže to bylo naše absolventské představení a potom ještě Petr Kolečko přímo nám na tělo, našemu ročníku a hlavně teda ženám z našeho ročníku, napsal hru Buchty a bohyně.
0: Matěj Podzimek zaznamenal, ty jsi, myslím, o 8, o 9 let starší, tak to jsi mohl zaznamenat Damáky tenkrát, už ne?
2: Ne, tak já jsem, nevím, to už jsem, vzhledem k tomu, že jsem o 9 let starší, tak už jsem asi tolik pracoval, že jsem akademickému životu tolik nevěnoval pozornost, což byla chyba.
0: Nemuselo jít o akademický život. Mohl jsi vidět už tenkrát mladé herečky a zaznamenat Evičku. No, Evička skončila a šla k mé radosti, myslím, na Kladno do angažmá. Tam jsem strávil taky 2 roky.
1: Ano, je to tak. Vlastně po absolvování Damu mě přivzal Dan Přibyl do Kladna a tam jsem nějakou chvíli setrvala a dostala jsem tam velmi hezké příležitosti. A potom už vzhledem k nějakým okolnostem a vlastně tomu, že jsem byla dost pracovně vytížená i natáčením, tak jsem se potom posunula na volnou nohu a pak jsem zakotvila ještě ve Švanďáku na chvilku.
0: Ale ještě předtím zakotvila a nezapomenutelně v Národním divadle, kde hrála Barunku v legendární inscenaci Babičky. Režie pan Pitinský a Babička byla Vlasta Chramostová.
1: Ano, je to tak.
0: Našli jste si k sobě trochu vztah?
1: No, já pokud můžu mluvit za sebe, tak pro mě to byl ohromný zážitek a vlastně ta největší možná čest, jaká se mi mohla stát takhle na začátku kariéry. A paní Chramostová byla velmi laskavá a úžasná. No, já si zdráhám říct slovo kolegyně. Paní Chramostová prostě byla úžasná žena, hrdinka a prostě taková mentorka pro mě.
0: Mm-hmm. Takže pozdravíme i paní Chramostovou. No ale pak si hrála famózní roli, to chtějí mladé herečky hrát, také v režii Michala Dočekala. V Rackovi tuším, že jo?
1: Ano, je to tak. Já, abych byla fér, tak bych měla zmínit, proč jsem se vlastně k těmto rolím dostala. A to bylo...
0: On tě učil Dočekal, ne? Nebo...
1: Ne, neučil. Ne. To bylo vždycky radostné těhotenství Magdaleny Borové, která ty role naskoušela původně a potom vždycky odešla na mateřskou. A já jsem byla tak nějak po ruce, nebo jsem zrovna byla ve správný čas na správném místě, takže takhle jsem se k tomu dostala a jak zkušenost s panem Pitinským, tak zkušenost s panem Dočekalem pro mě obě byly velmi zásadní a velmi přínosné, tak to na začátek. Mm-hmm.
0: No a pak se zmínila o Švandově divadle, ale to už je možná podzimek, já tě chci vtáhnout do debaty, to už si zaznamenal Josefíkovou ve Švandově divadle třeba, nebo nechodil jsi ani do divadla? Famák.
2: No, do divadla jsem moc nechodil, ale vím, že jsem jí zaznamenal v Kosmu, v seriálu České televize, co by Miss Kurník, postavu, která se tak jmenovala, pardon, a ta mě zaujala velmi, no. Ale tak jako zatím, jako diváka.
0: Tak, Evičko, pojďme před kameru. Tak po pohádce Zdeňka Trošky pak přišly další příležitosti. Dokonce jsi byla nominovaná na Českého lva, nemýlím-li se?
1: Nemýlíš se. Já myslím, doteď si myslím, že to bylo spíš omylem, protože film Fair Play je výjimečným filmem za mě, ale já v něm jenom běžím vedle. Celou dobu.
0: Taky to byla nominace za vedlejší roli.
1: Ano, ano, ano. Tak za vedlejší běžeckou roli jsem dostala tu nominaci a jako vážím si ji, nechci to nějak schazovat.
0: Tak který film favorizuješ nejvíc, myslím, ze své filmografie?
1: Je, to je těžké. To je těžká záludná otázka, ale v současné době, kdy mám doma ty dvě malé holky, a ty mají spoustu kamarádů a kamarádek, tak nejvíc favorizují pohádky. Protože je nejvíc favorizují moje děti a jejich kamarádi. To mi přidává nejvíc bodů u všech, takže pohádky bych vypíchla z toho seznamu.
0: No, nejvíc do povědomí se i dnes dostává herec díky televizi. A ty jsi mě fascinovala, Evičko, v charakterní roli. Vyzrála opravdu v charakterní znamenitou herečku, ta podzimková. Ten seriál se jmenoval Sedm schodů
1: k moci.
0: To
1: děkuju.
0: Byla výjimečná příležitost. Evičko, a teď si dáme rozhlasovou ukázku. Ta totiž také patří tradičně k této rozhlasové hodince. Jmenuje se Opravená pohádka, režie Hana Kofránková a spoluúčinkují Klára Sedláčková-Oltová, Lucie Polišinská a Petr Náružný. Tak jsem zvědavý, jestli si vzpomeneš na tohle rozhlasové natáčení.
3: Já jsem ho viděla první.
4: Ale no tak, Sáro, přece se nebudete hádat kvůli nějakému papíru.
3: Ale tatínku...
4: Pojďte ke mně. Chci vám něco říct.
5: Tak dobře.
6: Já uprostřed.
3: Ne, ty jsi seděla uprostřed minule.
6: Ale teď jsem vyhrála ve vlaštovkách.
3: Jenže vy jste mi sebrali ten nejlepší papír.
4: A dost. Tady si sedne Bára, tady Sára, tady Klára a všechny budete sticha.
3: Ano, tati.
4: Děvčátka moje, Dnes očekávám vzácnou návštěvu.
6: Já vím, zase nějaký princ.
4: Přijede k nám.
3: Holky, pamatujete, jak jsme tomu minulému udělali pod koněm náledí?
4: Jo. Přijede k nám.
3: A jak on nemohl nasednout.
4: Přijede k nám.
6: Holky, mám nápad. Sestrojíme si samostříl na vlaštovky, ano. Až tady ten princ přijde.
4: Že se rozčílím, jestli okamžitě nestihnete, půjdete do hladomorny.
3: Jo. Hladomorny.
6: A já si tam vezmu křídy a...
4: Ticho, ticho! Přijede k nám největší odborník na pohádky, pan...
3: Já chci prince. A já chci do hladomorny.
6: A já chci sedět uprostřed.
4: Už toho mám dost, stráže.
5: Ano, jasnosti.
4: Odveďte je.
5: Ale kam, jasnosti?
4: No, kam? Do hladomorny přece.
3: Jupi!
4: A zařiďte, ať tam mají dost jídla.
5: Ano, jasnosti.
4: A hlavně, ať se nedostanou ven po celou dobu návštěvy, kterou dnes očekávám.
5: Ano, jasnosti.
6: A přineste nám tam křídy a syrový vajíčka.
3: Holky, nakreslíme si křídami na zeď bizona a budeme se do něj trefovat.
6: Křídy, vajíčka a syrový.
5: K službám všechny vaše jasnosti.
0: Hru napsal Jan Jícha, její název Opravená pohádka. Evičko, já jsem si nepřečet z tvé tváře, že by si pamatovala na to natáčení.
1: Ne, mám nějakých pár matných záblesků, ale je to, nevím, jestli tam je uvedený rok výroby.
0: Rok 2011.
1: No ano, takže to je opravdu strašně dávno.
0: Není.
1: Ale práce pro rozhlas byla báječná.
0: Teď pokračuje?
1: Právě, že moc ne, moc nepokračuje, teda vůbec nepokračuje, ale u mě se to asi přetavilo potom v dubbing, no, takže tam mě můžete hodně slyšet někde.
0: To jsi mě překvapila. Pozimková dubuje a ráda.
1: Pozimková dubuje ráda. Je to příjemné, že člověk vybije ty emoce, naladí se na tu postavu, ale zároveň ho u toho nikdo nevidí.
0: Ale na Josefíkovou je hezký pohled, na Podzimkovou, promiň.
1: Děkuji.
0: Takže Evičko, to byl vstup věnovaný tobě a teď se vrhneme na Matěje. Matěj je Pražák a původně studoval filmovou vědu, jak jsem se dočet, na Karlově univerzitě. Pak si přesedlal na FAMU, scénaristika, dramaturgie a dnes seš kreativní producent. Tak pojďme si říct pro rozhlasového posluchače přehledně, co obnáší práce scénaristy, dramaturga a kreativního producenta. Takže studoval si scénaristiku a zběhl si z filmové vědy, protože jsi nechtěl bádat o filmu, ale chtěl si filmové scénáře psát. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Takže FAMU.
2: No ono to, ještě jsem vedle toho studoval srovnávací literaturu na Filozofické fakultě jako dvojobor s filmovou vědou a jenom měl jsem pocit, že pokud budu, moji oba rodiče jsou učitelé, že se potřebuji nějak vzepřít tomu, že budu je ostatním říkat, jak to mají dělat a že to zkusím dělat sám. No, tak proto jsem se pak po dvou letech studia na filmové vědě rozhodl zkusit FAMU.
0: A tak to ještě na první pokus přijali?
2: Ano.
0: A kdo tě učil třeba z vyhlasných scénáristů na FAMU?
2: Tak vedoucím dílny v druhém ročníku byl Petr Jarchovský.
0: No prosím tě,
2: ano,
0: to je trefa, ne?
2: Ježíš, to byla trefa. Hlavně pro mě, pro něj úplně ne, protože mi ta adaptace velmi nevyšla, ale pojďme dál. A vlastně díky němu potom jsem, díky té adaptaci, co jsem dělal v druhém ročníku, tak jsem o mnoho let později dělal, si chtěl zkusit adaptaci v televizním prostředí a díky tomu jsem udělal Smysl pro tumor. No, seriál České televize.
0: Mě fascinoval, jako tady mě fascinovala Evička, 7 schodů k moci, tak Smysl pro tumor byl původně belgický seriál, ale scénář do české podoby přepsal právě Matěj. Takže jsme na scénaristice, absolvoval si FAMU, scénaristiku a dramaturgii a pak už tě uzmula, tuším, televize Nova a tam jsi oddělal, to bylo tvoje skutečné praktické školení v televizním životě, praxi v ulici, je to tak? To jsi psal?
2: Je to tak. Je to tak, já jsem na FAMU skončil vlastně po bakaláři, protože tehdy byl ještě čas, kdy se na té škole příliš neodpouštěla praxe v televizi, že to bylo bráno jako něco méně důstojného. Bylo nám řečeno, že máme dělat noční vrátné nebo takovéhle věci, ale neodpouštěla se praxe v televizním prostředí. Teď už je to jiné, zaplať pánbu, ale já jsem tehdy už dal přednost právě té praxi, protože mě naplňovala víc než to studium, to znamená praxi v seriálu Ulice.
0: Já ti skočím do řeči, promiň, tenhle intelektuál, zjevně intelektuál, nepohrdal nekonečným seriálem spousta umělců tohohle ražení, jak si měla přezíravý pohled na tenhle žánr.
2: Je to tak, včetně mé alma mater, no, ale já jsem si to nemyslel, protože mi bylo jasné, že potřebuju praxi, že potřebuju se naučit a dneska vám i myslím spousta herců potvrdí, že Ulice je vynikající praxe pro práci před kamerou a já Ulici vděčím, řekl bych, za víc než FAMU, co se týče televizního a filmového psaní a taky vděčím za spoustu...
0: Jseš stále i dnes napojen na Ulici?
2: Konzultačně, ano. Ano, chodím tam občas konzultovat dlouhodobé dějové linky, ale vděčím Ulici i za celoživotní přátelství právě například s Petrem Buchtou, Martinem Hofmanem nebo Hanou Maciuchovou.
0: A tam si na začátku psal dialogy nebo i si byl pověřen scénářem jednoho dílu, nebo tam si každý scénárista hlídá svou linku?
2: Ano.
0: Někdo to koriguje?
2: Ano, já když jsem tam nastoupil, tak jsem byl nejmladší ze všech autorů, to znamená, dostal jsem na starost i nejmladší postavy, které tam byly. Každý scénárista má vlastně svoje postavy nebo rodinu, kterou sleduje a takových příběhů je tam 7 až 8, to znamená, vždycky nás bylo 7 až 8 kolegů, kteří jsme společně to vymýšleli, ale každý měl své hrdiny.
0: A vzájemně jste si to nekonzultovali?
2: Konzultujeme si to vzájemně, od toho je tam šéf dramaturg a šéf autor, kteří to zastřešují vlastně celé a mají přehled o celku.
0: Ale myslím, že k téhle pozici se taky popracoval.
2: Ano, ano.
0: Byl svého času i šéf dramaturg?
2: Já jsem byl šéf autor a pak jsem byl i kreativní producent, protože jsem tam strávil v podstatě 10 let.
0: Prosím tě, pouč nás, jaký je rozdíl mezi kreativním producentem a producentem. Producent, pokud vím, pokud touží potom, aby se nějaký projekt zrealizoval, tak na to musí sehnat peníze. Kreativní je ušetřen toho schánět peníze?
2: Kreativní je doslova ušetřen toho schánět peníze, ale věnuje se obsahu, to znamená právě spolupráci se scénaristou, s režisérem, s dramaturgem a posléze i tomu, jak to dostat k vám, k divákům, tak aby se na to koukalo co nejvíce lidí.
0: To je poslání kreativní.
2: Ano, kreativní producent vlastně propojuje celý ten proces tvorby audiovizuálního díla od scénáře až pro ten výsledný tvar.
0: A co je dnes Podzimek nejvíc? Kreativní producent, scénárista nebo dramaturg?
2: Manžel?
1: Tatínek.
0: No ale něco tu rodinu musí živit, tak mi odpověď.
2: No, teď jsem nejvíc pravděpodobně ten kreativní producent, ale už se těším.
0: Čeho?
2: Teď shodou okolností letos půjde ven minisérie Štěstíčku naproti, kterou děláme o korupci ve fotbalovém prostředí, tak to je to, čemu se věnuji aktuálně. A do toho jsme ale s kolegou třeba Tomášem Festkem, se kterým jsem psal seriál Ochránce pro Českou televizi, tak napsali vlastně seriál Ratolesti, který Česká televize bude dávat na podzim, který taky se vlastně věnuje prostředí školnímu a vlastně sociálním kauzám různým.
0: Matěj, kreativní producent si vybere téma, si vybere režiséra, mluví do obsazení, anebo kreativní producent je osloven vedením televize, aby
2: kreativní
0: něco vybral.
2: Kreativní producent je vlastně takový agent té věci, kterou vyrábí prostě třeba jiná produkce, ale on je vlastně ten, kdo zodpovídá té televizi za to, že to splní zadání. To znamená, on, jak se ptáš, on primárně zadává tu práci a vybírá si látky, vybírá si scénáře, vybírá si scénáristy, kterým by ta televize dala práci.
0: Mm-hmm. Tak připomeňme některé projekty. Smysl pro tumor, pak jsi mluvil Ochránce jeden z tvých televizních dítek, jedno z tvých televizních dítek.
2: Ano, dále jsem s kolegy dělal dvoudílný televizní film pro Českou televizi Dukla 61, potom taktéž dvoudílný televizní film Metanol A pokud jde o tu práci kreativního producenta, tak jsem se podílel na minisérii Iveta o životě Ivety Bartošové, která vlastně měla 3 řady a vznikala v posledních 4 letech.
0: Mm-hmm. Evičko, co tebe z toho, co splodil a pod čím je podepsán tvůj muž Matěj, zaujalo nejvíc třeba?
1: Já myslím, že ty věci tady...
0: Jste k sobě kritičtí, řekl bych, že jo.
1: My práci diskutujeme asi na denní bázi. Vlastně vždycky, když se sejdeme u večeře, tak starší dcera nadává, protože rodiče se zase baví o práci a ona má málo pozornosti. Ale ne samozřejmě v nějaké dobré míře. Nechci pozornost zpátky pinkat na sebe. Já bych ještě, Matěj, naposledy mluvil o té Ivetě, zmiňoval Ivetu a já bych ráda zmínila... Zrodílný, nebo to nakonec bylo dohromady, ten dokument Málo mě znáš? A to třeba pro mě, jako pro ženu, která se nějakým způsobem pohybuje v uměleckém prostředí, tak to byla to docela silná látka teda.
2: No, jedním z úspěchů, na které jsem hrdý, je snaha kontaminovat komerční vysílání veřejnoprávním obsahem. A to je právě případ toho dokumentu Málo mě znáš o Ivetě Bartošové, který Eva zmínila, kdy vlastně na dokument, který byl vysílaný od 9:30 na hlavním kanále Novy, tak se koukalo vlastně 1 000 000 lidí, což jenom dokázalo té televizi, že i dokumentární tvorba má vlastně nárok se objevit v tomto čase na komerčním médiu. To mě potěšilo.
0: Mimochodem, já bych Ivetu Bartošovou klidně nechal hrát Evičku Josefíkovou.
1: Děkuji.
0: Hezky zpíváš taky.
1: No, to nevím, ale právě to bych taky chtěla zmínit, že výkon Aničky Fialové mám pocit, že byl neprávem opomenut v letošních i loňských Lvech a že ta teda byla úplně úžasná Iveta a myslím si, že nikdo by ji nezahrál tak dobře, jako ji zahrála Anička.
0: Tak dobře. Pokud jde o vaše původní rodinné zázemí, odkud pocházíte, jsou to vaši fanoušci? Na Slovácku se dívají, když jim hraje Evička v televizi. Mimochodem, jsi sama nebo máš bratra nebo sestru někdo? Taky uvíz umění svých sourozenců, pokud je máš?
1: Ano, ano, já mám o 7 let starší sestru Lenku Daňkovou a Lenka je, myslím si, velmi dobře známá herecká agentka. Takže my, ač spolu nepracujeme, protože stejně tak...
0: Ty nepracuješ skoro s manželem, ty nepracuješ skoro se sestrou.
1: Tak, já chci žít se svou rodinou, já se svou rodinou tak nechci primárně pracovat.
0: Tak to je ale na aplaus. Takže to je tvoje sestra?
1: Ano, to je moje sestra, se sestrou sledujeme svou práci a nebo práci navzájem a držíme si palce, podporujeme se a stejně tak nás podporují naši rodiče, kteří právě buď sledují nás i Matěje v televizi a nebo rádi jezdí do Prahy na divadelní představení a premiéry.
0: A když už dorazí do Prahy, tak jsou třeba babička a dědeček k vašim holkám, ne? Občas.
1: Ano, tak naši snad se na mě nebudou zlobit, když řeknu, že už jsou plně v důchodu, tím pádem mají spoustu času na to jezdit do Prahy nejenom do divadel a na premiéry, ale také hlídat naše dcery a naše dcery je zbožňují a vlastně posledních několik týdnů už poslouchám starší dceru Lotu, jak říká, kdy už pojedu do Vlčnova. Takže takový krásný vztah spolu mají.
0: Matěj, a tvůj rodinný původ, ty jsi prozradil, že rodiče jsou učitelé, máš bratra nebo sestru?
2: Mám sestru Martinu, která pracuje v České televizi na podatelně a je to nejlepší sestra, jakou jsem si mohl přát. Je úžasné.
0: No to je krásné. No a rodiče jsou tví fanoušci, ale asi i kritici.
2: Samozřejmě.
0: Jsou to učitelé, tak nepopřou.
2: Ne, to skutečně jako tam já vím, že s nimi to bude nejtěžší a že když uspěju u nich, tak je snad docela šance, že uspěju i u ostatních. Ale zároveň já chci jenom ještě říct, k tomu jsme se nedostali, když jsme se bavili o práci, že Eva neumí teda přijímat komplimenty, jo? Jestli chcete dostat do rozpaků, tak to, ale ona čte věci, na kterých dělám a je úžasný dramaturg, což je ta třetí to třetí povolání, což je někdo, kdo čte a poznámkuje existující scénář a má vlastně ho činit lepším. A musím říct, nepodceňujte herce nikdy v jejich schopnosti rozumět scénářům, protože oni je čtou jinak, než je čtou třeba právě lidi, kteří píší. Oni musí rozumět postavám, musí rozumět těm dialogům, které tam jsou napsané. A třeba Eva je v tomhle úplně perfektní. Já musím říct, že třeba ochránce by nikdy nebyl tak dobrý, kdyby ona to nečetla a dávala nám k tomu s mým spoluautorem a s mým šéfem Michalem Reitlerem poznámky typu, proč je tato holka taková, neřeknu. A my jsme na základě toho byli schopní to třeba opravit, aby nebyla taková.
0: Dramaturg není vidět, ale je to strašně důležitá profese. On je vlastně oponentem režisérovi a hájí zájmy autora. To je strašně podstatné. A teďka Evička to čte očima herce. To je zase jiná disciplína, herecké vnímání textu?
1: Ano, já jsem chtěla poděkovat Matějovi, že to mě teda dojalo.
2: To nemusíš, často to je tak, že její připomínky vedou k tomu, že opouští místnost, ale...
1: Je to ta oponentura, ano.
0: Tak a je tu opět chvíle pro písničku. Mluvili jsme o ulici, i zazní píseň z tohoto seriálu, také má název Ulice, zaspívá ji Lucie Bílá, text Lucie Paulová, hudba Petr Malásek.

0: Zpívala nám Lucie Bílá písničku s názvem Ulice. Písnička připomněla nekonečný seriál, na kterém se Matěj Podzimek samozřejmě podílel. A vy posloucháte Český rozhlas Dvojku v divadle Ungard. Právě rozmlouvám Jan Hajn se svými dnešními hosty, s Evou a Matějem Podzimkovými. Matěj, tebe naláká režie? To je ještě disciplína, o které jsme se nezmiňovali.
1: Já dlouhodobě spolupracuji s paní režisérkou Terezou Kopáčovou, která je tak velkorysá, že ráda bere scénáristy a dramaturgy na plac, aby jaksi dohlíželi na to, jak je realizován jejich scénář. A díky ní já mám před tím řemeslem režisérským velký respekt. Schopnost rozhodovat se během vteřin mi není vlastní. To znamená, já se přiznám, že toto není moje ambice, protože si myslím, že jsou k tomu povolanější.
0: To je cenné sdělení. Tak Evička se svěřila, že nic nového zkoušet nebude, že se věnuje především dětem, ale budeš hrát, začneš už v září, tak držíme palce.
2: Ano, v Komorním divadle Kalich se vrátím do představení Čas pod psa, které jsme naskoušeli s Terezou Kostkovou a s Mášou Málkovou.
0: No prosím tě to, my jsme vás v Ungeltu dali
2: no,
0: dohromady.
2: No právě proto to říkám. S holkama jsme se potkali tady v Ungeltu, ne, nebo spíše teda na letní scéně, ale tady jsme zkoušeli a byla to tak plodná a příjemná spolupráce, že jsme potom putovali ještě dál společně. A potom nastoupím do studia 2 do hry nebo do představení Líbánky na Jadranu. Zpátky naskočím.
0: To je komedie.
2: Ano, to je řachanda, řekla bych. Řachanda Patrika Hartla.
0: Tak si odpočineš.
2: Ano, ano.
0: Bude žádné trápení se.
2: Přesně tak. Těším se na to, že se vrátím, ale zároveň, že se vrátím ke starým známým. Že asi bych teď nebyla připravená na to naskoušet nějakou novou věc.
0: Matěji, než nám povíš, na čem ty momentálně pracuješ a jaké máš další plány, napadá mě dotaz, to je tak určující, ta sledovanost?
1: No, je to důležitý parametr, já bych to spíš nazval spokojeností diváckou, protože co my budeme bez vás, když natočíme něco, na co se nikdo nebude koukat, tak je to, dle mého, to k ničemu moc není. Pro mě je to jenom jedna z věcí, které sleduji. Samozřejmě ono to má pak jiný společenský dopad, jinou relevanci, když se na to kouká hodně lidí, více o tom mluví a takhle. Jedině díky tomu, jak byl třeba Smysl pro tumor sledovaný, tak se zvýšil zájem o dárcovství kostní dřeně. Pro mě jsou důležité tyhle ty jako věci, které z té sledovanosti potom plynou, ne to číslo samotné.
2: Ano, to bych taky ráda vlastně vyzdvihla, že čeho si na Matějovi velmi vážím je to, že on hledá v každém projektu, kterého se zhostí, nějakou přidanou hodnotu, nějaký vyšší princip a že vlastně je to ta sledovanost, ale že než svoje ego, tak upřednostňuje právě buď službu veřejnosti nebo právě toho diváka samotného.
0: Mimochodem, ta série o Ivetě Bartošové, to je dáno jménem Ivety, jak si měla záruky, že bude komerčně úspěšná, ale byl to citlivě vytvořený umělecký projekt. Kdo byl na startu? To byl Podzimek nebo?
1: Ne. Podzimek zase k tomu přišel jak slepý k houslím, protože na startu byl režisér Michal Samir a producenti Maja Hamplová a Matěj Chlupáček, kteří skutečně k tomuhle složitému, citlivému tématu přistoupili s neobyčejnou empatií. Oni byli se všemi těmi aktéry, které tam diváci můžou vidět, domluveni, měli jejich souhlas, což není v české audiovizi úplně běžný princip a díky tomu taky ty postavy se jmenují vlastně tak jako ve skutečnosti a vlastně tenhle ten přístup mě k tomu přivedl, protože já rád v těch věcech, kterým se věnuji, pracuji s nějakým vlastním předsudkem, který samozřejmě jsem měl jak třeba vůči rakovině, tak vůči, nevím, fotbalu, kterému se věnou momentálně. Ivetu Bartošovou jsem nikdy neposlouchal jako umělkyni, ale ten přístup těch tvůrců mě tak oslovil, že jsem si říkal, tohle je důležitá zpráva, říct, proč se to stalo.
0: Tak a na čem teď pracuješ?
1: Jak jsem teď předeslal, tento rok je takový výrazně
0: seriál?
1: Fotbalový.
0: Ale ty nehraješ fotbal, to tě nepodezírá.
1: Hrál jsem fotbal dřív, ale přestal jsem si ubližovat tímhle způsobem, protože jsem nebyl moc nadaný. A je do kin film Vyšehrad, na kterém se podílím právě taky díky kamarádství s dalším kolegou z ulice Jakubem Štávkem. Tak to je první fotbalová věc a tou druhou bude právě ta minisérie o fotbalové korupci z přelomu tisíciletí, která se bude jmenovat Štěstíčku naproti a do toho ještě chystáme dokument o jedné sezóně fotbalového klubu Slovan Liberec, takže která taky bude
0: poběží na fotbal, prosím, teď já vás večer doma.
1: Já jsem teďka, možná tím vyvažuji prostě nedostatek v pohybu.

0: zpívala nám Iveta Bartošová. Mimochodem, syn Artur dal souhlas, nebo mluvil s ním někdo před tím, než se začalo točit?
1: Jeho souhlas byl naší podmínkou toho, proč to dělat, respektive toho pana režiséra Majka Samira, protože on se jasně zavázal, že pokud by s tím syn paní Bartošové Artur nesouhlasil, tak se to dělat nebude.
0: Je to náš poslední vstup, takže se zeptám, blíží se léto pomalu, jaké máte plány na léto? Holky byly někdy u moře, pojedou k moři?
2: No,
0: dům se zahradou, jak jsem pochopil, mlčela si nemáte?
2: Ne, babičky mají dům se zahradou, aha, takže tam se bude lítat a jíst rybíz a hrášek a tak, to budou báječné prázdniny a my většinou utíkáme k moři v zimě. Když tady je zima, tak většinou utečeme k moři.
0: Takže holčičky byly už máme, v zimě u moře.
2: Ano, ano, tento zážitek už máme za sebou a plánujeme ještě tedy před létem, plánujeme právě návštěvu Slovácka, konkrétně Vlčnova, babičky s dědou na jízdě králů, tak právě se teď připravují kroje pro holčičky, aby měly zážitek se vším všudy. Potom ještě zmíním jednu návštěvu, kterou určitě taky plánujeme, Slovácka, konkrétně Uherského Hradiště, a tam pojedeme určitě na letní filmovou školu. Festival, který já osobně teda zbožňuju a jsem ráda, že letos nám to snad konečně vyjde na celou dobu.
0: Pohádky, takže to se holčiček netýká, holčičky budou u babičky a dědečka, když ty budeš s Matějem v kině.
2: Ano, anebo budeme taky s holčičkama třeba někde na hřišti, v Hradišti, s mými přáteli ze střední školy, ze základní školy, z táborů. Vlastně čím jsem starší, tak tím se ráda navracím na tu Moravu k těm pevným vazbám, které vznikly před 25, 20, 30 lety.
0: A tenhle podzimek umí ležet a nic nedělat v zimě u moře?
2: No, to je otázka spíš na něj, to já nebudu tady žalovat.
0: Co nám poví?
1: No tak když říká, že nebude žalovat, tak jak to asi je? Ne, tak ano, zima u moře
0: znamená. Čteš asi hodně.
1: No tak jo, snažím se jaksi být přítomen duševně, nejenom fyzicky tam, ale je pravda, že letos jsme u moře v zimě byli a to v Kodani. Takže mladší dcera poprvé moře viděla z dálky.
0: No ale viděla malou mořskou vílu.
1: Ale viděla, ano, a to ocenila zejména ta starší lodka, protože pro ní je Ariel velká láska.
0: Je čas na koníčky a co je tvůj koníček? Nebo byl, nebo bude zase?
2: Byl.
0: Až holky vyrostou.
2: Já týden předtím, než jsem zjistila, že čekám dceru Bertu, tak jsem se přihlásila a zaplatila jsem si kurz interiérového designu, 14-měsíční. Já to mám dochozené, tu docházku. Mohla bych získat nějaký papír, ale já bych chtěla ještě takový ten jako státnicový papír, nebo to nejsou státnice, ale je to státní zkouška. A o to bych moc stála, ale zjistila jsem, a teď právě jak dítě jenom rozhazuje ty kastrofy, troly po bytě, takže teď to opravdu nezvládnu. Takže čekám na okamžik, kdy i dcera Berta bude chodit do školky a pak se na to chci vrhnout a je to fakt opravdu něco, co mě jako velmi baví a naplňuje. No.
0: Evičko, a Matěj je praktický člověk? Je to chlap, který je k něčemu v domácnosti? Směje se, váhá, co nám poví?
2: Ne, je absolutně soběstačný člověk, chlap v domácnosti.
1: Neodpověděla na otázku.
2: Rozhodně u nás doma to nevypadá tak, jak to vypadalo v domácnostech před desítkami let. Máme to prostě doma, myslím si, velmi, velmi hezky rozdělené a ta dělba práce je prostě taková, kdo jak zrovna potřebuje.
1: Já to jenom doplním, že není to otázka ani tolik mojí nepraktičnosti, jako Eviny absolutní praktičnosti, že ona je tak zdatná v těchto pracech, že mít jí za zády, když něco děláte, není něco, co byste chtěli, protože jenom její pohled vás vede k tomu, že to prostě nemůžete udělat správně, že když pak opustíte právě tu místnost nebo ten byt a vrátíte se, bude to jinak a bude to lépe.
2: Ne, ale to je moje vášeň právě, ten design a interiér a nábytky a tak, takže veškeré sestavování nábytku, já mám svůj kufřík s nářadím, já mám svoji akuvrtačku a tak, a mě to opravdu velmi baví. Takže myslím ale, že se právě perfektně doplňujeme.
0: Děti, my vám to moc přejeme, my vám tleskáme.
2: Děkujeme.
0: a jsem moc rád, že jste přišli. Pozvolna se s námi loučí naši dnešní hosté. Na závěr zazní píseň, ve které poznáme hlasy Vojtěcha Dyka, Dana Bárty, Matěje Ruprta. Píseň má název Dobrá zpráva a je to ústřední píseň k filmu Prvok, šampon, tečka a Karel, filmu, který je asi 3-4 roky starý a hrála v něm Eva už Podzimková. Ano.
2: Tuším, že ano. Ano už.
0: No a Eva Podzimková a Matěj Podzimek se s námi loučí.
2: Děkujeme vám.
1: Děkujeme moc.
2: Naschledanou.
0: A loučím se s vámi i já, stálý průvodce tímto pořadem Milan Hajn. Naslyšenou a naviděnou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, vlídných tónů neboli příjemné hudby beze slov. Dnes navážeme na téma minulé půlhodinky s instrumentálkami na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V níž jsme vám hráli hudbu z populární detektivní komedie Růžový panter s geniálním nešikou inspektorem Jacquesem Clouseau s tělesněným Peterem Sellersem. Jméno Henry Mancini bylo již od 60. let minulého století ve světě hudby a filmu obklopeno aureolou úspěchu a nakonec jednu jeho skladbu využívá jako znělku zavedený písničkový pořad na přání Českobudějovického studia Českého rozhlasu Melodie podvečera a tou je Moon River, měsíční řeka, která zazněla v orchestrální i ve vokální podobě v taktéž divácky oblíbeném snímku Breakfast at Tiffany's, snídaně u Tiffanyho, který natočil stejný tvůrce jako Růžového pantera Blake Edwards, rodák z Tulsy z americké Oklahomy. Tento film vznikl o dva roky dříve, tedy v roce 1961, na základě stejnojmenné knihy autora Trumana Capotea. Ústřední role ve filmu vytvořili sladoučka Audrey Hepburn a George Peppard. Děj filmu je založen na kousku příběhu jednodušší, poněkud extravagantní a lehkomyslné dívky Holly z New Yorku, která se nechává vydržovat četnými pánskými obdivovateli a čeká na co nejlepší sňatek s bohatým mužem, než se do domu, kde bydlí, nastěhuje mladý literát jménem Paul. Spolu se, jak se dá očekávat, zblíží a kromě jiných míst New Yorku navštíví také věhlasné klenotnictví Tiffany and Company. I po mnoha letech jde o docela příjemnou podívanou, které dává dozajista romantický nádech hudba Henryho Manciniho, včetně zmiňované Moon River, která byla zkomponována přímo do úst Audrey, aby tato kouzelná herečka, ale podprůměrná zpěvačka, mohla svým omezeným

rozsahem zaspívat. Nicméně poté se jí zmocnili mnohem kvalitnější zpěváci. Teď myslím na našeho Karla Gotta nebo Andyho Williamse. Věřím, že vám uděláme radost, když poskládáme za sebou některé melodie z romantické komedie Snídaně u Tiffanyho, tak jak zazněly ve filmu. Na prvním místě Moon River a Jiříka Sal vám přeje klidný poslech.

Jednotlivé hudební partie, které byly zastoupeny v první půlce dnešních vlídných tónů z Českého rozhlasu České Budějovice, měly tyto názvy: Moon River, měsíční řeka, Something for Cat, něco pro kočku, Holly a Breakfast at Tiffany's. Přitom bych snad mohl vysvětlit, že právě rezavý kocour má ve filmu pro jeho okouzlující majitelku Holly nemalý význam. Film Snídaně u Tiffanyho se dočkal celkem 7 nominací na Oscara a skladatel Henry Mancini, jehož nedožité 95. narozeniny si letos připomínáme, obdržel ceněnou sošku za nejlepší hudbu a nejlepší píseň roku, tedy Moon River. Před časem vás, milí posluchači, zaujaly vlídné tóny, které jsme z větší části věnovali britskému pianistovi, ale také autorovi a kapelníkovi jménem Bill McGuffey. A tak bych rád dnes vybral něco málo skladbiček z jeho alba Gentle Sounds, čili jemné zvuky z roku 1970. A ty nahrávky jsou ve shodě s názvem opravdu jemné, něžné, zkrátka vstřícné, příjemné a vlídné. A neodejdeme přitom zcela od tématu první části hudby beze slov. Autorství skladby Natalie patří právě Henrymu Mancinimu. Natočil ji pianista Bill McGuffey se svou skupinou v roce 1970.

Minulé tři skladby měly jednu věc společnou, a to, že pocházely od renomované autorské dvojice Bart Bacharach, Hal David. Ovšem lišily se v interpretech. V posledním případě filmové skladby Alfie šlo o britského pianistu Billa McGuffeyho a jeho studiovou skupinu, přičemž ty dvě předcházející skladby This Guy's in Love with You, ten hoch je do tebe zamilovaný, a The Look of Love, pohled lásky, natočil oblíbený a stále žijící brooklynský pianista Peter Nero pro své album Impressions, dojmy z roku 1968. Přátelé, dnešní vlídné tóny končí a Jiří Kasal vám přeje před poslední nahrávkou Billa McGuffeyho i za mistra zvuku Romana Kambu mnoho romantiky a lásky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Tak dobrý večer, naši milí, je tady začátek 118. hodiny našeho vzpomínání. Papoušek Žanda na mě, jak na mě kouká, vyčítavě, že zase jsem musel zapnout mikrofon a že zase s ní nebudu si hrát, bavit se s ní, že budu dávat přednost tomu chlupatýmu nesmyslu, tomu válci, na který ona tak žárlí. Ale Žaninko, musíš to hodinku vydržet, víš? No jo, podívej, sousedka Lucinka jde po zahrádce. Teďko je tak dlouho vidět, to jsou nádherný dny. Sousedka Lucie, Lucka, Lucko, ahoj, neslyší. Bůh ví, co dělá, možná, že honí taky plže, jako moje žena Milada. Žando, to ty by si s těma plžema poradila, viď? Milada je rozčílená, protože ty plži, oni jsou takový odporný, takový hnědočerný červy, dlouhý a sežrali mi jiřinky malý a cukíny, všecko sežerou a já jich nazbírám třeba kilo za večer tady na zahrádce.

No a radši se ani neptám, co s nima dělá, jestli je hází do Šáreckýho údolí. To je hrozný. To nejsou jako takový hezký šneci, který mají ty chaloupky na sobě nahoře. To jsme jako děti je uctívali, šneky. Jejej, když jsme viděli šneka nebo škeble v rybníce. Pamatujete si ještě, když byly rybníky plný škeblí? Jak jsme se koupali, když jsme vylovili z bahna škeblí, jak jsme jí zkoumali, jestli náhodou tam není perla. Ale tadyhle ty plži, to je pohroma. Tady pro všecky zahrádky

Sousedovic taky znadávají na plže, jak Lucka, tak Ivan, její muž, tak i děti, Ondra, Týna. No vidíte, ty jsem znal jako malý Sousedovic děti, všecky kolem dokola. Jo, když jsem kreslívával vlastně Týna, Týna je pes, Týnu jsem znal taky jako štěně, Nela. No jo, ono se to plete. Jména psů a jména lidí. Tady, kdybych měl říkat jména psů, tak to nevíte, jestli mluvím o lidech nebo o psech. Týna, nebo Sára, nebo Eny. To jsou všecko psi našich sousedů. Za našeho dětství taky jsou krásný jména. Psí jména je třeba klidně Romeo, nebo Xeny, nebo Cindy. Dřív za našeho dětství to byl Ťapka, Fouska, Punťa, Bobík, Harik, Šmudla, Rek, Barik. A teďko je to tedy Týna, Sára, Eny, Romeo, Xeny a Cindy.

Takže ta Nela, dcera Lucia a Ivana, našich sousedů, tady, když byla malinká, tak za mnou chodila a koukala se, jak kreslím. A říkala, ty tak čmáráš vošklivě, jak se na tebe koukám, ty to moc daleko nedotáhneš. A kreslila hezky, když jsem jí dal tušku a nabroušenou tušku a pastelky, tak nakreslila třeba i princeznu a hrad a čerta. Já jet jabko, ty jíš jabko, říká Týna. Nela, vidíte, já si pletu Týnu s Nelou. Ty jíš jabko, no jo, je dobrý? Je, a protože jsem viděl, jak Nela, když může, tak šup a je prstem v nose. Nemohl bys mě dát? Já jsem řekl, no Nelo, můžu, ale ty pořád tady jíš, já koukám, že tady jíš, když se na mě koukáš. Jo, já jím, strejčku, víš, ale to jsou holuby nosní a ty nejsou vydatný. Je to, tak co jsem měl dělat, no? Víš, co v mojí ruce, já tě kousek jabka dám, ale jsi šmudla, víš, že se to nemá dělat. Já vím, no, to je takovej zvyk bošklivej, ona mě to říká i babička, ale to jabko by bylo dobrý.

sousedi. Mít dobrý sousedy, to je dar? Jak jsem řekl, Lucie, Ivan a jeho děti. Ondra, který co ten vlastně studuje? Nějaký programátorství nebo manažerství? No a jejich děda a babička, Růženka, vystudovala architekturu na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Milan, pan docent, že by to byl docent přírodních věd, to není podstatný. Důležitý je, že už je v penzi a má tak nádhernou sbírku poštovních známek. Má rád Turecko a Austrálii. Takový portréty těch tureckých panovníků, ty překrásné barvy fialových, temně hnědejch a Austrálie, tam jsou stařičký známky, taky snad z 19. století. No to je slast prohlížet si, když mám trošku čas, což se stává tak jednou do roka. Možná ani ne. Milánek mě pořád zve a já říkám, Milane, já přijdu a málo kdy se tam dostanu. Málo kdy mě osud dopřeje si vychutnat nádheru poštovních alb sběratelů. To tady všecko je v našem okolí. Sousedi to mají. Soused Milan.

Mít dobrý sousedy, to je dar. Ten zpívá, viď, ten kosák Žaninko. A hned vedle, jak bydlí Milan s Růženkou a Lucie s Ivanem, který mají děti Ondru a Nelu, tak bydlí Bohoušek s Alenkou a ty mají zase Bébu, syna a Alenku, která žije v Torontu, a ty mají zase děti Míšu, teda Michala a Petru. Ty už jsou taky veliký, vystudovaný. Petra je počítačová expertka, ta by určitě dokázala převést moji elektronickou fotografii z komputerového fotoaparátu do režimu JPEG a od e-mailovatý kamkoliv, kdežto to já nedokážu. To jsou výrazy, co? JPEG, e-mail. To je i součást dnešní mladý generace a my starý na to valíme oči jako tele na nový vrata a když je třeba se to naučit, tak housle naučí Dalibora housti a já musím taky začít pracovat s počítačem. To se nedá nic dělat. Ale pro tyhle ty děti je to hračka. Já jsem z toho dost vyděšený, se vám přiznám.

No a Pohoušek, děda Michala a Petry, ten projektoval a stavěl celý barandovský sídliště. A když my jsme stavili před dávnem, to už je víc než 15 let, tenhle ten dům, tak Bohoušek nám ho dozoroval a ten říkal, no, když tam bude diference v rozpočtu, v náš neprospěch 25 korun, tak jim to ještě prominu. Ale když to bude přes 50, tak to už ne, to už se nesmíme nechat takhle šidit. Takovej to byl báječný stavební dozor Bohoušek. No a teď s Alenkou, jak můžou, tak odjíždí na chatu. Děti musí být doma, jak Béba s Jájou, tedy syn a snacha, tak vnoučata, protože musí venčit psy Sáru a Ení. No, vidíte, jaký je to propletenec. A to všecko my o sobě víme. Oni zase ví všecko o nás. Že Žanda musí být v 10:30 večer s Miladou v posteli. To je to krásný sousedský soužití.

a vedle v nejkranějším domě bydlí pan architekt Holeček, který tohleto celý sídliště na Babě projektoval. Teď už je chudákovi špatně, skoro pořád leží, ale jeho žena, ta pochází od Náchodska, ta má modrý oči jako poměnky, té ta modř očí raní v oblohy a pořád se směje. A ta má Evičku jako dceru a ještě druhou dceru, nesmírně chytrou, a to si nespomínám a nespomínám, jak se jmenuje, a ta Evička má za manžela Jaromíra, taky počítačovýho experta. Všude kolem mě žijou počítačoví experti a já jsem takový počítačový nemehlo. A stačí, kdybych jim jenom řekl, oni mě ze vším pomůžou, jenomže já zase nemám čas, no, když oni mají čas. A přes ulici bydlí Toník, taky počítačový expert, a vedle Toníka je fara, kde bydlí náš pan farář, farář Sluníčko, jak se mu říká, který mu už taky tahne skoro devadesátka. Ale ten vždycky v neděli má takový kázání, že v kostele, kdyby špendlík upadl, tak by to bylo slyšet.

věčný světlo, svítí v kostele jako takovej rubínovej drahokam a pan farář jednou, to už je dávno, to už skoro bude 10 let. Jo, ale ještě bych vám měl říct o Holečkovic, Evičce a o Jaromírovi. My ještě se k panu faráři vrátíme. Nezapomeňte mi to připomenout. Evička s Jaromírem jednou našli takový roztomilý zvířátka, který byli takový mazlivý, měkce chlupaťoučký a krásný očička měli jako špendlíky. A oni je chvíli měli, vedně nějaký zvířátka rostly jako z vody, až je pustili na zahrádku. A ukázalo se, že to byly kuny, párek kun, a oni se podhrabali a z té zahrádky utekli. A tady se usídlili a každou chvíli, skoro každý večer, vidím kunu, jako akrobatka běží kuna po zdi, hřbitovní zdi, která je úzká, která je postavená z cihel na štorc, která je úplně uzoučká, takových 10 cm. Dlouhou trasu běží po té uzoučký zdi a potom hup na hřbitovní zeď a běží ještě po té hřbitovní zdi a potom už se někde ztratí. Ztratí někde tam na hřbitově, musí sídlit a moc se jim tady líbí. A nás to někdy mrzí, když tady nacházíme třeba kránu nebo ráno na našem trávníku na zahradě roztrhanýho ptáčka. Jenom pár pírek a trochu krve, tak si říkáme, ty neřádi kuny. No jo, ale každý tvor chce žít. Predátor, dravec. A kuna je dravec.

Takže to jsem odbočil. K panu faráři se musíme vrátit. Pan farář jednou na kázání v neděli, to byl svátek svátosti oltářní, řekl: tak pozdravujte doma a snažte se během toho týdne každý z vás vykonat dobrý skutek. A já jsem se zakoukal vlevo vedle kazatelny. Byla prázdná zeď. Já jsem si říkal, no, tam tak namalovat na celou plochu sololitu, který je 2 metry 25 vysoký a 120 široký, na vejšku takový obraz, třeba Panny Marie s Ježíškem, do modrá. Ta modrá by tomu interiéru, tomu prostoru toho kostela tak slušela. Tak když jsem šel kolem sákristie a náš páter se loučil s farníkama, tak jsem řekl, už jsem se rozhodl, když jste mluvil, patere, o těch dobrých skutcích, já namaluju v obraz. Pater se zarazil a říkal, to nemyslíte vážně? Myslím, to by bylo hezký. A co tam bude? Já jsem řekl, no, když byste souhlasil, já bych tam namaloval panu Marii s Ježíškem. Teď jsem se dal do práce a zjistil jsem, že to je těžký. Udělat tvář Panny Marie, která by měla oduševnělej výraz v očích a ty oči, aby se, znáte ty malby portrétů, kde ať se pohnete kamkoliv v té místnosti, kde visí ten obraz, tak ty oči vás sledujou. A tak jsem to chtěl namalovat. No, dneska tam ten obraz visí. A nejenom ten. A ty oči opravdu se koukají. Ať člověk stojí kdekoliv v prostoru kostela, tak ty oči Panny Marie ho sledujou.

já jsem si říkal, no jo, jeden obraz tak veliký tomu prostoru toho kostela nesluší, to bych chtěl ještě na protější zeď něco namalovat. A říkám to Paterovi a on říká, no jo, když tam stojí ta, tam je ta socha pana Maria Lurdská. Co s ní? To nemůžeme jen tak odstranit. A najednou se stalo něco nečekaného. Auto policie přijíždí, berou se otisky prstů, kostel svatého Matěje byl vykraden, pater zvoní na naší branku a říká, byli jsme vykradený, vzali ty dva krásný anděle na kazatelně, jeden u oltáře takového maličkého anděla, ale vzali i tu panu Marii Lurdskou. A víc říkat nemusel. Socha paní Marie Lurdský byla stejně tak jako tak sádrová. Jak se dělal ten typ těch pan Marii z gipsu, sice byl hezky barevný, líbezně barevný, modrozlatý. A inkarnát, jak se říká, těm částem sochy, který zobrazují tvář a ruce, inkarnát je pleť, tělo. Inkarnát byl takovej až poučově růžovej, tý paní Marie. A já jsem řekl, dobře, patere, na jaký téma byste si přál obraz na tu druhou stranu kostela? No, když by to mohlo být téma vzkříšení, ale pojatý tak abstraktně, víte, aby každý, kdo se na ten obraz podívá, si tam mohl do toho obrazu vložit svoje představy, tak to by bylo nejlepší. Já jsem říkal, není problém, naštěstí druhý formát toho samého sololitu tady ještě mám a já můžu začít už dnes.

Když při první mši páter představoval farníkům tymínový obrazy, vzpomínám si, jak tak moudře mluvil. Je to Moravák. Tož to musíte brát tak, na ty obrazy se koukat taky tak, jako když se tenkrát do gotických chrámů o 200 let později dosazovali obrazy barokní. Taky nějaký čas trvalo, než si lidé zvyklí. A teď je ta situace stejná. Když dnes do toho našeho promodleného barokního kostela byly pověšeny obrazy našeho souseda. Ty obrazy jsme pořídili za vatikánskou měnu, za zaplať pán Bůh. A usmál se, tak uvidíte, že si na ně taky zvyknete. A já si kolikrát říkám, když tam jsem na nedělní mši, kolik asi modliteb ty mý obrazy vyslyšeli.

Žando, ty jsi taky takovej čučkař, papoušku. No jo, je venku, je hezky. A povídá si s kosákama a se špačkama, který voďobávají poslední třešně ze sousedovic stromu. Správně by je měli otrhat jak Ondra, tak Nela. Ale oni se na ně nikdy nedostanou, na ty třešně. Vždycky je voďobou ptáci. To by velebnej pán taky řekl, že jsme čučkaři, že nestačíme otrhat třešně. To na zahradě u fary, tam jsou třešně otrhaný, je.

Tady ty domy byly postavený na hraně, na svahu, který padá příkře do Šáreckýho údolí, kde bublá potok. A strhávají se tady vichřice, který tím Šáreckým údolím jako velkým korytem se ženou ty větry. Úplně zběsile, často tak zběsile naráží na stromy, které vyvracejí a lámou. A pak těsně před řadou našich domů ta stráň, která stoupá vzhůru, ten zběsilej proud vichřice zdvihne nahoru, strne ho vzhůru. Žaninko, prosím tě, nezlob. To bylo špatně. Já tady vykládám takový drama. Ale ty to kazíš, to je hrozný. Žando, poslouchej, ty víš, kolikrát ses na to koukala se mnou tady skrz ty dveře toho ateliéru, odkud nahráváme. Ten vítr tady letí, ten svach, ten vítr zdvihne nahoru, ten vítr potom narazí na řadu domů, opře se do okenních tabulí a jednou jsem viděl a koukal jsem se na to jako na přízrak. Plnej tísně jsem byl a zoufalství, protože člověk proti přírodnímu živlu je bezmocnej. A viděl jsem, jak vítr bere a srolovává jako balicí papír střechu právě toho domu, kde bydlí Horákovic. Ta Nela s Ivanem, s Ondrou, s Lucí. Najednou jejich dům byl bez střechy. Ta byla srolovaná až na konci střechy, říkám, jako taková rolička balicího papíru. Ale hned, jak se to přehnalo, tam se seběhlo tolik lidí. Ruce připravený k pomoci. A hned se napravuje to, co se dá. Objevily se pily, sekery, kladiva. Já jsem přines balík igelitu. A než bys řekl švec, tak dům je zakrytej. Jo, tak vypadá ta blahodárná sousedská soudržnost. Jen Čelechovských Kuba, zestavení hned vedle. To pozoruje úplně přezíravě a zpovzdálí. A když ho někdo osloví, tak Kubo, ty nic, tak s pohrdáním se otočí a odchází a ještě škubne nohou. Hrdej, samorost, Kuba je totiž pes, Bedlington teriér. A jemu jsou nějaký starosti lidí, naprosto šum a fuk.

Někdy zajdu před náš krám, před naší sámošku, kterou ještě pamatuju jako sámošku Pramen. Teď je to nějaká cizí firma, jak to tak bejvá. A nacházím tam naše sousedky, třeba jenom dvě nebo nejvejš tři. To před Konzumem v Pavlíkově, tam když se sešli ženský, to jich byl takovej houf. No vidíte, takže opustme Prahu a povídejme si o sousedech v mý rodný vsi. A do Prahy se třeba zase vrátíme v příštím pořadu. Ale teď to budou naši sousedi v Pavlíkově, u Rakovníka.

dobrý sousedi na vesnici, to byl dar. Sousedko, sousede, dobrý den, pozdrav pánbu. Dobrý od půl dne, dobrý večír. Žití po sousedsku, to byl každodenní chleba. Když má maminka jela navštívit mýho nemocného tátu do sanatoria na Pleši, kdo se o mě, když mě byly 2 roky, postaral? Když babička s dědou museli odjet na pole? Kdo se o mě postaral? Sousedka paní Hladková, paní Hodinářová. Maminka mě tam šoupla a druhej den si mě vyzdvihla. To muselo klapat mezi sousedama. A když se soused nepoved, to bylo neštěstí. Ten náš první soused, jak říkala babička, když si postavili dům v tom 26. nebo 28. roce, potom už jsme mluvili. Tak on se tam koukal, taková špína chlap, do smrti smrťoucí. Babička o něm nemluvila jinak než o špínovi. On se kouká z okna na forbál a všimnul si, že ten rýgl, kterým se zaháčkovává okýnko, je už takovej vyžvechtanej. Tak to řekl druhýmu, taky takovýmu, špínovi. No a to okno snadno otevřeli, když ta západka hladce vypadla, ten šroubek už byl takovej vyčvachtanej. No a vlezli tam tím oknem, ukradli mě posvícenský koláček, který jsem tam měla napečený, bochníky chleba 4 a i ještě peřinu. Takže já druhý den, najednou v neděli ráno, myslím si, hosti přijedou, dám jim koláče, já neměla ani jeden. No kdo to mohl jiný ukrást než ten špína? A ještě to byl náš soused. To je prostě neštěstí mít takovýhleho pobertu souseda, který vám ukradne i myšlenky z hlavy. To babička měla v sobě, to bylo v babičce jako v koze, jak se říká, na celý život. Pán Bůh ho potrestá.

pole sousedili, nejenom chalupy spolu sousedili, ale i pole. Pole rozdělený mezema. To se dokázali dřív lidi tak porafat. Po kousek pole. Třeba když někdo víc zúžil mez pluhem, když voral, buď úmyslně nebo nedopatřením, to bylo raz dva. Ein zwei, jak se říká. Pluh ujel, trošku se víc zakous do meze a to se potom projevilo třeba tak, že když se po mezi muselo jít, tak ta mezička byla tak nahlodaná pluhem, že váhu toho lidského kroku neunesla. Zlomila se, položila se a najednou kus meze chybí. Není. A už ten soused, jak to vidí, tak řve. Řve na celý kraj a to se těma polema neslo. Taková hádka, to lidi na těch polích jenom dělali, že něco dělají. Předstírali práci potichu, aby jim neuteklo ani slůvko z takový hádky. Jen si tu voranici sežer, zacpi si chřtán, udus se tou hlínou, ty hlade, ty lakomče, ono by tě ubilo, no jo, ono by tě ubilo, kdyby si tu mes nechal a neodvoral. To na sebe řvali jak hospodáři, tak i jejich ženy na sebe štěkali. A jak jsem řekl, to se neslo. A to okolí stichlo a to se práce jen předstírala, protože hlavní byl ten tiátr. Tiátr kvůli hroudám hlíny, vy blázni. To jsou blázni, ty se rafaj furt, říkali ty lidi, co to sledovali. To byl jeden, já ho nechci jmenovat, ale ten s nikým nevyšel. Ten se hádal v omez, jak na kindláku, tak u oujezdu, tak za hůrkou, tak na Brabečkách, i v Kubovce, kde měl pole, a nejvíc za všetatama. To bylo hned za fotbalovým hřištěm, takže lidi nevěděli, jestli mají pozorovat fotbal nebo pozorovat tu hádku, která se odehrává vedle na poli. Když ona ta rodná hrouda, tak přiroste k srdci.

sousedský vztahy podléhaly nebo nepodléhaly počasí. No, podléhaly. Když bylo nevlídno, tak lidi k sobě lnuli víc. A nejvíc sousedský vztahy kvetly v dlouhých podzimních večerech. Protože začaly ty předdušičkový a předvánoční potemnělý dny. A hlavně začalo se drát péří přece. A kdo zažil ty poklidný večery plný teplý lidský sounáležitosti, tak na to nikdy nezapomene.

Uprostřed cimry stůl, nad stolem co nejníž stažená lampa. Lampa s porculánovým stínítkem, s vobímkou, která držela to porculánový stínítko masaznýma šroubečkama. Stará šňůra. Tam byla potom taková porculánová, jako ananas to vypadalo vroubkovaný a bylo to plný takových nasekaných kovových, co se třeba proděrovávaly plechy. Tak to se nasejpalo do těch takových baněk, aby ta lampa byla vyvážena a nechala se stahovat a vytahovat. Hromady bílýho, krásného, vypraného péří. No a teď se ozýval ten jedinečnej šustot draného peří. Takovej hebkej hvist se pokaždý ozval, když se to peří oddělilo od té ostenky. Od toho pevného středu. To byla rychlost. Jak ty ruce těch sousedek, jak se míhaly. To člověk ani nepostřeh. To bylo šup šup. Už ruce svíraly druhý pírko, prsty jemně. Šup, šup. A to bylo pořád. A když kolem stolu sedělo šest sousedek, to bylo sedráno za dva, za tři, za čtyři dny. Potom byla doderná. To se upek mřížák a dělal se čaj s rumem. No jo, ale než ta doderná přišla, tak za ty čtyři dny se toho dalo tolik napovídat.

My jsme se rodívávali v rodných domech. Na vesnici vzlášť sousedka, jako porodní bába. A z rádia se linul krásnej jazz, z dědovýho rádia to šlo skrz celou chodbu. Takže já jsem přicházel na svět v tom 36. roce za zvuku jazzu, ale i za zvuku dechovky, protože po vesnicích dechovka zněla, od podlahy dechovka, nebo taky takový k tanci hráli i orchestry salonějšího charakteru, když tam byly housličky. A sousedi, aby si to rozlišili, když tam bylo hodně moc kepartů, nebo hodně moc truxů, nebo víc černých, tak si jim dávali jména. To bylo třeba u truxů. Jedny byli Satarikovi, druhý byli Zrafandy. Kepartovic, jedny byli Boďkovic a druhý Bechnerovic.

Jak dítě rostlo, tak hledělo do tváře sousedů stále častěji, protože sousedí, to bylo vlastnictví všech. Sousedí patřili všem, jeden druhýmu, všichni sobě, navzájem. A ze sousedy se sdíleli i jejich osudy, radosti i trápení a nedej bože nemoce. Dům, kde byla nemoc, taky se to na tom domě poznalo. Taky celý dům, jako kdyby těma oknama se koukal do světa smutně.

Byly domy, kde život plynul vesele a smálo se v tom domě všechno. Pumpa na dvoře, vrata i dvířka do domu, v okna i komín na střeše, i pes u boudy, jabloně na zahradě. Plot kolem ní, smáli se lidi, kteří do domu vcházeli, a když vycházeli, smáli se ještě víc. Ale v domech, ve kterých se usídlilo neštěstí, tam se spíš mlčelo. Ty domy se musely obejít bez smíchu, bez radosti. Tam i hodiny na stěně tikaly smutně. Slunce smutně vycházelo a smutně zapadalo. A když svítilo skrz záclony, tak jakoby nesvítilo snad skoro vůbec. To slunce připomínalo, že tu je, ale že svítí jen pro ty, kteří se můžou radovat. Ty smutný domy se mi už od dětství vryly do paměti. Říkal jsem si, kolikrát je, že nese bouřka. Že nese bouřka, snad po tom mlýáku, po té bouřce, ten déšť, ta voda. Snad ten smutek z těch domů vymeje. Snad ten liják ty lidi rozveselí. Voda ten smutek odplaví. Ty sladký lijáky v létě. Vzpomínáte si, jak jsme byli zmoklí až na kůži.

Po bouřce slunce vysvětlo a ty domy smutku jsou ještě smutnější. Nemoc je tam pořád, obyčejně souchotě, na plíce lidi tenkrát stonali a umírali. I náš pokoj malej s oknem na východ, ze kterého bylo vidět na fotbalový hřiště, byl přece smutnej. Mý dětství bylo poznamenaný tou černou rakví, která v té místnosti byla. Sousedi, když jsme šli ze hřbitova domů, tak se kolem nás nehnuli. Doprovodili nás až domů. Mě celou cestu hladili po vlasech a my jsme věděli, že nás nikdy sousedí neopustí, že když bude třeba, vždycky pomůžou. To bylo, když něco chybělo, ke komu se šlo. Chyběla okurka kyselá. Šlo se k sousedce. Strouhanka, trošku strouhanky na štrůdl. Sousedka má. Ženský si pořád něco půjčovali. Pepř se chodil půjčovat, máslo i mouka, sádlo. A sousedky půjčovali rádi a hned bylo o čem povídat. A když někdo měl smutnou náladu, nemyslel jste si, že zůstal doma. Trčet a žral se smutkem. Šup k sousedům a vystřídal všecky sousedy kolem dokola, co jich bylo. A ztratil se ráno kolem 10, když už to byl chlap na vejmínku a přišel až k obědu. Kde jsi byl ty otrapo? Kde jsi coural? A u sousedů, říkal třeba děda babičce. Ty taky nedokážeš tu klapačku držet zavřenou. Zámek, aby tě na ní dal, říkala babička a smála se.

A na tom světě všude se našel soused. Soused, který seděl vedle mě v autobusu, když jsem jezdil ráno do Prahy do školy. Nebo vlakem, když jsem jezdil, cesta vlakem byla taková poklidnější a delší. Co jsem od sousedů ve vlaku všecko slýchával, to by byly celý romány. Když kotláři, když stříleli na lokomotivy, najednou vlak musel zastavit, mě jednou soused vykládá. A to byl rambajs a rozstříleli nás na Maďaru. A to bych vám mohl vyprávět. A jednou jsme tady jeli zrovna tadyhle těma lesama. Tady těma lesama, než jsme přijeli do Lužný, říkal soused ve vlaku. Nikdy jsem ho neviděl. A najednou vlak zastaví. A vidím topiče, zastavil u metru. Nařezaných polen. Utrati byly. To byly ty polena nařezaný, vorazítkovaný tmavomodrou barvou. A topič křičí, nemáme čím topit, musíme si půjčit od sousedů. A smál se. A šup, a už 10 polen bylo v uhláku. Aby jsme vůbec dojeli na nádraží na Luženský, tam zase uhlí doložíme. Já nevím, jak se to stalo. Nějaký blbec nám zapomněl naložit uhlí do uhláku. Ještě, že tady je to dříví. Lidi koukali, jak se rozkrádá majetek, jak se tomu říkalo tenkrát, v socialistickém vlastnictví. No a neřekli nic, protože to bylo v zájmu všech.

a sousedi se zdraví a zdraví se rádi. Rádi se zdraví s láskou. S úctou pozdrav, Bůh dobrej den, buď zdrav, sousede. Pozdraví se tak prostě, jako když se vozve zaržání koně nebo kohoutí za kokrání. To šlo všecko tak hezky dohromady s pozdravením sousedů. A zvláštní pozdravení mají ženský. Ty místo pozdravu se hned zastaví, to musí někdo bejt, aby jenom řekl ahoj ženský, pozdrav pánbu a nezastavil se a utíkal domů. Takoví lidi byli, když měli třeba malí děti. To se vědělo. Je, to se zase něco, to je nějaký frmol, říkali ostatní ženský, který už tam v hloučku stáli před konzumem a už se vyprávělo a zezadu se to bralo zepředu a zprava zleva a co támhleta a teď se vytvářela taková obrovská koule příběhu, která nad těma ženskýma schromážděnýma před konzumem bobtnala a zvětšovala se jako balón. A chlapi, který chodili do konzumu, se tomu hejnu těch ženských museli vyhejbat a brumlali si něco pod fousy a pozdravili jen tak ženský dobrý den, jako když jenom tak vítr se zdvihne a list spadne nebo vlaštovka přelítne.

ale ženský hned místo pozdravu, aby nestráceli čas, hned si oznamujou, co je novýho, u nich doma, co slyšeli vyprávět o tom, co se děje v okolních vesnicích, ale hlavně vypráví o svým zdraví. A tak se dávají do vytahování kopyt z rance a vzduchem lítají věty o hemriódech, o ústřelech, o bodání vlevo, vpravo, o žlučníku, o lopatkách, páteřích, tady vzadu, tady ten kloub, ta kyčel, vítr mě vofouk a střílí mě bolest až sem nahoru a ukazujou si na nejvyšší bod na hlavě na šátku. A my, co to posloucháme i omylem, tak vidíme, jak nad každou tou ženskou hlavou ten sloup, ten chrám té bolesti se staví a je vyšší a vyšší, až se vpichuje tam nahoru do té modré oblohy. Ta bolest tý každý ženský, která s vyvalenýma očima jí líčí, že ty bolesti je berou od kotníků přes kříž, po krk, prsa, oči, uši až nahoru a míří tam nahoru, až tam nahoru do toho nebeského blankitu. A to je těžký takovej hovor utrhnout. Když přece vyslechli Manču, tak je zdvořilý taky vyslechnout Boženu. No a potom ještě je tady druhá Manča, ta se musí vyslechnout taky, Alojzina. No a chlapi, když to sledujou, kterým vždycky jdou za svým cílem a koukají, aby tam byli co nejdřív, tak si bručí pod fousy, třesky, plesky, říkají. Protože chlapi ví, že se dá taky vyprávět, i když se úplně mlčí. I když se vůbec nic neříká, tak možná tím zřetelněji se vypráví v myšlenkách, v představách.

A jednou Eda Truxa tento schytal od ženských. Eda Truxa z Rafandy. Prázdnou taškou přes hlavu. Mu dala před konzumem právě manča Henry Chojic. Udělal na tu skupinku ženských, která zrovna byla v nejlepším. Kták, jo, no jo, to jen si povídejte. Kták. Babác a už si drží uši a je skrčený a směje se a utíká pryč od toho hejna těch slepic, jak říká. Pojď by mě uklofali. Jak seš starej, tak seš pitomej, slyší ještě z dálky, jak na něj ženský volej. Nech je, dětky, co ty o životě ví, představ si je, kdyby měli rodit jako my. Máš recht, božka, říkají ženský. No, ale domů už musíme, baba. A náves je najednou bez lidí, ale jen chvíli, protože jen po tu chvíli, než přijdou další sousedky.

Před Konzumem to býval cvrkot u toho rybníka. Hladina rybníka se vždycky tak usmívala. Ve slunci se leskla jako roztavený cín.

sousedi a jejich příběhy. To si necháme ještě na jednu další hodinu. A víte co, vážení? Vy máte určitě taky svý prožitky. Napište nám něco hezkýho. Žaninka vylosuje z těch nejhezčích. Vyď, Žaninko, papoušku, ty rošťáku. A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. No?

Co hezkého vy jste prožili s vašimi sousedy? My se k této tematice v příští hodině vrátíme, protože to je tematika krásná, široká. Takže pro dnešek končíme. Děkujeme vám za to, že jste nás poctili vaší přízní, že jste nám darovali to, co je v životě nejvzácnější, a to je váš čas. Děkujeme vám za dopisy, opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká, a naschledanou příště. Teď už zase budeme vysílat každých 14, respektive dvakrát do měsíce. První hodina bude premiérová a druhá hodina bude reprízovaná. Tak to by bylo pro dnešek opravdu všecko. Hezký večer.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají Zlatá 60. na Pohodě.
2: Pomalinko nám bude končit další týden, ale jak se říká, když něco končí, něco jiného začíná, tak právě teď začínají další Zlatá 60. Tak já vám přeji ničím nepřerušovaný poslech. Já jsem Lukáš Berný a dnešní díl jsme pro vás tradičně připravili s naším hudebním dramaturgem Jiřím Burdou. No a na úvod tady máme Dance, Dance, Dance, skupina The Beach Boys.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

The Top of the Stairs a The Formations. A my se teď podíváme zase do hudebního kalendária na ty události, které jsou spojené s hvězdami, které posloucháme ve zlatých 60. No a současně k ním samozřejmě tady došlo dnešního data, tedy 13. září. Roku 1969 probíhal hudební festival v Torontu, který se mimo jiné zapsal do historie tím, že tam John Lennon poprvé vystupoval jako solista bez Beatles, ačkoliv kapela stále existovala. Tu jeho kapelu na tom koncertě tvořili Eric Clapton, Klaus Voormann z Manfred Mann nebo Ellen White, jinak člen Yes. No a samozřejmě nemohla chybět tehdy ani Yoko Ono. Kim Foley prý tehdy vyzval v jednu chvíli diváky, aby zvedli zapálené zapalovače na počest Johna Lennona a také Erika Claptona, a někdy se to bere jako začátek vlastně tohoto zvyku na koncertech, i když to bývá připisováno více koncertům. No a dnes už tam, myslím, svítí jenom mobily. Tak pojďme dál. 13. září roku 58 Cliff Richard poprvé vystoupil v britské televizi. Bylo to v show Oh Boy a zaspíval tam svůj jedničkový hit Move It. No a v roce 2003 bohužel přelézal plot u svého domu ve Španělsku britský zpěvák Mike Smith, jinak hvězda skupiny Dave Clark Five. Jenomže bohužel tehdy z toho plotu spadl, a to tak nešťastně, že zůstal paralyzovaný na elektrickém křesle. Mike Smith byl, myslím, jeden z nejlepších zpěváků 60. let. Vysloveně na ty rock'n'rollové písně to měl hlas jak dělaný. Tak si ho pojďme právě v takovém rock'n'rollovém kabátku připomenout s celými Dave Clark

Shalalalali, Small Faces. Jejich bubeník Kenny Jones se později po smrti Keitha Moona stal bubeníkem skupiny The Who na začátku 80. let. On tam nakonec nebyl moc dlouho, ačkoliv to byl skvělý bubeník, tak ten styl Who potřeboval trošičku jiný styl, abych tak lidově řekl, takovou víc mlátičku, což nakonec Who našli paradoxně v synovi bubeníka, který mladíčkou také nebyl, tedy Ringa Stara. Zack Starkey dlouhá léta bubnoval se skupinou The Who, mimo jiné také hrál s Oasis. Nedávno se Zacková cesta z Who rozešla, bylo kolem toho i trošku dusna, ale teď prý Zack znovu zkouší s touto kapelou, tak možná do Who ještě vyjedou na turné. My si dáme jejich hit 60. let The Kids Are All Right.

Rory Storm and the Hurricanes a jejich beatové podání Ameriky, Amerika z West Side Story. Také skladba, kterou už jsme si představovali v příbězích písniček, ty nás neminovaně dnes, za chvíli si do nich pozveme legendární kalifornské Doors. No ale nejprve je tady jiná legenda, Del Shannon,

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Jednou z, myslím, nejznámějších písniček kapely Doors je Love Street, která se z té Bčkové pozice na singlu Hello I Love You nakonec prosadila jako skutečně nezapomenutelná klasika Doors sama o sobě. Její základ napsal Jim Morrison a dneska si přiblížíme jeho inspiraci. On, Jim, napsal tuhletu píseň vlastně původně jako báseň, snad ani neurčenou ke zhudebnění. A ačkoliv by leckdo možná za tím názvem Ulice lásky viděl spíš nějakou narážku na vykřičené ulice, jak je svět zná třeba z Amsterdamu nebo Hamburku, tak tím Jim Morrison nic podobného na mysli neměl. Ulice lásky byla skutečně ulice, kde on bydlel se svou přítelkyní Pamelou Carson v Laurel Canyonu v Kalifornii. Tuhletou ulicí totiž často procházely skupinky hippies, ověnčení květinami a hlásající lásku jako lék na všechna zklamání doby. No a právě to inspirovalo samotnou písničku Love Street. Dokonce prý i obchod, který tam Jim Morrison zmiňuje jako místo, kde se scházejí všechny ty možné lidské kreatury, tak i ten obchod je prý skutečný. No, v době vydání Love Street rádiové stanice tuhle píseň vesměs ignorovali, protože hráli tu hitovější stranu singlu, tedy Hello I Love You, ale postupem času se z té písničky stala vlastně neodmyslitelná součást hudebního odkazu legendy Doors. No a mezi fanoušky je, myslím, dodnes jednou z jejich nejpopulárnějších, tak si ji pojďme připomenout.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Mary Wells a píseň My Guy. Já už jsem dneska probíral výročí spojená s hudební historií. Ne přímo s hudbou, ale s životem hudební legendy je spojen také den 13. září roku 1959. Elvis Presley byl tehdy na vojně. No a protože jeho sláva tu službu v Americe dost komplikovala, tak ho armáda nakonec poslala za moře do západního Berlína. On tam měl takovou, abych tak řekl, fešáckou vojnu. Dokonce ani nemusel bydlet v kasárnách, měl pronajatý dům, kde bydlel jeho otec, aby tam nebyl sám. Ale proč to celé říkám? Právě tohoto dne šel Elvis na jeden večírek, takový armádní drill tam měl. No a na tom večírku potkal dívku, která se mu moc líbila. Dokonce jí tam hrál na kytaru pár písniček a ta dívka byla nezletilá, to byla skutečně dívenka, bylo jí 14 let, takže se mezi nimi nic nestalo, ale ta jiskra přeskočila už tehdy a to tak silně, že 24-letý Elvis řekl, že na ní počká, až dospěje do toho správného věku. A počkal tuto dívenku, Priscilu, si později vzal za ženu a měli spolu i dceru Lisu Marie. No tak si Elvise Presleyho pojďme dát i v dnešních zlatých 60.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

Británii protéká samozřejmě mnoho řek, ale vyjma Temže si myslím, že nejvíc byla ve světě vždy připomínána řeka Mersey, nebo anglicky spíš Mersey. Ta se mimo jiné vlévá do moře v přístavu Liverpool a když v 60. letech začaly v Liverpoolu startovat rock'n'rollové kapely, tak se tam tak nějak vžilo označení pro všechny najednou právě podle té řeky. Takže se tomu začalo říkat Mersey Beat nebo Mersey Sound, zvuk řeky Mersey. No a protože to mnoho kapel vzalo za své, tak jedna se nakonec přímo tak pojmenovala a tu jsme právě teď slyšeli The Mersey Beats a jejich Really Mystified. No a další slavnou merseybeatovou kapelou byly také The Searchers a my si od nich teď dáme jejich poslední hit z roku 66 Have You Ever Loved Somebody, který jim složili členové Hollies. No a ty si dáme hned v zápětí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Let's Twist Again, nekorunovaný král twistu Chubby Checker, i když možná už neskorunovaný, dalo by se říct. Mně vždycky přišlo skoro až absurdní, že tato legenda není v rock'n'rollové síně slávy. Dlouhá léta i tato síň míjela, až konečně před rokem syna slavného Chubbyho vzpomněli a uvedli ho tam, tak myslím, že už tam opravdu měl být velmi, velmi dávno, ale dobře, že je tam a že historii bylo učiněno zadost. No ale ode mě už je to dnes všechno, přeji krásný zbytek neděle, který můžete i nadále trávit s pohodou, za chvíli třeba se Stříbrným větrem Jaromíra Ostrého v dnešním díle repríza toho dílu, kdy za mikrofon usedla muzeoložka Jana Horvátová. No tak přeji příjemný poslech a krásný zbytek víkendu.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Kdo má rád jenom sebe, neví, co je štěstí. Lépe s moudrým roztloukat kamení, než s holupákem jíst buchty. Někdo ti může poradit, někdo tě může usměrnit, ale člověka ze sebe musíš učinit sám. Slunce svítí pro každého. Romská přísloví otevřela dnešní setkání s ředitelkou Muzea romské kultury Janou Horvátovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte?
1: Děkuju, dobře, zatím ještě pracovně hodně.
0: Jestli pak umíte romsky?
1: No bohužel, to je docela citlivá otázka. Umím jenom částečně, protože jsem se učila až v dospělosti v našich muzejních kurzech romštiny. Vlastně ani můj otec už neuměl od dětství romsky, není to pro něho mateřský jazyk.
0: A jak je to možné?
1: A to je právě důsledek celkově té státní politiky po roce 1948, kdy komunistický režim se rozhodl vlastně i po vzoru sovětské politiky a máme takové národnostní politiky asimilovat Cikány, takzvaně, nebo občany cikánského původu. Byla to státem řízená asimilace a součástí toho byla tedy taková ideologie, že není dobré mluvit na děti romsky, aby potom neměli problémy ve škole. No a můj dědeček jaksi si myslel, že to tak bude správné, takže na mého otce už romsky nemluvil, ačkoliv on teda byl výborný znalec romštiny. No a nás to teď všechny mrzí a možná i dědeček, kdyby zjistil, jak nás to mrzí, tak by asi taky přehodnotil, ale ta doba byla jiná. A bohužel pozůstatky této ideologie my docela intenzivně vnímáme i dneska, kdy řada romských rodičů, kteří romsky umí, tak na svoje děti nemluví romštinou, ale špatnou češtinou. Ty děti pak neumí žádný jazyk.
0: Raději. Vlastně. Je těžké se naučit romsky?
1: Není to jednoduché. Opravdu by
0: v čem
1: o to...
0: je ten jazyk tak těžký?
1: Tak je to vlastně novoindický jazyk. On má normální gramatiku, lidé se domnívají, že to je nějaká hantýrka, ale není. Tam ty některé gramatické zásady jsou poměrně složité, takže ať to lidé zkusí. No. Aby člověk uměl dobře rozumět a mluvit, tak to není tak jednoduché.
0: Váš dědeček Tomáš byl prvním vystudovaným romským právníkem u nás. Jaký byl Tomáš dědeček?
1: No, on vlastně studoval už za první republiky, byl to takzvaně první cigán vysokoškolák v Československu a pocházel z obyčejné, řekla bych, velmi chudé romské osady na Slovácku. Vůbec historie té osady byla velmi zajímavá, protože ta naše rodina, ti předkové, ta velkorodina vlastně, bojovala o to usazení mezi Kyjovem a Svatobořicemi vlastně už od 40. let 19. století a v podstatě víc než 80 let se jim to moc nedařilo. Neměli samozřejmě ti neromští sousedé zájem mít cikánské sousedy, takže nakonec to dopadlo tak, že oni si tu svoji osadu, tu vesnici vlastně mohli založit až v určité vzdálenosti mezi Kyjovem a Svatobořicemi vlastně na místě, které ty dvě obce považovaly za sporné, takže ani jedna se k němu nehlásila. No. A on, když pocházel z takto chudých poměrů, tak ta jeho cesta ke vzdělání byla opravdu hodně složitá a nebýt toho, že ho na té cestě potkalo štěstí a pomoc těch

0: řekne Romu, tak by to nikdy nedokázal. A tím, co on vlastně překonal, to samozřejmě i určovalo potom, ne možná povahu, to má asi člověk od narození, ale prostě to, jaký byl, že vlastně na jednu stranu to pro něho bylo hodně stresující, ty velké překážky, které on musel překonat. A člověk z majority si to vlastně neumí představit, jaká je ta cesta z toho geta, z toho úplně vyloučeného prostředí, mezi takzvaně normální lidi.
1: Co to bylo to štěstí? Co ho potkal?
0: Štěstí byly historické okolnosti. Jeho otec byl koňský handlíř, samozřejmě všichni byli negramotní, ale za první světové války měl ten otec to štěstí, že mohl obchodovat zejména s haličskými židy, kteří tam přicházeli do Svatobořic, a díky těmto takzvaným kšeftům získal jakýsi větší finanční obnos, díky kterému si mohl koupit domek přímo v obci Svatobořice, byť v chudinské části, ať ho tam nikdo nechtěl, tak prostě byl to normální. Byla to normální koupě. Koupil si domek a od toho okamžiku, kdy se ta rodina z té romské osady dostala přímo do obce, tak mohla začít jejich integrace, protože v té osadě děti romské do školy chodit nemohly. V té obci už ano, a mému dědečkovi zrovna v té době, byl to rok 1917, když se přestěhovali, bylo 6 let. Ideální doba pro nástup do první třídy. Jeho sourozencům bylo více let, ti šli taky s ním do první třídy, ale v 15 letech do první třídy už není ideální věk, takže u něho se to podařilo.
1: Co máte v sobě po dědečkovi?
0: Obávám se, že toho je hodně, právě říkám obávám se, protože dědeček nebyl jednoduchá vlastně povaha, on byl teda výrazná osobnost, toto úplně není můj případ, nicméně měl asi hodně i takových různých negativ.
1: Třeba?
0: No, tak jednak on velmi miloval ženy, to byla asi jeho taková největší negativum.
1: Tak co je to za negativum, že?
0: Tak jak se to vezme, že? No, ale byl taky hodně náladový, což taky mě potkává, hodně cholerický, což známe v naší rodině Holomku velmi dobře, takovou jako výbušnost, ale spíš cholerismus. A to nevím, jestli je pozitivum nebo negativum, když se zakousl, tak se nepustil. Takže to mám taky. Já i otec, no.

0: Stříbrný vítám. Jaromír Ostrý si pozval ředitelku Muzea romské kultury Janu Horvátovou. Jaké bylo vaše dětství? Poznala jste nějak, že jste trošku jiná než vaši spolužáci?
1: Na dětství vzpomínám hrozně ráda, byť taky nebylo jednoduché pro mě, protože nejsem jednoduchá povaha a možná až někdy přecitlivěla, a i to asi zapůsobilo, že jsem ten svůj romský původ a vlastně částečně romský původ, ale zejména tmavší vzhled vnímala jako velkou překážku, protože jsem vlastně se pohybovala i ve školním kolektivu pouze mezi neromskými dětmi. Naše rodina tím, že vlastně byla jaksi výlučná mezi těmi Romy, tak neměla veliké kontakty s Romy, kteří pak přicházeli po válce ze Slovenska. Už to byly jiné skupiny, prostě už to byla jako jiná i kultura, i jiný stupeň integrace. Takže naše rodina udržovala kontakty s Romy pouze v rámci vlastní rodiny, ti, kteří přežili tu válku. A já jsem neměla možnost nějakého takové vlastně identifikace se stejně barevnými dětmi, abych tak řekla. A proto každá narážka na cigánku mě hrozně
0: trápila.
1: Rodiče to vůbec nevěděli. A já jsem vlastně si to ani neuvědomila. To si asi to dítě neuvědomí, že by to těm rodičům mělo říct. Neumí ten problém sdělit. A já jsem ho měla hrozně hluboko v sobě. A byl to opravdu veliký pro mě problém, protože jsem se za ten svůj romský původ styděla až v podstatě do 22 let.
0: A mělo to v sobě i něco motivačního, že když už ti spolužáci na vás pokřikovali, že jste si řekla tak a just.
1: No tak byla to tvrdá motivace, musím říct. Zejména vzhledem k tomu vzdělání, protože já už jsem od první třídy věděla, že chci mít vysokou školu. Právě z toho důvodu, že šly takové řeči debilní, cigán, dežo, a dežo neumí to, a dežo neumí číst. Takže já jsem si říkala, tak já teda musím dokázat, že já nejsem ta debilní cigánka. A tak to byla pro mě velká motivace a musím přiznat, že jsem byla šprt.
0: V čem jste byla šikovná?
1: Na sport. Sport a potom jsem odmala hrála divadlo. To byla jedna z mých dvou vlastně velkých lásek. Divadlo a dějiny. No nakonec jsem se rozhodla pro ty dějiny, protože nejsem bohužel kaskadér a někdy toho lituju.
0: V tom sportu to bylo co?
1: No, já jsem začínala se sportovní gymnastikou, pak jsem dělala atletiku, ale nejsem takový ten závodní typ, takže každý závod mě vystresoval a byť jsem na tréninku podávala dobré výsledky, tak na závodě jsem to vždycky pokazila.
0: O čem jste snila jako dítě? Že jednou?
1: Pravda je, že teda ta herecká touha ve mně byla nějak už od doby, kdy jsem artikulovala, takže já jsem chtěla opravdu hrát divadlo, já jsem chtěla prožívat různé osudy, to mě teda neopustilo do dneška, proto jsem taky ochotník, ale to byla teda veliká touha. Pak jsem byla v dětském studiu divadla na provázku, ale pak když jsem už teda měla po maturitě, tak rodiče taky naznačovali, že to je takový nesolidní a nebudeš úspěšná a jak říkám, já nerada riskuju.
0: Pravda je ta, že neznám větší smutek, než když herec, který miluje svoji profesi, není úspěšný. Dětské studio divadla Husa na provázku je vyhlášený soubor, kde se potkávaly ty slavné osobnosti. Vy jste tam musela být v době, kdy ještě Miroslav Donutila spol...
1: Petr Šerhaufr, no. Bolek Polivka, režisér Pospíšil,
0: nejsilnější vzpomínka na tu dobu.
1: Nejsilnější vzpomínka, no taky tam byli různí mý vrstevníci, kteří se pak různě proslavili, Jakub Špalek a další. Jedna taková asi blbá vzpomínka je, že Eva vybírala do hry, myslím, hra na Indiány a nějak jsem se jí zalíbila typově a dala mě ale těžký úkol, abych předváděla klusajícího koně. A to jsem, myslím, úplně zvrtala.
0: Jaromír Ostrý si pozval do Stříbrného větru ředitelku Muzea romské kultury Janu Horvátovou. Vy už jste to zmínila, že vaším osudem, vedle toho řekněme herectví, byla taky ta historie. Co na té historii vás tak, co vás k ní tak přitahovalo?
1: Já vlastně to neumím asi úplně ani dneska v dospělosti popsat, ale je to opravdu pro mě něco magického, ty dějiny a ta minulost a všechny pozůstatky minulosti, čili i historické objekty a starožitnosti, všechno to, co asi vydává nějakou energii.
0: Co už měl někdo v ruce.
1: Někdo v ruce a my to ještě zatím neumíme změřit, ale jsem přesvědčená, že do budoucna se to určitě, ta aura těch předmětů a ty dějiny v ní vlastně zakódovaný, že se to bude dát nějak změřit. Já do dneška miluju prostě dějiny a historické objekty, miluju v České republice zejména památky. Já opravdu nepotřebuju tolik vyrážet do zahraničí. Mám už republiku, teda i Slovensko, do toho pojímám pořád. Jako dítě Československa, tak mám to celý sježděný, ale pořád navštěvuji ta místa dokola, fotím si je a je mi dobře mezi historickými objekty.
0: Věnujete se zejména romské historii? Co je takový největší mýtus té společnosti o Romech?
1: Tak těch mýtů je teda hodně, ale zmíním aspoň některé, a to je to, že mají takzvané cigáni kočování v krvi, že mají různé věci zakódované v genech. Tak to je plná blbost.
0: Jo. A co vy jako člověk, který celoživotně se tomu věnuje, a taky jste mi naznačila, že máte recept na to, jak vlastně té společnosti romské pomoci dostat se, řekněme, z toho dna společnosti, co by to bylo, co by zaručeně pomohlo?
1: Ano, a já bych to ještě upřesnila, já nemám touhu pomoct jenom takzvaně romské společnosti, ale celé společnosti, protože ta otázka soužití česko-romského není jen otázka Romů, protože to by nefungovalo, pokud by se takzvaně pomohlo jen Romu. On ten problém dneska už má opravdu dvě půlky. Ale co se týče přímo teda té neblahé situace Romů, sociální situace, já to jako hlásám do světa už hrozně dlouho a spolu řada mých spolupracovníků, kteří prostě do té situace Romů ve vyloučených lokalitách vidíme, já teda jenom ve zkratce, jinak bych o tom mohla mluvit dlouho. Věc číslo jedna v integraci je otázka vzdělávání. A tady je velká rezerva i na straně státu, prostě je možno dělat jiné věci. Byla by to samozřejmě menší možná reforma školství, jenomže by pomohla, byla by to věc koncepční. A já nevím, 10-15 let by to trvalo, ale prostě nemuseli by být takové výdaje na sociální přídavky, dávky v nezaměstnanosti, ale i vězeňství. Souvisí s tím všechna další negativa.
0: A byl by o to zájem mezi Romy?
1: 100%, protože máme zkušenosti minimálně 10 let, kdy muzeum, kromě své klasické role paměťové instituce, taky doučujeme děti z naší vyloučené lokality, jejich asi 60 až 80. A už víme teda, co pomáhá, už víme, jak se k tomu staví rodiče. Přímo teda u nás v Bronxu takzvaně, na ulici Bratislavská a dál, je řada těch romských rodičů, kteří opravdu mají tak nekvalitní vzdělání, že můžeme říct, že jsou negramotní nebo pologramotní, že si prakticky nepřečtou ani titulek v novinách, takže vůbec nemohou číst, nemohou to sdělení z toho čteného textu vnímat. A přesto tito rodiče, když my s nimi pracujeme, tak mají o to naše doučování velký zájem. Já musím říct, že my 20% dětí už nemůžeme přijmout, protože na to už nemáme kapacitu. Ale ty rodiče najednou, když s nimi mluvíme, když jim to vysvětlujeme, tak pochopí, jaký význam to má. Mají dokonce zájem ty maminky o to, aby jejich děti chodily do mateřských školek, ale oni ty děti tam nedostanou, protože ty maminky mají více dětí, jsou na mateřské, tak ty děti jim tam nikdo stejně nevezme. Čili on je to zase takový mýtus, takzvaně cigáni nemají zájem o vzdělání. Ale pokud s těmi lidmi pracujete, oni samozřejmě ty děti svoje milují a chtějí pro ně to nejlepší. Ale pokud s nimi nemluvíte, tak je raději dají do takzvaně zvláštní nebo praktické školy, protože je tam mírnější přístup, mají tam romské spolužáky, učitelé se k ním chovají lépe. A to je to, co je teď zajímá, že za pár let ty děti budou vyřízené na trhu práce. To ještě oni nedokážou tak úplně si dát dohromady a teď je to nezajímá, protože Romové vždycky žili teď tím, těmi historickými okolnostmi se naučili žít tady a teď a neplánovat, co bude, protože týden za týden už nemuseli být na světě.
0: Vy jste vlastně takové štěstí, jaké měl váš dědeček, tak vy jste pro mnohé romské rodiny to štěstí.
1: No, to je otázka, protože ta naše pomoc je jenom kapka v moři. Je to pro nás velmi těžké. Teď máme dvě děti právě z naší vyloučené lokality, na střední škole, na velmi kvalitní střední škole, ale udržet je tam je teda nesmírně náročné. Ty děti jsou nadprůměrně inteligentní, ale ty poměry, co mají doma, jsou prostě tak tíživé, kdy ta rodina je vystěhovávána z bytu, nemá kde bydlet, nemají z čeho žít, prostě matka 7 dětí na mateřské. Takže ta situace je tak neuvěřitelně těžká. Já říkám, já bych to nezvládla, tuhle situaci. Já jsem měla prostě pomoc své rodiny.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý a ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová. Vaše studium historie pro vás znamenalo také setkání s mužem, který vás vlastně orientoval v tom, co děláte už teď celý život, to znamená ve studiu romské historie, pan Ctibor Nečas.
1: Ctibor Nečas, ano, to byl můj vyučující profesor na Filozofické fakultě.
0: A čím na vás tak zapůsobil?
1: On totiž, Ctibor Nečas, se dějinami Romů věnoval už, se tomu věnoval 20 let předtím, než já jsem tam nastoupila. A já jsem to nevěděla. On už měl i různé knižní tituly vydané v té době a to já jsem ještě nevěděla. Ale můj, musím říct, asi sečtělejší spolužák Tomáš Knos, jsme byli kamarádi, tak mi to naznačil, že profesor Nečas hledá nějaké pomocné pracovníky vědecké pro právě svoji práci na dějinách Romů. A to mě tak už nějak začala padat brada. Jednak jsem si řekla, tak ten Tomáš ví, že jsem cigánka a kruci. No ale co se dá dělat? No a tak jsem to začala sondovat a najednou jsem zjistila, že ten Nečas nejenom, že se věnuje dějinám Romů, ale v podstatě jako velký zájem má dějiny naší rodiny. No tak to jsem byla z toho neuvěřitelně ohromená. To se mě otevřel nový svět prostě.
0: A v čem jsou dějiny vaší rodiny tak výjimečné?
1: Jo, je to vlastně jakýsi příklad toho, jak ta integrace by mohla fungovat. Opravdu tam teda byly některé momenty, které se dají vstáhnout i do současnosti. Jak jsem řekla, jednak ten skoro stoletý boj té rodiny o usazení na moravském Slovácku a pak, když jim to bylo umožněno, ten raketový nárůst, ta raketová integrace a to teda, co vlastně prošel můj dědeček. Potom teda ta doba holokaustu, bohužel ta zatnula velkou ránu celé rodině. Dědeček se zachránil jen díky pomoci českého četníka, ale jeho otec, bratři byli zahynuli v Osvětimi a vlastně celá široká rodina. Takže ta rodina po válce byla opravdu zdecimovaná a vlastně celou dobu o té válce potom mluvila. Ale co mě ještě teda nadchlo, když jsem začala objevovat dějiny Romů, tak byl zejména indický původ Romů, o kterém jsem vůbec nevěděla. A já jsem na to studium šla jako nadšený milovník indické kultury. Takže to mě úplně vtáhlo. A to, že bych já mohla mít něco společného s touto i starověkou kulturou, no tak to už se nedalo tomu odolat.
0: To jsou geny.
1: Jsou geny.
0: Měla jste pocit, že historie je něco, čím se dá dobře uživit v dnešní době?
1: No, víte, já jsem byla vždycky teda snílek. Můj otec zůstal snílkem až do starého věku, ale my jsme tyhle ekonomické souvislosti, můj otec je nevnímá dodnes, já jsem je začala vnímat možná po 40. Takže kdybych si měla vybrat povolání, které je jako lukrativní, tak bych nešla na filozofickou fakultu asi.
0: Pojďme ještě představit vaše rodiče. Váš tatínek se hodně angažoval po revoluci, zejména kolem těch různých romských iniciativ. Pojďme ho představit.
1: Ano, můj otec se angažoval už za komunistického režimu, když byla ta chvilka obrodného procesu po 68. tak právě lidi z mé rodiny a jim blízcí prostě zakládali v Brně vlastně celostátní, ale organizaci z fascikánů Romů a v Brně měla svoje sídlo. Můj otec už tehdy v tom svazu pracoval. Když stát potom s normalizací ten svaz zlikvidoval, tak samozřejmě na dlouhou dobu až do převratu nikdo z těch vlastně aktivních Romů nemohl se této věci věnovat a naopak byli ještě taky vlastně perzekvováni. Můj otec potom v 80. letech se dokonce připojil k disidentům, protože máme v rodině Milana Šimečku, to byl vlastně jeho švagr, takže ho k tomu přitáhl. Otec vydával exilovou literaturu. Dneska docela zajímavý, taky zjišťuju, co všechno vydal za knihy. No a protože se vyjádřil proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území, tak byl velice postižený. On byl původně vědecký pracovník jako inženýr, tak potom byl dělníkem, těžko mohl najít i tu dělnickou práci, ale nakonec ho teda režim šiboval z jedné stavby socialismu na druhou, takže se pohyboval od západu Čech až po východní Slovensko. Takže jsem si ho v dětství moc neužila, ale byl teda jako velmi aktivní jako předák těch dělníků, protože oni chápali, že to je inženýr a že to je intelektuál, takže oni si ho zvolili za předáka a hned po převratu se on stal šéfem občanského fóra průmyslových staveb, což byl velký teda podnik tady na Moravě. No a pak už to šlo ruku v ruce, stal se poslancem České národní rady a do toho, k tomu romskému tématu jsem ho zpátky vrátila vlastně já, protože jsem byla taková nadšená, úplně hořící, plápolající svíce a tak jsem ho znovu zapálila a začal hořet pak teda taky.
0: Co maminka?
1: Tak maminka je neromka, ale ona si vzala cigána. Takže
0: dobrovolně.
1: No samozřejmě z velké lásky, která dodnes trvá. a to už je víc než 50 let, co jsou spolu. Takže ona je velice jako citlivá pro tyhle věci, má hrozný smysl pro spravedlnost a sociální věci. A na druhou stranu některé ty věci samozřejmě, tak jak člověk nežije v té vyloučené lokalitě, jí unikají. Takže taky dneska jí spoustu věcí vysvětlujeme. Vždycky jí zajímá, proč náš otec to dokázal, jeho otec to dokázal a proč Romové v getu to nedokážou. Mm-hmm. Ale říkám, to pochopení pro tyhle sociální věci má veliký, ale ve své rodině to taky neměla jednoduchý, protože její maminka byla poměrně maloměšťácká a ta vlastně tu rodinu mýho otce nikdy nepřijala.
0: Takže jste víc tatínek.
1: No. Vizuálně teda určitě asi, jo, je toho romského ve mně teda asi hodně, no.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury, je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Jak jste prožívala revoluci v listopadu 89?
2: Já jsem ji prožívala velmi nadšeně, protože celé moje studium historie na Filozofické fakultě bylo ve znamení velkých chmur. Já jsem nikdy netušila, kolik tam vlastně bude toho marxistického základu, který budu muset absolvovat. A jako z rodiny disidenta jsem tam teda tiše trpěla a neuměla jsem si představit svoji budoucnost.
1: A jak se to projevovalo?
2: To trpění? Já jsem v těch hodinách vůbec se nezapojovala, četla jsem si pod lavicí, to mě jeden teda potom z vědeckého komunismu to dal pocítit, že mě teda trápil u zkoušky, a protože já jsem chtěla studovat na červený diplom právě. A tak jsem musela dvakrát na zkoušku z vědeckého komunismu, takže někteří mě neměli rádi, ale jinak jsem se vůbec do ničeho nezapojovala. Třeba můj spolužák, dneska velmi jako známý historik na odboji středověku, Martin Vihora, ten si dovolil diskutovat třeba s různými teda profesory na dějiny dělnického hnutí, jsme měli pana Grebeníčka. To já jsem ho obdivovala za tu statečnost. Já bych vůbec nemohla jako se k něčemu takovému veřejně přiznat, protože otec byl teda i vyšetřován v roce 81, když se objevil ten kamion s exilovou literaturou, tak pár dnů seděl ve vězení a měli jsme domovní prohlídky a potom teda mu STBáci nedali pokoj dost dlouho. Moje sestra kvůli tomu teda dokonce nemohla studovat. No.
1: Takže mimochodem, jaký byl Miroslav Grebeníček profesor?
2: Nebyl tak špatný, když teda to vezmu takto relativně, a snažil se s námi diskutovat. Ale nedal si sáhnout na Klemu Gottwalda. To ve mně zůstalo hluboko, jak teda ty projevy toho Klemy Gottwalda, ty teda byly výborný, i když ostatní věci naznačoval, že už potom mohly být horší.
1: Co jste dělala, když přišel 17. listopad, vzpomenete si ještě?
2: No, já si to přesně vzpomenu, protože já jsem 17. listopadu 89 šla na státnice a stávkový výbor mě nepustil do školy.
1: Takže tak jste byla trošku naštvaná, ne?
2: No, tak malinko, protože jsem byla nadrcená.
1: Na celou revoluci.
2: Ne, to ne, to ne, to já jsem jako vnímala, my jsme poslouchali Hlas Ameriky celou dobu. A já jsem prostě to prožívala s celou rodinou hrozně nadšeně, ale ten týden jsem ještě musela počkat, takže jsem pak státnice dělala 24. listopadu. A jak jsem je udělala, tak jsem okamžitě šla lepit letáky a zapojila jsem se do všech možných aktivit. No a pak jsme začali zakládat tady v Brně romskou občanskou iniciativu, která byla součástí občanského fora, takže pak jsem byla hodně aktivní politicky.
1: Vy jste byla ovšem tak aktivní, že jste tam potkala i svoji celoživotní lásku. Jak vypadal ten první dojem?
2: No, tak můj manžel Vladimír Horvát byl tehdy studentem druhého ročníku lékařské fakulty a zároveň byl ale z vyhlášené romské rodiny. Jeho otec je známý hudebník. Takže já, než jsem ho poznala, jsem si říkala, no, tam bych ani neměla chodit, protože já jsem v té době, víte, se chtěla k Romům opravdu vrátit a byla to pro mě srdeční záležitost, tak jsem si říkala, abych tady nepotkala nějakého osudového muže, ještě jsem mladá. To první setkání tak osudový nebylo, ale už druhý nějak. Myslím si, že oboustranně asi jsme se pak snažili se někde potkat.
1: A co vás na něm tak jako?
2: No, jednak on byl a je krásný muž. Tak to teda každopádně.
1: A co to je krásný muž?
2: No, fyzicky krásný.
1: Třeba?
2: Přitažlivý.
1: Něco popisujte jako?
2: Štíhlá atletická postava, že jiskrný zrak. Tak to jsou taky blbosti, ale byl velmi inteligentní. Už to, že studoval lékařskou fakultu, takže to byla opravdu pro mě osudová láska, hodně silná, a měli jsme hodně problémů, ale musím říct, protože jsme byli každý z jiného prostředí a už z poměrně velmi integrovaného až asimilovaného. A on byl z rodiny ze slovenských Romů, kteří přišli sem vlastně až v 70. letech, jak se manžel narodil, a ještě žili hodně, bych řekla, takovým tím jakoby tradičním životem, i když oni mysleli, že ne, ale začali skřípat takový ty představy o tom, co by ta mladá nevěsta, takzvaně terní bóry, co by měla a co by neměla. A já jsem si myslela, že jsem intelektuálka, můžu všechno a nemusím se podřizovat muži, a tak to skřípalo prvních 5 let.
1: A co by měla? podle jejich představy, to nám řekněte.
2: Žena se má hlavně starat o rodinu a o manžela. Mm-hmm. Vařit, pečovat o děti. No a já jsem chtěla spíš dělat věci intelektuální, to vaření. Já jsem ani vařit neuměla, ani mě to nebavilo, přišlo mm-hmm. mě to otravný. Neměla by chodit odhalená, já jsem byla zvyklá nosit i minisukně, malovat se, to mě manžel prvních několik let pořád ty malovátka vyhazoval, než si na to zvykl, než jsme se domluvili. A protože je inteligentní, tak jsme se domluvili.
1: Jak vypadá taková romská hádka?
2: No to nevím, jak vypadá romská hádka, ale ta naše byla hodně
1: italská.
2: Možná italská, i fyzická, i fyzicky náročná. Mm-hmm. Já jsem se pouštěla s manželem do různých rvaček fyzických, tak to fakt? Už dneska ne. No. Ale já jsem nikdy si nechtěla nechat nic líbit. Já jsem mm-hmm. vždycky nějak si myslela, že nevím, jak to říct, ale nevzdávám věci dopředu, takže ani toto. A myslím si, že to vliv mělo, protože manžel pochopil, že taky potřebuju svůj prostor pro život. A jak říkám, je moc chytrej, takže to dokázal pochopit, ale nějakou dobu to trvalo.
1: Takže velká láska.
2: No asi jo.
1: Na celý život.
2: No tak snad, já nevím.
1: Vystudovala jste historii, našla jste si muže, asi jste žila krásný život. A vy jste se rozhodla ještě pro další dítě, máte 3 děti, to jsem zapomněl říct. A ještě jste se rozhodla pro další dítě, to dítě má takové hezké jméno, Muzeum romské kultury. Nebylo to náhodou nejtěžší porod vašeho života?
2: No, to máte asi pravdu. Hlavně ta péče o to dítě je nejnáročnější a nikdy nekončí. A tady musím říct, že vlastně toto dítě, jak to říkáte, tak vlastně ovlivnilo i moji rodinu a moje děti, protože třeba moje nejstarší dcera mi dodnes vyčítá, kolik času jsem v tom muzeu strávila, že to bylo v době, kdy potřebovala, abych byla víc s ní a víc s ní byla babička než já. Mm-hmm. Takže toto mě někdy mrzí, že jsem byla až takto hloupá, ale na druhou stranu bychom to nikdy nevytvořili, nevydupali, protože my jsme to opravdu vydupali ze země.
1: Co všechno v tom muzeu je možno vidět?
2: Musím říct, že jsme v podstatě dosud na světě jediné muzeum, které takto globálně dokumentuje dějiny a kulturu Romů. Už v Evropě to vědí a takto se i vlastně jakoby k nám stahují, že my máme vlastně sbírky, které dneska už nejde na světě zdokumentovat, protože ta kultura opravdu zaniká, každým dnem mizí. Takže my máme bohaté sbírky, které dokumentují tradiční, ale i současnou romskou kulturu. Nás zajímá i dokumentace současnosti, ale z nejvýznamnějších fondů je to zejména na fond dokumentace tradičních romských řemesel, profesí a zaměstnání. Máme rukopisný fond, máme fond výtvarného umění, fond textilu a šperku, vybavení interiéru, dokumentace vývoje romských obydlí, ale máme taky knihovnu, která je i pro veřejnost, byť teda nepůjčujeme absenčně, jen prezenčně na naši pěkně vybavenou studovnu. A těch aktivit je spoustu, vydáváme i hudební CD, vydáváme filmy, protože máme vlastní videodokumentaristy, kteří natáčejí i dokumenty a děláme filmové čtvrtky, spoustu akcí, módní přehlídky.
1: Všechno, co děláte, děláte rádi.
2: Děláme rádi a ještě bych určitě ráda dala takové avizo na akce, které nás čekají. Mm-hmm. Poslední týden září zahajujeme výstavu A možná přijede na koze. Bude moc pěkná, protože to jsou dřevěné hračky a dřevěné sochy romského výtvarníka řezbáře Martina Matěje Holuba. Mm-hmm. A celoroční oslavy desetiletého výročí muzea jako státní instituce tak vyvrcholí 28. listopadu plesem v Semilase, který bude spojený s koncertem, na kterém vystoupí hvězdy romské hudební kultury, mimochodem také Monika Bagárová a další.
1: Sledujete to, co se děje v dnešním světě?
2: Tak sleduju, no, trošku.
1: Říká se, že brzy dojde k stěhování národů. Může to nějak ovlivnit život Romů v Čechách a na Moravě?
2: Pokud tak si myslím jenom pozitivně, protože u nás jsme nebyli zvyklí nikdy na barevná etnika. Jinde už třeba ve Vídni člověk vidí, jak ti Romové tam vůbec nemají pro tu společnost tak negativní význam, jak u nás, protože tam jsou jiné problémy. Tak si myslím, že by to takto mohlo trochu zamíchat kartami a Romové už by tady nebyli jako první v pořadí, jako terč, no nevím.
1: O čem sníte dnes?
2: O čem sním? No, jen asi o klidu a o tom, abychom byli všichni zdraví a aby se nic nepokazilo.
1: Jste šťastná?
2: To je těžká otázka. Mně se ani nechce na ní odpovídat. Snad doufám, že ano.
1: Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová. Ať se vám daří. Mějte se moc hezky.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Kvělé muziky přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Dnes jsem velmi potěšen, že mohu v tomto pravidelném pořadu Trupte nám trumpety poblahopřát jednomu z nejlepších moravských zpěváků. Prozradím jen, že slavit budeme společně jedny Abrámoviny, které nám nastartuje mistříňanka.

A mistříňanka nám zahrála hned 3 písničky v řadě. Od Břeclavy, Všetci sa starajú a Jak sa máš, napsal či upravil Miloš Procházka. A ve všech společně se zpěvačkami Liduškou Koskovou a Marií Kulajovou zpíval oslavenec Zdeněk Baťka. Datum jeho 50. narozenin spadá přímo na 9. srpna. Narodil se v rodině, kde se opravdu zpívalo, jak se říká, od rána do večera. Však také rodné Kostice a okolní obce jako Lánžot, Tvrdonice, Týnec a další patří k těm místům, kde se udržují lidové tradice se vším všudy. A Zdeněk dostal do vínku od Pána Boha dar krásného hlasu, který jej již od mládí předurčoval k tomu, aby posluchačům dokázal pohladit jejich srdéčka v časech veselých i smutných. V Mistříňance působil od roku 1981 až do roku 1998 a za těch 17 let naspíval opravdu mnoho a mnoho krásných písniček. Vedle dechové muziky je jeho velkou láskou pravá moravská cymbálka, kde společně se svou sestrou Boženkou tvoří úžasné, skvělé duo. A jak se říká, že jablko nepadá daleko od stromu, tak jeho syn taktéž Zdeněk již zdárně studuje hru na cymbál. A já vám nyní nabídnu jednu písničku právě s cymbálem a komorním orchestrem Znáš tu zem, kterou si sám Zdeněk kromě dalších jiných napsal a společně se synem natočil. Poslouchejte se a hned poznáte, jak miluje ten svůj rodný kraj. A pak již dostanou slovo kumpanovi muzikanti, se kterými natočil taktéž některé své skladby. Pusť mě k vám, lásku jsem našel a na horním konci.

Hezky to Zdeňkovi a Božence ladí, vidíte. Zdeňkovi popřeji také vaším jménem do další padesátky mnoho zdraví a hezkých chvil ve společnosti paní hudby. A on jako poděkování za přání v nejbližším čase uvede na trh nové CD s písničkami opět natočenými s kumpánovými muzikanty, což vám samozřejmě hned co nejdříve, jak to půjde, nabídnu v některém z příštích pořadů. Tak ještě jednou dostane slovo cymbálová muzika. Tentokrát je cymbálová muzika Aleše Smutného a bude to písnička, kterou napsal Slávek Smišovský s Františkem Kožíkem Za tichou Moravou. No a závěr bude patřit Polce, opět Zdeňka Baťky, zaspíval Slavíček. Hezký zbytek večera a sladké již srpnové sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dnešní Meteor začneme tématem, které nikomu radost neudělá, ale které ovlivňuje osud každého, koho se týká. Válkou.
1: Náš posluchač Václav Bednář se ptá, existují nějaké důkazy, že hrůzy moderních válek i praxe totalitních režimů 20. století vedly k prokazatelným změnám velkých skupin lidí, takzvanému patologickému jednání?
0: Odpovídá neuropatolog František Koukolík.
2: Válka choroba není. Je součástí našich dějin od chvíle, kdy jsme vznikli. Náš druh se vyvíjí souběžně, po dvou kolejích. První kolejí jsou geny, tedy evoluce. Druhou kolejí je kultura. Mluví se o společné evoluci, neboli koevoluci genů a kultury. Kultura je všechno, co získáváme sociálním učením. Zní to paradoxně, ale součástí takto široce definované kultury tedy může být i rituální kanibalismus, stejně jako vybíjení lidských skupin, s nimiž soupeříme o zdroje.
0: Rusův ušlechtilý divoch je tedy mýtus.
2: Chování současných lovců a sběračů se považuje za model chování našich paleolitických předků. Jakmile narazí na soupeřící skupinu, bývá častým výsledkem válka. A ta bývá krutá, může mít znaky genocidy, což dokládají antropologické zprávy o chování inuitů, neboli eskimáků, australských domorodců, čili aboriginů, stejně jako u jihoamerických indiánů. Archeologické nálezy ji dokládají ve všech zkoumaných částech světa.
1: V odborných publikacích o první i druhé světové válce se často konstatuje, že tyto války vyvrátily staleté humanistické zásady evropské morality.
2: Byly dobře míněnou teorií. Moderní humanistické zásady se objevily v průběhu renesance mezi 14. a 16. stoletím. Války probíhaly v té době i po ní. Dobývání obou Amerik i Afriky mělo opět v mnoha dobách a místech znaky genocidy. Dejme tomu, že pobíjené lidi chápali válečníci jako pohany, tedy jako druh podčlověka. Jenže v průběhu 30leté války zacházeli křesťané s jinými křesťany docela stejně. Jádro války, kterým je nejčastěji zisk nebo obrana zdrojů, ale nejen tohle, moderní války nezměnily, ale nové bylo nasazení techniky. Proto byly ztráty armád i civilního obyvatelstva tak rozsáhlé. Ztráty na životech jsou v absolutních číslech ohromné. Jenže lidí bylo ve 20. století na světě podstatně víc než ve stoletích předešlých. Takže i když to vypadá divně, v poměru k počtu lidí, kteří přežili, jsou ztráty podstatně menší, než tomu bylo v dobách minulých. 30letá válka připravila o život 25 až 80% populace koruny české.
0: Pana Václava Bednáře zajímá chování během války, které můžeme označit jako patologické, tedy takové, které se vymyká společensky normálnímu chování.
2: Zabíjení, často velmi kruté, součástí války. Lze je tedy považovat za statistickou normu. Všechny moderní státy a armády mají řády, které se snaží odlišit zabíjení jako válečnou normu od zabíjení patologického. Do jeho rámce patří například zabíjení zajatců a civilního obyvatelstva, včetně žen a dětí. Tohle zabíjení bylo součástí všech válek, podobně jako znásilňování žen, ale i z toho se v současnosti stala zbraň.
1: Ano, zabíjení ve válce svým způsobem normální je. Válka je ale také příležitost pro psychiatry.

0: psychopaty, sadisty, pro lidi, kteří mají rádi smrt, čili pro lidi s poruchami osobnosti.
1: Je, ale těchto lidí je menšina. Často je zlikvidují příslušníci vlastní jednotky. Dokonce o tom vypráví epizoda ze Švejka. A nebo se sami proti těmto zrůdám postaví, jako se postavil pilot amerického vrtulníku, který zachránil část vietnamských civilistů ve vesnici My Lai, vražděných zdivočelou jednotkou americké armády. Svůj stroj zavěsil těsně nad zem mezi útočící vojáky a zbylé civilisty.
2: Větším problémem jsou tedy asi takzvaní normální lidé, kteří dostanou uniformu a stanou se masovými vrahy.
0: Ano, jeden z nejstatističtějších dozorců v německém koncentračním táboře pracoval po válce, než byl dopaden jako ošetřovatel v nemocnici. Byl na pacienty tak dobrotivý, že mu říkali táta.
2: Jak je možné, že se lidé stanou z nenápadných civilistů masovými vrahy a následně se vrátí k nenápadné civilní existenci?
1: Pan profesor Isaac Fried to popsal ve špičkovém světovém anglickém časopisu The Lancet jako syndrom E. To je první písmeno anglického slova, které znamená zlo. Píše se s E, evil. Samozřejmě, že součástí byla ideologická příprava pachatelů. Jak jsme my lidé poslušní? Převezme-li odpovědnost autorita? Nebo jak se docela normální mladí muži začali chovat jako dozorci ve vyhlazovacím táboře díky konformitě, dobře doložili experimenty. Do vraždících komand se hlásili vojáci dobrovolně. Nestvůrné rozkazy jich uposlechly 4/5. To je podobný podíl, jak je znám z experimentů zjišťujících poslušnost. Tyhle pravděpodobně duševně zcela normální masové vrahy charakterizovaly opakované násilné činy. Měli nutkavou představu o vyčištění území, kam jejich jednotky vpadly. Lidé, kteří tam žili, pro ně byli škodlivý hmyz. Svou činnost setrvačně opakovali a byli při ní nabuzení. Dostávali se do stavu blízkého opojení. Rychle si na to, co dělají, zvykli a svou činnost dokázali oddělit od života mimo tuto činnost. Byli závislí na prostředí své skupiny, na kázni, na akci neboli vraždění, na denním alkoholu a hlaholném vyprávění mužných historek. Dá se říci, že šlo o skupinovou psychickou infekci, většina podlehla. Řešení problému, jazyk ani paměť tahle činnost nijak nenarušovala.
2: Může se to opakovat?
1: Opakovalo se to a opakuje. Imunní není žádný národ. Imunních není mnoho duševně zcela normálních lidí.
0: Úplně nejlepší by bylo, kdyby války nebyly, pak bychom nemuseli řešit, jak se během nich člověk chová.
2: Žijeme 70 let v míru, tak ať nám to ještě dlouho vydrží.

0: O kterém kosmickém tělese se letošní léto nejčastěji hovořilo?
1: O největším tělese za Plutem, hovoří astrofyzik Jiří Grigar.
2: V minulých týdnech nebo měsících byla soustředěna pozornost na těleso, které je na periferii planetárního systému, jmenuje se Pluto. O němž si astronomové dlouho mysleli, že to je devátá planeta, a jak známo, tak od roku 2006 už si to oficiálně nemyslíme, ale myslím si, že ty důvody k tomu, abychom si to nemysleli, už byly dávno předtím. Pluto je, jak dneska víme, prvním objeveným tělesem nového komplexu ve sluneční soustavě, kterému říkáme podle těch teoretiků, kteří to předvídali, Edgeworthův Kuiperův pás. A jsou to tělesa, která se nachází tedy za drahou Neptunu ve velkém rozsahu vzdálenosti. Ta minimální vzdálenost je, řekněme, 35x větší, než je vzdálenost Země Slunce, čili 35 astronomických jednotek. A ta horní mez je vlastně neurčitá, tam to bude kolem 50, možná 60 astronomických jednotek. V každém případě dneska už tam známe, díky právě pokroku pozorovací techniky, tisíce těles. A jejich souhrnná hmotnost je určitě větší než souhrnná hmotnost planetek mezi Marsem a Jupiterem. A to tedy nejméně o řád, neli o dva řády. Takže je to daleko významnější součást sluneční soustavy a vždycky zdůrazňuji, že to, co vlastně se podařilo Tombovi v roce 1930, je ne, že objevil titěrnou devátou planetu, ale že objevil první těleso nového komplexu sluneční soustavy, který má velkou důležitost, když chceme pochopit vznik sluneční soustavy v celku. Takže s velkým předstihem 62 let to objevil, takže to byl úžasný pozorovací výkon. Takže toto těleso má přirozeně teď našlápnuto, protože kolem něj proletěla kosmická sonda New Horizons a ta získala mnoho údajů, které postupně se dozvíme. To bude trvat více než rok, než budeme mít všechny údaje z tohoto jako naprosto famózního průletu.
1: Ano, potrvá to ještě rok. Sonda je tak daleko, že s výkonem své antény dokáže posílat data k Zemi jen skutečně šnečí rychlostí, pouhé 4 kilobity za sekundu.
0: Smutní být nemusíme. Astronomové mají další možnosti.
2: Pochopitelně Pluto se dá sledovat také ze Země. Už dlouho se sledoval Hubbleovým kosmickým teleskopem a také zařízeními, která pracují v jiných oborech elektromagnetického spektra. A teď k tomu přišla ta nejvýznamnější observatoř, která pracuje v pásmu mikrovln, jmenuje se ALMA. Je to společný projekt Evropské jižní observatoře, observatoří ve Spojených státech a Kanadě, v Japonsku, na Tajvanu. Takže je to zařízení naprosto úžasné, které bylo uvedeno oficiálně do chodu před 2 lety a produkuje úžasné výsledky už teď. Takže se ALMA věnovala také Plutu a pozoroval ho v pásmu těch mikrovln, kde mohou zářit nebo být spektra různých molekul. A tak se podařilo objevit v atmosféře. Teď už víme, že Pluto má atmosféru, ale to jsme věděli dávno předtím, než tam New Horizons přiletěl. Tak v té atmosféře byl objeven jednak oxid uhelnatý, což se vědělo, že tam oxid uhelnatý je, takže to nebyl tak přímo objev, ale jsou to samozřejmě nejlepší měření. Ale to, co je nové, což se netušilo, že je tam kyanovodík. To je jed, to je prudký jed, takže Pluto je obklopen jedovatou atmosférou.
0: No panečku, to jsou noviny. Když se podívám na příznaky otravy kyanidem, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a v srdeční krajině, pocit horka ve tvářích, hučení v uších, závratě.
1: No já myslím, že to nevadí. Ono by stejně nikoho ani nenapadlo dýchat na Plutu. Bez skafandru se do minus 230 stupňů Celsia jistě nikdo nevydá.
0: A když už má Jiří Grigar slovo, může nám odhalit další citát ze své sbírky.
2: Rakouský filozof Karl Popper, který potom žil dlouhá léta ve Velké Británii, takže se považuje víceméně za britského filozofa, byl velice dobrý autor, který opravdu rozvinul teorii vědy ve filozofii, takže si ho velmi vážíme do dneška. A prohlásil jednou něco pozoruhodného, co platí do dneška. Věda se stává ze všech teorií, jež dosud nebyly jednoznačně vyvráceny.
1: Neuvěřitelná věc se stala jednomu rakovi.
0: Vznik nového živočišného druhu si často představujeme jako proces, který trvá staletí, tisíciletí.
1: Jenže někdy k tomu dojde skokem, ba přímo saltem. Jednomu druhu raka se to povedlo prakticky přes noc.
0: Hovoří biolog profesor Jaroslav Petr.
3: Tenhle ten druh raka původně byl dovážený z Ameriky, kde žije na Floridě nebo na jihu Spojených států. Je to takzvaný rak mramorovaný. A tenhle ten rak se chová jako domácí mazlíček v teráriích. A najednou v Německu zjistili ti chovatelé, že i když mají jenom jednoho jediného raka, a měli ho vlastně už maličkého, to znamená žádného partnera nemohl nikde potkat, tak ten rak se rozmnožuje. A ukázalo se, že tenhle ten rak se rozmnožuje zvláštním způsobem, kterému se říká partenogeneze. Starší český květnatý název tomu říká panobřezost. A my ji dobře známe třeba u mšic. Mšice, když se potřebují ve vegetační sezóně rychle namnožit, tak se nespoléhají na to, až se potká on a ona, ale ta samička vlastně vyrábí dcery z neoplozených vajíček. To samé se zjistilo u tohodle toho raka. Takže najednou jsme tady měli raka, který se v Americe, ta původní populace, rozmnožuje naprosto spořádaně, kdy se potká on a ona, páří se a mají spolu potomstvo. A najednou v Evropě, v Německu, se objevili jití šraci, velmi podobní, ale vůbec nepotřebují toho partnera. Jsou to jenom samičky, které se zase plodí dcery a ty plodí další dcery. Tihleti živočichové, kteří se takhle rozmnožují nepohlavně, tak mají samozřejmě obrovský potenciál při průniku do přírody. To znamená, pokud by někdo takovéhleho raka omylem vypustil nebo úmyslně ho někde vysadil, tak stačí, aby tam vysadil jednoho jediného raka a on už se namnoží. A to se také stalo. V tom Německu se ukazuje, že dneska ve spoustě rybníků, jezer nebo pomalu tekoucích řek se tihleti raci vyskytují.
0: To je neuvěřitelné. Představa, že si domů koupím raka a za chvíli zjistím, že mám dva, aniž bych ho dala do kontaktu s jiným rakem. To se přiznám, to mě docela děsí.
1: No, těžko tomu uvěřit, ale je to tak. Navíc, když si uvědomíme, že rak nepotřebuje gen jiného raka a přesto se rozmnožuje, znamená to, že všichni ti raci jsou stejní, podobnější než vejce vejci. Nemůžou se vůbec ničím lišit, jsou to kloni.
3: Ta evropská populace raka dneska představuje vlastně jeden velký klon. To jsou raci, kteří jsou geneticky naprosto totožní. Můžeme je vysledovat zřejmě k tomu prvnímu rakovi, který sem přišel, nebo který tady někde vzniknul v tom chovu v roce 95 v Německu. A jsou vlastně jednobarevní. Ta populace je naprosto jednobarevná. Všichni mají stejnou dědičnou informaci, byť trojnásobnou.
0: Stále tomu nemohu uvěřit. Jak se něco takového mohlo stát?
1: No ano, jak to, že se z normálně se rozmnožujícího raka stane klonující se rak?
3: Ten původní americký rak, rak mramorovaný, má dědičnou informaci ze dvou sad chromozomů. Má tam dědičnou informaci od tatínka a od maminky. Každý rak dostává po jedné sadě a má dvě. Tenhle ten evropský rak, zvláštní, tak ten má tři sady dědičné informace. Jak k tomu mohlo dojít? K tomu došlo s vysokou pravděpodobností tak, že vajíčko, které mělo původně si zajistit, aby obsahovalo jenom jednu sadu dědičné informace, tak z nějakého důvodu tuhletu operaci nezvládlo. Ponechalo si dvě sady dědičné informace. A když tam pak přišla spermie, tak samozřejmě tam byly tři sady dědičné informace, z takového vajíčka se vylíhl rak, a ten, když dospěl, tak už nepotřeboval dalšího partnera a byl schopen samostatného rozmnožování. S vysokou pravděpodobností k tomu došlo právě u chovatelů. Tahle ta populace raků nevznikla někde v přírodě. V Americe se hledalo velmi složitě a velmi široce se pátralo, jestli tam není nějaká populace těchto partenogeneticky se rozmnožujících raků. Není, nenašla se. A zřejmě ti chovatelé, kteří převáželi raky, různě je transportovali, posílali si je, tak samozřejmě nemohli zajistit těm rakům optimální podmínky. To znamená, mohlo se stát, že ten rak byl vystaven teplotnímu šoku. A právě my víme, že teplotní šok je to, co zabrání tomu vajíčku, aby zredukovalo svoji dědičnou informaci na jednu sadu. Pokud to vajíčko vystavíme teplotnímu šoku, vajíčko si ponechá obě dvě sady a je hotovo.
0: Takže, když to řeknu bez obalu, stála zatím prostě blbá náhoda.
1: Vlastně ano. Bohužel ostatní raci mají s těmito klony problém. Veliký problém.
3: Oni jsou velmi zdatní. Jednak jsou zdatní reprodukčně. Když je srovnáme s tou původní americkou populací toho raka, tak ta samička má třeba 7x víc vajíček. než ta původní, je také dvakrát větší. To znamená, oni jsou neuvěřitelně zdatní a válcují ty původní populace raků jednak přímou konkurencí, tím, že je vytlačují z těch jejich areálů. A co je nepříjemné, tihleti raci nesou takzvaný račí mor, což je choroba, která ty evropské raky decimuje. Takže jsou velmi nebezpeční a pokud někdo z posluchačů chová tedy doma tyhle ty raky mramorové nebo mramorované, jak se jim dneska říká, těm partenogeneticky se rozmnožujícím, tak by si měl uvědomit, že teda chová raritu, chová nový druh, který vznikl velmi rychle na počkání, a měl by si velmi rozmyslet, jestli náhodou mu nějací raci neutekli ven a už vůbec by je neměl tedy vyhazovat, pokud se mu přemnoží. Měl by je nějakým způsobem zlikvidovat, protože tihle ti raci skutečně mají obrovský potenciál v tom narušit původní přírodu. Povedlo se je zavléct třeba na Madagaskar a tam také páchají tuhletu hrůzu, protože zase vytlačují původní druhy madagaskarských raků a narušují tedy biodiverzitu tamnějších vodních toků a nádrží.
0: To je opravdu jak z nějakého sci-fi. Klony útočí.
1: Stačila jedna náhoda, jedna odchylka a je tu takové nadělení. Až se nám do mysli může vkrádat myšlenka, jestli existuje nějaká biologická zábrana, aby se něco podobného nestalo i člověku.
3: Určitě. Savci se partenogeneticky rozmnožovat nemohou. To víme. Savci skutečně potřebují dědičnou informaci od maminky a od tatínka. A to proto, že máme ty geny různě upravené. My máme stejnou dědičnou informaci, ale tatínek předává tu dědičnou informaci tak, že několik stovek genů dává tatínek buď uspaných, anebo probuzených. A ty samé geny maminka předává v opačném gardu. To znamená, geny, které od tatínka spí, jsou u maminky probuzené. Které jsou u tatínka probuzené, u maminky spí. A to se musí sejít. Nesmí se tam sejít dva geny, které by spaly, to je jasné, potom by ten gen chyběl. Ale i konstelace, kdy se sejdou z těch genů dva, které bdí a pracují na plný výkon, tak se projeví negativně na tom jedinci. To znamená, skutečně není možné, aby tady vzniknul jedinec, který by měl jenom mateřskou dědičnou informaci, protože by tam měl vlastně jednu sadu genů příliš bdělou a druhou skupinu genů, která by spala a nepracovala by. A takový jedinec není životaschopný. To znamená, tato partenogeneze funguje ještě po ptáky. I u ptáků známe třeba takzvané belcvilské kruty, jsou takový příklad, kdy skutečně se narodí ptáci z neoplozených vajíček a jsou životaschopní a jsou schopní mít potomstvo. Ale u savců ne. U savců je tohleto prakticky vyloučené.
0: Člověk může zůstat v klidu.
1: Za to rakům teď kvůli člověku jde prakticky o život.

0: Léto nám skončilo už před 3 dny, alespoň to astronomické.
1: Příroda se ale neřídí přesně astronomickým kalendářem a taky teď v září můžeme ještě vidět řadu rozkvetlých květin, keře a stromy v zelené svěžesti.
0: A až toto období skončí, tak v botanických zahradách je stále něco k vidění, zejména když mají skleníky.
1: To máte pravdu. Jednou z botanických zahrad, kterou může kdokoliv navštívit celoročně a uvidí jak venkovní, tak skleníkové rostliny, je botanická zahrada přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
0: Myslím, že jsem se v ní kdysi byla podívat, ale je to hodně dávno.
1: Já tam byl teď a s mikrofonem.
0: Výborně, tak mi připomeňte, jak to tam vypadá. Pamatuji si na 5 velkých skleníků, jezírka a také to, že zahrada je obklopena rušnými ulicemi.
1: No, to si pamatujete výborně, všechno to bude v reportáži slyšet. Při prohlídce mě provázela vedoucí botanické zahrady magistra Magdaléna Chytrá.
2: V prvním expozičním skleníku po běžné trase návštěvníka. Je to tedy skleník tropických rostlin, kterému mezi námi říkáme Viktorka.
3: A proč?
2: Protože se tady pěstuje největší tropický leknín světa, Viktorie, kterou ještě i v tuhle dobu můžeme v bazénu vidět. Má obrovské listy, které v přírodě mohou dosahovat až 1,5 metru v průměru.
3: No, ty jsou tady před námi, kolik jich je? Jich 10 přibližně?
2: No, tuhle roční dobu už nejsou tak velké, jak bývají úplně za toho největšího léta, protože tím, jak se zkracuje den a zmenšuje se intenzita světla, tak se ty listy tady v našich podmínkách zmenšují. Jinak vlastně tam, kde roste, to je v tropech a jiný druh v subtropech Jižní Ameriky, vegetuje prakticky po celý rok, takže tady ji pěstujeme jako jednoletou. Každý rok ze semene znovu. Vlastně naroste takhle obrovská rostlina, která se vysévá do bahna někdy na začátku března, potom se vysadí v květnu jedna ta malá rostlina do tady té velké bedny a přes sezonu ji nalostou tady ty obrovské listy. No a řekněme koncem října už zase odumírá v našich podmínkách, takže potom ji zlikvidujeme, vyhodíme ji na kompost, bazén vypustíme a na začátku jara začíná všechno znova.
3: Mě ten tvar toho listu připomíná trošičku ten tác, na kterém se nosí chlebíčky. A ten průměr je opravdu veliký a ono to také vypadá, že toho dost udrží. Ale vidím, že padají květy ze stromu, co se tady pne nad letninem.
2: Máme tady krásnou popínavou rostlinu alamandu, která má žluté obrovské květy. Ta vždycky návštěvníky taky zajímá. No a ty její květy opadávají do bazénu i na listy. Kdybychom si řekli, že plocha listu je 1 metr čtvereční a jeho okraj, který se zvedá kolmo k té ploše listu, je 10 cm, tak by logicky měl unést 100 kg. Ale v tom listu jsou zářezy, do kterých může natékat voda a ta hmotnost by samozřejmě musela být rozložena zcela úplně přesně do celé plochy toho listu. Kdybychom tam nalévali postupně vodu, tak by to teoreticky...
3: Takže člověka neunese, ani dítě.
2: Unese dítě? Unese. Máme tady různé historické i současné fotografie. No, z těch nejstarších to jsou právě ty z toho počátku pěstování Viktorie u nás, což bylo ve 20. letech minulého století. A na té úplně první nejstarší fotografii je syn tehdejšího inspektora botanické zahrady Jiráska. A většina těch fotografií ovšem je naranžovaných. Některé, jako je tady ta poslední, na které je naopak zase dítě současného ředitele zoologické zahrady ve Dvoře Králové, pana Rabase, tak ta je úplně bez jakékoliv pomoci. Jenom vidíme na té fotografii ruku tatínka, který stál v bazénu a bál se, aby se to celé neprotrhlo a dítě teda nezahučilo do vody, ale naštěstí ten list ho teda udržel. Pokud bychom třeba na ten list položili polystyrenovou desku, tak určitě by to dítě tam mohlo i stát a bez problémů prostě by tu hmotnost to udrželo.
3: Takže teď jsme prošli do vedlejšího sousedního skleníku. Na co byste tady upozornila posluchače, co si myslíte, že je zaujme nejvíc, když sem přijdou?
2: Tohle je skleník, kde máme hlavně cikasy a kapradiny, ale je tady také expozice masožravých rostlin,
3: tak ke kterým se podíváme.
2: Tady máme na jaře vždycky velkou výstavu. Jednou z nich je například láčkovka, která má část listu přeměněný v láčku. Ta je vlastně lapací láčka, ve které je trávicí tekutina a ta láká hmyz nejčastěji k tomu, aby se utopil v té trávicí tekutině a ona ho mohla rozložit. O tom vlastně z něj využívá živiny stejným způsobem, jako to dělají živočichové. Takže přijímá už hotové látky, jako jsou jednoduché bílkoviny, jednoduché cukry. Jinak ostatní rostliny přijímají výživu kořeny ve formě minerální, ale tyhle ty rostliny jsou schopné přijímat i tu organickou hmotu už hotovou.
3: Já mám takový praktický dotaz, jestli se ta rostlina tady sama uživí, nebo jestli ji musíte krmit.
2: Ona se tady samozřejmě sama uživí, protože tady lítá spousta hmyzu, otvíráme okna, větráme skleníky a jsou tady i různí škůdci, které tady ani moc nechceme. Takže ona se uživí, čím méně ji vlastně hnojíte uměle, tak tím lépe se jí vytvářejí právě ty lapací orgány. Protože je nucena vlastně se nějakým způsobem přiživovat jiným způsobem než z půdy. Takže teď tady vidíme poměrně hodně těch nových láček, které jsou až 20 cm velké. Přes zimu potom zase kvůli nedostatku světla, většinou to těm rostlinám tady moc nesvědčí, protože v podmínkách, kde rostou, tam prakticky se jim ty životní podmínky během roku nemění.
3: Ty láčky mi připomínají prázdný měšec na peníze, jak se to kdysi používalo. Mají takovou záklopku nahoře, jestli vidím skoro všechny. Takže on ten hmyz tam naleze víceméně zvědavostí, nebo je tam lákán něčím?
2: On je tam lákán vůní toho nektaru, nebo té šťávy, které uvnitř, ale vlastně to není nektar, je to vlastně trávicí tekutina, která si jenom na ten nektar hraje. Takže on si myslí, že tam bude mít nějakou potravu, ale ve skutečnosti se tam potom utopí. To víčko se nezavírá, to slouží jenom k tomu, aby do té láčky nepršelo a nezřeďovala se ta trávicí tekutina, nevyplavilo se to celé ven. Takže prostředkem toho víčka, kde je taková drážka, krásně ten déšť stéká mimo tu láčku a ta trávicí tekutina tam zůstává. Ta se tam vytvoří už v době, kdy ta láčka je ještě malá a kdy to víčko je zavřené pevně. Takže už vidíme, že opravdu se tam ta tekutina vytvořila samovolně a nikoli, že by tam nějak napršelo. Ale zajímavostí tady u tohoto druhu je zrovna to, že některé ty láčky mají u těch víček nektar. Říká se jim taková nektariová víčka. A spousta větších živočichů, jako jsou třeba hlodavci nebo nějaké poloopice, chodí lízat ten nektar a sedají si vlastně na tu láčku jako na záchod. Takže oni potom samozřejmě lížou ten nektar, ale zároveň ten jejich trus padá do té láčky. Takže ta trávicí tekutina rozkládá ten trus a žijí spolu takhle vlastně v symbioze. Ona mu poskytuje nektar, on jí poskytuje ten trus, ze kterého potom bere ty živiny. Není primárně určena některé ty druhy ani k tomu, aby lovili ten hmyz, nebo lovili nějaké živočichy, ale k rozkladu vlastně tady tohoto trusu. Sem tam, tam může nějaký ten větší živočich i spadnout, ale to je spíš smůla, že se tam přišel nakrmit a spadnul do té láčky, utopil se a ta rostlina je skutečně schopna rozložit i nějakého menšího obratlovce, žábu, malou myšku, prostě něco takového podobného.
3: Tak to je úžasné. Ty láčky to v podstatě mají také princip okapu.
2: Přesně tak.
3: Když se na to dívám,
2: hlavně
3: je to promyšlený.
2: Teda si musíme uvědomit, že masožravky nikdy neloví pomocí květu, jako to bylo v tom filmu, Adéla ještě nevečeřela, ale vždycky jsou to listy, buď samotné nalepovací listy, anebo listy přeměněné v nějaký takový orgán, jako je ta lapací láčka. Květy prostě slouží k rozmnožování semeny.
3: Tak a jsme venku. Vaše zahrada je v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Poměrně v sousedství Rušné ulice, ale to předpokládám, že těm rostlinám v podstatě vůbec nevadí.
2: Myslím si, že už si na to museli zvyknout. V době, kdy se zahrada stavila, tak to bylo vlastně periférie města. Nebyly tady ještě tady ty okolní budovy nebo jenom některé z nich. A celý areál, který je dnes krásně zrekonstruovaný, je vlastně v původním starobinci nebo městském chudobinci nebo nějakém takovém podobném zařízení, takže tohle byla pravděpodobně zahrada tady k tomuto zařízení a byla zde umístěna jako dočasná. V průběhu těch let se mnohokrát uvažovalo o přestěhování botanické zahrady na jiné místo v Brně, ale nikdy k tomu nedošlo, takže jsme stále tady a přestože tady slyšíme ze všech stran městskou dopravu, tramvaje, teda místní šaliny, trolejbusy a auta, tak zahrada je takovou oázou uprostřed vlastně dnes už centra města.
3: Tak já si myslím, že to naopak spousta lidí, co ve městě žije, přivítá, že mají tuhle tu možnost se sem přijít podívat.
2: Všichni to mají blízko, školy to mají blízko, střední, základní školy, které sem chodí hodně na exkurze. A samozřejmě i lidé z okolí, kteří využívají zahradu jako městský park. Před skleníky vidíme také spoustu uměleckých děl, která sem byla nainstalována v průběhu, řekněme, posledních skoro 25 let. ale úplně tím nejstarším uměleckým dílem je socha žáby. Je to vlastně fontána, která je tady od roku 1947.
3: Ano, už ji vidíme, frlí vodu.
2: Velmi oblíbená socha dětí, které si na ní sedají a chytají vodu do ručiček. Je to socha od akademického sochaře Františka Kneifla, která byla celá udělaná z betonu a je to vlastně replika skutečného druhu volské řvavé žáby, která pochází z Ameriky.
3: Tak, když půjdeme dál, vidíme tady, zdá se, že vy často obnovujete ty rostliny, které tady pěstujete za nové druhy, nebo?
2: My tady máme před skleníky velké pravidelné záhony. To je takzvaný systém rostlin, kde jsou druhy uspořádané podle čeledí. Tady paní kolegyně, která se zrovna tady stará o jednu z těch čeledí, a to je čeleď lipnicovitých, kam patří trávy. Tak možná bychom se jí mohli zeptat.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já vás se omlouvám, že vás ruším uprostřed činnosti a zeptám se, stojí to hodně úsilí starat se tady o tu zahradu?
4: No, dost. Tak je to namáhavá práce zahradníčina. Tak jak už Čapek to říkal, hlava dolů, zadek pánu bohu.
3: A kolik vás tady na to všechno práce je?
4: Celkově i s vedením nás je 10.
3: Myslíte, že to stačí?
4: No, nějaký brigádník by se nám tady hodil, hlavně přes léto a na výpomoc.
3: Tak tady se dívám, že máte hořkou okurku. Mm-hmm. Už podle názvu bych ji asi nejedl, ale přesto pěstujete tady něco, co potom konzumujete?
2: No, občas se nám podaří tady vypěstovat nějaké kuličky révy, takže to z té venkovní části, ale to, co vidíme teď tady před sebou, to je vlastně čeleď tykvovitých, tak prakticky jakákoliv úroda, která se tady urodí, je jedla. Tamhle vidíme zrovna patizon, velkou červenou nebo oranžovou dýni, takže v každém případě tohle můžeme sníst. Ale zajímavé je taky to, že i tady na těch záhonech a všude po hradě se rodí spousta hub, které prostě se dají jíst. Jsou to běžné druhy suchohřibů. Měli jsme tady dokonce i jednu práci, která během jedné sezony tady našla kolem 70 různých druhů velkoplodých hub, to znamená takových těch, co tvoří plodnice. Což si myslím, že na to, že jsme uprostřed města, jsou to obdělávané pozemky, tak je neuvěřitelné. Zrovna teďka po těch deštích můžeme i v areálu před děkanátem v parčíku vidět velké porosty nějakých druhů hřibovitých hub, které už jsou v tuhle chvíli teda rozpadlé. Ale je to vlastně další říše, kterou máme v botanické zahradě, protože dneska máme vlastně říši hub, rostlin a živočichů. Tak, ale živočichů těch tady máme teda taky hodně. Hlavně v jezírku, kam bychom se taky mohli jít podívat.
3: Tak máme září, ještě vidím, že spousta rostlin kvete.
2: Teďka ještě jsou tady krásné letničky, které naštěstí přežily to urputné vedro letošního roku. Máme tady takovou jednu z vodních nádrží, ve kterých je přehlídka především tedy jihomoravských druhů vodních a bažinných rostlin. A zároveň tedy i v tom jezírku žije spousta živočichů. Jednak jsou to čolci, potom jsou tam samozřejmě také plovatky a okružáci. Tady vidíme některé i plavat takhle těsně pod hladinou. No a z těch zajímavostí zase masožravá rostlina, bublinatka, která vlastně přeměňuje některé svoje listy na lapací měchýřky. A z těch typických druhů tady vidíme už odkvétající šmel okoličnatý, řezan pilolistý nebo plavín štítnatý.
3: My tady stojíme nedaleko cedule, kde je jasně napsáno, že máte otevřeno prakticky celoročně, takže opravdu může, řekněme, veřejnost, jakýkoliv zájemce se přijít sem podívat kdykoliv během roku?
2: My máme otevřeno celoročně, včetně sobot a nedělí. Jinak pokud je někdy výjimečně zavřeno, tak to každý může na webu najít nebo i na Facebooku. Máme tedy ty výstavy. V zimě samozřejmě je otevřeno kratší dobu, protože se stmívá brzo, takže do 15 hodin. A v letním období máme do 17 hodin.
3: Od 9.
2: Od 9 do 17.
0: Leknín, jehož list unese dítě, masožravé rostliny.
1: Je tam toho kvídění samozřejmě mnohonásobně víc, než se do reportáže vešlo.
0: Kdo nás poslouchá v Brně a okolí, určitě se do zahrady rád podívá.
1: A kdo to tam má daleko, jistě si najde nějakou bližší. Před 10 lety byla založena Unie botanických zahrad, která má dnes 35 členů.

0: Vtip. Toto slovo o čtyřech písmenech budí silné emoce. Vtip dokáže být hrubý, milý, jízlivý, nekorektní, ale to nejdůležitější je, aby byl...
1: vtipný.
0: Přesně tak.
1: Jenže jak poznat, když někdo vymyslí nový vtip, že se zdá vtipný i někomu jinému než autorovi?
0: Může ho zkušebně vyprávět jiným lidem, anebo má novou možnost. Nechá ho otestovat počítačem. Více už Vlado Rýša, šéfredaktor fantasy a sci-fi časopisu XB1.
2: Nepovedené vtipy nadělají víc škody než užitku. Jenže jak má člověk poznat, že jeho vtípek ostatní nenaštve, ale rozesměje? Pomoci by mohl nový počítačový program vyvinutý týmem Justin Kaové ze Stanfordské univerzity. Kaová a její spolupracovníci se snaží najít klíč k odlišení toho, co lidé považují za vtipné a co jim vtipné nepřipadá. Zdá se, že dobrý vtip se vyznačuje dvěma základními rysy. Jeho znění musí být do určité míry nejednoznačné a musí dovolovat různý výklad. Další typický rys dobrého vtipu spočívá v tom, že odlišné výklady se od sebe výrazně liší, nabízejí zcela kontrastní interpretace. Kaová zabudovala oba parametry do programu, kterým nyní hodnotí vtipy. Jako kontrolu používá dobrovolníky, kteří hodnotí stejné vtipy jako počítač. Zatím je celý projekt na samém počátku. V budoucnu by mohli software pro testování vtipu používat například scénáristé filmových komedií. Kaová doufá, že se počítače naučí nejen hodnotit cizí vtipy, ale také si vytvářet svoje vlastní. Na konci tohoto vývoje by mohli roboti získat smysl pro humor. Je však otázka, jestli by pak nevytvářeli vtipy, kterým by se smáli jiní roboti, ale lidem by nějak zvlášť legrační nepřipadali.
1: No nevím, jestli je zrovna mým snem koupit si vtipkujícího robota, aby mi z legrace zalil konví televizi. Toho bych se nerada dočkala.
0: No tak zatím můžeme být v klidu. Tak daleko to není. Je tu ale jiný problém. Přeci nemáme všichni stejný smysl pro humor, jak ostatně dodává Vlado Rýša.
2: Já si myslím, že každý člověk, anebo každý ještě národ, což je ještě větší, má určitý jiný smysl pro humor. Anglický humor, suchý humor, Francouze nerozesměje, ani kdyby se postavil na hlavu. Čecha jo, protože ten má podobný smysl pro humor jako Angličani. Zrovna tak jako ku podivu stejný vtipy fungují v Rusku, jako u nás. Ale třeba s Němcema jsem si vtipy nepopovídal.
0: No, má pravdu. A tak je otázka, jestli zrovna tento vědecký projekt sežene peníze na své pokračování.
1: Sežene.
0: No, to nemůžete vědět.
1: Hollywoodské komedie posledních let by takový test vtipů potřebovaly jako sůl.
0: Dobrý nápad. Ať si výzkum zaplatí filmový průmysl.

0: srdcové vředy, zužování cév u cukrovkářů, popáleniny.
1: To nám tu jmenujete pěkné věci? Co mají tyto zdravotní problémy společného?
0: Že se zlepší jejich léčba, třeba ty popáleniny. Spálená kůže se nedá opravit, musí se odstranit a na její místo nasadit nová. Pacientovi se z jiné části těla odřízne malá část kůže, ta se nechá v laboratoři namnožit, vyrůst a pak se přenese na popálené místo.
1: Zní to jednoduše, ale není to jednoduché. Je to zdlouhavá léčba. Co nového se podařilo?
0: Dali se dohromady tři české výzkumné týmy. Tým profesora Václava Švorčíka z Vysoké školy chemicko-technologické, docentky Lucie Bačákové z Fyziologického ústavu Akademie věd a docentky Zdeňky Kolské z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Počkejte, o tom jsem slyšela. Právě profesor Václav Švorčík obdržel minulý týden cenu předsedy Grantové agentury České republiky. Podařilo se jim vytvořit nový materiál, na kterém se lidská kůže může pěstovat.
0: Ano, to je ono. Povedlo se jim přesvědčit lidské buňky, aby se rozmnožovaly na polymerním materiálu, který normálně vůbec nemají rády. A výsledkem je nový český patent.
1: Myslím, že je nejvyšší čas, aby nám to někdo vysvětlil.
0: Ten někdo bude osobně profesor Václav Švorčík. Co to vůbec jsou ty polymerní materiály?
2: Materiály obecně, když bychom jich chtěli rozdělit, tak se dělí na kovové materiály, skelné keramické materiály a polymérní materiály. Polymérní materiály jsou buď to přírodní, to každý zná, přírodní kaučuk, celulóza a další, nebo polymérní materiály syntetické. A polymérní materiál obecně je, na rozdíl od těch dalších dvou druhů, materiál, v jehož molekule se pravidelně opakují takzvané monomérní jednotky. Každý zná, když si koupí mikroténový sáček, to je polyetylén, a v tom polyetylénu se pravidelně opakuje protopolyetylén, ta etylenová jednotka. A pro vaši představu, těch etylenových jednotek v tom polyetylénu je řádově 10, 20, 30 tisíc. A tím pádem ty polymérní materiály mají naprosto odlišné vlastnosti než ty materiály další.
0: Polymerní materiály mají své výhody, jsou levné, dobře se zpracovávají.
1: Takže stačí vzít lidské kožní buňky, položit je na destičku z tohoto materiálu a buňky se tam začnou množit?
0: To je právě ten problém, že buňky polymery nenávidí. Proto se profesor Švorčík pokusil změnit povrch polymeru tak, aby byl pro buňky přitažlivý. To byl hlavní cíl výzkumu.
1: Jak si to máme představit? Jak reaguje živá lidská buňka položená na neživý materiál?
2: Buňka jako taková, když ten povrch pro ní není atraktivní, tak ta buňka zůstane malá kulatá. My se zaměřujeme na ty kožní buňky, to jsou, když bych to nazval odborně, keratin, to každý zná, jo, lupy, keratin, protokeratinocyty, nebo hladké svalové buňky, a oni na začátku, když se jim někde nedaří, tak jsou malé kulaté. Jak se jim začne dařit, buňka se začne protahovat, a když se protáhne do rozumné velikosti, tak se jádro rozdělí na dvě jádra. Máme jednu buňku, dvě jádra. Když se jí daří, buňka se opět protáhne. Rozdělí se jedna buňka na dvě buňky s jedním jádrem a takhle to běží dál ta řetězová reakce. Ale aby ona se jí tam dobře dařilo, tak ona musí mít ten povrch pro ní atraktivní. Nevím, jestli mám jít do detailu, proto ty biologické experimenty tak dlouho trvají. Na ten povrch materiálu buňka buď to musí vytvořit vrstvu proteinů, to jsou bílkoviny, anebo vy ji tam podstrčíte, vy je tam navážete a tím pádem je ten povrch pro buňku atraktivní. Další důležitou vlastností je, stejně jako nikdo z nás, člověk si nelehne na hladký povrch a na tvrdý povrch. Takže vy a my se snažíme pro tu buňku připravit povrch, který je v uvozovkách rozumně drsný a rozumně tvrdý. A tím pádem na takovýto povrch si ta buňka snadněji lehne. A ona ještě reaguje, protože buňka je negativní, takže pak je dobře, když ten povrch je kladně nabitý. To znamená, i vhodnou volbou chemických sloučenin, které na ten povrch chemicky navážeme, tak ten povrch pro ní zatraktivníme.
1: I buňky se tedy řídí heslem, jak si kdo ustele, tak si lehne.
0: A vědci chtějí, aby se buňkám leželo co nejlépe, co nejvíce a nejrychleji rostly, aby je co nejdříve mohli dát pacientovi.
1: Jak přesně udělat povrch buňkám atraktivní? Jak jim připravit pohodlnou postýlku?
0: No, pomocí svazku jontů nebo laserového záření proudícího na povrch polymeru.
2: Nějakými částicemi vysoké energie. My používáme třeba svazek jontů, nebo laserové záření, nebo plazmatické záření. Takže vy z těch dlouhých řetězců můžete tu tam tu vazbu uhlí roštípnout a vzniknou takzvané radikály. ty jsou reaktivní. Protože některé ty operace se provádí na vzduchu, tak dojde v tom místě, buď to v tom reaktoru, nebo když to vytáhnete na vzduch, k interakci s kyslíkem. A už získáme kyslíkové struktury na povrchu a ty jsou polární. A buňka, kromě té drsnosti, má ráda, i když ten povrch je mírně polární. Abych to přiblížil, nikdo z nás neumývá rád nádobí, ale když musíte umýt masnou pánev, tak tam musíte narýt jar, aby se vám vyrovnala ta polarita. Jo, protože když dáte na masnou pánev kapku vody, tak ona zůstane kulatá. To znamená, ten povrch je nepolární. Voda je polární. Takže vy to musíte podstrčit. To sami s těmi buňkami. A my v tomhle konkrétním případě jsme využili těch chemicky připravených struktur, nepůjdu do detailu, a na povrch jsme navázali nanočástice zlata. Všichni máme za to, že je inertní. Ale ono třeba reaguje s tylovými skupiny, Mercaptor skupiny. Ty všichni z nás známe. To je ten smrad, když si koupíte novou pneumatiku, nebo když si koupíte něco gumového, těsnění, tak to vždycky tak zvláštně smrdí. A to jsou právě ty Mercaptány. A právě ta skupina SH velice dobře reaguje se zlatem. Takže my jsme navázali na ten povrch toho polymeru něco, z čeho kouká ta SH skupina. A teď jsme to velice jednoduše nechali interagovat se zlatými nanočásticemi. Oni se chemicky navázali na ten povrch a tím pádem jsme ty nanostruktury ukotvili. A oni na tom povrchu jsou chemicky navázané, takže se nemůžou v žádném případě uvolnit. A tím jsme dosáhli toho, že ten povrch, jak jsem říkal, je rozumně drsný, je ten povrch mírně polární a taky buňky mají rády, když ten povrch je mírně elektricky vodivý. Takže to zlato nám zaručuje v tomto případě, i další kovy, to jsme taky zkoušeli, tu zvýšenou atraktivitu pro ty buňky.
1: Výborně. Máme český patent na materiál, na kterém se buňkám líbí. Jak vše probíhá z hlediska pacienta?
2: Jestli jste se někdy, věřím, že ne, v rodině jste měli příběh s těmi popáleninami, vždycky, když pak si to popáleniny vyššího stupně, jo, dvojka, trojka, musí se ta léčba provést těmi dočasnými kryty, třeba zvířecími, prasečími, a na konci, když to je možné, tak se odebere z povrchu těla toho pacienta jeho kůže, jeho štěp, a ten je potřeba někde ty buňky napěstovat mimo. A právě to je ten substrát, potenciál substrát, kde by se pěstovat mohli. A oni by potom, to je jeden ze způsobů léčby, oni by potom na to poškozené místo, řeknu, přelezli, se přenesli, jo, a tím vlastně by ty pacientovy buňky, které je potřeba namnožit, by teda se účastnili ty léčby toho povrchového kožního krytu.
0: To si nějak neumím představit, jak ty buňky přelezou, to se odříznou skalpelem od polymeru a přenesou se na tělo pacienta?
2: Ne, ne, ne, vezmete celou tu folii a takhle jenom obrátíte. A oni ty buňky logicky co by drželi k cizímu polymeru, oni si radši přelezou k tomu biologickému materiálu, k té kůži.
1: A je to. Problém vyřešen.
0: Vypadá to strašně jednoduše, když na to někdo přijde a pak nám to takhle pěkně vysvětlí, že?
1: Přesně tak. Pacienti s popáleninami a vlastně všichni, kteří potřebují k léčbě nechat narůst své buňky, teď budou mít větší šanci, že se to povede.
0: A pozor, to není všechno. Tyto nové polymery s upraveným povrchem se mohou hodit i v elektronice.
2: Ano, to je asi pro veřejnost nejméně atraktivní, ale elektronici chtějí struktury, kde máte na povrchu izolantů kov, vodič. Takže struktura polymer kov je ideální. Jenom má obrovskou nevýhodu. Ty kovy na těch polymerech vůbec nedrží. Takže pro nás je to velice příznivá zpráva, protože alespoň máme co dělat s naší partou. A to nejsme jediný, pochopitelně. A zase stejným postupem, jako jsem říkal, to znamená, ukotvíme na povrch materiálu toho polymerního pevně chemickou vazbou tu tam kovové nanočástice a dalšími způsoby depozice na to, jo, máme takový jako naroubovaný ten povrch. Zatraktivněný. A ty další části, se třeba zlato na zlato, už daleko lépe drží k těm zlatým nanočásticem, než by drželi na tom substrátu.
0: A tak meteor, který začal nevesele válkou, končí vesele úspěchem pro zdravotnictví i elektroniku.
1: Za týden se těšíme na slyšenou a pozor na popáleniny.
0: To vám přejí Kateřina Březinová
1: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Chovatelé drobného zvířectva jistě potvrdí, že čekárna u zvěrolékaře je minimálně po sociologické stránce velice zajímavá. A právě tam, do místa, kde se střetávají emoce gradované dlouhým čekáním, zasadila svou hru Hodina mezi psem a andulkou Jana Knitlová. Pěkný poslech.
3: Libu, promiň.
4: No, to je dost. Přesnost je vlastností králů.
3: Říkal jsem, že v půl je brzo, když končím ve tři.
4: Jenže ve tři čtvrtě je zase pozdě, když já začínám ve čtyři. Ahoj, bobáko, pušu.
3: Já vím, máš toho taky dost. Tak mi ho dej a běž. Kde pak ho máš?
4: No, tady, po jezívku půjdeš k Péťovi, no.
3: Ty ho máš v kabelce? Přece jsem říkal do krabice odbod.

0: by mě nevzala.
1: Bubáku, co pak nechceš mít pěknou holku? Už měsíc mám hlavu jak koště. To šanci jsem prostě nemohla...
2: Já vím. Takže jdeme, Jozívku.
1: No počkej, Apusa. Teda ty seš vážně bubák.
3: Tam se ženeš, blbečku!
2: Dobrý den. Kdo je, prosím vás, poslední? Prosím vás, kdo je poslední?
4: Mám dojem, že tamhle ta hezká slečna s Vlčákem.
5: Jo, má knížku, tak asi neslyší. Ale posaďte se, mladý pane.
2: Děkuju. Jde to rychle?
5: Ne, dost pěkně pomalu. Kolik asi bude hodin?
2: 5.
5: A skoro tma. Jo, teďky bude smutno. Večery dlouhý. Byť, Bobšo. A kde pak máte pacienta? V tašce? Kanára?
2: Tak nějak.
5: Na Stidlej?
2: Právě, že nevím.
5: A to oni vám ho dají dohromady. Ale práčkům to snad napíšou v tabletkách. Přece by nepíchali takový drobátka injekcema.
2: To všechno se ukáže. Promiňte, musím si tu něco dočíst.
4: Ten úraz ale trvá. Asi mu to budou muset fixovat.
6: Prej si to udělal na zahradě.
7: No, Edo, co pak malá. A pak je tam ještě ten váš, ne?
8: Čekám, až se probere z narkózy. Ještě asi hodinu říkali.
5: Ale v oči máte jen jedny, mladý pane. A čtení všeruje na ně mor. Já si je zkazila zrovna takhle, v 11. A od té doby jsem na brejlích. Tamhle ta slečna taky spláče. Drží to skoro u nosu a stejně vidí pendrek.
2: Sednu si k oknu, než rozsvítěj.
5: Vidět není. Topit začnu až v 17:30. V domě se nájemníci dohodli. Nikdo si nedá říct. Až bude pozdě. Proč si nedají poradit? Teď co my máme, než tu zkušenost? A oni zas všecko jen to ne.
6: Tímhle se už zabývala fůra lidí. A na nic nepřišli.
5: Asi, že hubu si musí každej nabít sám.
4: Jenže oni při tom nabití ještě poraní všechny kolem. A s tím se právě nemůžu smířit. Například můj syn.
9: Další, prosím.
6: Kdo je na řadě? Ten pán v modrém tričku odešel? Tak teď tuhle paní s kočkou, ne?
9: Paní Schorná? Zase. Ještě tu Bobša něco chytí.
5: Sestří. Teď my jsme hodný. Koukejte, teďka někoho pustíme, my se netumlujem, my máme čas. Tady ten pán s jezevčíkem. No, prosím, jděte.
4: No tak pojď, Fliku, pojď, pojď. Však jenom pro recept.
5: A jak to bylo, se synem nedopověděl, to jsou lidi. Když se to tak veme, všichni chceme než ten recept, že jo? Co taky jinýho? A kolikrát ho člověk dostane? Snad jsem tak moc neřekla.
2: Promiňte, slečno, ani jsem se nezeptal, jestli je tu volno.
10: Místenky tady nejsou, pokud vím.
2: Už je vážně skoro tma. Jak můžete číst?
10: Těžko.
2: Tak já rozsvítím, jo?
10: Vypínač je u dveří.
2: Abych nepošlapal to vaše zvíře. To je ale kus Vlčáka. Má košík? Já ho překročím a pokusím se o světlo.
11: Není tam žárovka nebo co? Před chvílí to někdo zkoušel.
2: Krista pána, hodinu se sem člověk táhne. Tady to vypadá nejmí, na dvě a ještě po tmě. Na jedno světilko bychom snad právo měli, ne?
10: No tak Alane, klid, klid.
2: Aby se neservali. Tamhle ten boxer je bez košíku.
6: Ajda se nepere, nikdy.
5: Mladej pane, pes nikdy nenapadne fenku, to si pamatujte.
4: Nasledanou. To nám pomohli, Fliku, co? Zase ty injekce, co těžko seženeme. A zase ti je mám píchat já. Nakonec si budem sami operovat i slepé střevo. No řekněte, slečno, vy byste tomu svýmu píchla?
10: Co? Nikdy.
4: No vidíte. A proč vlastně ne?
10: Určitě bych se bodla.
4: Prosím? Aha. No to leda.
6: Má jít další?
4: Ne. Pustili se zase do toho úrazu.

0: Poklona.
1: Klid. Tobě pan doktor napíše jen lísteček. Tebe to bolet nebude.
2: Že jste ho ale usadila. Já taky nesnáším typy, co si myslí, že svět je tu výhradně pro ně.
3: Ale právo máte aspoň na světlo, že?
2: To je snad rozdíl.
3: Vy stojíte o světlo, když to ten pán o někoho, kdo by dal jeho jezevčíkovi injekci.
2: Takže podle vás máme všichni spokojeně čekat, až to ve tmě a zimě tiše dohasnem.
3: Co vám kdo proved, že si to vylejváte na mě? Já si čtu, jestli vám to nevadí.
2: Oh, pardon. To asi ovládáte Brajovo písmo.
4: Dobrý večer, Maruško.
5: Zavírat, táhne.
4: Když já se prosím jenom rozkoukám.
6: Tady jsem.
4: Nechceš trochu na vzduch?
6: Ne, to je dobré.
5: Tak zavřete už konečně.
4: Pardon, s dovolením. Měli dalamánky, nemáš chuť?
6: Až pak.
4: Ještě nic.
5: Neboj, babšo. Slečna si pejska drží.
3: Ale on nic nedělá, je potichu.
2: Tady ještě nějaký pes. Čí je to pes? Toho pána, co přišel?
4: Ne, my prosím nemáme. My tu máme vevnitř.
5: Kuš! Nuda, no to je snad Bernardi.
2: Zavolejte si někdo toho psa. Prosím vás, udělejte něco s tím psem.
6: Ajdo, ticho.
5: Ale.
2: Chyťte si toho psa.
6: Dito, že jsi to ty. No pojď sem. Zůstaň.
3: Hele, Ajdičko, kdo tu je?
6: No, nezlobí. Půjdeš pěkně domů.
2: Konečně. To je taky váš pes?
7: Kdepak můj? Doktoru od vypicha. Ludrá se po celém Břevnově. A domů. Ten se sem jen tak zatoulal. Študovaný lidi a nechaj psa touhlat. Kdyby ho něco přejelo, tak...
3: Hele. Už je to dobrý.
2: Jo. Vyváděl jsem moc.
7: Čekaj, co lidem zbyde, když se nenaučej milovat zvířátka? Jako ta vzorná maminka, kvůli který jsme tady. Ajda to dítě políbila. Čistě políbila. A ženská se dala do křiku, že musíme na středisko, jestli pes nemá nemoci. A lidi se hned přidali. Jo, lidi jsou zlí. No, aspoň se dáme prohlídnout z gruntu, to nikdy neuškodí. A soluk na dutiny, když už jsme tady.
2: A měla ta vaše Ajda košík?
7: Prosím.
2: Ptám se, jestli ten váš boxer měl košík.
7: Ajdička ho hrozně nerada nosí. Je to pro ně jako pro ženskou podprsenka. A je jak za mřížema.
2: Radši za mříže děti.
7: Kdo má rád zvířata, ten to pochopí. Ty jsou náhodou vděčnější než lidi.
2: Pokud se o ně lidi dobře starají.
7: Jak tomu mám rozumět?
2: Proležel jsem tyhle prázdniny na infekci jen proto, že nějaká milovnice psů v Sušici nechala volně pobíhat své miláčky, z nichž někteří měli vzteklinu. A protože nebylo jasný, který z nich mě pokousal, píchali mi měsíc injekce do břicha, aby byla jistota, že ji nedostanu.
7: Ale za to přece nemůžete vidět všechny lidi, co mají psi. No řekněte, slečno.
3: Já myslím, že to muselo být dost příšerný léto.
2: Dík, slečno.
3: Bára.
2: Já jsem Petr. A tohle je Josífek. To je Ondulka.
3: Snad Andulka, ne?
2: Když oni mají jméno podle vlnitých pírek. Papoušek vlnkovaný. La perriche ondulée. Trvalá ondulace nebo andulace?
3: Takže Ondulka. To je pěkný.
2: Libunka taky říká, že jsem šílenej, ale ona pro tyhle jemnosti nemá pochopení. Větí Josívku. Paní nemá pochopení. Ani si nepřečetla, jaký máš mít vitamíny.
3: To není tvůj?
2: Kdepak. Já nikdy po žádným zvířeti netoužil. Josívku, řekni. Lipu, libu, libunda. Slyšíš? To je talent. Josívku, jaká je libunda? Krásná, viď?
3: Fakt, Jozífku?
2: Fakt. Chodím s ní už 2 roky. Ale Jozífek je taky ohromný fešák. Fialová se skořicovou kresbou. Dost vzácný. A Libunda má přesně takový oči. Víš, Jozífku, jaký má Libunda oči? Jako fiala.
1: Konečně. Teď jdeme my. Pojď, Ajdo, pojď, pojď, pojď.
0: Je tu paní Malá.
4: Tady jsme, sestřičko.
0: Pan doktor chce se vámi mluvit.
4: Počkej, Maruško, já sám.
2: Teď se směla podívat, když bylo světlo z ordinace. Příště se musíš předvíst, Jozívku.
3: Představuju si ho podle hlasu. Dělám to tak s lidma. A dost málo se spletu.
1: Teď se to rozhodne, lidi.
5: A jak pak to? No, už jsem si říkala, sedíte tu celý odpoledne.
1: Lišáček je v narkóze.
5: Jděte, paní, vy máte ochočenou lišku.
1: Náš kocour přece. Štíp ho do oka nějaký brouk. Očičko mu pan doktor vyléčil, ale chudák lišáček dostal do hlavy infekci.
5: Brouk do oka? No. To se mi mu kocourovi zaplať pánbu vyhnulo. Víš, bobšo?
4: Tak půjdeme, Maruško.
1: Jak mu je? Už se probral?
4: Už se neprobere, Maruško.
1: Ne.
4: Infekce byla v celé hlavě. Museli ho utratit.
5: Ale chudák Malá.
1: Já chci pitě.
4: Radši ne. Pojď, půjdeme. Pro ně je to tak lepší.
1: Pust mě. Já chci pitě. Otevřete.
7: Paní Malá, prosím vás.
1: Jenom vidět. Pane doktore, vždycky jste na něj byl takovej hodnej.
8: Dělali jsme, co jsme mohli, paní Malá.
1: Ano, ale já to vím, já ho chci vidět.
8: Budete ho vidět pořád tak, jak byl s vámi. Ani byste ho teď nepoznala, věřte mi, pane Malý.
4: Ano, ano, pane doktore. Pojď, Maruško, pojď. Pojď, opatrně, pojď, pojď.
8: Koukám, že ta bába je tady zas. Já se vám divím, sestro. Proč ji tady trpíte?
3: Ale pane doktore, vždyť ona jen sedí, řeje se a povídá.
8: Právě, že povídá.
5: Jo, jo. Tak lišáček už není. Chudáci. Ale aspoň, že jsou 2. Bobšo. Co bych si počala já, kdyby se něco s tebou... Bobšo. Už začali? Už to pěj. No jo, bobšo, bude teplíčko, bude veselo.
3: Jak se máš, Jozívku Fialo?
2: Spí jako dřevo. On je zvyklý čekat. My 2 spolu vlastně pořád na něco čekáme. Jenže já přitom neusnu, to je ta bída.
3: Proč bída? Jednou se jistě něco krásného stane.
2: Jednou se jistě něco krásného stane?
3: To byla taková knížka. Čekání já mám ráda. Zklamaná jsem vždycky až pak.
2: Když ty myslíš čekání na něco důležitýho, já čekám na samý pitomosti. V opravně bod, na poště, v čistírně. Jednou taky na pas. 4 hodiny.
3: A kam jsi jel?
2: Držel jsem místo Libundě, do Francie.
3: Aha. Boty a čistírna. To je taky ona?
2: Nemá čas. První 2 roky medicíny jsou nejhorší.
3: A co ty vlastně děláš?
2: Strojárnu. To se nedá srovnat.
3: Ta Libunda je mi nějak povědomá.
2: Nejsi taky na medině? Určitě by si všimla.
3: Ne. Já už dělám. Sice na vejšce, ale jen u počítače.
2: Libunda totiž fronty nesnáší.
3: Kdežto my se v nich vyžíváme.
2: To zrovna ne, ale všechno má i dobrý stránky. Kdybych tu nečekal, nepotkal bych se s tebou.
3: To by mě mrzelo. I když Libundu bych taky ráda poznala.
2: To by sem nikdo nedostal. Ona nesnáší nemocný.
3: To bude teda báječná doktorka. Jeden můj známý zas dělá novinařinu a přitom ho vůbec nezajímají lidi. taky případ.
2: To se stává. Mně nejdřív zemědělský stroje taky nic neříkali. Ale pak, když mi došlo, že jsou fakticky k něčemu...
3: Jo, ty chceš dělat věci k něčemu. A poctivě.
2: No... Pěkně uhozený, viď?
3: Ba ne. Ale každý to štěstí nemá.
2: Třeba ten tvůj známý změní obor.
3: Těžko. On už tam učí, víš?
2: Tak to je mi ho líto.
3: Cože?
2: Že ho dost lituju. Musí se otravovat.
3: 1-0 vedeš. Člověče, až mu řeknu, že vzbuzuje lítost, tak se zblázní. Alane, to bude gól.
2: Jsem řekl blbost, co? No nic. Zimě si dělá legraci každý.
3: Ne, jenže já se smála jemu. Poprvé. Díky tobě, jsi skvělej, fakt. Poprvé.
2: Co? Poprvé pořád.
3: Nic. Zapomeň na to.
9: Dobrý večer. Kolik je vás tu ještě?
10: Zavírá, topí se. Je nás tu plno.
9: Tak se stavíme radši v pondělí. To seš ráťofino, víš?
10: Co tím vyhrajete, když sem stejně musíte? No řekněte, co tím vyhraje. Musí sem tak jako tak. Víš, Bobšo?
3: Tyhle řeči mám tak ráda. Musíme, musíme. Já jsem tady úplně dobrovolně. Kdybych chtěla, tak se prostě zvednu a... Ty taky, Petře, ne?
2: Jasně.
3: Víš co? Pojď se na to vykašlat. Vlastně... Už se k tomu chystám dlouho, snad půl roku.
2: Snad půl hodiny, ne?
3: Jdeš?
2: Já, Báro...
3: Jdeš nebo ne?
2: Když mě je jí líto.
3: Ty tvíli bundy?
2: Ale ne, Jozívka. On je samička, víš?
3: Jozífek, ondulka, samička, jo. Některý lidi si teda dovedou komplikovat život.
2: Ale ne. Prostě Libunda se zásadně s ničím nepáře a prohlásila Jozívka, to se ještě nijak nejmenoval za samečka. To až já jsem pak podle ozubí zjistil, že není, chápeš?
3: Jak prostinké. Taky krucina, říkej Pepina. A co je ti vlastně líto?
2: On je totiž, Jozífek, trochu cítit. Tak jako teplé, víš? Já mám strach, že až se nad ním Libunda jednou zhluboka nadechne, vyleje mu brka fiala nefiala.
3: Ti doháje s tím svým soucitem. Nebo se zkus jednou nadechnout ty nad Libundou. Jdeš? Tak jdem sami, Alane.
2: Ale...
3: Náhodou jsem moc ráda, že jsme se tu potkali. Není nad to podívat se v pravou chvíli do zrcadla.
2: Pozor.
10: Žádný strach, Alan je báječnej vůdce, s dovolením.
11: Je, co? Ach, proběhnout, co? Proběhnout, no. Tumlovat se nemusíte, ten boxer si tam určitě pobude. To je taky jméno, Aida. To je určitě nějaká protekce.
10: Jaká pak protekce? Mají mu dělat nějaký zkoušky a prohlídnout.
11: Vidíš, Bobšo, na starýho člověka si troufne každej. Co taková žába může vědět? Člověk z penze přece podmazávat nemůže, no nemám pravdu, mladý pane.
2: Ale ten doktor se zdá slušnej.
11: Slušnej, a světlo opraví, neopraví. To už je tady třetí den, prosím.
2: Vy jste tady třetí den?
11: Já, říkali v krabici, že to nějaký kontrakt.
2: Snad kontakt? To by měla být maličkost.
11: A je. To je vůbec nejhorší. Když padá barák, je naděje, že někdo přijde. Ale na maličkosti se vám každej krajc vajc.
2: To máte pravdu.
11: No, starý člověk už má zkušenosti. Jen kdyby nás lidi trochu poslouchali, na světě by to vypadalo jinak. Jenže kdo si dá říct? No, kdo? Nikdo. A z toho jsou právě maléry. Je, pojď, Bobšo. My si tady sedneme. Pěkně k teplíčku, když ta slečna odešla. No, maléry, maléry. Oh, věčně věku, maléry.
5: Kuš!
3: Co to bylo?
12: Alan, vrací se do fronty.
11: Ale my vám to tu obsadili, slečno. Potřebujeme se s Bobšou trošku prohřát. My mysleli, že jste šla na furt.
12: Já taky. Ale to nevadí. Sedneme si z druhé strany. Snad už to nebude dlouho trvat.
11: Jak je teplo a tma, tak se mi hned chce spát.
3: Ty se zlobíš, Petře?
2: Ale vůbec ne. Já myslel, že ses naštvala ty.
3: Naštvala. Jenže asi málo.
2: Ale já...
3: Na sebe.
2: Přemýšlím, jak ty dva roky s Libundou utekly a...
3: A?
2: A nic.
12: Hele, Petře, můžeme si pustit muziku, chceš? Mám tu Magiča z brusunovej pásek. Ovšem klasiku, jestli ti to nevadí.
2: Aby nás doktor nevyhodil kvůli rámusu.
11: A teď si to puste potichu. Já při rádiu vždycky usnu.
12: Mám sluchátka, ne? Budeme dohromady dvě uši. Taky jsem to ještě neslyšela. Beethoven klavírní koncert. Tak poslouchej.

0: teď je pro každého všechno veliký, fantastický, obrovský, neskutečný. A když je pak něco fantastického doopravdy, nemá tomu člověk ani jak říkat.
1: Ze všech lidských výtvorů je hudba asi nejméně lidská. Kdo ji umí poslouchat, je větší a lepší člověk.
0: Teda, ty seš...
1: To nemám ze sebe, ale tady z knížky pana Liserána. Ten se uměl dívat a taky neviděl.
0: Jak taky?
1: Ty snad tady v té tmě něco vidíš? No? A to je právě šance k podívání zevnitř. Hranice krásy a ošklivosti se najednou úplně promění. Zvuk ti řekne víc než tvář a oči. Je to jako morální hudba. Jsou slyšet všechny hříchy, ať zatloukáš sebe líp.
0: A třeba můj hlas, co přečteš z něj?
1: Že je v tobě hodně lásky, hodně nejistoty, hodně pokory, hodně strachu. Jseš dost správný, jestli o tom nevíš. Přidala bych trochu hrdosti. Proč se pořád s někým srovnávat, když na světě není nic stejného?
0: Máš pravdu. Taky s tou nejistotou. Víš, děsně obdivuju suverény, co vždycky přesně vědí, jak na co. A fakt je to vždycky správný.
1: Fakt?
0: No, někdy třeba ne úplně, ale jde o cíl, ne?
1: Myslíš?
0: Já myslím, že někdo si prostě může dovolit všechno a někdo míň. A třeba, hele, Libunda. Tak když si něco umane, nakonec to dostane. Jako tu kombinézu. Děsně jí slušela, vyžebrala ji na jedný holce, co má rodiče někde na ambasádě. A teď, když ji ta kombinéza přestala bavit, prodala ji.
1: Jakože jí měla dát zadar, když ji dostala. No jo, ale na druhé straně.
0: Ale ona jí prodala tý samý holce, od který ji vyžebrala. Sice za stovku, ale stejně. To je, viď?
1: To teda je.
0: Libunda jí vysvětlila, že tu stovku potřebuje a že zájemců je spousta. Holka hadr chtěla pro nějakou známou, tak solila.
1: Petře? Jaký hlas má ta tvoje Libunda?
0: Normální. Teda spíš hlubší, jako naléhavý. Mně se to ale líbí.
1: Jistě, já to chápu. Promiň.
0: Ona si to prostě může dovolit.
2: Tak jak jsme na tom, přátelé? Už jsem na řadě?
3: Kdo to? No přece já.
2: Odskočil jsem si, že Bertík moc štěkal. Čekali jsme ve voze. Byla před námi paní s kocourem. Už šla?
3: Pán v modrém tričku, my už mysleli, že jste pryč, na dobro. To půjdete hned teď po boxerovi. Bobša mi totiž usnul a nechci ho budit. Mám čas.
2: On, když Bertík moc štěká, tak se rozkašle. Ale teď už je tu klid.
3: Tady psi neštěkají, pane. Tady má každý strach.
2: My ne, Bertíku, že ne? My jen kašel, že jo? Nechceš bombonek, Bertíku?
1: A Petře, není to zabíračka chodit s takovou holkou?
0: Někdy dost. Jenže já vím, že ona mě vlastně strašně potřebuje. A ona to ví taky.
1: No jistě. Kdo by chodil s ondulkou k doktorovi?
0: Ba ne. Ona nikoho nemá. Holky ji závidějí, kluci z ní mají trochu strach a rodiče ji milujou, ale vůbec nerozumějí.
1: Jak jinak?
0: Fakt. Nic si nezakážou a tak nemá proti čemu bojovat. Víš, co je to dostat se na Medinu? A když toho chtěla za půl roku nechat, jenom pokrčili rameny. Tak přirozeně študuje dál.
1: Pochopitelně. Vorat život sobě už není taková zábava, jako ho vorat rodičům.
0: Ty ale umíš věci pojmenovat.
1: Hodně čtu. A pak cituju bez udání autorů většinou. Taky mám pár chytrých kamarádů. Zvláště jednoho. Ten ti umí řeči plynně o čemkoliv, kdykoliv, s kýmkoliv a s vtipem.
0: Dost pochybný nadání, ne?
1: Někdy slouží líp než jiný.
0: Tohle už jsem Libundu odnaučil.
1: Co?
0: Řečičky kolem, polopravdičky.
1: Vážně?
0: Byla to facha. Odjakživa říkala jen to, co se jí hodilo. Ne vyložený lži, jen tak mírně zkreslený, aby vypadala dobře a nikdo na ní nemohl. Pak jsem byl ve špitále. Ona jela do Francie s ním. A najednou všechny ty kličky a smyčky, kterýma mě omotávala denně v telefonu, luply. A byla z toho jednoduchá šňůra. Tak zrovna namašli.
1: Ty ses chtěl kvůli ní.
0: Ale ber to obrazně. To víš, když zjistíš, že chodíš s holkou, která má dokonalou vexelštube, radostí neskáčeš.
1: Ale jak to, že tu jsi s Josívkem?
0: Pak prosila, že se s ním rozešla, že mě potřebuje, že to beze mě může zabalit a že už nikdy.
1: A vážně nikdy?
0: Tak je to lepší.
1: Aha.
0: Když já jí mám rád. Jsem slaboch, viď?
1: Kdo není?
0: Třeba ty.
1: Nic o mě nevíš.
0: To nic. Bohu tě stačí. Mám oči, ne?
1: Prosím tě, mlč.
4: Tak nashledanou, pane doktore. A děkuju pěkně. Pojď, pojď, Aničko, pojď, pojď. Pojď, malá, no. Pojď.
5: Další, prosím.
6: Ta paní s kocourem? Spí? Tak kde mi, Bertíku? Tak pojď ty do šťáku, pojď. Pojď, pojď, pojď, pojď.
1: Řeknu ti další citát. I cesta dlouhá 1000 mil začíná prvním krokem. Hlavně, když to člověk ví.
0: Pořád musím myslet na tu muziku. Nechtěla bys?
1: Jo, poslechnem si ještě kousek.

0: Já to nepochopím. A to byl snad skoro hluchý.
1: Právě proto mohl něco takového napsat.
0: Začínáš být moc chytrá. Na mě.
1: Mohl se věnovat slyšení zevnitř, když ho nerušilo nic venčí. Za všechny výhody, které nám poskytují smysly, musíme zaplatit. Zříci se jiných, o kterých nemáme ani tušení. Konec citátu.
0: Ale to jsme na tom dost blbě.
1: V jistém smyslu. Třeba dneska, kdyby nebylo rozbitý světlo, ani já, ani ty jsme ten pásek neslyšeli. Koukali bychom do knížek nebo po lidech. Přece, když chceš na něco přijít, zavřeš oči a promítáš si to do hlavy. Máš to taky, že tě třeba ve snu mučej a ty víš, že když zamrkáš, probudíš se a bude to dobrý?
0: Ne. A dost bych to potřeboval. Já skřípu zubama a to mě vzbudí.
1: A největší hrůza je vidět se ve snu. Nebo toho druhýho, jaký opravdu je. Pak se přemlouvám, že to neplatí, že to byl jen sen. Ale něco stejně zůstane.
2: Jdeš!
0: Paní.
2: Už je čas? Už mám jít?
0: Je vám špatně, paní?
2: Je, mně se zdálo o čertech. Bobšo, spí, je čas. O čertech? Děti? Není to sranda?
0: Josívku, ještě chrníš? A máš pravdu.
1: Víš, když jsem v září začala jezdit do práce, vždycky jsem chtěla vystoupit o dvě stanice dřív a projít se alejí kaštanů. Začínala 4 obrovskými stromy, co stoupaly do kopce. Úplnej tunel krásy. Nedávno jsem to konečně udělala a představ si, že alej tou druhou dvojicí končí. Za ní jsou už jen zahrádky s ukoptěnýma boudičkama.
0: To člověk zjistí o dost věcech. I lidech.
1: Jenže na té stanici samozřejmě už nikdy nevystoupím. Kdež to s ním? Promiň. Já se poslední dobou nemám nějak ráda.
0: Moc přemýšlíš. To Libunda, když má špatnou náladu, prostě na pochodu je před zrcadlo, zaraduje se, jak je pěkná a je po splínu.
1: Léčba vlastní krásou. Taky dobrý. Vydrž, Alánku, teď už to přece vydržíme.
2: Aha, ty chceš ven, Bobšo? No tak pojď.
0: Otevřu vám, abyste viděla.
3: Je, to jste hodnej, mladý pane. A počkáte na nás?
4: Děkuju, pane doktore. Děkujeme. Mají další.
1: A šup, ale nehoď sebou.
2: To je už zima. Děkuju, chlapče, děkuju.
3: Už zavřete, ať mi vyfrcáte teplo. Tady slečně. Slečno. A jo, ona je vevnitř. Ten pes byl ale zvadlej.
0: Zvadlej? Ani nevím, co mu bylo. Ale měla jste jít před nimi, ne?
2: Já mám čas, chlapče. Co pak já? Na mě nezáleží, ale ona, taková mladá, takový neštěstí.
0: Jaký neštěstí?
2: No jaký, povídám o té slečně, co nevidí.
0: Co nevidí?
2: No hodinu tu s vámi o tom mluvila.
0: Vy myslíte, že...
2: No, ta se o psa starat musí. To jsou její oči.
0: Ale vždyť si četla... A viděla pána v modrém tričku.
2: O pánovi v modrém tričku se tady mluvilo furt on furt. Na to stačí mít uši. A že si četla? Za mých mladých let se rozmohla móda nosit balíček. Jednou tak vyfotili manekinu do modních rozhledů. A za měsíc už jsme všecky balili prázdné krabičky. Převázali mašličkou a houpali s nima po ulicích. Jo, lidi přijdou na všecko.
0: Já blbec. Mě ale vůbec nenapadlo...
2: Každej má svý trápení, hochu. Každej.
0: Takovýho psa měl u nás pan Sádlo. A ten vážně neviděl.
1: A je to, už sem nemusíme. Naschledanou.
0: Báro.
1: Jo, má jít další.
0: Já... Mohli bychom se někdy vidět.
1: Vidět? A proč? To asi nepůjde.
0: Vlastně nevidět, já jsem přece vůl. Prostě chtěl jsem ti říct, že seš... Že jsem se ještě nesetkal.
1: Hele, já už měla být dávno někde jinde. Třeba se potkáme. A pozdravuj Libundu. Ahoj.
0: Ahoj.
5: Tak, kdo je na řadě?
0: Tady ta paní.
6: Ne, ne, jen jděte, chlapče. No, běžte si.
5: Jděte do ordinace. Já musím zamknout čekárnu, aby nám sem už lidi nechodili. Tak to jsem potřebovala. Tak, paní Schorná, budeme končit.
6: No jo, jo, jo. No tak co naděláme, Bobšo? Domů, zatopit. Ale dneska to krásně uteklo, sestří.
5: Popovídala jste si.
6: Ano, pěkně. Akorát, že žádnej nechce slyšet pravdu. Lidi začnou poslouchat až ve jmysli. No, to je baví a tomu taky věří. Nikdo si nedá říct.
5: A co pak jste vymyslela hezkýho?
6: No, dneska smutnýho, sestří. Smutnýho oslepí slečně, sestří.
5: Vy zlobíte, paní Schorná. A když nechcete zůstat doma, měla byste někdy jít do čítárny nebo do klubu důchodců.
6: S Bobšou, nebo... když nás vyhodí.
5: Náš pan doktor se už ptal, proč tady vysedáváte. Tak, Bobšo, dolů stopeň. Musíme větrat.
6: Taky bude jednou starý, pan doktor. Byla to dneska šichta, co?
5: Ale jako každý den. A co pak je to? Knížka, Liserán, nalezené světlo. No, snad se o ní někdo přihlásí. Tak, dobrou noc, paní Schorná.
6: Tak, pondělí nashledanou, sestří. Bobšo, pojď.
7: Báro! Báro! No kam koukáš? Mávám na tebe jak blázen. Ahoj, Alane, no pán tě přijel.
1: Jiří, ty jsi mi přišel naproti.
7: No když tam tvrdneš věčnost, no pojď k pánovi, Alanku.
1: Víš, kolik tam bylo lidí? Dali mi tyhle tabletky a už tam nemusíte.
7: Vážně? No to je paráda, díky. Dneska bych to absolutně nezvládla, Jana už teprve ne.
1: Já jsem ráda, když ti můžu pomoct.
7: Tak ještě jednou díka, pá. V pondělí mám cestu k vám do práce, stavíme se na kafe, ano?
1: Ale Jiří, ta neděle přece, domluvila jsem to sladěnou napevno.
7: Víš, já nebudu moct, Aleš má spalničky.
1: Ale říkal si přece, že...
7: Ale co, pak jsem to mohl tušit, Krista pána.
1: Měli jsme nahrávat, půjčila jsem si toho Rolince a Laděna slíbila, že přijde až večer. Byt na celý odpoledne, chápeš?
7: Vážně to nejde. A stejně nemáš kazetu, já ji taky nesehnám.
1: Mám. Koupila jsem nahranou. Hele, Beethoven, poradil mi to v obchodě. Smažeme to a bude.
7: Jindy, holčičko. No co se tak tváříš? No můžu za to, že jsou děti nemocný. Jana toho má za celý týden taky dost.
1: Ale co já?
7: Ale no tak, malá, no. Aspoň ti zavolám, ano?
1: Zavoláš? A kdy?
7: No někdy v neděli, až budu u telefonu sám.
1: Nebudu doma.
7: No pak ovšem nemusím nic zkoušet a riskovat trapné otázky, no. Tak ahoj, miláčku. Dál už se mnou radši nechoď, však víš, no. Pa, budu na tebe myslet.
1: Jiří!
7: No co pak, Varunko?
1: Tu neděli budu čekat, až zavoláš. No,
7: tak se mi líbíš. Tak pojď, Alanku, pojď, no, on je Malešek, už nevím.
1: Jednou se jistě něco krásného stane.
8: Tak nejráš, káčo blbá!

Milá Libundo. S Josefkem je to tak, jak jsem předpokládal. Musí úplně změnit složení stravy. Jistě nebudeš proti tomu, aby během léčby zůstal u mě. Ty jsi mu neměla čas dát ani napít, natož abys naklíčovala zrní. Já sice v životě žádný zvíře nechtěl, ale Josefek... Ne. Až se uzdraví, zavolám a dohodneme se. Peníze za klec i za něj bych ti poslal třeba poštou. I cesta dlouhá... Ne, to ještě ne. Život je příliš krátký a krásný na to, abychom se v něm jenom trápili. Jsou i lidi jiný než ty. Takoví, co opravdu žijou. Je hudba, na kterou jsem vedle tebe úplně zapomněl. Existuje i jiný svět než ten, co je tu k tvojí potřebě a spotřebě. A my se tam s Josefkem vydáme. Jistě ti to nebude vadit. Fialová už stejně vychází z módy. Tak. I cesta dlouhá. 1000 mil. Začíná prvním krokem.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru z prostředí čekárny u zvěrolékaře. V roce 1987 ji podle scénáře Jany Knitlové natočila režisérka Markéta Jahodová. Osoby a obsazení. Petr Karel Riegel, Bára Nataša Kalousová, paní Schorná Helena Trýbová, sestra Eva Hradilová, doktor Jindřich Světnica, pan Malý Jiří Dušek, paní Malá Jiřina Prokšová, pán v modrém tričku Stanislav Zindulka, doktor Ráža Karel Janský a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, vlídných tónů, neboli příjemné hudby beze slov. Dnes navážeme na téma minulé půlhodinky s instrumentálkami na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V níž jsme vám hráli hudbu z populární detektivní komedie Růžový panter s geniálním nešikou inspektorem Jacquesem Clouseau, stělesněným Peterem Sellersem. Jméno Henry Mancini bylo již od 60. let minulého století ve světě hudby a filmu obklopeno aureolou úspěchu a nakonec jednu jeho skladbu využívá jako znělku zavedený písničkový pořad na přání Českobudějovického studia Českého rozhlasu Melodie podvečera a tou je Moon River, měsíční řeka, která zazněla v orchestrální i ve vokální podobě v taktéž divácky oblíbeném snímku Breakfast at Tiffany's, snídaně u Tiffanyho, který natočil stejný tvůrce jako Růžového pantera Blake Edwards, rodák z Tulsy z americké Oklahomy. Tento film vznikl o dva roky dříve, tedy v roce 1961, na základě stejnojmenné knihy autora Trumana Capotea. Ústřední role ve filmu vytvořili sladěvčka Audrey Hepburn a

Které dává dozajista romantický nádech hudba Henryho Manciniho, včetně zmiňované Moon River, která byla zkomponována přímo do úst Audrey, aby tato kouzelná herečka, ale podprůměrná zpěvačka, mohla svým omezeným rozsahem zaspívat. Nicméně poté se jí zmocnili mnohem kvalitnější zpěváci. Teď myslím na našeho Karla Gotta nebo Andyho Williamse. Věřím, že vám uděláme radost, když poskládáme za sebou některé melodie z romantické komedie Snídaně u Tiffanyho, tak jak zazněly ve filmu. Na prvním místě Moon River a Jiří Kasal vám přeje klidný poslech.

Jednotlivé hudební partie, které byly zastoupeny v první půlce dnešních vlídných tónů z Českého rozhlasu České Budějovice, měly tyto názvy. Moon River, měsíční řeka, Something for Cat, něco pro kočku, Holly a Breakfast at Tiffany's. Přitom bych snad mohl vysvětlit, že právě rezavý kocour má ve filmu pro jeho okouzlující majitelku Holly nemalý význam. Film Snídaně u Tiffanyho se dočkal celkem 7 nominací na Oscara a skladatel Henry Mancini, jehož nedožité 95. narozeniny si letos připomínáme, obdržel ceněnou sošku za nejlepší hudbu a nejlepší píseň roku, tedy Moon River. Před časem vás, milí posluchači, zaujaly vlídné tóny, které jsme z větší části věnovali britskému pianistovi, ale také autorovi a kapelníkovi jménem Bill McGuffey. A tak bych rád dnes vybral něco málo skladbyček z jeho alba Gentle Sounds, čili jemné zvuky z roku 1970. A ty nahrávky jsou ve shodě s názvem opravdu jemné, něžné, zkrátka vstřícné, příjemné a vlídné. A neodejdeme přitom zcela od tématu první části hudby beze slov. Autorství skladby Natalie patří právě Henrymu Mancinimu. Natočil ji pianista Bill McGuffey se svou skupinou v roce 1970.

Minulé tři skladby měly jednu věc společnou, a to, že pocházely od renomované autorské dvojice Bart Bacharach, Hal David. Ovšem lišily se v interpretech. V posledním případě filmové skladby Alfie šlo o britského pianistu Billa McGuffeyho a jeho studiovou skupinu, přičemž ty dvě předcházející skladby This Guy's in Love with You, ten hoch je do tebe zamilovaný, a The Look of Love, pohled lásky, natočil oblíbený a stále žijící brooklynský pianista Peter Nero pro své album Impressions, dojmy z roku 1968. Přátelé, dnešní vlídné tóny končí a Jiří Kasal vám přeje před poslední nahrávkou Billa McGuffeyho i za mistra zvuku Romana Kambu mnoho romantiky a lásky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuju.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí. A já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná? Druhá věc.
1: Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač
1: se
0: omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černý. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit.

0: pokřivd dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
1: Tady bych si vás dovolil zastavit, paní Staňko. Vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
0: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
1: Děkuji za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko. A přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale...
0: Nic.
1: Politiku a politiky bych raději v noční lince nevítal.
0: Nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
1: Vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuji a mějte se hezky.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/link, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem, já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let. Obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Pepíka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám to se zkusí a patří. Rodičům jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z 5 dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsou já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc, aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Vorečku, děkuji vám za to. A zatím na shledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal vykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla, ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak nepokašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykalo. Bohužel v učilišti se tak učili, do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal týkat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou týkali rodičům, že? A omrzení má, že? Tak si zvykla to týkání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: já vám přeju
0: krásný podzim.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám.
1: Naslyšenou.
0: A naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak. Tohle je dneska... Já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte a já taky nevím, jak se to vyvíne, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom potom posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, já, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba z módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně, když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz lomítko linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepino. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všetky posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba my zemědělčíme ještě máme dobytek, že? Tak seču ještě kosu, jako jak když se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hraběma se to hrabe a obraca a třeba obilě to ještě kosu, hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že a tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už odmala byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinou aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo to, takže je to takové dost tak neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepino, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už za to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku. Protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé
1: to
0: míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepino, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať ji slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Jako by se stalo, Pepino.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumím všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer, přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, takže ji zdravím. Včas jsem zůstala úplně jako stabilní.
0: Staromódní.
1: Tak já jsem jako z práce unavená, co moc pocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje, pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale v první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, které máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako, všechno v pořádku. Už jste si myslela, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše radio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Diankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého takom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál. Protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz/linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomen. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jak živa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. Jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi tak to na dálku vyřizuju, s tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku Johna Denvera zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tom, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to a ty mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Mám vnuky, jako všechno už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadí kšiltovky nebo takhle, Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí, mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci, no.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenému, modrý k modrýmu, káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přicházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti?
1: Tak,
0: máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový to tykání, nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata, vůbec mě to nevadí, v pohodě.
0: Mm. A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec, telefon normální, obyčejný a...
0: Mm.
1: Všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale... Jinak ne.
0: Já vám děkuju za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/lomítko linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
1: Ano, ano.
0: Zdravím vás.
1: Já vás zdravím a všechny posluchače, to jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba nepomám se nějaký festík nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak ta móda, to staromódně se mi nelíbí.
0: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost, v tom smyslu třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dáme na pouze ústní dohodu, nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte.
1: Babička jako vykala mamince, co tři tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
0: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
1: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím, černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
0: Dobře.
1: Takže jakože líbí se mi moda všechno, ale tohle to starodávní nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším.
0: Já vás poslouchám.
1: No, takže jako, já nevím, no. Možná, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
0: Takže nejste staromódní.
1: Ne.
0: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček.

0: kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu. No ale tu staromódnost, tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala už, já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když tak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako
0: vám
1: rovnej. Kámoš, jo. Takže, ale měli mě rádi, to jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi,

0: prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, ale co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem. Tak asi to je tak normální. Já pám, a vy taky tykáte na gymplu učitelům? No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
1: No, to je zvláštní přístup. Já u takové škole tak jsem asi staromódní a taky už se mě to naštěstí moc netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel.
0: No, já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem. Jo, normálně křestním jménem a tykají jim. No tak to teda mě šokovalo teda.
1: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
0: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
1: No, mě to překvapilo. Já jsem dítě, jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
0: No, není zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všecko chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba aj v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mně to někdy připadá, jak kdyby jsme se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze věci. Učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v 6, v 7, 8 letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostrané kaloty. Že ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych jako, jak oni říkají, prudila, že?
0: No, to je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeji vám krásný nový týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled vyloženě, jste slyšela, vyloženě, no, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozornil, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchyřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a táhali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánví a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano. Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromodní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijou do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přeházovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: No. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky neúplně, že by měl pletiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. To je ončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky, no takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. No. Teda nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam,
1: já ju, ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tam to chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účest, to se držím svého.
0: Já
1: a
0: taky.
1: Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám, já už bych taky nemohl nosit vlasy. Sonio, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky děkuju, dobrou.
0: Dobrou noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám berle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byly většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá, no. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, prostě to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to pokázali. No
0: potřebujete hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený v okurku, máte
1: vím,
0: doma?
1: No, nějaký knedlík a tak dále.
0: No, jasně, smíchat, hromad, ein top takový.
1: Tak nějak. Teď už jako, jo, teď už to vím, že jo. A oni ještě mě svalně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělá i vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, tak to jsem nedoufal. No, tak děkuji za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, no takže paní Libero, vy jste krutě moderní.
1: No, no já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkala, a nevím co.
0: Já to znám.
1: On podá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, všem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom zima
1: no,
0: na mozkové
1: letiště,
0: závity. Já mám letiště, no. Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo, já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádnem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničkomá středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku, někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli je to leklá ryba, nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, ale svěrák jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky, taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo, ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
1: ano,
0: strašně.
1: Ne. Ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva? Takový ten staromilec. A to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejen ze starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii. Já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromódní, ale musím to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To pak ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Jo, ještě. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva a tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice můžu, ale jinak takové tak klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela knedlíkům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
1: No ano, přesně. Snažím se jít
0: střídně
1: a zdravě.
0: No, já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farna. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a takový jako nadkotníky skoro. No,
0: když on je to trend, oni se takhle šíjí i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně. Ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: No tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám nechápu. Podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lze úplně oholený teďka všude, že? Tak se úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho oholeného chlapa.
0: No, nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě Oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že je odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No, ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná to taky nějakou dostal za ušiska.
1: No. To ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množný střední rod, jo, to je a posledně přísudka, to znamená třeba témata se sdělovaly, jo, to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén
1: no,
0: Cimrman.
1: To já miluju. ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český punkový soubor.
1: Ty mě na to přivedli, já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom, jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tom začala, jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuju za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou bych, to bych taky neměl. A přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží. A příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Vydejte se spolu s námi na další v pořadí 378. schůzku, kterou nám připravili Toulky českou minulostí a spolu s nimi i
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: Jakož i Jaromír Ostrý.
1: Poslední slovo patřilo režisérovi.
5: Mně patří vždy poslední slovo.
1: Někomu první, jinému poslední.
5: Někdy je lépe raději mlčet.
1: Tak, tato charakteristika je, řekl bych, jakoby ulitá na životní osud úhlavní postavy dnešního dílu. A tou je
3: Jan Jesenius z Jasena. Anaxagoras, když se ho ptali, proč asi nejspíš byli podle domnění lidé stvořeni, pohlédl k nebi a ukazuje na ně prstem pravil.
4: Proto to se, jak myslím, člověk zrodil.
3: Tomuto výroku se všichni podivili, i když byl důstojný filozofa a přiznává se jim první místo nebi, věci to ve vesmíru nejvznešenější. Proto jsme se také, jakmile jsme byli k životu vzbuzeni ze země, postavili zpříma a rovně, aby se nám dostávalo poznání Boha. Což nejsou-li z nebe polní plodiny i vše ostatní, co rodí země a rovněž počasí a proměny dob? Z toho lze snadno vidět, že poslední starostí člověka jest upínati ducha na zkoumání božských děl přírody a řádně znáti, že na nebi, jež Bůh spravuje a v něm zaujímá místo vladaře, závisí vše, cokoliv vzniká na zemi. Neboť jako jsou jednotlivé věci, které tu jsou a se rodí, učiněny pro člověka nejinak než pochva pro meč, totiž obilí proto, aby přispívalo k životu, koně, aby vozili, skot, aby oral, psi, aby hlídali, ptáci a ryby, aby poskytovali potravy, ovce, aby dávali kožešinu a jejich vlna upřede na všatstvo, tak byl člověk stvořen k tomu, aby přemítal o Bohu a napodobil jej. Od něhož se mu, především právě k tomu, dostalo správného a pevného rozumu.
1: Tolik úvod spisku, věnovaného nejjasnějšímu králi českému a vyleváženým stavům slavného království.
4: Tím králem myslí autor Rudolfa II.
1: Hlubokomyslné úvahy, na první počtení či poslech jakoby předmluva k filozofické eseji.
4: Leč není tomu tak. Slova ta vážou se k popisu pitvy, konané v Praze roku 16.
1: Inu, není pitevní protokol jako pitevní protokol.
2: Doktor Jan Jesenský, po latinsku zvaný Jesenius, svým rodem z Jasena, si dal záležet, když už to dílko věnoval samotnému císaři.
3: Jako však nejvyšší

nade vše ostatní pozorovati jen na člověku, jak znamenitá a jak úžasná je stavitelská a tvůrčí činnost nejmoudřejšího Boha, jenž nezřídil na těle nic planého, nic přebytečného, nic, co by nebylo v nejlepším sledu a pořádku, aby tak uchovali svůj ráz a polohu v každém směru nejen všechny údy, nýbrž také jednotlivé části údů. Na těch je viděti, že jest stavba našeho těla dokonalejší než u živočichů prostých rozumů.

0: Rod Jesenských pochází z Turce,
1: což je kraj na středním Slovensku, nazvaný podle stejnojmenného hradu. Jeho střediskem je město Martin, dříve turčianský svatý Martin.
2: Asi tak 10 kilometrů od něj na úpatí Velké Fatry leží Horné Jaseno.
0: Podle něj se jesenští nazývali.
1: V tom případě se ale měli jmenovat jasenština.
0: Asi ano, název obce se odvozuje od stromu jasanu.
2: O tom ostatně svědčí i erb jesenských. Na něm ten jasan je.
1: Jesenští byli šlechtici?
2: Erbovní list dostali 15. května roku 1562. od krále Ferdinanda I.
1: V té době byl Ferdinand snad už císař.
2: V Uhrách ho pokládali především za uherského krále.
0: Což platilo i pro Horní Uhry, jak se tehdy říkalo Slovensku.
2: V tom erbovním listu je vyjmenováno 11 jesenských, včetně Baltazara, což byl Janův otec.
1: Čím pak byl taťka?
2: No tak taťka byl zřejmě ve službách horních či komorních úřadů, které střežily nároky královské komory na výnos zdolování zlata, stříbra a mědi v oblasti kolem Banské Bystrice, Banské Štiavnice a Kremnice.
0: Středoslovenská horní města musela být chráněna a to stálo dost peněz.
2: Ty náklady nesly částečně slezští stavové.
0: Drahékovi totiž putovali mimo jiné ze středního Slovenska přes Turiec a Jablunkovský průsmyk a Těšín do Vratislavie, slezského hlavního města.
2: Byly tu tedy čilé hospodářské styky,
0: které zřejmě milého Baltazara Jesenského
1: z Jasena
0: přivedli k myšlence do toho Slezska se rovnou odstěhovat.
2: Erbovní list
0: roku 1562.
2: uvádí Baltazara ještě pohromadě se všemi ostatními jesenskými, takže žil ještě stále na území Horních Uher.
0: Zatímco jeho syn Jan se narodil,
1: stalo se tak o 4 léta na to, v roce 1566,
0: už ve Vratislavi.
2: Důvod stěhování je ještě jeden.
1: A to?
2: Na slovensko-tureckém pohraničí zrovna ožila bojová činnost. Bylo tudíž bezpečnější si ty Turky držet trošku od těla.
3: V 60. letech byl Baltazar Jesenský dospělý muž. Narodil se tedy kolem roku 1540.
1: Uvažuje ve své knize o Janu Jeséniovi významný český historik profesor Josef Polišenský, autor jeseniovské monografie.
3: Tomu by odpovídalo, že žil ještě koncem 16. století, ale ve druhé polovině 90. let o něm čteme, že je nemocen patrně trvale. Někdy kolem roku 16. Baltazar, který nikdy, pokud víme, nepoužíval svůj přídomek a nezdůrazňoval svoji urozenost, zemřel. Na sklonku svého života se soudil o dům a hostinec, který vedl náhradou za nějaký nezaplacený dluh. Tento soudní spor převzal po otci Jan, doktor Jesenius, za spoluúčasti sourozenců, kteří žili ve Vratislavi. Mladý Jesenius vedl soudní spor za cenu značných nákladů bezúspěšně až do roku 1615.
1: Ještě předtím, než se stal doktorem, musel vystudovat, ne?
2: Navštěvoval ve Vratislavi vyhlášenou městskou školu u svaté Alžběty.
0: Na její učební program měl vliv sám filozof Filip Melanchthon.
2: Vratislavská latinská škola byla vynikající přípravkou pro studenty protestantských univerzit ve Wittenberce a v Lipsku. Tam měli mladíci z Vratislavie svoji burzu.
1: Co se tam prodávalo?
2: Vědění. Burza, to byla

0: koleji vysokého učení.
1: Z alžbětinské školy vedla pravidelně cesta nadaných synků do severoněmeckého Wittenberku a severoitalské Padovy. Touto cestou šel i Jan Jesenský. Ve svých 17 letech se zapsal doslova a do písmene jako Johannes Jesenský Vratislavienzis,
2: tedy Jan Jesenský Vratislavský,
1: syn vratislavského měšťana Balcara,
2: což byl zkomolený Baltazar,
1: do matriky univerzity ve Wittenberce. Ani tehdy, ani v době, kdy už byl sám ve Wittenberce profesorem, ba i rektorem, nevidíme v univerzitních spisech, že by byl jiného než měšťanského původu.
3: Ve Wittenberce však Jan dlouho nevydržel.
2: Nelíbilo se mu tam?
3: Ino, bylo to už jiné než v Melanchtonově době. Univerzita se stala strážkyní luteránské pravověrnosti.
0: A hlavně nesnášenlivosti.
2: Takže kam teď?
0: Do Lipska.
1: A tak se s 19-letým Janem Jesenským, Slezanem počítaným do polského národa, setkáváme na univerzitě v Lipsku. Ani tady nenajdeme stopy po nějakém predikátu. V Lipsku pobyl Jan plné 3 roky. Studoval zde filozofii a pak medicínu pod vedením věhlasného anatoma Jiřího Waltera. Tam také započal své první pokusy o vivisekci.
2: Vivisekce je zákrok na živém zvířeti, při kterém je použita operační technika bez znecitlivění.
0: V Lipsku obhájil Jesenský svou disertaci o nesmrtelnosti duše.
3: A odešel do Itálie, kde ho čekala Padova.
1: A zde se Johannes Jesenský von Jesen z Vratislavie, studiosus naturae, čili zájemce o přírodní vědy, zapsal mezi členy obce studentů z Germánie, studujících na Padovské univerzitě. Slavné gymnázium Patavínum se koncem 16. století dělilo na učení právnické a učení filozoficko-lékařské. Toto druhé se stalo také školou Jana Jesenského, protože na něm mohl pokračovat ve svých studiích započatých v Lipsku. Padovská medicína byla tehdy nejlepší na světě. Z proslulých lékařů zde zanechal svou výraznou stopu především Nizozemec Vesalius.

0: Dominus Johannes Jesenius, jak mu v Padově obyčejně říkali, se jako student vyznačoval nadprůměrnou žízní.
1: Prosím?
0: Nedořekl jsem. Žízní povědění.
1: Ach tak.
0: Zejména jeho zájem o anatomii byl mimořádný.
1: Pitval
0: rád? Nadmíru. Jeho profesor Fabricio s ním měl velké problémy, protože Jesenius se spolu ještě s jinými domáhal většího počtu anatomických cvičení a pitev.
2: Jinak si Jan žil v Padově obdobně jako jeho kamarádi. Vyznačoval se žízní...
1: Povědění?
2: Teď mám na mysli tu normální žízeň.
0: Taky měl spory pro dluhy?
2: A byl prý povahy svárlivé. Rozhádal se s celým národem německým.
0: Tím se myslí studenty, kteří přišli z Germánie.
1: Proč se s nimi rafl?
2: Protože všem vyložil, že jako uherský šlechtic vyžaduje lepší zacházení.
1: Takže najednou z něj byl šlechtic?
2: Najednou si na to vzpomněl.
3: Protože se dříve nikdy svým šlechtickým původem neoháněl, stojíme před otázkou, odkud se u syna počestného vratislavského měšťana
1: a hostinského,
3: odkud se u něj vzalo poněkud pozdní povědomí šlechtické nadřazenosti, tato dobově podmíněná pýcha urozenosti. Zdá se, že v Padově, kde se Jesenius tolik neschodoval se svými měšťanskými druhy, se snažil usilovně získat přízeň studentů šlechticů. Právě tehdy složil svoje první tištěné dílko, oslavnou elegii na odjezd českého pána Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic do Prahy. Zdeněk Vojtěch, o 2 roky mladší než Jesenius, končil tehdy svoji cestu po Evropě a vracel se domů, kde ho čekala závratná kariéra u dvora, vrcholící hodností nejvyššího kancléře Království českého.
2: Onen plod mládí svého připsal
3: božskému Rudolfovi II.
0: Daleko více se však věnoval próze, a to próze medicinské.
2: Na veřejné disputaci obhájil svoji lékařskou tézi s inspirativním názvem
3: O onemocnění žluči při třídení zimnici.
0: Téhož dne však Jesenius obhajoval i svou práci filozofickou.
2: Studoval přece na fakultě filozoficko-lékařské.
0: A ta pojednávala o nároku lidu na odpor proti tyranům.
1: A k jakému závěru v ní došel?
0: Že poddaní mají nejenom povinnosti, ale i svoje práva.
1: Jaké radostné zjištění.
0: Myslí se vůči svým vrchnostem a jestliže panovník poruší své smluvní povinnosti a závazky, pak jsou jeho poddaní zbaveni všech povinností a závazků vůči němu.
2: Tyto myšlenky ovšem jejich autor pro jistotu zanechal v Padově, když se vracel do střední Evropy, do Prahy, neboť v tamních zeměpisných šířkách šlo přece jenom o ideje příliš radikální.
0: Do té Prahy si přijel pro titul.
1: Jaký?
0: Doktorský, dokonce tuplovaný, lékařský i filozofický.
3: Ve svém domě blízko hradu mu ony tituly udělil císařský velkoalmužník Jakobus Chymarheus.
1: Půvabná profese, velkoalmužník. Čím pak se zabýval?
0: Korupcí ve velkém.
1: Začbral úplatky?
0: Za všecko. Především však za tituly, a to nejen vědecké, ale i za tituly falckrabat, které císař učencům uděloval.
2: Úplatkářství v Praze u dvora jenom bujelo.
0: Jan Jesenius dobře věděl, kolik takových doktores bulátí,
2: neboli doktorů vyhlášených jenom z politické moci,
0: běhá po světě.
1: I u nás takových běhá do dneška dosti.
0: Proto se nespokojil jen tak s ledajakým dekretem. Dal si zdůraznit, že má na dvojí udělený titul plné právo a tomu dosvědčili především pražští dvorští lékaři.
3: Přes Prahu se doktor Jesenius vrátil z Padovy do Vratislavě. Nikoli však na odpočinek a rozhodně se nehodlal spokojit s poklidnou lékařskou praxí ve Slezském hlavním městě. U císařského dvora zatím zůstat nehodlal, protože tam byla pro mladého muže konkurence příliš velká. Nadějnější byla situace na kurfiřském saském dvoře v Drážďanech.
0: Ještě než se do Drážďan vypravil, připravil si tam půdu.
1: Jak se taková půda připravuje?
0: No, sepíše se spisek.
1: O čem?
0: Ku příkladu o nové a pravdivé filozofii veškerenstva.
1: Smělé téma.
0: A ten spisek se pak věnuje zdejšímu vladaři. A ten vladař poté autorovi jako výraz uznání udělí titul dvorního lékaře saských kurfiřtů.
1: To museli mít saští doktoři radost.
0: No, obrovskou.
1: Důvod?
0: On totiž Saský dvůr novou profesuru Jana Jeseny a na Wittenberském vysokém učení nevybavil novými příjmy a prostředky na jeho plat.
1: Takové místo bez odpovídající mzdy není ovšem příliš lukrativní.
0: Ty peníze měly být teprve získány.
1: Jak?
0: To je to. Úsporami.
1: Na úkor?
0: Ostatních pánů profesorů.
1: Nepopulární opatření.
3: Nakonec však byl odpor profesorského sboru přece jenom zlomen a počátkem roku 1594. byl Jesenius jmenován mimořádným profesorem chirurgie a téhož roku řádným profesorem anatomie. Učednická a tovarišská léta byla u konce. Před Jeseniem se otevírala učitelská dráha na univerzitě, na níž před třemi generacemi zahájil svůj boj proti Římu doktor Martin Luther.

0: Je seniorova kariéra šla nahoru.
1: Už jako wittenberský pan profesor se oženil v rodné Vratislavi s Marií Felsovou, sestrou svého přítele z lipských studií.
0: Uplynula další dvě léta a ve svých pouhých 31 letech byl zvolen rektorem univerzity ve Wittenberce.
1: Tím pádem mohl mít svoji nástupní řeč o mravech a zákonech, kterou věnoval vévodovi.
0: Prý to bylo studenty přijato mnohem příznivěji než obvyklé otravné předčítání kázeňského řádu.
1: Netrvalo však dlouho a Jan Jesenius se seznámil se dvěma muži, kteří mu měli dát brzy podnět k nové změně jeho působiště.
0: První se jmenoval Jakob Typůst.
1: Ale jinak užíval podle tehdejší módy polatinštělé příjmení Typocius.
0: Byl to historik, který sepsal dějiny Špécka.
1: Jenže zdejšímu panu králi se nezdály dostatečné. Typocius tudíž upadl v nemilost a kariéře byl konec.
0: A to mohl být ještě rád, že si zachránil holý život.
2: I profese historika může být nebezpečná, jakož i těch, kdož historii vykládají. Prosím všechny přítomné, aby si to zapamatovali.
0: Milý Typocius pak žil v Německu a v Praze vydal dílko, ve kterém se přimlouval za zavedení daně na podporu války proti Turkům.
1: Čímž si velice šplhl u císaře Rudolfa II., pročež ho tentýž povolal do Prahy jako svého dvorního historiografa.
0: Jesenius se s ním seznámil.
1: A od té doby lze sledovat jeho zájem jak o historii, tak i o Prahu.
2: A to druhé jméno?
0: To byl dosavadní astronom krále dánského a norského, bývalý ředitel observatoře na ostrově Hven.
2: Stačí, je to jasné, Tycho Brahe. Ale jak pak se ten s Jeseniem seznámil? Bylo to v Praze?
0: Ne, ve Wittenberce. Tycho i jeho rodina tady byli několik měsíců Jeseniovými hosty.
1: Mezi ním a těmi dvěma učenci panovalo vzájemné přátelství.
0: A tak není divu, že ho ti dva pozvali v roce 1600 do Prahy.
2: Jeseniův pobyt v našem hlavním městě je obvykle spojován s první veřejně provedenou pitvou.
1: I když nešlo o první pitvu u nás, jak ukazuje korespondence pražských lékařů z poloviny 16. století a obrázky v rukopisech, které jsou ještě mnohem starší.
0: Veřejná pražská pitva však měla přece jenom velký význam.
1: Jesenius přispěl svým vystoupením ke zlomení předsudků a jeho počin byl po zásluze oslavován.
3: Aby vyšetřil činnost těla a hlavně tu, která spočívá v čití, pitval Hérofilos zaživa provinilce odsouzené k smrti. Jako i my dnes z této příčiny podnikáme někdy vivisekci na zvířatech. Neboť při pitvě mrtvol dosahujeme jenom toho, čeho dosahují ti, kteří vstupují do spustošených domů, v nichž nelze nic jiného viděti než stopy někdejšího obývání. Mrtvý člověk, podle úsudku Aristotelova, není už člověkem, jako spíše jakýmsi obrazem člověka, a žádný lidský úd zbavený života už není tím, čím byl zaživa. Můžeme však zjistit, jaké v něm probíhaly činnosti orgánů a odtud lze přijít ke stopování užitku. Abychom postihli užitečnosti tělesných částí, je třeba pečlivě zkoumat jak celou část, tak jednotlivé její součásti, jak k užitečnosti přispívají, neboli čím jsou užitečné. Položivše tyto nutné základy, přiložme nyní ruce k dílu. Kdybychom měli dbát spíše důstojnosti, museli bychom dříve rozřezávat nejvyšší břich, totiž hlavu, ale poněvadž v nejspodnější krajině těla, zvané skutečně břichem, leží jakoby kanály a poněvadž je třeba dát pozor, aby se některé jeho části nekazily a na to, aby zápach nepůsobil obtíže, začínám s částí břišní. Jak si slibuji při tak nesnadném díle pomoci Boží, o níž jsem prosil, tak také vás všechny bedlivě žádám o přízeň. Co na mě jest, s Boží pomocí podle svých sil budu usilovat i o názornost demonstrování, přístupnost a současně i stručnost v řeči tak, aby nikdo z vás nemusel litovat vynaloženého času.
2: Pražská anatomie neboli veřejná pitva v takzvané Rečkově koleji trvala 3 červnové dny.
0: Objektem se stal oběšenec, potrestaný předtím na hrdle.
1: První den Jesenius pitval, jak už jsme slyšeli, krajinu břišní. Den druhý se věnoval hlavě, z níž vyňal mozek. A třetí den se konala pitva srdce, plic a jater.
0: Ne všichni ji přivítali.
1: Hlavně jezuité se snažili, aby ji znemožnili.
0: Ale nakonec skutečně proběhla, a to především díky rektorovi Pražského vysokého učení, mistru Martinu Bacháčkovi a dalšímu mistrovi Adamu Zalužanskému ze Zalužana.
1: Rudolf II., ač pozván, se nezúčastnil.
2: Právě pobýval v Plzni, kam utekl před morem.
1: Mohl si však o ní přečíst ve spisku, který následujícího roku vyšel ve Wittenberce.
0: Byl honosně věnován
3: nejjasnějšímu králi českému a veleváženým stavům slavného krále.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Pavel Landovský, herec a dramatik, disident a signatář Charty 77, je právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás při poslechu Nostalgického muzea zábavy, pořadu, který se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína. 18. září roku 1999 jsme zde hostili herce a dramatika Pavla Landovského. Nálada v hledišti i na malém podjátku byla nanejvýš pohodová. Pan Landovský se nacházel v dobrém rozmaru. Bavili jsme se prostě všichni. Doufám, že se budete v následující skoro hodince bavit i vy. Vážení přátelé, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám dnešního milého a vzácného hosta, pana Pavla Landovského. Pane Landovský, já začnu otázkou, jak se vám jelo do Šemánovic?
1: Příšerně.
0: A jak se vám líbí Kokořínsko?
1: No, já jsem říkal, že to je, já jsem to nazval, už jsem to, krásný kus vlasti to je.
0: Tak, to vám děkujeme.
1: Je to krásný kus vlasti, ale jelo se mi sem příšerně, protože jsem měl návod. Já věřím na návody, že když bude nejhůř, takže si ho přečtu. Já jsem najednou tam jako mělník nebyl zaznamenaný v nákresech a já jsem ho přejel prostě. Takže už na mělníku začal můj problém, ale pak jsem naštěstí.
0: Ale za to jste dorazil sem až dokonce na hřbitov.
1: No, to jo. Jsem rád, že jsem dorazil, protože tam je konečná, tam je točná, jestli to. Tam se přijede, já jsem přijel, vidím, točná, říkám, zaplet pámu, že se mám kde otočit. To ještě nejde na hřbitově. A je tam máte krásný uzávěr na hřbitově. Máte pro vás takovej, jak se na něj věšelo kdysi. A je tam na tom ambulanc. Pouzel jsem poznal, protože ho znám, že jo. Ještě ze skautských dob. Říká, tak originální uzávěr hřbitová, aby ty dveře nemlátili jenom. Vydrželi, jo. Hezký vbytůvek, lesnický venkovský vbytůvek. Kdo mám... říkal, že chce být pochován na našem venkovském vbytůvku? Něco takového. No, dobrý. Nic to vysvěň, můžeš stříhat. Jo. Tom, jo. Čili když padneš prostý slovo, tak...
0: Jo, no, dokonce jde. Si troufám, že už jsem s tím počítal,
1: jo.
0: Když jsem vám volal poprvé.
1: No ne, no tak já, to je prostý slovo, je zkratka. Když to by člověk musel to všecko strašně obepisovat a ono takový jedno hovno, v podstatě to zkrátí celou pasáž na minimum.
0: Víte?
1: Když jsme dělali rozhovor, tak já jsem mluvil a potom jsem říkal, člověk,